0: Členům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan je na listině rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na Pražském okruhu a nehoda u Mikulova. Na dálnici D1 i teď pozorněji na vjezdu do Prahy z Brna. Platí výstraha, že u sjezdu na Průhonice kilometry 7 až 6 je na vozovce sražená zvěř. Pražský okruh směr Ruzině je průjezdný, kolona, která se vytvořila kvůli uzavírce u tunelu na kilometru 11,5 se rozjela, stálo tam nadrozměrné vozidlo, už je pryč. Na okruhu za sjezdem na Strakonice směr Ruzině je nové omezení od kilometru 11,5 už před tunelem zavřený levý pruh, je to kvůli práci za tunelem. A na silnici 40 na výjezdu z Mikulova do Valtic je osobní auto mimo vozovku. Policie hlásí vyprošťování vozidla a záchranné práce. Uzavírku místa ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se obloha zatahuje kránu, může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší úterní teploty 17 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnála Jiří Štefl.
4: A ve 2:06 pravidelná telefonická soutěž, na chvíli tedy vypínáme zpravodajství, tak pojďte si zasoutěžit o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Je to druhý díl nové románové fresky a řady, ve kterém autor propojuje současnost s dávnou historií. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte právě teď.
5: Noční Radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Skupina Jelen o víkendu odstartovala své Jelen festy. I na tuhle akci jste mohli minulý týden vyhrát vstupenky tady v telefonické soutěži Nočního radiožurnálu. Tenhle týden ale soutěžíte o novou knížku Vlastimila Vondrušky s názvem Dědictví skotských templářů. Je to druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh, propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
0: A jako první se dneska v noci dovolal Vláďa. Vláďo, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Moc vás zdravíme, díky, že nás posloucháte. Kde konkrétně nás teď posloucháte?
2: Teď jsem momentálně za Náchodem.
0: A cesty v pohodě, všechno jede dobře?
2: Zatím pohoda.
0: Tak Vláďo, pojďte vyhrát v telefonické soutěži, v té nové knížce, v tom příběhu se můžete vydat do Skotska. No a já se proto ptám, jak se jmenuje nejslavnější skotské jezero spojené s legendou o příšeře? Věděl byste, nebo dáme tři možnosti?
2: No, že by Loch Ness.
0: Ano, přesně tak, Loch Ness, tak to byla velmi jednoduchá soutěžní otázka. Legenda o té příšeře je známá po celém světě a první moderní zprávy o tajemném tvorovi pocházející z roku 1933 a od té doby byly zaznamenány stovky údajných pozorování, nikdy se to nepotvrdilo. Byl jste někdy ve Skotsku mimochodem?
2: Nebyl.
0: Tak teď můžete alespoň díky tomu příběhu vrátíte se do Skotska. Vláďo, šťastnou cestu vám přeju a ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
0: Telefonická soutěž je za námi, díky, že nás posloucháte i za volantem, přejeme šťastnou cestu. No a jestli máte zájem o tu novou knihu Vlastimila Vondrušky, tak máte šanci zase zítra po druhé hodině v noci.

0: V Radiožurnálu pro vás taky Alvaro Soler. Čtvrt na tři pár minut k tomu patří k nejvýraznějším českým sochařům 20. století. Vytvořil mimo jiné pomník obětem komunismu na Pražském újezdě. Letos by Olbram Zoubek oslavil 100. narozeniny. A právě tohle výročí teď připomíná výstava fotografií v Pražském centru současného umění DOX. Snímky zachycují Zoubka při tvorbě nebo ve společnosti přátel. Prohlédnout si je můžete do začátku října.
1: Já prý tam někde jsem, ale já nevím kde.
2: Prohlíží si fotografie v hloučku známých i žena architekta Jindřicha Malátka, který se Zoubkem spolupracoval.
1: Hele, nevíš, kdo to je? Sergej Machonin.
2: Snímky nás vrací až do 60. let, proto je většina z nich černobílá. Část z nich zachycuje Zoubka při práci v ateliéru, třeba v pražské Salmovské ulici.
3: Za oce to bylo zvlášť výrazný, tam byla vůně těch sochařských materiálů a já mám jako dítě z toho jejich prvního společného ateliéru rodičů vlastně všechno to spojené dokonce i s chutěm, protože jsme to všechno ochutnávali s bratrem, že jo.
2: Vzpomíná autorka výstavy Polana Bregantová na to, jaké bylo mít za rodiče sochaře Olbrama Zoubka a Evu Kmentovou.
3: Nejlepší byla Sádra vždycky, to si pamatuju.
2: Bregantová vyrůstala obklopená sochami, desítky z nich pak stály na dvorku a Zoubek je občas na schvál přemysťoval. Viděl smysl i v tom, když se jedna koukala do oken nebo byla k druhé otočená zády.
3: To bylo na tom právě hezký, že ty vztahy mezi těma sochama se pořád trošku proměňovaly. Ty nebylo to jako, že by byly pořád na stejném místě. To se mi líbilo tehdy vždycky. Mělo takový pohyb určitý.
2: Olbrama Zoubka známe také jako toho, který sejmul posmrtnou masku Jana Palacha nebo vytvořil pomník obětem komunismu na Pražském újezdě. Součástí výstavy je i malá ukázka jeho tvorby, která je typická protáhlými postavami s neuhlazeným povrchem.
3: Tohle to je trojice soch, takzvaný trojsoší s máchovskou inspirací, která se jmenuje Hinku, vykřičník Viléme, vykřičník Jarmilo.
2: Velká část fotografií je z druhé poloviny 80. let. Tehdy se po jeho výstavách konaly večírky, kde se hodně kouřilo a povídalo.
3: Ani přitom nemuseli, jak vidíme, sedět. Všechno se to taky hodně odehrávalo ve stoje, protože nebylo dost židlí, aby si všichni sedli.
2: Ukazuje Polana Bregantová na lidi, kteří mezi nahými sochami popíjeli víno. Ducha doby popisuje její manžel a šéf Národního filmového archivu Michal Bregant.
4: Tím lidem, kteří sem chodili, tak těm se opravdu nechtělo se angažovat v té době, která byla prostě zkažená do morku kostí.
2: Zoubek měl za přátele intelektuály jako Ludvíka Vaculíka nebo Jiřinu Šiklovou.
4: Ta politika byla významným tématem i těch povernisážových setkání, kde se pozoruhodným způsobem potkávali lidi z různých částí disentu s lidmi, kteří žili normálními občanskými životy nebo v té šedé zóně.
2: Na fotkách nechybí ani ty z autobusu. Parta přátel spolu ráda jezdila na výstavy do Chebu nebo Letohrádku v Ostrově nad Ohří. Na českého sochaře Olbrama Zoubka si můžete přijít zavzpomínat do Pražského centra současného umění DOX až do 4. října. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Na hodinách je 14:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
1: Nejméně 3 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhiv. V Charkově utrpělo několik lidí zranění. Úder tam poškodil taky budovy a v okolí města způsobil požáry. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. A ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. A projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. A vzorek podle ní není dostatečný pro systémové závěry. A město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. V prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylých 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely.
2: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic porazili doma ve finále nejvyšší české ligy Nymburk 101-100 a stav série srovnali na 2-2 na zápasy. Pardubice skóre otočili v poslední sekundě zápasu díky tříbodové trefě pivota Luboše Kováře. Nymburk získal titul ve 20 z posledních 21 dohraných sezon. Pardubice jsou v českém finále poprvé. 5. utkání série na 4 vítězné je v plánu ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody u Mikulova a v Telči. Dálnice teď bez nahlášených nehod. Na silnici 40 na výjezdu z Mikulova do Valtic zasahují u nehody záchranáři. Policie hlásí vyprošťování vozidla, taky záchranné práce bylo nebo stále tam ještě je osobní auto mimo vozovku. V Telči nehoda ve Slavatovské ulici, opět zásah záchranářů, čekejte zavřený jízdní pruh. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky, neprůjezdní je kvůli mytí, Strahovský tunel směr Barandovský most a taky část komplexů Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se oblaha zatahuje, kránu může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům. A přes den pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
4: Tak dneska v noci jsme už mluvili o bolševníku, to je invazivní druh, který v přírodě působí značné škody. Za chvíli se zaměříme na nutrie.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: playlistu dnešního ročního radiožurnálu taky skupina UDG a za chvíli bude 3/4 na 3. Pro lidi představuje atrakci pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazivních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Třeba narušuje stabilitu břehu a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazivních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má sploštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme u asi upuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: V čase do 3 hodiny pojďme v Radiožurnálu ještě za sportem. Světovému rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů se v úvodu sezóny blíží 2 atletky. Ve Stockholmu se očekával útok na rekord v podání olympijské vítězky Britky Hodgkinsonové, ale ta i přes osobní maximum prohrála se Švýcárkou Verovou.
1: Skvělý závěr předvedla na olympijském stadionu ve švédské metropoli dcera švýcarského otce a matky z pobřeží Slonoviny a v závodě, který měl být velkou show, Kýly Hodgkinsonové se jako třetí žena v historii dostala Audrey Verová na půlce pod minutu a 54 sekund. Naposledy se to povedlo právě Jarmile Kratochvílové v roce 1983. Ta už v minulosti několikrát sledovala, jak se jí soupeřky svými časy blíží a na jaře mluvila o tom, že právě Hodgkinsonová může její rekord překonat.
2: Jo, sleduju ji od začátku, co běhá, to ani nejde to nesledovat, protože pořád je to atletika, to je něco, co mám hrozně ráda, takže vím, že chce můj světový rekord, vím, že dělá úplně všechno pro to, tak uvidíme.
1: I po nedělní výjimečně rychlé 800 ve Stockholmu je světové maximum stále v držení Jarmily Kratochvílové. Verová se mu přiblížila na rozdíl 0,7 sekundy.
2: Oni mají úplně jiné podmínky, mají rychlé dráhy, mají karbonové boty, mají světilka u mantinelu, který ukazuje všechny možné rekordy. Oni to mají tak usnadněný, že skoro si říkám, proč už ten světový rekord neběželi dřív.
1: Mluví Jarmila Kratochvílová o technologickém pokroku, ale i tak její čas na osmistovce, minuta 53,28 sekundy, odolává jako nejstarší ze všech světových rekordů na dráze. Verová pak po závodě ve Stockholmu říkala, že snad poběží rychleji. Přeci jen je stále ještě začátek sezony a věří, že ten čas může ještě posunout. A to třeba hned příští týden na ostravské Zlaté tretře, kde se v úterý potká na stejné trati s fenomenální Nizozemkou Femke Bolovou Brudersovou, pro kterou to bude závodní premiéra na osmistovce na venkovní dráze. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Take It Back a skupina Pink Floyd ve vysílání Radiožurnálu. Dobré, velmi brzké úterní ráno, je 9. června. Zprávy počasí, zelená vlna v 5 minutách právě teď. 3 hodiny v noci. U mikrofonu Martin Matějka.
1: Prezident Pavel pojede na valné shromáždění OSN, o jeho účasti na summitu NATO vláda nerozhodla. Írán oznámil konec raketových útoků proti Izraeli, k zastavení vzájemné palby vyzval americký prezident Trump. Tenista Menšík je po semifinále Roland Garros ve světovém žebříčku 17. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ani po pondělním jednání vlády s prezidentem není jasné, jaké bude složení české delegace na summitu NATO v Ankaře. A prezident a vláda se o tuto cestu dlouhodobě přou. A vláda včera naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Írán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci z neděle na pondělí. K zastavení obnovených útoků opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Írán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
6: Velitelství iránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Irán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Iránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Iránu i obranné systémy v dalších iránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. A ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
7: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante.
8: Yes, I have 2 daughters.
7: Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
9: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil 3. pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou.

0: Hradci na D35 do Vysokého Mýta. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Je to vážná nehoda, omezení se dá objet buď přes Hůry nebo Rudolfov. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem nepřehlédněte odstavené auto, stojí poblíž exitu 1 z Diby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Tak v noci se obloha zatahuje, kránu může i pršet, ochladilo se až ke 11 stupňům. Přes den pak čekáme oblačno až zataženo. V Čechách během dne i na Moravě a Beslezku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
3: Dobré jitro, úterý 9. června ve 3 hodiny 6 minut. Čech opět ve vesmíru, český armádní pilot Aleš Svoboda poletí do vesmíru a to nejspíš už příští léto. O jakou misi půjdem a co teď českého astronauta ve výcviku v příštích měsících čeká, taky to uslyšíte za pár minut.
4: Radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá

0: počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
3: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA, protože vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
2: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
3: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Ten přesný termín sice nějaký zazněl, ale realita je taková, že tyto projekty mají většinou velké odklady v řádu týdnu a někdy měsíců. Takže skutečně lze říci, že to bude v létě příštího roku, ale dost možná to může být až na podzim.
2: Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty. Na mezinárodní vesmírnou stanici by se tak mělo podle Jiřího Duška dostat 13 českých experimentů.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
2: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií. Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili nebo měli šanci splnit veškerý program, který si jaksi naplánují nebo bude naplánován, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu, když to vezme sebou, jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Skupina Twisted Sister ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli v čase po půl čtvrté pro vás mám aktuální vydání našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým. Do té doby ještě jedno téma. Začátek července přinese zásadní novinku v péči o zuby. Začne platit zákaz používání amalgámových plomb. Zubaři je budou moci využívat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna 2025. Česko mělo dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že vlastně už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že?
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou, tak aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů, upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou na ochranu zdraví a životního prostředí. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Tina Turner. Je dost možné, že jste tenhle song poslouchali i na silnicích. Zavolejte nám do dispečinku Zelené vlny, jak to vypadá. 800 553 553, aktualizace od Milana Glisty do 3 minut. Úterý 9. června ve 3 hodiny 30 minut. A zprávy má Martin Matějka.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu, zjistil to zpravodajský server iRozhlas. A kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb a podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. A přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Sport. Plzeňský fotbalový brankář Florian Wiegel bude nejvyšším fotbalistou v historii mistrovství světa. 25-letý rakouský reprezentant se díky svým 205 centimetrům stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu zúčastnil. Upozornil na to rakouský list Kronenzeitung. Wiegel překoná o 2 cm dosavadního rekordmana Nizozemce Andriese Nopperta, který hrál na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená silnice 34 u Českých Budějovic a noční omezení na Pražském okruhu. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně je po vážné nehodě neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Omezení se dá objet například přes Hůry nebo Rudolfov. Dálnice teď volné, na D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. U exitu jedna z Diby dopravu nezdržuje. Na Pražském okruhu za sjezdem na Strakonice směr Ruzině je nové omezení od kilometru 11,5 už před tunelem. Zavřený levý pruh, je to kvůli opravám vozovky za tunelem mezi kilometry 13 až 15. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy. A na řadě je dnešní epizoda zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
6: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
7: Jejich kandidatura budila emoce. A to
8: jsou zase 4 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
7: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
9: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
4: Podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
9: Hezký den, díky za pozvání.
4: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila. Do Rady České televize ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
9: Bylo to veřejné, protože aby se, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtu bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
4: Aha, a ex-poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
9: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci, takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
4: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
9: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
10: Já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz za tu volbu.
9: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
10: Kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
9: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500, druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí. No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapleteni do korupčního jednání.
4: Ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
11: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
9: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout. A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
12: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
4: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
9: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Wollner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
13: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
9: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, jejich několik každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8. Aha. Oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních. Americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
13: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
9: Přesně tak, přesně tak.
13: Marek Wollner má taky svůj vlastní posudek.
9: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od Pirátské strany, ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci. No a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
13: Vy jste říkal, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize. Tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
14: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, kdo komu svůj hlas odevzdal.
13: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
15: Ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
13: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
9: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
13: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě tito dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
9: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
13: Takže oni obětovali Matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
9: Přesně
13: televize.
9: Přesně tak. Dalo by se to tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Ksaver Veselý a další lidé.
13: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
9: Přesně tak, po taky kterých hlasující. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
13: A takže, je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Ano Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
9: Petr Brozda.
13: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
9: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
13: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
9: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
13: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té dohody.
9: Tak.
13: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
9: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody, ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
13: Jo, jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně,
9: přesně,
13: protože
9: tak.
13: by nebylo
9: takže
13: vidět,
9: že myslím, že ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
13: Doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl, nebo povede tu komisi, a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
9: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matu a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize, byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
13: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
9: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize a ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
13: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
9: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
13: Budeme to vědět teda.
9: Doufám, že ano.
13: Skončí to možná u soudu nebo
9: pravděpodobně. Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
13: No ona byla oddalovaná vlastně.
9: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravá, trvá, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
13: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
9: Díky moc za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí.

0: George Michael ve vysílání Radiožurnálu. Dobré úterní ráno vám přeju. Na mnoha místech v Česku se dnes výrazně ochladí oproti včerejšku. Detaily nejen o počasí ve zprávách. Tady jsou. Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, otřesy, pády budov a sesuvy půdy nepřežilo nejméně 35 lidí. Čeští hokejisté nakonec se neodehrají skupinu mistrovství světa v příštím roce v Mannheimu, ale v Düsseldorfu. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
3: Posádku musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
4: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
3: Aleš Svoboda by se měl stát prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 35 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolaly také asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajsii.
5: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
6: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
7: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
6: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
8: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili, a od firem půjde z rozpočtu.
6: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu a podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
9: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda s uzavírkou u Českých Budějovic a omezení na silnici 56 na Frýdecku Místecku. Z dálnic nehody hlášeny nejsou. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně přes hodinu neprůjezdná. Uzavírka je po vážné nehodě za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Šetří tam střed osobního auta s chodcem. Objet se to dá například přes Hůry nebo Rudolfov. V Praze na městském okruhu skončilo noční

0: počasí.
1: Teď nad ránem se obloha zatáhla, může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům a přes den pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: Ve 4 hodiny 6 minut v úterý začínáte s námi nový den, je 9. června. Spor vlády a prezidenta o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře neskončil ani po návštěvě Petra Pavla na včerejším jednání vlády. O účasti hlavy státu na summitu kabinet rozhodne až 22. června. Detaily a takové shrnutí toho, co zatím se stalo do té doby, tak řekneme a přidáme chvilku po 4:15. Dobré jitro.
0: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole, nebo i mimo ní například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude dál, jak bude vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuje.

0: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
0: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo, pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
2: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli to jako prospěchu.
0: Škola o testovacím režimu žáky i rodiče informovala, nečekala ale, že jeho ukončení bude tak náhle. Podala proto správní žalobu k městskému soudu v Praze. Důvodem ministerstva je nízký počet zapojených škol a nedostatečný vzorek pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku ověřovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků. Nicméně podle ministra Roberta Plagy za hnutí ANO přišlo oznámení včas.
3: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
0: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
4: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
0: Beneš zatím rozhodnutí ministerstva nechce hodnotit, nicméně by chtěl, aby krok ještě zvážilo a srozumitelně ho komunikovalo. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, přeju vám dobré úterní ráno. Téma, o kterém se mluví v posledních dnech a asi se ještě hodně bude mluvit, rozhodnutí o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře nepadlo, a to ani po návštěvě prezidenta Petra Pavla na včerejším jednání vlády. Kabinet hlavu státu schválil do čela delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. O účasti prezidenta na červencovém summitu NATO, kde bude jedním z hlavních témat plnění závazků členských zemí, chce vláda ale rozhodnout až ke konci června.
1: Prezident Petr Pavel strávil včera dopoledne na úřadu vlády zhruba 20 minut. Řekl, že termín pro návštěvu zvolil právě kvůli původně avizovanému rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale minulý týden oznámil, že se vláda dohodne až 22. června. Složení české delegace na summit NATO je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a zopakoval, že navrhuje kompromis, aby se premiér s ministry účastnil formálních částí summitu a on sám neformálních, které taky považuje za důležité, protože i na nich se řeší bezpečnostní rizika pro členské země.
2: Já jsem na tento kompromisní návrh za celé dva měsíce nedostal žádnou odpověď a proto jsem vyzval vládu, aby se k tomuto návrhu nějak postavila. Vláda ústy pana premiéra zopakovala, že to bude probírat 22. června a já tedy počkám, jaký bude výsledek.
1: Premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby na summit prezident jezdil. Po včerejším jednání vlády případnou účast hlavy státu v Ankaře Babiš ale nechtěl komentovat. Zopakoval, že o delegaci kabinet rozhodne za dva týdny.
3: Ten mandát musí počkat zkrátka na to zasedání ministrů obrany, které bude v Bruselu 18. a 19. 6.
1: Babiš už dřív také řekl, že české výdaje na obranu by měl v Ankaře obhajovat kabinet. Podle ministra zahraničí Macinky by Česko na neformální části summitu měl zastupovat ten, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
4: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit, naší zahraniční politiky.
1: Pražský hrad později dodal, že prezident do rozhodnutí 22. června nepodá kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, kterou má připravenou pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Při případném podání žaloby není podle Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jisté, jestli by oni ústavní soudci stihli rozhodnout před konáním summitu NATO.
5: Na druhou stranu ono to rozhodnutí pak může třeba směřovat i dál za ten horizont toho summitu v Ankaře, protože ústavní soud samozřejmě může taky, řekněme, rozhodnout široce a opravdu se pokusit nějakým způsobem nastavit ten vztah mezi prezidentem a vládou i v širším kontextu.
1: Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura na sociálních sítích uvedl, že s účastí prezidenta na summitu nesouhlasí. Podle Okamury je Pavel lídr opozice a reprezentuje zcela opačnou politiku než vláda. Podle opozičního poslance a místopředsedy zahraničního výboru Petra Sokola z ODS by na summit prezident měl jet i kvůli tomu, že má zkušenosti z NATO, kde byl předseda vojenského výboru. Podobně reagoval i místopředseda poslaneckého klubu Stan Jan Berky. Podle něj je odkládání rozhodnutí o složení delegace zbytečné. Rozdělení programu mezi prezidenta a premiéra na summitu by považoval za rozumné. Jan Duchoslav, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, půl páté. Zprávy už má Jana Altendorfská.
3: Izraelský úder na jeho Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán v pondělí dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzívě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Případ je o údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy. A v ostravském Trojhalí Karolína začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nebo generace nebo například novou motorovou soupravu Regiofox. Tou se budou moci zájemci i svést. Veletrh skončí ve čtvrtek.
1: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je 2-2 na utkání. Nymburští přitom ještě půl sekundy před koncem vedli. Posledním hodem, který letěl souběžně se závěrečným klaxonem, skóre otočil pardubický pivot Luboš Kovář. Série na 4 vítězné bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce v Nymburce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D11 se u sjezdu Hnasadskou a uzavírka u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou překážka na vozovce. Na 26. kilometru je v pravém pruhu sražená zvěř, čekejte vybočující auta. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za Poděbrady stojí osobní auto s defektem. Za sjezdem na Pečky 32. kilometru blokuje kraj. Je tam asistence, čeká se na odtahovku. Další odstavené auto je na pražském okruhu směr D1. Kamion stojí na exitu 16 sjezdu na Barandov vlevo na zebře. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně je po noční vážné nehodě neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Objíždět se dá přes Hůry nebo Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Teploty dnes vystoupí na 17 až 22, na východě i na 27 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
2: A zprávy kdykoliv taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Úterý 9. června. Dobré jitro.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Za chvíli bude 3:45, teď jeden příběh. Z Československa utíkala Markéta Vorlová před 40 lety jako uprchlice s jednou taškou a jenom v loni vybrala doma ve Spojených státech v přepočtu zhruba 10,5 milionu korun na pomoc Ukrajině. Její motivace je prostá, rodinná zkušenost se socialismem a odpor ke Kremlu. Čechoameričanka teď tráví hodně času v Evropě a samozřejmě i na Ukrajině.
1: To je hlavně proto, protože jsem vyrostla vlastně v totalitě a rodičům, kteří byli vždycky disidenti, takže jsem víceméně vyrostla s takovou nenávistí proti Rusku a tím pádem, že jsme utekli, tak jsem nikdy víceméně neměla šanci se jí zbavit.
2: Markétě je 56 let a když Rusko napadlo Ukrajinu, hned se jí vrátily vzpomínky na dětství.
1: Tak to asi nějak tak v mě dýmalo a když jsem potom viděla po 40 letech, co dělají v Ukrajině, tak jsem to začala strašně prožívat. Jako kdyby člověk otočil čas nazpět. Prostě jsem neviděla jiný řešení, než do té Ukrajiny jít.
2: Markéta právě vykládá pomoc pro denní stacionář pro děti kousek od Charkova. Před 7 lety ale odjela na Ukrajinu bez plánů a bez kontaktů, jen s touhou pomoct napadené zemi. Rychle ale pochopila, že jako dobrovolník je tu zbytečná, vrátila se do Ameriky a začala lidem vyprávět, co viděla.
1: No já jsem z toho měla takový trošku tráma z toho, co jsem tady všechno viděla, no a najednou mi lidi začínali prostě strkat peníze a začalo to být hodně a prostě říkali, tak ty aspoň víš, kam to poslat, protože tam opravdu u nás je podpora na Ukrajinu, i když podle jednání naší vlády to není asi znát.
2: První rok Markéta vyzbírala 100 tisíc dolarů, druhý rok 200 tisíc a v loni už 500 000. Přestože ze Spojených států často zaznívá, že podpora Ukrajiny slábne, Markéta má jinou zkušenost.
1: Já bych řekla, že teda většina lidí podporuje Ukrajinu a že to docela dobře chápou.
3: Takže budete pokračovat na Ukrajině?
1: No jistě, dokud tady budou Rusáci, tak já budu tady taky.
2: Dodává Markéta Vorlová, která se v Americe podepisuje Borel. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Úterý 9. června začínáte s Radiožurnálem. Za chvíli bude 5:05 hodině, s vámi už bude v ranním Radiožurnálu Petr Král. V tom ročním stihneme ještě sport. Je to důkaz, že hvězdný skokan o tyči Armand Duplantis ze Švédska není robot. Po dlouhých 3 letech nevyhrál závod, ve kterém nastoupil. Na mítinku ve Stockholmu skončil překvapivě 2.
1: Duplantis on his home soil.
2: Nemohl uvěřit komentátor tomu, že Duplantis byl překonán. Jeho hegemonie trvala 40 závodů. Ve Stockholmu ho porazil výkonem 590 cm Australan Curtis Marshall a Švédce před ním s pokorou sklonil.
3: I feel quite bad, quite shitty.
4: Cítím se pod psa, prostě špatně. Nejsem šťastný, ale samozřejmě klobouk dolů před Curtisem. Porazil mě poctivě a čestně. Nemám žádné výmluvy, cítil jsem se fyzicky dobře. To se někdy stane, prostě jsem neskákal dost dobře. Udělal jsem špatná rozhodnutí, byl jsem extrémně nekonzistentní. Všechno bylo špatně.
2: Říkal hned po zlatém skoku Marshalla Duplantis. Švéd po zdolání 580 cm hranice šel hned na laťku na rovných 6 metrech, dvakrát selhal a následně neuspěl ani na 605 cm.
4: Pokud mám být úplně upřímný, tak si myslím, že jsem byl prostě myšlenkami jinde. Za týden mě čeká svatba a zaměstnalo mě to v hlavě natolik, že jsem na stadionu neměl čisto v myšlenkách. Máme ve švédštině rčení, buď máte štěstí ve hře nebo v lásce, a já si myslím, že je tady možná nějaká větší síla, která to teď takto chtěla.
2: Vyprávěl Duplantis, ačkoliv oficiálně už od března tvoří s modelkou Desiree Englanderovou manželský pár, tak svatební oslavy mají v plánu v příštích dnech na jihu Francie. Dvojnásobný olympijský vítěz ale věří, že si neštěstí ve hře a naopak štěstí v lásce v uvozovkách vybral právě o uplynulém víkendu a nebude to tak navždy.
5: Takže od příštího týdne žádné další vítězství.
2: Ptal se reportér.
4: To by bylo fakt na houby. Ne, neznám úplně přesně význam toho rčení, ale myslím, že se to váže jen k jedné velké prohře. Myslím tím to, že jsem prohrál tady na svém domácím stadionu ve Stockholmu. Měl jsem tady rodinu a kamarády. Ta prohra je to nejhorší, co se mi mohlo stát, takže věřím, že tahle nešťastná porážka mi zajistí lásku na dlouho dopředu, snad navždy.
2: Říkal světový rekordman ve skoku o tyči Švéd Armand Duplantis po stříbru na diamantové

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
4: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá skoro polovina lidí jako ohrožení nezávislosti obou médií. Při ruských útocích na Charkovskou oblast Ukrajiny zemřeli 4 lidé. Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na úvodní zápas mistrovství světa a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
4: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Siněhubov. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Podle deníku New York Times se mírové úsilí v rusko-ukrajinském konfliktu pod vedením USA zastavilo. Washington se teď soustředí na vyřešení války s Íránem. Zelenský ale včera uvedl, že pozitivní hovor vedl s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze závěru předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
7: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jeho korejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Česka se v Texasu chystají na úvodní zápas skupiny mistrovství světa. Hrát budou v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Město leží v nadmořské výšce 1556 metrů a v takových podmínkách se hráčům nejen jinak dýchá, ale i pracuje s míčem, jak popisuje reprezentační brankář Lukáš Horníček.
8: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
4: Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno. Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážka na 38 na Třebíčsku a stále zavřená silnice 34 u Českých Budějovic. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí kamion. Na exitu 16 sjezdu na Barandov vlevo na krajnici. Auto nepřekáží a bliká už tam silničářská šipka. Na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy za Želetavou hlásil náš zpravodaj Zvěř na vozovce.
9: Při vjezdu z Želetavy směrem na Jihlavu leží sražená zvěř, je to na horizontu, takže vidět na poslední chvíli.
0: Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně přes 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je po vážné nehodě za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Objíždět uzavírku se dá

0: Začíná ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
1: 5:06, není nás málo, který jsme už nějaký čas hůru. Za celý tým ranního radiožurnálu i naše zpravodaje na cestách přejeme dobré ráno a šťastnou cestu.

0: chvíli po páté pro někoho čas ranního psího venčení. Jste-li pejskaři, tak byste měli vědět, že 6,5 roku po zavedení povinného čipování připravuje vláda spuštění jejich státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé psů budou muset zvíře zaregistrovat u svého veterináře při povinném přeočkování proti vzteklině a nebo při čipování štěněte.
1: Ano, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí v jihlavské čtvrti na Skalce tři fenky, plemene Shiba Inu.
1: Daní, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
1: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve dvou nebo ve třech v nějakých.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte tři psy, to by byl téměř milion.
1: To by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
3: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
4: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo

0: na obci.
1: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 4:15. Většina pojišťoven v Česku přestala podle zjištění Radiožurnálu nabízet pojištění při cestě na Kubu. Řídí se totiž doporučím ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a my se tomu dnes po ránu budeme věnovat podrobněji. Rusko v noci zautočilo město na Čuhujiv v ukrajinské Charkovské oblasti. Podle tamních úřadů zemřeli 4 lidé. V samotném Charkově je zraněno dalších nejméně 15 lidí. Útok poničil obytné domy a auta. Vypuklo také několik požárů.
1: Dnes se začne počasí opět měnit. Čeká nás deštivo a od západu se bude ochlazovat. Nebe bude oblačné až zatažené, od západu ojediněle, během dne pak na většině území s přeháňkami, deštěm, na jeho východě a východě našeho území místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer pak budou v severozápadní polovině Česka srážky ustávat. Teploty budou velmi rozdílné. Většinou se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, ale ve východní polovině naší republiky bude ještě teplo. Tam počítejte s teplotami od 22 do letních 27 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 14, v Jeseníkách a Beskydech až kolem 18 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5 hodin 19 minut, 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech železniční trati, ano, tak je to možné i realita. Tak přesně tolik přejezdů přetíná úzkokolejnou trať na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť železničních přejezdů v Česku. Jenom dva přejezdy jsou teď zcela uzavřené, a to kvůli jejich nižší bezpečnosti.
1: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou to asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady přijíždět. Vyjet tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
2: To musíte tady nadomluvit. Zatím za šefem.
3: Dobře. Plášil Michal.
1: A jezdilo se tudy vůbec?
3: Jezdilo, ano, ano, ano.
1: Takže vám to třeba taky vadí tady?
3: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
1: Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky, a to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
4: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
1: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Máme ranní radiožurnál, země nám dnes bude malá a tak bychom dnes měli mluvit také o vesmíru. Měli bychom se dozvědět, kdo bude v posádce mise Artemis 3, která opět testuje další zařízení na cestu k měsíci, a budeme mluvit o českém astronautovi. Ten by mohl do vesmíru vyrazit už příští rok.
1: Host radiožurnálu.
2: Herečka Barbora Váchová působí v Ústeckém činoherním klubu, teď se ale představila ve filmové roli Gerty Schnirch. Jak se připravovala na postavu, která je sice fiktivní, ale nese tíhu poválečného odsunu a kolektivní viny? A jak se mladá herečka vyrovnává s pozorností, kterou jí role Gerty přinesla? Barbora Váchová bude hostem radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 17:30. A teď zprávy s Janou Tendorskou.
4: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidé připomínky posílají i po oficiálním termínu. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Pašeráci je ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za více než 10 let. Americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku. A vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodních opatření, která je mají chránit před stoletou vodou. Lidé na ně čekají od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů, zemřelo 9 lidí. Kolem obce má vyrůst soustava železobetonových zídek a zemních hrán. Práce vyjdou na 850 milionů korun a obec věří, že většinu zaplatí stát. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu.
3: Sport.
4: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mboková. Ta bude ve Queen's Clubu zároveň hrát 4 hru po boku Siriny Williamsové. Vítězka 23 Grand Slamů se vrací na kurt ve 44 letech, poté co v roce 2022 s tenisovou kariérou skončila.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Problémy na D1 v Ostravě a uzavřená 34 za Budějovicemi. Na dálnici D1 v Ostravě jsou teď potíže v zúžení na kilometru 358 v místě, kde se projíždí jedním pásem obousměrně, vždy jedním pruhem pro každý směr. Stojí vozidlo s nadměrným nákladem a nedá se projet ani v jednom směru. Kolony stojí směrem na Polsko od exitu 354, sjezd na Rudnou, natahuje se to před něj směrem na Brno od exitu 361 Ostrava centrum a taky se kolona prodlužuje. V osobním autě se musí jet přes město. Na dálnici D1 z Prahy na Brno opatrně za Humpolcem na kilometru 100,5 v bezpečnostním zálivu, až na čáře ustoupacího pruhu stojí porouchaný kamion a s ním servisní dodávka.
6: Jsou čistě jenom na majákách, nemají za sebou ani druhé, ale je to v takový tálí zatáčce.
5: Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav z Bystřete za před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru je odstavená dodávka.
7: Mění řidič dodávky přední kolo do silnice.
5: A 34 za Budějovicemi na Třeboni je mezi sjezdy na Rudolfov Ališov uzavřená po vážné nehodě. Je jezdí se přes Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Na českém dnes po ránu převládá velká oblačnost, ojediněle se objevuje déšť, aktuálně prší například ve východních Čechách a také na jihozápadní Moravě. Máme za sebou pravděpodobně prozatím letošní nejteplejší noc, na kterou navazuje i teplé ráno. Teploty se většinou pohybují mezi 14 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku je chladněji, místy jen kolem 11 stupňů. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou oblačností, oblačno až zataženo. Od západu se také na většinu našeho území rozšíří déšť. Na jihovýchodě a východě se také objeví bouřky, ve kterých bude intenzivně pršet a zesilovat v nich vítr. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Dnešní maxima se budou držet jen mezi 17 a 22 stupni. Na Moravě a ve Slezsku naměříte ještě 22 až 27 stupňů. Na hřebenech hor počítejte s teplotou kolem 14, v Beskydech a Jeseníkách až kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a pozveme vás také na jeden nevšední zážitek. V Praze je totiž teď k vidění fotografie, která doslova otřásla světem. Je to ten záběr, který se stal symbolem celé války ve Vietnamu. Černobílý snímek takzvané napalmové dívky. I na tenhle ten unikátní okamžik vás pozveme už za pár minut. Tak buďte s námi.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: půl šesté, k tomu 9 minut ranní radiožurnál. Nevím, zda si umíte představit, jaká halda obsahuje 350 tisíc tun odpadu, ale víme, že přesně tolik materiálu spolkne každý rok brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou právě teď dělníci rozšiřují. Demolují tam domy, které musí uvolnit místo třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o 1/3, a to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skladování, které bude brzy zakázané.
1: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
2: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
1: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody.
2: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
1: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
2: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
1: Tady nějakých 13 let vlak neprojel.
2: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
1: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
2: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
1: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
2: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
3: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
2: Zdržení způsobilo rozhodnutí brněnských zastupitelů, kteří nejdřív v tajném hlasování nařídili celý velký projekt zastavit a přepracovat, aby ho později ve skoro stejné podobě odsouhlasili, ovšem o miliardu dražší. Firma Sako bude po zastupitelích, respektive městském rozpočtu, požadovat náhradu způsobené újmy. Na její výpočet je lhůta 10 let. Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: Hraní radiožurnálu, určitě jste snímek vyděšené vietnamské dívky, který změnil svět, někdy viděla. Fotografie napalmové dívky se stala symbolem války ve Vietnamu i utrpení. Její autor Nick Wood teď své ikonické černobílé dílo představuje na pražské výstavě.
1: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
2: Popisuje Nick Wood, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
1: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
2: Výstavu černobílých snímků Nicka Wooda připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 3:15. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojí se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Průzkumu se zúčastnilo přes 2000 lidí a více k tomu povíme po 6. hodině. K soudu v kauze Dozimetr právě dnes přijde jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Právě on před 5 lety v roli pražského náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Soud probírá údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy.
3: Neprůjezdná D1 v Ostravě, taky 34 za Budějovicemi. Na dálnici D1 v Ostravě v zúžení u Mariánských hor se na kilometru 358 zřejmě zasekla souprava s nadměrným nákladem, jde o část velké turbíny. Teď je zablokovaný provoz v obou směrech. Kolony stojí od exitu 354 od sjezdu na Rudnou, to je směrem na Polsko, a směrem na Brno od exitu 361 Ostrava centrum. Fronta kamionů se v pravém pruhu natahuje už ke sjezdu na Hrušov. V osobním autě se dá jet přes město. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav pozorně těsně před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. A silnice 34 za Českými Budějovicemi směrem na Třeboně mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov uzavřená po srážce auta s chodcem. Objíždět se dá přes Rudolfov, varování pro řidiče nákladních vozidel.
4: Kamiony, aby jeli z Budějovic rovnou na silnici 634 přes Rudolfov, aby nesjížděli až těsně před tou uzavírkou, protože přes ten Adamov se s kamionem nedostanou.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Už dnes nás čeká místy, konkrétně ve východní polovině našeho území intenzivní déšť. Odpoledne a večer tam může v bouřkách napršet až 25 mm vody. Jinde budou úhrny srážek nižší, většinou do 10 mm. Je tedy jasné, že nás dnes čeká na nebi hodně mraku a déšť se bude šířit na našem území od západu na východ. Zaprší na většině území Česka. Jednat se bude hlavně o přehánky. Na jihovýchodě a východě pak čekejte i silné bouřky. Krom přívalů deště v nich bude také zesilovat vítr. V nárazech může mít rychlost až 55 km v hodině. Teploty dnes budou v širokém rozpětí, na Moravě a ve Slezsku do 27, jinde do 22 stupňů. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 10 minut před 6. Teď vás pozveme do záchranné stanice Hrachov na Příbramsku. Tam se totiž teď nově starají o dvě mláďata orla mořského. Ta se zřítila ze stromu i se svým hnízdem minulý týden, a to při silné bouřce u Plané nad Lužnicí. Nutno dodat, že v České republice je přibližně 100 až 150 párů orla mořského a jedná se vůbec o největšího zdejšího dravce.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulém týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma. A náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude. A než jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou asi přepeřený mláďata, mají už více peří dospělce, ale ještě jim vlastně chyběl nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedýlku, mají takový ten výrazný orlí zobák. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživený. Takže teďkon u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Z Hrachova, Věra Hájková, Radiožurnál.
4: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
5: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
6: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
7: Se tady snaží na každou cenu dostat daného pruhu, už půl kilometru před tím.
4: Nezapomínejme na pravidla zipování.
6: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
4: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
6: Zelená vlna radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Je 6 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Koaliční lídři budou jednat s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet pojištění při cestě na Kubu. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finále na 2-2. Dálnice D1 je v zúžení v Ostravě zablokovaná v obou směrech nadměrným nákladem a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Premiér Andrej Babiš, hnutí ANO a další koaliční politici se ráno sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou bude jejich společnost v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Andreje Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
4: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
3: Financování ale určují také samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém koncesionářských poplatků. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzívě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením Ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika, potvrzuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
3: Policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne 5denní hudební festival Rock for People. Podle pořadatelů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Upozorňuje mluvčí Magdalena Vlčková.
6: Provoz bude v okolí letiště upraven dočasným dopravním značením, na vybraných místech bude snížena rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení. Řidičům, kteří nemíří na festival a potřebují v blízkosti letiště pouze projet, doporučujeme využít k tomuto účelu jinou trasu.
0: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli čtvrté finále nejvyšší české ligy nad Nymburkem 101-100 a vyrovnali stav série na 2-2 na zápasy. Utkání rozhodla trojka Luboše Kováře. Celou akci rozehráli pardubičtí půl sekundy před koncem zápasu. Poprvé v letošní finálové sérii některý z týmů překonal hranici 100 bodů a povedlo se to rovnou oběma najednou. Za celkově ofenzivní zápas byl rád trenér Pardubic Jan Šotnar.
7: My jsme zahráli v útoku konečně pořádný zápas. Zase na druhou stranu musíme si říct, že v těch prvních třech zápasech oba dva ty týmy neměly dobrý střeleckou úspěšnost. Samozřejmě ty hráči jsou unavený. A kde se to projeví, tak je ta obrana. Kde už prostě nejsou tak ty týmy tak důsledný, my už jsme nebyli tak agresivní jako v těch ostatních zápasech. Pro ty hráči to opravdu extrémní zápas. V takovéhle intenzitě jsou opravdu těžký.
2: Finálová série bude pokračovat pátým utkáním ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zablokovaná D1 v Ostravě, uzavřená 34 za Budějovicemi. Na dálnici D1 v Ostravě v omezení u sjezdu na Mariánské hory komplikuje provoz v obou směrech přeprava nadměrného nákladu. Jedna souprava zůstala stát na kilometru 358, teď se k ní směrem na Polsko sune druhá, přepravující turbínu. Postupně by se měly obě dostat pryč ze zúžení, kde je jenom jeden pruh pro každý směr, ale zatím to stojí. Kolony směrem na Polsko dojíždí se už před sjezdem na Rudnou kolem kilometru 352, je to bez pohybu. Směrem na Brno je ucpaná dálnice už před sjezdem na Ostravu centrum z kilometru 362. Kamiony v pravém pruhu stojí od sjezdu na Hrušov. Na D10 z Prahy na Boleslav jenom kousek před sjezdem na Brandýs na 9. kilometru nepřehledněte odstavenou dodávku. A silnice 34 za Budějovicemi na Třeboně uzavřená po vážné nehodě mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov. Objížďka přes Rudolfov, nákladní doprava musí už z Budějovic přes Vráto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru pak budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22, na východní polovině území až 27 stupňů. A ještě informace o energetické situaci.

0: pro někoho docela vzdálená a teď tím narážím na některé mladší členy naší redakce, včetně mě občas. Každopádně vydáme se i s nějakými aktualitami, protože přece jenom dělo se toho ještě o víkendu dost a dost a teď třeba včerejší basketbalový zápas v finále nejvyšší domácí soutěže mezi Pardubicemi a Nymburkem byl taky extrémně zajímavý, takže to jsou všechno témata, která se pokusíme během následujících 4 hodin rozebrat.
1: No, když jsi mluvil o těch některých historických věcech, že taky se k ním vrátíme, tak já tady mám zápis. V roce 2008 Dominik Hašek oznámil ukončení své hokejové kariéry. Ale pak tady mám taky, Dominik Hašek vyhrál v roce 2010 s Pardubicemi mistrovský titul v extralize, takže evidentně to nebyl ten první konec. Ale i na další věci, které se třeba budou týkat fotbalu, budeme vzpomínat s Adamem Weidenthalerem, budeme tady až do 10. pak nás čeká čistá hra. Tak poslouchejte, bavte se, ať se vám taky dobře vstává.
0: Pěkný den.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: basketbalovým výsledkům asi nejprve, Adame, můžeme začít v Česku u NBL.
1: Basketbalisté Pardubic ti totiž vyhráli čtvrtý zápas v ligovém finále nad Nymburkem a bylo to o jeden jediný bodík, 101-100. A vyrovnali tak stav série na 2-2 na zápasy. Asi si to nečekalo vzhledem k tomu, že Nymburk sice relativně těsně, ale vyhrál ty první dva duely, ale pardubický tým pod vedením trenéra Šotnera se tedy zvednul a včera krásnou trojkou dokázal získat to vytoužené, řekl bych, druhé vítězství, protože přece jenom Nymburk se neporáží v playoff téměř vůbec, natož dvakrát po sobě.
0: Ano, já jsem koukal do statistik, že ve finále, když Nymburk byl ve finále, což vlastně platí o těch posledních finále od roku 2003, tak v roce 2003 ještě prohrál tu sérii s Opavou. Od té doby, ale pokud byl ve finále, tak vyhrál těch zmíněných 20 titulů a pouze dvakrát z těch zmíněných 20 sérií, které vyhrál, prohrál dva zápasy. Jinak to vždycky bylo maximálně s jedním prohraným zápasem, kdy došel k titulu. Takže teď evidentně komplikace.
1: No v roce 2026 jako takovém jen jednou předtím se to stalo a to bylo ještě v té dlouhodobé fázi, kdy Nymburk nestačil po sobě na Písek doma a potom venku na Ústí nad Labem. Takže teď dvě prohry za sebou po nějakém čtvrtroce. Musí to být asi nečekaná situace pro Středočechy.
0: No můžeme si zkusit pustit taky komentář kolegy Oty Gutwirta, který byl u toho, včera komentoval na Radiožurnálu Sport. Jenom abychom vám to přiblížili, tak opravdu těsně před koncem Martin Kříž dal pro Nymburk na 198 tím svým průnikem a bylo to pak 0,5 sekundy, co Pardubice rozehrávali.
2: Jak jsem to říkal, s Vojanovský, Bonhem i Brian jsou na hřišti a teď jestli se někdo z nich dokáže uvolnit tady kvady střely. Ale rovnalo by se to skoro zázraku, kdyby Pardubičtí dokázali tuhle situaci nějakým způsobem využít. Střela, která tam letí, je to za tři body, to je neuvěřitelný závěr! Něco naprosto neskutečného, co se tady v Pardubické hale stalo.
0: Ano, v Pardubice dokázali díky tedy rozehrávce Jakuba Tumina, Luboše Kováře uzmout to vítězství a teď je to 2-2, takže velká věc a bude to všechno pokračovat. My si budeme povídat s Pavlem Pumprlou po 8. Nicméně, když budeme v basketu dál, tak velmi zajímavá je i série o titul v NBA.
1: Kde totiž zatím vítězí pouze hostující celky, jakož v Česku je to tady pouze domácí, teď pouze hosté. San Antonio Spurs totiž v noci na dnešek před nějakou 3/4 hodinkou porazili na hřišti New Yorkčanů tamní Knicks 115 111. Byla tam, Honzo, jedna velmi zajímavá návštěva.
0: No byl tam prezident Spojených států amerických Donald Trump. Vlastně reakce na něj možná asi si zachytil ty.
1: Bučelo se a bučelo se víc než při nástupu San Antonia. Takže soupeř dostal v úzovkách menší spršku nadávek nebo bučení, nežli americký prezident v momentě, kdy se objevil na kostce nad ledem. Je to prý vůbec první americký prezident toho času v úřadu, který se vydal na finálovou sérii NBA, ale Knicks to tedy nepomohlo tak úplně. A navíc to úplně nepomohlo fanouškům, kteří prý měli přísnější opatření, nemohli si přinést do Madison Square Garden třeba nějaké vůbec sáčky nebo tašky na nějaké věci, které by si chtěli vzít sebou. Zároveň to trvalo prý hodně dlouho, než se dostali do téhle slavné arény a když jsem se díval ještě třeba na nějaké ceny vstupenek, tak ty se pohybovali od nějakých $10,000 až k $50,000, takže jste si mohli jeden lupen na finále NBA do Madison Square Garden koupit třeba i za 1 000 000 korun v přepočtu.
0: Myslím, že ten nejlevnější stály 9 000, což je ale strašidelná věc, když si představíš, že na to koukal někde z galerie bez kukátka ještě, které si určitě nemohl zít, protože bys ho taky mohl asi hodit někam, nevím. Každopádně Spurs útočí na první titul od roku 2014, Knicks na první titul roku 73. Takže teď si to doma trošku zkomplikovali, nebudou mít tu vítěznou sérii třeba hodnou Golden State Warriors, kteří v roce 2017 vytvořili ten rekord v počtu 15 vítězných zápasů v playoff za sebou, teď to tedy po 13 zápase skončilo, série 2-1 stále pro Knicks, kteří mají další zápas doma k dobru. O basketu si myslím ještě dneska budeme mluvit, každopádně asi jdeme dál s přáním krásného rána.

0: My jsme říkali při začátku našeho ranního vysílání s Adamem Weidenthalerem, že se budeme vracet do historie, tak jdeme do 80. let, kdy v roce 83 v létě bylo první atletické mistrovství světa a je vlastně neuvěřitelné, že až od toho mistrovství až dosud platí jeden velký světový rekord v atletice tedy.
1: A to Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů. Ale zdá se, že na startu téhle venkovní sezony atletické se možná přiblíží a možná i někdo překoná právě ten rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983.
0: Ano, asi se čekalo, že to může být Britka Keely Hodgkinsonová, která už v hale překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové, ale teď venku se najednou ukázalo, že není jedna, ale jsou dvě.
1: Ano, Švýcarka Audrey Verová totiž tak trochu šokovala ten běžecký atletický svět, když se zařadila na třetí místo historických tabulek.
2: Skvělý závěr předvedla na olympijském stadionu ve švédské metropoli dcera švýcarského otce a matky z pobřeží Slonoviny a v závodě, který měl být velkou show Keely Hodgkinsonové, se jako třetí žena v historii dostala Audrey Verová na půlce pod minutu a 54 sekund. Naposledy se to povedlo právě Jarmile Kratochvílové v roce 1983. Ta už v minulosti několikrát sledovala, jak se jí soupeřky svými časy blíží a na jaře mluvila o tom, že právě Hodgkinsonová může její rekord překonat.
3: Jo, sleduju, co běhá, to ani nejde to nesledovat, protože pořád je to atletika, to je něco, co mám hrozně ráda, takže vím, že chce můj světový rekord, vím, že dělá úplně všechno pro to, tak uvidíme.
2: I po nedělní výjimečně rychlé osmistovce ve Stockholmu je světové maximum stále v držení Jarmily Kratochvílové. Verová se mu přiblížila na rozdíl 0,7 sekundy.
3: Oni mají úplně jiné podmínky, mají rychlý dráhy, mají karbonové boty, mají světýlka u mantinelu, který ukazují všechny možné rekordy. Oni to mají tak usnadněný, že skoro si řekám, proč už ten světový rekord neběželi dřív.
2: Mluví Jarmila Kratochvílová o technologickém pokroku, ale i tak její čas na osmistovce, minuta 53,28 sekundy, odolává jako nejstarší ze všech světových rekordů na dráze. Verová pak po závodě ve Stockholmu říkala, že snad poběží rychleji. Přeci jen je stále ještě začátek sezony a věří, že ten čas může ještě posunout. A to třeba hned příští týden na ostravské Zlaté tretře, kde se v úterý potká na stejné trati s fenomenální Nizozemkou Femke Bolovou Brudersovou, pro kterou to bude závodní premiéra na osmistovce na venkovní dráze. Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: 14. Popovických. Jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: Tohle byly tři sestry v 6 hodin 27 minut. Můžeme jít k tenisu, protože po Roland Garros nejsou vlastně za námi ani dva dny a už se rozjeli turné na trávě.
1: A to tedy přípravné na Wimbledon a některým českým tenistkám dnes bude, věřme tomu, přát štěstí, protože půjdou do akce. Jedna už má svůj, řekněme, otevírací zápas za sebou, a to Karolína Plíšková, která svůj úvodní letošní zápas na trávě zvládla, porazila soupeřku z Ameriky Kesslerovou, a to po třech setech 6-7, 6-3 a 6-4, takže otočila vývoj zápasu zkušená česká hráčka, někdyjší světová jednička, no a příští soupeřkou bude velmi silná hráčka, a to Kanaďanka Viktoria Mboková, ke které se asi ještě vrátíme na chviličku.
0: Teď nebo později?
1: Jak budeš chtít.
0: Dobře, tak později. Každopádně dneska hraje v Londýně Marie Bousková a ta vyzve uzbeckou tenistku Kuděr Mětovovou. Nicméně jinde se představí na trávě taky češky. Nebude to teda v Londýně?
1: Bude to ale jenom přes kanál Nizozemsko Hertogenbosch, kde budou hrát tři češky. Sára Bejlek proti Ukrajince Jastremské, Nikola Bartuňková proti Belgičance Van de Winklové a taky Barboru Krejčíkova učeká utkání, a to proti Mexičance Zarazuové.
0: No jak slyšíte, pro některé z nich to bude asi taková možná vzpruha nebo nabrání sebevědomí po neúspěšném Roland Garros, hlavně pro Barboru Krejčíkovou. Ostatně Karolína Plíšková vypadla v kvalifikaci Roland Garros, tak teď na trávě třeba se jí bude dařit lépe.
2: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
2: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
2: Den po dni to připomíná. Jmeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
2: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival off-season. Přijďte na speciální talkshow Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival off-season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Ano, budeme ve sobotu společně tedy s Desítkou i s kilometry Jiřího Ježka na pražském výstavišti. Je to festival, který hostí různé sportovní, řekněme, diskuzní pořady, tak si myslím, že stojí za to přijít i na Desítku už brzy, v 10.
1: Ale teď ve čtvrtek, už 11. června, je to Desítka tak trochu speciální, protože začíná mistrovství světa.
0: Těšíme se, poslouchejte.
8: Radiožurnál půl sedmé. Právě pro nás má Jana Utendorská.
9: Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kauza se týká 100 milionové dotace z roku 2018 na inovační linku na Toustových let. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje úřad Evropského veřejného žalobce. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleg Sinihubov. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. A fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotku napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty. K vidění je v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmannově náměstí.
4: Sport.
9: Basketbalisté New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a vedou tak už jen 2-1 na zápasy. Předtím Knicks se dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. New Yorkský klub sahá po prvním titulu od roku 1973. San Antonio naposledy trofej získalo v roce 2014. Příště proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 v Ostravě i u Holubic a neprůjezdná 34 za Budějovicemi. Dálnice D1 v Ostravě v zúžení u sjezdu na Mariánské hory byla přes půl hodiny zablokovaná nadměrným nákladem. Obě soupravy už se dostaly pryč. Teď už je provoz zhruba 30 minut obnovený. Rozjíždí se zbytky kolon směrem na Polsko kolem exitu 354, to je sjezd na Rudnou, směrem na Brno kolem exitu 361 Ostrava centrum. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova už v hustém ranním provozu před Rohlenkou vzniká obvyklá fronta kolem exitu 210 Holubice, brzdí se až do zastavení. Na D1 z Brna na Prahu za Chocerady už čekejte pomalu jedoucí frontu z 26. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. je to tak do 10 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se zpomaluje kolem exitu 9 Brandýze, za ním na 9. je hlášený nějaký předmět na dálnici. Na D10 opačně z Prahy na Boleslav těsně před exitem 9 Brandýz pozor na odstavenou dodávku. A silnice 34 za Českými Budějovicemi směr Třeboně uzavřená mezi sjezdy na Rudolfov a Lišov. V noci tam auto srazilo chodce, objížďka přes Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Počasí na našem území ovlivňuje studená fronta, která sebou přináší déšť a místy i silné bouřky. Spadnout v nich může až 25 mm deště a následovat bude ochlazení. Studená fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže se u nás deštivé a poměrně chladné počasí zdrží až do čtvrtka. Srážky budou velmi nerovnoměrné, zatímco v bouřkách a intenzivních přeháňkách mohou spadnout desítky milimetrů vody, na některých místech téměř nezaprší. Teploty ale nakonec klesnou na celém našem území. Dnes budou ještě rozdílné. Na východě stále do 27 stupňů, jinde jen mezi 17 a 22 stupni. Ve zbytku pracovního týdne už ale teploty nepřekročí 20. A žádnou výraznou změnu v počasí nepřinese ani víkend. Nad Českem čekáme stále hodně oblačnosti, ze které bude hlavně v odpoledních hodinách pršet. To byly zprávy.
10: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a my se těšíme na fotbalové mistrovství světa, které začíná už za 2 dny. No a na mistrovství světa se představí v českém dresu pravděpodobně taky někteří borci, které si pamatujeme z 2,5 let staré kauzy, nebo 2,5 roku staré kauzy.
1: Utíká to od kauzy Belmondo, kdy šli někteří čeští fotbaloví reprezentanti během srazu národního týmu v noci do tohoto klubu v Olomouci.
0: No prý něco podobného zažívají fanoušci kriketu v Anglii, ale co bychom říkali my, je tu Karel Schamberger, aby to vysvětlil. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. V neděli anglická reprezentace jednoznačně porazila na slavném stadionu Lords v Londýně Nový Zéland. Radost z vítězství ale vydržela jen chvíli. Další den britská média šokovala zprávou, že kapitán týmu Ben Stokes a nadhazovač Gus Atkinson jsou vyšetřováni kvůli incidentu v nočním klubu. Servery jako BBC nebo Sky Sport si k vysvětlení vzali oficiální prohlášení anglické a velšské kriketové rady. Podle ní se oba elitní hráči v pondělí v brzkých ranních hodinách nacházeli v klubu Rex Rooms na londýnské King's Road, kde došlo k blíže neupřesněnému incidentu. Do něj se navíc měli zaplést i hráči prvoligového rugbyového klubu Saracens, kteří tam oslavovali konec sezóny. Celý případ teď řeší nezávislý disciplinární orgán Cricket Regulator. Ten má mimochodem podle serveru The Guardian pravomoc k tomu udělovat suspendace a neomezené pokuty.
1: Britská média také připomínají, že anglický kriket má s alkoholem problémy už delší dobu. Tak co těm aktuálním událostem předcházelo?
2: Velkou událostí bylo turné v Austrálii a na Novém Zélandu na přelomu roku. Anglický tým tehdy čelil kritice po porážce 1-4 v sérii The Ashes za chování během pauzy v plážovém letovisku Noosa, odkud uniklo například video opilého pálkaře Bena Daketa. Provalil se tehdy také starší incident Harryho Brooka, který ve Wellingtonu v předvečer zápasu udeřil vyhazovač v nočním klubu. A jak píše Sky Sports, výkonný ředitel kriketové rady Richard Gould proto v lednu zavedl pro hráče půlnoční večerku a přísnější pravidla chování. Ta teď ale Stokes Atkinsonem porušili. Pro samotného kapitána navíc nejde o první přečin. Podobného případu se dopustil už v září 2017 v Bristolu, kdy se zapletl do pouliční rvačky před klubem, což tehdy skončilo až u soudu.
0: No tak zajímavé věci řeší v Anglii, ale troufám si tvrdit, že to budou řešit nejdéle do 17. června, kdy Angličani hrají první zápas mistrovství světa. No a třeba s Chorvaty nemusí vyhrát, tak pak by možná pod kritikou i zastřízliva byli svěřenci Tomase Tuchla. O kriketu, o tom, že prostě občas jsou ti sportovci pod větším drobnohledem, než by jim bylo milé, mluvil Karel Schamberger. Moc děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: Adamem Weidenthalerem už jsme mluvili před 6:30 o tenise, nicméně, když mi nahazoval téma Viktorie Mbokové, kanadské mladé tenistky, tak jsem úplně nepochopil, kam směřuje, a je to dost zajímavá věc.
1: Serena Williamsová, chcete-li, se totiž dnes vrací zpátky k tenisové kariéře. Ona ukončila tu svou kariéru před 4 roky, ale dnes je tedy zpátky. Tentokrát, nebo zatím, jen v deblu, a to po boku Kanaďanky Viktorie Mbokové, a to je tedy ta spojitost s tou naší předchozí tenisovou zprávou, protože s Viktorií Mbokovou bude hrát v Londýně v Queen's Clubu Karolína Plíšková ve dvouhře, takže teď tady 4 hra. Proti Williamsové s Mbokovou se postaví pár Melicharová, Martinézová, Rautlifová, takže Američanka českého původu bude taky proti Serině Williamsové, to je právě Nicole Melicharová, Martinézová.
0: Ona naposledy hrála dvouhru na US Open 3. září 2022, To znamená, že to bude teď v září 4 roky, a její 44 je o kolik, 25 let starší než Mbokova zhruba. A teď teda
1: to je 19.
0: To je 19, no. Vlastně motivy nebo motivace, jakou má. Někde jsem četl, že chce, aby ji viděli ještě na kurtu její děti, ale na druhou stranu nevím, jestli má tak velké děti, aby to nějak vnímali.
1: No, ona, když končila tu kariéru, jak ty jsi zmínil na US Open, tak už měla 1 dceru, od té doby ještě porod 2 dcery, ale když jsme třeba tu motivaci rozebírali s naším tenisovým reportérem Jaroslavem Plašilem, tak ten jasně zmiňoval jednu velkou motivaci, a to jsou letní olympijské hry za 2 roky na domácí, tedy americké půdě, Los Angeles, dějiště, bude se hrát asi v Indian Wells, ne na kurtech tamních.
0: No, to teda vlastně vůbec nevím, ale každopádně, když jsi mluvil o té dceři, tak první porodila už v roce 2017, takže je pravda, že teď v 9 letech nebo v 8 letech asi bude vnímat, že maminka práská do míče raketou. No, jak to dopadne, budeme sledovat, a budeme taky sledovat to, co přinesl minulý týden do vysílání David Prouza, který byl exkluzivně za Radiožurnál Sport na Roland Garros a vlastně mluvil s Kateřinou Siňákovou, která prý měla nabídku od právě Seriny Williamsové na to, aby s ní hrála debla.
1: Ale kvůli naplněnému programu to zatím odložila, tak věřme tomu, že se k tomu ještě dostanou obě dvě dámy.
0: Ano, a je paradoxní, že vlastně Siňáková vypadla v singlu na Roland Garros právě s Mbokovou, která teď hraje se Serinou Williamsovou, tak nevím, jak tam byl ten kontakt, ale asi takzvaně proběhl trošku dřív. Budeme to všechno sledovat, je to zajímavý návrat. Asi hodně taky marketingově zajímavý. Každopádně na Radiožurnálu Sport pokračujeme dál. Teď písnička je 6:46. Krásné ráno přejeme.

0: 6 hodin, skoro 50 minut posloucháte Radiožurnál Sport 9. června a možná i ve vás doznívá stále včerejší večer v basketbalových Pardubicích, když to teď řeknu takovouhle personifikací.
1: Pardubičtí totiž vyrovnali stav ligového finále proti Nymburku na 2-2 na zápasy, a to díky extrémně těsnému závěru.
0: Ano, ve čtvrtém duelu Východočeši zvítězili nad Středočechy 101-100.
1: Ale ještě půl sekundy před koncem ztráceli 2 body a pro obhájce titulu se tak zdálo být všechno jasné.
0: Proti byl ale Luboš Kovář, který trojkou z otočky doslova zmrazil nymburský tým.
1: No a celou Dašickou halu poslal do euforie.
2: Půl sekundy v životě člověka je mžik, během toho se nedá stihnout prakticky nic. A když máte zakončit basketbalový útok, zdá se to nemožné. Pardubickým se to ale povedlo. Poslední střelou, do které zněl závěrečný klaxon, vyhráli nad Nymburkem čtvrté finále o 1 bod. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
3: To je neuvěřitelné. Já během playoff jsem používal hodněkrát slovo basketbalový bůh, a jestli někdy to slovo nebo tady to spojení mělo nějaký nejvýraznější význam, tak si myslím, že tady v tu chvíli, protože myslím, že to bylo za ty všechny prohrané koncovky v sezóně, se to k nám prostě otočilo, dali jsme, musím říct, šťastnou střelu. Je to neuvěřitelné, jo. A samozřejmě to dokresluje ten kontext, že jsme srovnali sérii 2-2, ta série je absolutně živá, neuvěřitelné.
2: Hrdinou okamžiku byl Luboš Kovář, který dostal přihrávku od Tumy, udělal otočku a vypálil na koš. Do té doby se střelecky trápil. Tímhle ale zajistil Pardubicím druhou výhru v sérii.
4: Já sám nevím. Neuvěřitelný. No, za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dal takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
2: A to, že akce měla vypadat jinak, potvrdil i hlavní kouč.
3: První opce měla být určitě na trhe Bonhema a Kovy to měl být jako až poslední a určitě ne z té situace. On to ale dobře přečet, že někdo z hráčů uvolnil se pro míč a vystřelil tady tu jako neuvěřitelnou střelu.
2: Situace přitom vypadala pro Pardubické prakticky beznadějně. Byl to nymburský kapitán Martin Kříž, který hraje ve výborné formě a poslal svůj tým právě půl sekundy před koncem do 2bodového vedení. Pak následoval timeout a už zmiňovaná Kovářova střela. Celou akci hodnotil pro Českou televizi Martin Kříž.
5: Já si myslím, že jsme si hlídali ty potenciální střelce. Nevybavuju si, jestli Luboš byl úplně volný, ale 0,5 vteřiny dokonce střela z otočky. Kolik jich dál za život takovýhle. Takže série 2-2 a myslím si, že pro diváky nádherná série, nádherný basket, tak si to trošku ještě protáhne.
2: V Pardubické hale v tu chvíli většina fanoušků vystřelila ze svých sedaček a slavila. Nejprve poprvé, kdy míč skončil v koši, a pak i podruhé, kdy rozhodčí Kovářovu trojku potvrdili. Takový závěr zápasu se povede možná jednou v kariéře. Fanoušci vytvořili v hale neskutečnou atmosféru, ale zároveň už teď je jasné, že je potřeba myslet na další zápas.
3: To jsou sportovní emoce, které jsou neuvěřitelné. Ty závěrečné ovace, ta radost. Musím říct, že si to jako člověk ani pořádně neuvědomuje. Ještě pořád v tu chvíli, já si myslím, že to všechno jako doceníme časem, ale my nemáme moc času jako tady radovat z tohohle vítězství, protože ve čtvrtek už čeká další zápas. A jak jsem říkal, ta série je teď hrozně otevřená, my do toho musíme jít už v tom pátém zápase, takže chceme vyhrát a jsme tomu titulu opravdu blízko.
2: Řekl po druhé domácí výhře hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Série pokračuje pátým duelem ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný, nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředí. Ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympijská Jara nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno v 7 hodin. S novými zprávami je tu Jana Utendorská.
6: Převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí a zestátnění. Americká NASA dnes oznámí posádku vesmírné mise Artemis 3. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na úvodní zápas mistrovství světa. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Brna do Prahy před omezením na mostě u Šmejkalky. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Vládní koalice projedná změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o nich budou už za hodinu jednat i generální ředitelé obou institucí. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávali peníze ze státního rozpočtu. Lidé v Česku si uvědomují rizika této změny. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnutí, závislost a daně.
7: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
8: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
7: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
9: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili a od firem půjdou z rozpočtu.
7: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
6: 33% respondentů pak nepovažuje případnou stávku zaměstnanců obou médií za oprávněný krok. A my se po 7:30 spojíme s naší reportérkou na úřadu vlády. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Anektovaný poloostrov Krym i jejich evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobovaly systematické ukrajinské útoky.
10: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
6: Americká NASA dnes oznámí složení posádky pro misi Artemis 3. Po 17. hodině našeho času se dozvíme, kdo poprvé vyzkouší nový americký lunární modul. Zatím pouze na oběžné dráze kolem Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku.
11: Astronauti by měli otestovat spojení kosmické lodi Orion s jedním nebo dvěma lunárními moduly, určenými pro pozdější přistání na měsíci, vysvětlil administrátor NASA Jared Isaacman. Lunární moduly mají na starosti společnosti SpaceX a Blue Origin a v současnosti ještě nejsou hotové. Letos plánuje Blue Origin vyzkoušet přistání na měsíci bez lidí, s menší nákladní verzí své lodi, uvedl Amit Kshatriya z NASA. Termín a náplň mise Artemis 3 tak závisejí na tom, kdy obě společnosti dokončí vývoj. Martin Srp, Radiožurnál.
12: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj s reprezentačním A týmem se chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmanskou dvojkou.
13: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénu a třeba jim dát
14: brouka do hlavy.
13: Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
12: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdržení na D1 u Holubic i Chocerad, nehoda v Brně na městském okruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova obvyklý silný ranní provoz před Rohlenkou s frontou od exitu 210 Holubice, brzdí se tam do zastavení, jinak je to asi na 10 minut osobním autem. Před Brnem už se plní taky D2 směrem z Bratislavy ze 4. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu. V Brně přímo kolona na městském okruhu v Bítežské směrem z D1 do centra od sjezdu na Jihlavskou se to popojíždí až za Pisárecký tunel. V Bauerově před tunelem Hlinky se srazilo osobní auto s nákladním, blokují dva pruhy, zdržení už skoro čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Prahy od exitu 29 Chocerady čekejte různě pomalu jedoucí frontu do zúžení na mostě u Šmejkalky na 24. Je to asi na čtvrt hodiny. A ještě před D1 se ucpává silnice 3 z Benešova na Prahu od sjezdu na Čtyřkoly do Mirošovic, je to až na půl hodiny. A v Praze obvyklý rozjezd ranní špičky, fronty na okruhu před Ořechem, taky východní část okruhu směr Lanový most je plná, v Hloubětině je fronta skoro od Rajské zahrady po Děbradskou ke Kbelské a plná je samozřejmě mimo jiné Liberecká do centra. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno i zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. A teploty 17 až 22, na východě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
17: Posloucháte Radiožurnál Sport, krásné ráno vám přejeme.
18: Dobrý den.
17: 9. červen je spojený s výročím 30 let od prvního zápasu české fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy 1996. A to mistrovství Evropy začalo stejně pro Česko, jako skončilo, dvěma inkasy.

0: 0-2 s Německem, pak porazili Itálii na Anfieldu a pak remizovali s Rusy 3-3 a postoupili přes čtvrtfinále, semifinále až do toho finále.
1: My se tomuto tématu dnes budeme taky věnovat. V 8 hodin a 20 minut se spojíme s Miroslavem Kadlecem, tedy jednou z těch hlavních postav tehdejšího reprezentačního týmu.
0: A když byla řeč o 20 let starém fotbalovém mistrovství světa, tak budeme v 9:10 mluvit s autorem prvního gólu českého na tom turnaji, Janem Kollerem, takže v 9:10 Jan Koller, v 8:20 Miroslav Kadlec. Je to krásně nabité. No a za chviličku už zas budeme směřovat svůj zrak a svá slova k tomu, co se bude dít teď v zámoří mistrovství světa 2026.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Adam Weidenthaler.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, pokud jste náhodou slyšeli včera desítku Pavla Horváta, tak Pavel prozrazoval, co ho čeká v těchto dnech. On vyrazil s kamarády na takový velký výlet na motorkách. Hmm. Pavel vlastní opravdu krásnou motorku. Pokud sledujete Pavla třeba na Instagramu, tak tam je video, jak jedou po náměstí některého z měst na západě Čech. Nevím, jestli to náhodou nejsou Klatovy, kudy jedou, ale trošku mi to tak připomínalo. Každopádně Pavel teď aktuálně na cestách, ve čtvrtek ho ale opět uslyšíte. Ale když jsme mluvili často o plzeňských fotbalistech, tak oni byli spojeni s úspěchy, ale taky třeba i s tím, že prostě si dokázali říct něco mimo kabinu a třeba i u piva.
1: A pivo bude možná i takovým dalším tématem pro některé fanoušky na světovém šampionátu. Ostatně jeden z nich už se pochlubil na sociálních sítích, je to uživatel Gas na sociální síti X, který ukázal fotku s 48

0: 30 lahvemi piva, které vždy pocházejí z jedné z těch reprezentantských zemí, nebo prostě aha, účastnických zemí, takže Česko tam má taky svého zástupce, je poměrně těžké ho najít, každopádně dá se to najít a je to jeden z těch, řekněme, tradičnějších moků, které najdete v českých hospodách, ale každopádně jsou tam některé skutečně specialitky. Docela by mě zajímalo, jak se dá sehnat pivo třeba z Haiti nebo z Demokratické republiky Kongo, když jste evidentně anglickým fanouškem, protože na sobě má dres hrdého Albionu, tenhle gas.
1: A není to zatím teda vyhodnocováno nějak?
0: Má tam jedno pivo nalité v takovém speciálním poháru, který jakoby kopíruje pohár pro vítěze světového šampionátu, ale samozřejmě dovnitř se vejde pravděpodobně pinta, když se bavíme o Angličanovi. Nevím, co konkrétně z toho je za pivo, ale možná to bude na svých sociálních sítích hodnotit v průběhu šampionátu.
1: To jsem zvědavý, jestli nebudou třeba šokováni, že když budou ochutnávat české pivo Angličani, že tam bude pěna. No, ale tak to je zajímavá věc, budeme samozřejmě sledovat, jestli dojde k nějakému vyhodnocení, za to třeba české pivo nedotáhne na mundialu k trofeji. Každopádně tady máme hlavně to sportovní téma, protože Češi a čeští fotbalisti se ve Spojených státech amerických dál chystají na začátek zmiňovaného mistrovství světa.
0: A jestliže jsme se bavili o Plzni, tak můžeme zůstat u dvou plzeňských opor, které před přípravným kempem v národním A týmu neměly žádný start, tedy Alexander Sojka s Denisem Vyšinským.
2: Premiérového gólu za reprezentační Ačko se Denis Vyšinský dočkal už ve druhém utkání. Do generálky na světový šampionát s Guatemalou naskočil na závěrečnou půlhodinu a po chybě soupeřova obránce pečetil výhru 3-1. Nominaci na mistrovství světa si odchovanec Slávie vysloužil dobrými výkony v Plzni. Za Viktorii v uplynulé ligové sezóně hned 8krát skóroval.
3: Denis Vyšinský tento vně pokutového území trefil náramně.
4: Myslel jsem si, že bych mohl být na té hraně, protože jsem neměl žádný start vlastně do tohohle srazu. Takže jsem s tím tak nějak počítal, že bych jim nemusel jet a když jsem se dozvěděl, že pojedu, tak jsem byl rád. Je to pro mě něco neskutečného, je to asi to nejvíc, co ve fotbale jako pro mě asi jde. Si to uvědomím až časem.
2: Řekl po prvním reprezentačním gólu do sítě Guatemaly Denis Vyšinský. Zatímco křídelník Viktorie byl v nominaci českého výběru už pro barážové duely, jeho klubový spoluhráč Alexander Sojka se před přípravným kempem na světový šampionát dočkal premiérové pozvánky. Loni v létě přitom jako nadbytečný přestoupil z Plzně do Hradce Králové.
5: Jakož já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, že na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
6: Teď je to strašně rychlý, tady ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, docela povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
2: Přiznává plzeňský univerzál Alexander Sojka. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jižní Koreji se v Guadalajaře začne hrát v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
1: Jak se můžete dočíst i různě v dalších médiích, tak prý se na Mexiko žene tropická bouře Boris, která by měla přinést velké deště právě v oblasti možná i Guadalajary, kde by hráli Češi to první utkání. A samozřejmě budeme sledovat to, jestli to tam třeba nespláchne a neoddálí déšť, protože to by byla trošku komplikace pro celý turnaj.
0: Ale my se teď ještě na chviličku vzdálíme, nebo spíš možná přiblížíme zpátky do Evropy, protože v Cardiffu ve Walesu se bude hrát dnes jedno velmi důležité utkání. Ani taky s českou fotbalovou příchutí.
1: Ano, fotbalistky Česka budou usilovat o to, aby řekněme minimálně remizovali s Velšankami. Tím pádem si zajistili první pozici ve skupině Ligy národů B. Tím pádem by postoupili do Ligy A, ale co hlavně by měli lepší pozici pro baráž o mistrovství světa a Adame, příští rok to bude na místě fotbalu zaslíbeném.
0: Brazílie, bylo by to poprvé, co by se Češky dostali na takhle velkou akci, takže věřme tomu, že se to povede. Pro dnešek je mimochodem připravena i zraněná golmanka Olivie Lukášová, která měla zdravotní problémy po tvrdém střetu z utkání s Albánií, to se hrálo minulý týden, takže věřme tomu, že bude tedy fit i pro ten dnešní zápas.
1: Ano, úvodní zápas, který Češky si hráli doma s Velšankami, skončil 2-2, to znamená, že vzájemné zápasy i v případě remízy zůstanou stejné. Skóre mají Češky o 2 góly lepší, hodně pomohla po té remíze s Albánií taky remíza Velšanek v Černé Hoře.
0: Dnes od 19 hodin, tedy ve Walesu, Wales Česko.

0: the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Bavili jsme se teď s Adamem Weidenthalerem o tom, že docela velké reprezentace a možní favoriti pro mistrovství světa hráli přípravné duely i v noci na dnešek, a než půjdeme na encyklopedii, která bude představovat další hvězdy blížícího se mundialu, tak můžeme zmínit ty tři výsledky, Adame.
2: Tak já připomenu ty večerní. Kolumbie porazila Jordánsko 2-0, Francie zvládla duel se Severním Irskem 3-1 a Nizozemsko se trochu protrápilo v utkání s Uzbekistánem. Sice nakonec výhra 2-1, ale bylo to díky dvěma proměněným penaltám Chakpa. Takže nic moc od Holanďanů.
1: Za Francii proti Severním Irům se opravdu skvostně zapsal Mikael Olise, 3 góly. A pokud můžete, tak se pusťte hlavně ten třetí, kdy to udělal fenomenálně a střelou z dálky, vlastně, no z dálky, spoza vápna, ale na vzdálenější tyč nádherně dal tedy na 3-1 pro Francii. Španělé vyhráli stejným rozdílem, ale to bylo před několika hodinami, už v mexickém Pueblu nad Peru 3-1. A tam musíme dodat, že třeba právě muž, o kterém se teď budeme bavit, tam nehrál, protože jak Nico Williams, tak Victor Muñoz, tak Lamine Yamal jsou aktuálně stále zranění a otázkou, kdy pomůžou La Roche v rámci toho mistrovství světa. Můžeme jít na encyklopedii.
2: Můžeme jít na encyklopedii, protože v ní představujeme právě největší hvězdy blížícího se světového šampionátu ve fotbale a velká pozornost bude upřena na tebou před chvíličkou zmíněného španělského teenagera, který se v 16 letech stal nejmladším střelcem v historii evropských šampionátů.
1: Ano, kdybychom řekli, že se jmenuje bez těch dvou prvních jmen Nasrawi Ebana, tak byste nevěděli, ale to Lamine Yamal Nasrawi Ebana, po otci z Maroka a matce z Rovníkové Gvineji.
2: Oni do Španělska emigrovali ještě před narozením malého Lamina. Na svých kopačkách má proto Yamal vlajky všech tří zemí.
3: Lamin is a genius. What he's doing with the ball, it's unbelievable.
2: Lamin je genius, co umí s míčem je neuvěřitelné, to tedy řekl na adresu španělského reprezentanta jeho trenér v barcelonském fotbalovém klubu Hansi Flick.
1: V této ligové sezóně pomohl Lamin Yamal katalánskému velkoklubu k mistrovskému titulu 16 góly a 11 nahrávkami.
2: A ve stejném věku neměli tolik odehraných zápasů, vstřelených branek a asistencí jako on ani velikáni Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo.
1: Yamal debutoval v lize za Barcelonu v 15 letech, v nároďáku byl už 16.
2: A trenéři, spoluhráči, protihráči i fotbaloví experti obdivují kromě fotbalových kvalit taky Yamalovu mentální vyspělost.
4: Já si myslím, že tyhle ty kluci už v tom vyrůstají, jo? V té akademii, v té Barceloně. Tyhle ty prostě děti už v tom žijou odmala, potkávají nebo mají možnost potkávat tyhle ty všechny hvězdy. A potom pro ně ten přechod není úplně tak speciální. Tady u nás ty kluci, troufnu si říct, samozřejmě potkají hráče z Ačka, ale úplně s nima v žádným jako družným rozhovoru se nevyskytnou a potom, pokud mezi ně proniknou, tak to může být skok.
2: Tenhle hlas znáte, je to náš expert Pavel Horvát a my se vás v nesoutěžní otázce dnes ptáme, jestli odhadnete, kolik lidí sleduje takového Lamina Yamala na jeho instagramovém účtu.
5: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Osobně jsem si typoval 30, ale je to přes 43 milionů uživatelů. A přestože je Lamine Yamal pod tak velkým tlakem veřejnosti, jeho tržní hodnota se navíc pohybuje kolem 5 miliard českých korun, fotbalem se dokáže, což ostatně asi dobře tušíte, také bavit.
6: Lamin ukazuje na hřišti mnoho skvělých věcí. V šatně je to sice vtipálek, ale když hraje, tak je velmi klidný. Dokáže si hru užít a být zároveň zodpovědný.
1: Oceňoval Yamalovy kvality jeho spoluhráč ve španělské reprezentaci Dani Vivian Moreno.
2: 18-letý fotbalista patří mezi největší talenty své generace, i když vlastně vydělává zhruba 500 000 000 korun ročně, tak se mu některé skandály občas trochu vyhýbají, ale byla tam nějaká kontroverze už během Yamalovy kariéry, Honzo?
1: No možná si vzpomínáte, že minulý rok slavil 18-tiny i s lidmi, kteří mají poruchu růstu a vlastně oni pak uváděli, že se nejednalo o nějakou jejich urážku, tak ta jejich účast a to, co se tam možná s nimi provádělo, to vyvolalo nejen ve Španělsku společenskou debatu.
2: Každopádně patří Yamal mezi populární osobnosti s přátelskou veselou povahou, o čemž se přesvědčili i čeští turisté, kteří se s ním náhodně potkali na dovolené v Dubaji, a světová hvězda si s nimi nejenže pořídila společnou fotografii, ale prý si s dětmi taky na pláži zahrála fotbal.
1: Tak teď zbývá doufat, že bude Lamine Yamal takzvaně připraven nebo ready, jak se to říká anglicky, na mistrovství světa a otázkou, kdy zasáhne do skupinové fáze.

0: Radiožurnál půl osmé. Jana Utendorská a další zprávy.
1: K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Schein. Hrznutí Praha sobě před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. V kauze jde o údajné ovlivňování zakáze v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hluboček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Oba vinu odmítají. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla íránská palba, nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. A v ostravském Trojhalí Karolína začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nové generace nebo například novou motorovou soupravu Regiofox. Sport. Dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen byl po nedělním kolapsu v přípravném utkání s Ukrajinou propuštěn z nemocnice. Záložník o tom informoval na Instagramu. Eriksen skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Od té doby hraje s implantovaným defibrilátorem. Dánský fotbalista ujistil fanoušky, že v neděli šlo o úplně jinou situaci než před 5 lety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 za Brandýsem a kolony v Brně před tunelem Hlinky. Na D10 z Prahy na Mladou Boleslav pozor za exitem Hlavenec. Na 19. kilometru leží na vozovce Popelnice. Hlídka jede na místo. Na D1 z Vyškova na Brno obvyklé ranní testování prudkého brzdění u exitu Holubice. Na 211. kilometru pak se to sune pomalu až 15 minut osobní auta k Rohlence. D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná úžku za zasjezdem na Židlochovice. Z 8. kilometru pozor, brzdí se tam nezvykle i v levém pruhu, do Brna je to na 20 minut. V Brně na městském okruhu Spisárek na Královo pole potíž po nehodě v Bauerově před tunelem Hlinky po srážce kamionu s osobním autem zabrané 2 pruhy, kolona už z Bíteřské na příjezdu z D1 od sjezdu na Jihlavskou zdržení kolem 20 minut, ucpaná je i náhradní trasa Rybnickou a Pisáreckou kolem Antroposu. Na D1 z Brna na Prahu pomalá jízda, nejdřív od exitu 29 Chodce rady kolem 15 minut do omezení na Šmejkalce a pak znovu od sjezdu na Pražský okruh až k jižní spojce v Praze. A silnice 3 z Benešova na Prahu zůstává ucpaná před nájezdem na D1 od 4 kol, je to až na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nad Českem dnes po ránu převládá velká oblačnost, ojediněle se objevuje déšť, aktuálně prší na Znojemsku, v okolí Svitav, také místy v jižních Čechách a pás intenzivních srážek už přechází od Domažlic přes Plzeň až po Ústí nad Labem. Teploty jsou poměrně vysoké, v centru Prahy za sebou máme dokonce tropickou noc, kdy neklesla teplota pod 20 stupňů. Jinde na teploměrech nejčastěji vidíte od 14 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku je chladněji, tam místy klesla teplota k 11 stupňům Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou oblačností. Oblačno až zataženo, od západu se také na většinu našeho území rozšíří déšť. Na jihovýchodě a východě se objeví bouřky, ve kterých bude intenzivně pršet a bude v nich i zesilovat vítr. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Dnešní maxima se budou držet jen mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku ještě naměříte do 27 stupňů. A na hřebenech hor počítejte s teplotou kolem 14. V Beskydech a Jeseníkách až kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, tady ten konec písničky od Pink mě teda vždycky trošku vyvede z míry. Podle mě tam udělal zvukový mistr
1: chybu.
0: No právě, že neudělal, ale měl jí tam udělat a vystřihnout to. No každopádně posloucháte nás, ladíte nás 9. června 2026, kdy si připomínáme třeba to, že to je 20 let od startu fotbalového mistrovství světa v Německu.
1: A taky 20 let od narození jednoho našeho kolegy.
0: Ano, je to neuvěřitelné, ale Karel Schamberger, který s námi sedí ve studiu, asi určitě nevnímal to, když Filip Lahm dal ten nádherný gol Kostarice při vítězství Němců 4-2.
1: Ona paní Schambergerová porodila právě kvůli tomu, že sledovala,
0: ona to viděla,
1: jak Němci dávají gol. Schambergerová samozřejmě to navazuje k tomu, že to jsou Němci původem, takže ona byla tak moc nadšená z branky Filipa Lahma, že už to prostě muselo ven.
2: Ano, přesně tak, kluci. Děkuju moc.
0: Karle, věřím, že takové uvítání si určitě chtěl, tak ti hlavně přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se ti tady s náma líbí a daří.
2: Děkuju moc.
0: Tak, no a my můžeme pokračovat, protože tady máme sportovní aktuality, tak nějak obligátně můžeme zmínit, že čeští fotbalisti se stále na své základně v Texasu připravují na start mistrovství světa.
1: A zítra ráno tamního času přiletí do mexické Guadalajary, kde do turnaje vstoupí v noci ze čtvrtka na pátek. Právě aktuality okolo reprezentace může zmínit na úvod sportovního přehledu už zmiňovaný Karel Schamberger.
2: Na první turnaj s reprezentačním A týmem se chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
3: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénu a třeba jim dát brouka do hlavy, tak jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vy jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
2: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Aktuality kolem reprezentace budeme probírat také v dnešním ranním vysílání. Po 9. hodině přivítáme nejlepšího reprezentačního střelce Jana Kollera.
1: Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které v New Yorku vyhrálo 2-1 nad Uzbekistánem. Vítězně se na start šampionátu naladilo i Španělsko, které v Mexiku porazilo Peru 3-1.
2: Fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan nebyl 3 dny před startem mistrovství světa vpuštěn do Spojených států amerických. Na šampionátu se měl představit jako první somálský sudí v historii.
4: Z letiště v Miami se tak Artan vrátil do Istanbulu, kde čeká na vyřešení případu. Důvod odmítnutí není známý, podle somálského ministerstva sportu ale měl rozhodčí víza v pořádku, informovala o tom agentura AFP. Somálsko je jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Artan je na listině rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím. Jakub Marek, Radiožurnál.
1: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve 3. slovenské lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Své rozhodnutí oznámil někdejší záložník pražské Sparty, AC Milan nebo FC Janov na klubových sociálních sítích. Tolik fotbal, teď další zprávy.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhý domácí zápas v finále ligového play-off. Nymburk porazili 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem zápasu prohrávali o 2 body. Rozhodující tříbodovou střelu vyslal těsně před klaksonem pardubický Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu zápasu střelecky vůbec nedařilo.
6: Já sám nevím. Neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
0: K vítěznému hodu půl sekundy před koncem přidal komentář taky hlavní trenér Pardubic Jan Čotnar.
7: Během playoff jsem používal hodněkrát slovo basketbalový bůh a jestli někdy to slovo nebo tady to spojení mělo nějaký nejvýraznější význam, tak si myslím, že tady v tu chvíli, protože myslím, že to bylo za ty všechny prohrané koncovky v sezóně, se to k nám vlastně otočilo, dali jsme, musím říct, šťastnou střelu. Je to neuvěřitelný, jo? Samozřejmě to dokresluje ten kontext toho, že jsme srovnali sérii 2-2, ta série je absolutně živá, neuvěřitelný.
2: Aktuálně vyrovnaná série mezi Pardubicemi a Nymburkem ve finále Národní ligy bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Středočechů. Basketbalovému finále se budeme více věnovat už po 8. s bývalým reprezentantem Pavlem Pumprlou.
1: Basketbalisté New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a vedou tak už jen 2-1 na zápasy. Předtím Knicks dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. New Yorkský klub sahá po prvním titulu od roku 1973. 3. San Antonio naposledy trofej získalo v roce 2014. Příště proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek českého času.
0: Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezony úspěšně. V prvním kole turné v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V dalším zápase čeká českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mboková.
1: A ta bude v Queen's Clubu zároveň hrát 4 hry po boku Siriny Williamsové. Vítězka 23 Grand Slamů se vrací na kurt ve 44 letech poté, co v roce 2022 na US Open s tenisovou kariérou skončila. Marie Bousková ta do turnaje v londýnském Queen's Clubu vstoupí dnes a to bude odpoledne proti Uzbekistánce Kudermětovové.
2: A na závěr sportovního přehledu perlička, díky které se ještě vracíme k fotbalovému mistrovství světa. Plzeňský brankář Florian Wiegele bude nejvyšším fotbalistou v historii světových šampionátů. 25-letý rakouský reprezentant se díky svým 205 cm stane nejvyšším hráčem, který se kdy turnaje zúčastnil. Upozornil na to rakouský list Kronen Zeitung. Wiegele tak překoná o 2 cm dosavadního rekordmana nizozemce Andriese Nopperta, který hrál na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022.
0: Velké zajímavosti i na závěr sportovního přehledu aktuality vám nabídl Karel Schamberger, dnešní oslavenec. Karle, moc děkujeme a ještě jednou všechno nejlepší k 20. narozeninám.
2: Děkuju moc krát, díky moc.

0: Inexis, v našem vysílání dnes je 9. června a pokud máte rádi atletiku a jste někde z Prahy nebo ze středních Čech, tak se můžete vydat na meeting Kladnohází, byť tam třeba český rekordman v kouli bude vrhat. Jak nás správně upozorňovali v různých těch seminářích, jak má být ta terminologie, hází se třeba oštěpem nebo diskem. Každopádně Tomáš Staněk, druhý start v sezóně, po minulém pondělí, kdy byl na memoriálu Josefa Odložila druhý, dneska se opět utká třeba s Britem Scottem Lincolnem, který ho minulý rok nakladně porazil.
1: Odpoledne na místě budeme mít i našeho reportéra a stejně tak tomu bude i na přeci jenom ještě o dost prestižnějším atletickém meetingu, který se koná pravidelně na českém území a je to Zlatá tretra. Konkrétně tedy příští týden 16. pro vás máme taky dvě vstupenky právě na tuhle prestižní atletickou akci a to v naší soutěži. Soutěžit budeme vlastně skoro přesně za hodinku, tedy o dva lístky na Zlatou tretru.
0: A možná jste to neslyšeli v příspěvku Jakuba Marka, který jsme hráli už brzy po 6, ale aktuálně třetí nejrychlejší žena na osmistovce v historii, Audrey Verová ze Švýcarska, se představí právě příští týden na Zlaté tretře. Na osmistovce se poměří taky se slovutnou Nizozemkou Femke Bolovou Bredersovou. To znamená, že tam bude nejen možná třeba k vidění velmi rychlý čas na osmistovce, nevím, jestli světový rekord, který by padl v případě tedy tohoto počinu Jarmile Kratochvílové, ale určitě tahle událost stojí za to. Takže za hodinku s námi můžete hrát, pochopitelně na Radiožurnálu Sport máme pro vás ale pravidelné rubriky, které se týkají jak encyklopedii, tak seriálu a nejenže směřujeme k mistrovství světa ve fotbale, tak se ohlížíme a už se blížíme k tomu slavnému dni 20. červnu 26, ale s 50-letým odstupem od roku 76.
1: Takže 1976 a fotbalové mistrovství Evropy, bylo to trochu složitější od Jana Pěrušky, každopádně je tady seriál Jaroslava Plašila, kdy se vracíme v rozhlasovém archivu a kalendáři, tedy přesně o 50 let zpátky.
0: Tak a asi vám dojde, že dneska, když je 9. června, tak jdeme do 9. června 1976.
2: V Mladé Boleslavi pokračuje dnes už třetí den první ročník festivalu rozhlasové hry Prý Bohemia s mezinárodní účastí rozhlasů socialistických zemí.
3: Pro soustředění fotbalistů Československa platí to samé. Také to pokračuje třetím dnem a jeho hlavní náplň prozradili trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš hned na začátku. Doléčení drobných šrámů ze závěrečných ligových bojů a otužení kolektivu. Ale jinak to byla také obvyklá rutina, vypráví tehdejší útočník bratislavského Slovanu Ján Švehlík.
4: Ta atmosféra byla taká uvolněná, otrénovali jsme, co jsme mali. Potom jsme nějaký přípravný zápas tam odohrali, potom jsme trénovali po něm ty penalty.
3: Československý tým už se ale také velmi pečlivě a s konkrétními úkoly připravuje na semifinálového soupeře mistrovství Evropy Nizozemsko. Informací mají hráči hodně, i díky trenéru Ješkovi, který na začátku 70. let 3 roky působil v Hágu. Ale co z zajímavého si mohou přečíst i sami. Československá tisková kancelář vyspovídala kouče Holanďanů Knobela. Tento celkem obsáhlý rozhovor vydává 9. června roku 1976 na své poslední straně Večerní Praha a uvádí ho titulkem holandský trenér o ČSSR. 54-letý Knobel řekl, že je těžké si na této úrovni vybírat soupeře, přesto přiznal, že je radši, že los dopředu přisoudil jeho týmu vítěze dvojzápasu Československo-Sovětský svaz a tedy Čechoslováky. Podle něj sice jde o výborný celek, ale přeci jen není tak nepříjemně tvrdě hrajícím soupeřem jako Jugoslávie nebo Německá spolková republika. A celkem otevřeně také mluví o taktice nebo i kladných a záporných stránkách československého týmu.
5: Českoslovenští hráči jsou vesměs velmi dobře technicky vybaveni. Hrají dobře na malém prostoru s pomocí krátkých přihrávek. Potíže mají s dlouhými pasy, rychlým přenášením hry. V obraně jsou přesní a výborní ve hře hlavou. V poli herně trochu pohodlní. Bojový duch se mně zdá nižší než u našich hráčů.
3: Odpověděl nizozemský trenér Knobel, který také vysvětloval, proč není v nominaci golman mistrovského Eindhovenu Van Beveren. Ten se prý kvůli značným rozporům s Krajfem nakonec sám reprezentace vzdal.
6: Si ho přebírali dva hráči.
3: Právě na největší hvězdu Nizozemců Krajfa je také zaměřena příprava československých fotbalistů na soustředění v Tatrách. Trenéři vymýšlejí způsob, jak ho na hřišti bránit a hráči také dostávají další individuální úkoly.
6: Samozřejmě my jsme znali každou kličku holandských hráčů, jak se umí uvolnit. ti chlapci tenkrát na Štrbském plese, když jsme měli soustředění, tak je studovali, chodili sami. Mně se podařilo sehnat videokazety ze zápasů.
3: Vyprávěl kdysi trenér Václav Ježek, který také sázel na to, že nizozemský celek k přípravě tak pečlivě nepřistoupí. Přece jen šlo o největšího favorita, který měl v hlavě hlavně odvetu za finále světového šampionátu v Mnichově v roce 1974, ve kterém byli úspěšnější fotbalisté domácí Německé spolkové republiky a Holanďané jim tak chtěli porážku vrátit.
6: Poněvadž oni si v 76. roce chtěli vyřídit účet za Mnichov, za mistrovství světa, za finále. My pro ně měli roli trpaslíka.
3: Do finále mistrovství Evropy zbývá 11 dní. Jaroslav Plašil, Radio.

0: Čistá hra Martina Procházky míří do své šesté sezony.
1: Po pěti letech profesionální kariéry už byl Martin Procházka pravidelným reprezentantem a blížily se jeho největší úspěchy v národních barvách.
0: Nakonec si zahrál v Americe, Švédsku, Rusku nebo Německu, stal se čtyřikrát mistrem světa a jako olympijský šampion může další turnaje těch nejlepších hodnotit.
2: Jsem byl plný emocí toho utkání finálového, potvrdilo se mi to už od spousty lidí, že někteří koukali s otevřenou pusou, já jsem taky fakt mají chvilkama říkal, to není možný, co se tam děje, jako prostě za situace. Nejlepší hokej, jak jsem kdy viděl, a přiznám se k tomu, že jsem byl pak trochu z toho zklamaný, že to nepokračovalo, že to prostě ještě nešlo tu další třetinu.
1: Hlavní pozornost má ale po většinu roku Tipsport Extraliga a pochopitelně její největší osobnosti.
2: Tvrdí Jarda, že už netrénuje, ale asi, že on pořád trénuje. A jak to znám, tak no, možná už tomu nedává tolik, ale pořád je v tom, že kdykoliv je schopný naskočit. To může stát cokoliv, kladnu se můžou stranit 3-4 hráči najednou a nedovedu si představit, že by ještě nenaskočil. Já věřím tomu, že ještě nastoupí.
0: V čisté hře chce Martin Procházka slyšet i vaše poznatky a zkušenosti. Stačí zavolat v úterý po 10. hodině.
1: A nebo jen naladit nejposlouchanější digitální rádio v Česku.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
4: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Altinepro.
5: Radiožurnál je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
6: Ředitelé České televize a Českého rozhlasu jednají o poplatcích na úřadu vlády. Boje mezi Izraelem a Iránem prozatím utichly. V Izraeli se znovu otevírají školy. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav ligového finále. Po nehodě se tvoří kolony v Brně na městském okruhu před tunelem Hlinky a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Český rozhlas a Česká televize by se dnes měli dozvědět, s kolika penězi budou v příštím roce hospodařit. Přesnou částku řekne na schůzce s generálními řediteli obou médií premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A jednání na úřadu vlády sleduje reportérka Adéla Burešová.
7: Oba ředitelé přijeli sem na úřad vlády před několika minutami. Jednat s nimi bude kromě premiéra Babiše ještě dalších 5 koaličních politiků. Se záměrem kabinetu převést od nového roku financování Českého rozhlasu a České televize obě média dlouhodobě nesouhlasí, zachovat chtějí současný systém poplatků. Odmítají taky poslaneckou novelu, která počítá s tím, že by od poplatků osvobodila některé skupiny lidí už letos. Český rozhlas by taková změna připravila o 250 až 300 milionů korun a Českou televizi pak o více než miliardu. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Po včerejších iránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem.
8: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili 2 balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Iránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
6: Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Pašeráci drogu ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Její hodnota je v přepočtu 1 250 000 000 korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Iránu. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Do záchranné stanice Hrachov na Příbramsku se dostala dvě mláďata orla mořského. Zřítila se minulý týden během bouřky i s hnízdem nedaleko Plané nad Lužnicí. Ochránci počítají s tím, že je vrátí zpět do přírody.
9: K mláďatům do voliéry mě bere ředitel ochrany fauny Hrachov Pavel Křížek.
10: Tak to jsou asi přepeřený mláďata, mají už více peří dospělce, ale ještě jim vlastně chyběl nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
9: Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková.
11: Je potřeba je dokrmit, aby nebyli podvyživený, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
9: Stanice by ráda orlům pořídila vysílačky, aby měla informace o jejich dalším osudu. Z Hrachova, Věra Hájíková, Radiožurnál.
12: Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém finále ligového play-off nad Nymburkem 101-100 a stav série vyrovnali na 2-2 na zápasy. Východočeši přitom měli na zakončení posledního útoku půl sekundy, v tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšnou trojkou nakonec rozhodl pardubický Luboš Kovář.
13: To si podle mě přesně říkal Nymbur tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na dvojku, chtěli jsme to vyrovnat a jít do prodloužení, ale někdy to k tomu patří, k tomu sportu, takovýhle šťastný střely.
12: Série bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdul Kadir Artana na mistrovství světa pískat nebude, informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artan se měl stát prvním somálským sudím v historii světových šampionátů. Úřady ho ale po příletu nepustili do USA. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na příjezdech do Brna a nehoda v Brně na okruhu před Hlinkami. Před Brnem se tvoří kolony jak na dálnici D1 směrem z Vyškova od Holubic z 211. kilometru k Rohlence, tak i D2 směrem z Bratislavy je plná za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru až do Brna. Místy i v levém pruhu je to na 20 minut. Fronta tím pádem před Brnem i na 52. směrem z Vídně od exitu Rajhrad k D1. A v Brně na okruhu z Pisárek na Královo pole stále potíže po nehodě před tunelem Hlinky. V Bíteřské za sjezdem z D1 kolona od Jihlavské i přes 20 minut. Fronty na náhradních trasách Rybnickou a Pisáreckou a už i taky z Jihlavské do Vídeňské od staré nemocnice na Poříčí je to minimálně na půl hodiny. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové se tvoří kolona od Janova do Litomyšle, zdržení přes 20 minut. A k Praze velmi silný provoz na všech příjezdech, na D1 odchod Cerat na Šmejkalku, pak i za Mirošovicemi se jede pomalu až k Chodovu. Před D1 je plno na Benešovské silnici 3 od 4 kol. V hlavním městě potom dlouhá řada ranních kolon na okruhu před Ořechem obousměrně, ucpaná východní část okruhu směr Lanový most i všechny náhradní trasy přes Počernice, Hloubětín nebo Kije. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22, na východě až 27 stupňů. Tolik zprávy.
16: Krásný 9. červen vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport.
17: Pěkné ráno.
16: Tak v úterý slaví narozeniny dva sportovci, narození ve stejný den a vlastně úplně ve stejný rok. Ondřej Moravec a Wesley Snyder.
17: Biatlon a fotbal.
16: No tak vlastně mužku měli oba výbornou, ale jeden z toho měl s malorážkou, druhý tedy se svou obávanou pravačkou.
17: A řekl bych, že jeden neměl o poznání lepší dietu nebo obecně životosprávu než ten druhý.
16: Možná se to projevuje teď v posledních letech, když už oba mají po kariéře, Snyder zhruba 7 let, Moravec 5 let, ale když jste možná viděli třeba záběry během biatlonového světového poháru Ondřeje Moravce, tak to je stále velmi vitální chlapík, na rozdíl od Wesleyho Snydera, který
17: má rád jídlo.
16: Jak se říká, nejen jeho pověst ho předchází, když vchází do místnosti. Každopádně je to, já bych řekl, vlastně jedna z nizozemských legend a pamatuju si ostatně na ten rok 2010, kdy s Interem vyhrál, co se dalo, a taky s Nizozemci tehdy řádil na mistrovství světa, nakonec to skončilo

0: please don't let go. Tie me down and promise that you'll never leave. Please don't.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport v 8.10. Mimořádný večer má za sebou Národní basketbalová liga mužů.
2: Protože basketbalisté Pardubice srovnali finále s Nymburkem na 2-2 na zápasy, ale jakým způsobem to, Honzo, bylo?
1: Vítězství 101-100 urvali trojkou těsně před závěrečným klaxonem.
2: Víc probereme s Pavlem Pumprlou, několikanásobným českým šampionem a taky bývalým kapitánem reprezentace. Hezké ráno, díky za váš čas.
3: Dobré ráno.
2: Kolik podobných závěrů basketbalového utkání vy osobně pamatujete? Jak je častá tahle situace v takhle důležitém momentě?
3: No, musím popravdě říct, že maličko, hlavně co se týká finálových zápasů České ligy, tak tam až na jednu hodně už pousatou sérii s Prostějovem, kdy jsme se dostali nakonec teda do šestého zápasu, ale série byla vyrovnaná právě po dvou zápasech kvůli Prostějově. Na stav 2-2 a v tu chvíli už začali všichni být nezvykle nervózní, ale je pravda, že žádný zápas nedošel do tak vyrovnané koncovky, tak jak jsme mohli vidět v podstatě ve všech proběhlých zápasech, když ta předešlá samozřejmě byla ze všech nejdivočnější.
1: Je pravda, že Nymburk z těch 20 titulů, které má, tak ve finálových sériích pouze dvakrát měl dvě porážky na konti, jinak to vždycky zvládnul přesvědčivěji. Ale k tomu, co se stalo v Pardubicích, půl sekundy před koncem rozehrávali domácí poslední balon. Jakub Tuma od lajny našel Luboše Kováře a ten z otočky trojkou dal na těch zmíněných 101-100. Šlo o nacvičenou věc, podle vás?
3: Nacvičenou bych neřekl, samozřejmě asi nakreslenou předtím, ale v takovýchto situacích je to opravdu jenom zrovna, kdo je volný. Trošku to na mě působilo, že Nymburk očekával spíš nahození směrem ke koši, což ve chvíli, kdy zbývá opravdu méně než jedna vteřina, tak to většinou už je, že stačí jenom jediný dotek s balonem. A i proto rozhodčí ještě kontrolovali čas, protože opravdu za tu půl vteřinu chytit balon po točce a ještě stihnou vystřelit, vypustit ten míč včas. A je už hodně obtížný úkol a vyšlo to úplně krásně, opravdu. Větší buzzer beater už být nemohl a myslím si, že to přesně dělá ten basket krásný. Takže, abych u vás odpověděl, nacvičená akce si nemyslím, ale zase většinou trenéři mají v kapsičce nachystaný na tyhle ty koncovky zápasů nějaké akce a že to zrovna vyšlo na Luboše a že takhle krásnou střelu dal, tak to už

0: většinou připisujeme spíš náhodě.
1: Tak Pavel Pumprla říkal, že cestuje vlakem, tak snad se nám to spojení zase brzy obnoví, nicméně teď jsme ho lehce možná ztratili, každopádně by měl být ve spojení, tak můžeš, Adame, pokračovat.
2: Ono na cestě z Pardubic do Prahy občas se trochu vypadává, to vypadávají ta data. Každopádně, jak velký díl viny v takovém případě na porážce Nymburka pak nesou bránící hráči, kteří nešli třeba do Kováře osobně, nevím, jestli tam byl nejblíž Američan Lawrence nebo kdo?
0: A právě to mi tak připadalo, že Nymburk se opravdu snažil chránit spíš trošku pod košem a tam v tuhleto chvíli už vzniká takovej zmatek kolikrát. Řekl bych, že by byl Lupoškař úplně sám, že by to byla volná střela, ale fakt, že tam k němu spíš hráči dobíhali. Asi by se prstem vždycky dalo ukázat, ale tak jak se říká, zápas se nerozhoduje tady v té poslední chvíli. A když by Nymburk asi jel rád z vedení 3-1, tak trošku si troufnu říct, že někde tam v koutku duše u spousty hráčů je trošku radost z toho, že konečně se hraje nějaká zajímavá série a že to i přiláká víc fanoušků, že to zkrátka bude mnohem zajímavější, než jak to poslední roky, dlouhé roky, kolikrát už bývalo.
1: Říká Pavel Pumprla, bývalý kapitán české basketbalové reprezentace. Poslední věc, kterou spolu probereme. Pardubice jsou po 15 letech prvním týmem, který dokázal Nymburk ve finále NBL aspoň dvakrát porazit.
2: Oba domácí duely tedy zvládli v extrémně vyrovnané koncovce, tak mají pardubičtí na to být tím prvním týmem od Opavy z roku 2003, který Nymburk dokáže ve finále připravit o titul, Pavle?
0: Měl bych před tou sérií lehké pochybnosti, tušil jsem, že by Pardubice mohli jeden nebo dva zápasy vyhrát, už jsme se synem doma o tom bavili, tak jsem typoval, že by to mohlo být 4-2 pro Nymburk, tak pořád můj tip žije. A nicméně si myslím, že Pardubice teď budou tak nažavený, že to může být ještě hodně zajímavý a přál bych si ten klasický zápas 7, kde už se může stát cokoliv. Takže věřím, že Nymburk má pořád trošku navrch, že Pardubice svoje šance hodně zvýšily, že to sebevědomí bude právě po těch těžkých, vyrovnaných a možná lehce zázračných výhrách, tak budou mít sebevědomí hodně nahoře a proto to ještě bude hodně zajímavá série.
1: Pardubice Nymburk, finálová série Národní basketbalové ligy, aktuálně srovnaná na 2-2. A Pavel Pumprla, bývalý kapitán české basketbalové reprezentace mužů i několikanásobný šampion české ligy, teď byl s námi ve spojení. Moc vám děkujeme, přejeme hezký den.
0: Díky, krásný den všem.

0: Dnes je 9. června, aktuálně 8.20 na hodinách, ale my si připomínáme taky 30 let od prvního utkání samostatné české fotbalové reprezentace na velkém turnaji.
1: Nakonec stříbrné euro v roce 1996 v Anglii začalo pro národní tým porážkou, prohrou s Němci 0-2.
0: Jako kapitán výběru Dušana Uhryna tehdy nastupoval Miroslav Kadlec, který je teď s námi ve spojení. Přejeme vám hezký den.
2: Dobré ráno, z Uherského Hradiště.
1: Úvodní zápas ve skupině jste tehdy před 30 lety nehráli v Uherském Hradišti, ale bylo to v Manchesteru na Old Trafford. Tak jak na vás tehdy dýchla ta atmosféra kultovního stánku? Byli jste třeba trošku i nervózní z toho, jak vypadá Old Trafford?
2: Tak jako my jsme, myslím, byli zkušení docela, ty stadiony jsme znali, akorát jsme byli, myslím si, trošku nervózní z toho prvního zápasu. A hlavně, že jsme dostali prostě soupeře, jako snad horšího soupeře na začátek, jako jsme dostat nemohli, protože Němci v té době 90. léta, prostě to byl válec. A oni prostě na každém turnaji, takzvané turnajové mužstvo s Italama, a oni na každém turnaji se minimálně dostali do semifinále. Takže to byl nejtěžší snad možný vstup do turnaje, co jsme si mohli přát. No.
0: Ale i dobové zprávy mluví o tom, že přece jenom i ta porážka 0-2 zanechala možná jisté šrámy na týmu. Tehdejší asistent trenéra Uhryna, Werner Lička, na vás konkrétně, pane Kadleci, vzpomínal, takže zatímco v šatně jste tolik slyšet nebyl, na hřišti jste byl naprosto dominantní, říkal vám i, nebo tituluje vás profesor fotbalu. Nicméně i vy, Klíďa z kabině, nezvýšil jste třeba hlas po té porážce s Němci?
2: Tak my jsme si tam potom po zápase samozřejmě nějaké věci vyříkávali, jo, byly tam nějaké sedánky a to, tak my jsme si to rozebrali a prostě jsme si řekli, že určitě už nemáme teď co ztratit, a do toho zápasu druhého s Itálií jsme samozřejmě už vstoupili bez nějakého většího respektu, co bylo proti tomu Německu, a samozřejmě ten vstup se nám vydařil. A potom to samozřejmě vypadalo úplně jinak, no. Takže ty kluci, samozřejmě ti mladí kluci, já jako můžu říct takový ten zkušenější, já jsem totiž ty kluky všechny znal, ty Němce, že už já jsem od 90. roku hrával Bundesligu, takže já jsem je 6 let potkával každý týden prostě na hřišti, takže já jako jsem ten respekt nějaký velký neměl, ale ti mladí kluci, co přijeli prostě z České ligy, to bylo znát, no.
0: No, pane Kadleci, vy jste mimochodem jediným českým fotbalistou, připomínali jsme to i v desíce, kterou jste navštívil, který má dva německé tituly právě s Kaiserslauternem, ale když pak vezmeme tu bilanci třeba s Němci na velkých turnajích, nemáte k téhle zemi trošku rozproplný vztah?
2: No, tak samozřejmě to o tom ne nadarmo říkal prostě Gary Lineker, že prostě známou větu, že fotbal je krásná věc, akorát, že vždycky na konci vyhrajou Němci. Takže ti Němci v těch devadesátkách prostě v mé éře fotbalové prostě dominovali a prostě hrálo se proti nim velice těžce. No, to se nedá nic dělat.
1: Když se ještě vrátíme zpátky na to jaro, nebo spíš léto už 1996, vy jste tehdy s Kaiserslauternem spadli z Bundesligy, navíc když přišla ta úvodní porážka s Němci na euro, dokázal jste si tehdy v těch dnech představit, že o 3 týdny později budete ve Wembley kynout rukou královní Alžbětě se stříbrnou medailí na krku?
2: No, to ani v žádném případě samozřejmě, to bylo, my jsme samozřejmě spadli, potom jsme hned za týden vyhráli německý pohár, takže dá se říct, jsme se psychicky trošku zvedli a za 14 dní jsme jeli na euro do Anglie, takže jako, že to bude mít takový vývoj, ten turnaj a vůbec, že se dostaneme do finále a zahrajeme si ve Wembley, prostě v památném Wembley, které se potom, myslím si, že za nějaký rok nebo něco se bouralo, takže to bylo opravdu výjimečný turnaj, no.
0: Miroslav Kadlec, bývalý kapitán české fotbalové reprezentace, je teď s námi ve vysílání. Když to vezmeme z pohledu toho, jak se skládá mužstvo, tak zažil jste asi taky trošku zjitřenou dobu kolem toho mistrovství světa 90, kdy se třeba do týmu vraceli Knoflíček s Kubíkem, byli tam ještě slovenští fotbalisti, Euro 96, třeba ambice mladého Tomáše Řepky nebo kanonýra Horsta Sígla, kteří se nakonec nedostali do výběru Dušana Uhryna, který po letech připustil, že po té úvodní porážce, právě od které dnes uplyne 30 let, kterou způsobili třeba laciné goly, nějakým způsobem zapochyboval o své práci, o tom týmu i o vhodnosti nominace. Myslíte si, že podobným myšlenkám třeba v případě nějakého nezdaru proti Jižní Koreji v pátek ráno bude čelit Miroslav Koubek, nebo je ta situace teď trošku jiná?
2: Těžko říct, jako samozřejmě to si musí ten trenér sám sobě říct, jestli teda je spokojený s tím, co si vybral nebo nevybral. Já teďka už to změnit nejde, takže já si myslím, že bych s tím nějak moc nad tím nepřemýšlel a soustředil se na to, co tam má, a doufáme teda, že samozřejmě klukům se ten vstup vydaří a že nebude potřeba tady žádné černé myšlenky. No.
1: Fotbalová reprezentace bude hrát na světovém šampionátu ve dva neúplně příjemné časy pro českého diváka. Ten úvodní duel se bude hrát od 4 hodin ráno, pak tedy proti Jihoafrické republice od 18 hodin, ale zase Mexiko 3 hodiny ráno. Bude Miroslav Kadlec hledat čas? Budete si dávat brzkého budíka tak, abyste sledoval živě výkony národního týmu?
2: No, přemýšlel jsem o tom a je to taková doba, no. Takhle, když se probudím, tak se půjdu asi dívat, ale že bych asi si dával budíka, to teď nemůžu slíbit, protože to je v nejhorší dobu, to člověk spí zase úplně tvrdě, že v tuto dobu, takže nevím, jak bych potom na druhý den vypadal, ale když tak si to dám potom na druhý den, jako jo, to zase, jako že bych já potřeboval hned vidět celý zápas, jako, tak klidně se podívám na sestřih ráno a to na nějaký větší zestřih a potom to mě bude stačit. No.
0: No, můžete si poslechnout třeba Radiožurnál Sport někdy ráno, protože o fotbalovém mistrovství se tam budeme hojně mluvit a budeme taky rozebírat to, jak se bude dařit, a věříme, že ano, českým fotbalistům. Miroslav Kadlec, kapitán českého výběru, toho stříbrného z Eura 1996, teď byl s námi na Radiožurnálu Sport. Vážíme si vašeho času a přejeme hezký den.
2: Díky, hezký den taky všem.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 8:30. Zprávy Jana Utendorská.
3: Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z průzkumu agentury Resolution pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora použili lidé v souvislosti s vládním plánem na 5. místě. Průzkumu se letos v květnu zúčastnilo více než 2000 respondentů. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize teď jednají na úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO by měl oznámit přes částku, se kterou budou obě média příští rok hospodařit. Na místě je naše reportérka, živě se přihlásí ve zprávách v 9 hodin. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Dalších 15, včetně dětí, pak v Charkově utrpělo zranění. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sinihubov. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. A policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne 5denní hudební festival Rock for People. Podle pořadatelů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami.
1: Sport.
3: Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je 2-2 na utkání. Série na 4 vítězství bude pokračovat ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Brnem a překážka na D1 za sjezdem na Nový Jičín. Na dálnici D1 ve směru z Přerova na Ostravu teď dejte pozor, za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 331 je tam hlášený polystyren v levém pruhu. Na dálnici D1 za Brnem směr Praha čekejte nezvyklou kolonu od exitu 182 Popůvky, za ním na 180. pracují na informační tabuli a zabírají pravý pruh, zdržení do 10 minut. Jinak na D1 před Brnem směrem z Vyškova obvyklý silný ranní provoz před Rohlenkou, brzdí se kuze za Rousínovem kolem 212. kilometru, osobní auta to mají asi na čtvrt hodiny. Na D2 před Brnem z Bratislavy teď od exitu 11 Židlochovice se sunou pravým pruhem kamiony, ze 3. kilometru od Olympie potom kde jedničce postávají i osobní auta v levém pruhu. V Brně na okruhu Spisárek na Královo pole už nehodu před tunelem Hlinky dořešili. Kolona se rozjela, ještě zůstávají plné dřívější objížďky Pisárecká kolem Antroposu nebo Vídeňská, na které je velmi silný provoz na příjezdu do Brna od Modřic. A silnice 35 ze Svitav na Hradec Králové hlásíte zúžení na průjezdu Litomyšlí kvůli sekání trávy a kolona od Janova popojíždí až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na naše území dnes přichází studená fronta, která sebou přináší déšť a místy se objeví i silné bouřky. Spadnout v nich může až 25 mm deště. A následovat bude ochlazení. Studená fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže se u nás deštivé a poměrně chladné počasí zdrží až do čtvrtka. Srážky budou velmi nerovnoměrné. Zatímco v bouřkách a intenzivních přeháňkách mohou spadnout desítky milimetrů vody, na některých místech téměř nezaprší. Teploty ale nakonec klesnou na celém našem území. Dnes budou ještě rozdílné. Na východě stále do 27 stupňů, jinde jen mezi 17 a 22 stupni. Ve zbytku pracovního týdne už ale teploty nepřekročí 20. A žádnou výraznou změnu v počasí vlastně nepřinese ani víkend. Nad Českem čekáme stále hodně oblačnosti, ze které bude hlavně v odpoledních hodinách pršet, ale teploty se přece jen podívají nad 20 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme krásné úterní ráno, vracíme se ke třetímu finále NBA.
1: A v něm, nebo v tomto utkání Newyorkčani, newyorkští Knicks se prohráli 111-115 se San Antoniem, takže zatím vítězí pouze hostující celky, San Antonio stále ale prohrává v sérii 1-2 a na zápasy. Hlavní postavou tohoto duelu byl Victor Wembanyama, velká to hvězda San Antonia, která zapsala 32 bodů a Wembanyama se tak stal třetím nejmladším basketbalistou, který ve finálové sérii playoff NBA dokázal mít právě 30-bodový zápas, předtím pouze Alvin Adams a Magic Johnson to zvládli jako mladší. Wembanyamovi je 22 let, to by člověk možná očekával, že to zvládl ještě někdo mladší, tím spíš, když občas třeba i ve finále hokejového Stanley Cupu za září někdo okolo 20.
0: Ale i pro ně v tomhle věku důležité, poté co ve druhém finále jeho Spurs ztratili 14-bodové vedení v poslední části a on nedal pokus, kterým by mohl v tom samém závěru s Klaxonem otočit skóre. Nakonec to byla porážka o bod, teď tedy výhra Spurs o 4 body a snížení v sérii na 1-2. V New Yorku se bude pokračovat zase brzy a hlavně to bude zase asi pořádně drahé pro fanoušky, protože jsme o tom mluvili, cena těch lístků je opravdu enormní. Posloucháte Radiožurnál Sport, zbývá zhruba 11 minut do naší soutěže.
2: Vstávat s námi se vyplatí.
3: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
2: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
4: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
5: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
4: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
3: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
2: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
3: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport se tedy budeme soutěžit a dnes to bude o skutečně exkluzivní vstupenky, 2 lístky na Zlatou tretru, tedy ostravský atletický meeting, konkrétně na 16. června, to je ode dneška přesně za týden, tedy taky v úterý, dostaneme vás na místo a můžete tam vyrazit třeba i s upcyklovaným batohem Radiožurnálu Sport, to je taková bonusová cena, kterou vám přihodíme k tomu, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
0: Ano, tak budeme soutěžit za nějakých 9 minut, zkoušíme se spojit ještě s jedním respondentem na téma C týmu pražských fotbalových Bohemians, tak vydržte ve spojení, za chvilku pokračujeme.

0: Tahle písnička, to vám prozradím, je jedna z nejoblíbenějších našich kolegů, protože tady ten velmi snadný refren sampla Buma dokáže takzvaně zarecitovat opravdu každý. Pokračujeme v našem vysílání, zatímco 48 reprezentačních týmů se chystá na mistrovství světa. Klubový fotbal je po skončení sezony tak nějak v dovolenkovém režimu.
1: České ligové týmy zahájí přípravu až ve druhé polovině června, například pražští Bohemians v pondělí 22.
0: Právě Klokani ale přišli s jednou senzační novinkou.
1: Protože vytváří nové C mužstvo, určené čistě pro fanoušky.
0: A proto jsme teď ve spojení s Tomášem Mutinským, manažerem nového C týmu. Dobrý den.
2: Dobré ráno vám i posluchačům Radiožurnalu Sport.
1: Tak pojďme popsat nejprve váš vztah k Bohemians, protože vy jste sice nově hráčem Cčka, ale nejste úplným novicem v zelenobílých barvách.
2: To je pravda, já jsem v Bohemce dřív pracoval jako tiskový mluvčí a to je tradiční záležitost, takže ten vztah je dlouhodobý můj a i když tam zrovna nyní nepracuji, již asi 8 let, tak jsem stále spojen s tím zelenobílým stadionem Bohemkou, takže proto i ode mě přišel ten nápad založit C-tým.
0: No a když popíšeme, jak to vznikalo, tak na pátek 5. června Bohemka vypsala Tomáši nábor do nového Cčka. Kolik lidí se přihlásilo, kolik dorazilo a jak jste si vedli?
2: Vedli jsme si skvěle, já bych možná začal trošku ze široka, ale nebojte, budu rychlý. Ten zájem je obrovský, de facto celosvětový mediálně, když to tak nazvu, tak v České republice se o nás zajímá veřejnoprávní médium, za to děkujeme, ale články o nás v BBC, ve Francii, na sociálních sítích nás komentují lidi přes Brazílii, Kolumbii, Skotsko, Finsko až po Japonsko, takže ten dosah je mediálně doopravdy mezinárodní až celosvětový. A co se týče zájmu fanoušků, tak ten je také obrovský. Přihlásilo se přes 250 lidí, že chce hrát v C-čku Bohemky. Přes 100 z nich vyplnilo dotazník, že splňují podmínky, chtějí doopravdy se aktivně zapojit a neuvěřitelných 70 lidí dorazilo v pátek na nábor do Julíčku. A to vy si umíte představit, že na nábor chodí většinou 6-letí děti a chtějí si splnit ten sen a teď si představte 70 dospělých chlapů, jak si taky chce splnit ten sen. To bylo něco neuvěřitelného.
1: A kdo jim ho plnil? Byl to trenér Jaroslav Veselý, který nominoval do týmu, nebo kdo?
0: Nebo trenér Bčka Dalibor Slezák třeba.
1: Tak kdo vytvářil to měřítko?
2: Na Jardu a Dalibora si asi musíme ještě počkat, ty samozřejmě mají zaslouženou dovolenou. Ten tým se skládá, ať už hráčský, tak realizační nebo manažerský. Já jsem, jak se mě představili, takový samozvaný manažer, takže za to děkuju, ale ten tým se skládá po realizační i funkcionářský stránce a těch 70 fanoušků, co dorazilo na nábor, tak bylo rozděleno do 5 stanovišť a na těch stanovištích jsme se snažili obodovat, ohodnotit a na základě toho, ale nejenom toho, to není jediné kritérium, ten sportovní výkon, tak na základě toho se pokusíme vytvořit nějaký užší tým, kádr, který pak přihlásíme do soutěže.
0: Říká Tomáš Mutinský, bývalý tiskový mluvčí Bohemians, ale aktuálně tedy, jak říkal on sám, jeho slovy, samozvaný manažer Cčka. Ale já si pamatuju osobně dobu, tak to je 13 let zpátky, kdy hrála jistá Kotva Vršovice C třídu v Praze, tu nejnižší soutěž, tedy ne třetí třídu se to jmenovalo. A vlastně ta byla taky složená dost i z fanoušků Bohemky, ale teď to je tedy pod oficiální hlavičkou. Nicméně moje otázka míří, kam to Cčko se zařadí v té hierarchii soutěží v pražském krajském fotbalovém svazu.
2: Jo, máte pravdu, Kotva tady existovala, to byl fanouškovský projekt. My, když jsme dávali dohromady tento projekt, tak já jsem říkal, ale ten splněný sen je hrát doopravdy za Bohemku, takže Cčko bude, nebo ty hráči Cčka budou mít doopravdy stejnou registračku jako hráči Ačka nebo Bčka. Musíme plnit pravidla fačru a to znamená, že přihlásit tu nejnižší soutěž, to znamená, že v Praze to je 9. liga, takže přihlásíme 9. ligu.
1: No a kdyby mělo to třetí nejvyšší tým bohemáckých mužů působit, bude to tak, že třeba občas odehráte i nějaké to utkání v Dělíčku, nebo tam nebude prostor?
2: Na třetí ligu si budeme muset asi ještě chvilku počkat, ale uvidíme. Samozřejmě to domácí stadion, ať už tréninkové centrum, nebo tam, kde budou tréninky, nebo ty zápasy, tak to je samozřejmě ještě v řešení. vypadá to, že směřujeme všechno k tomu, že bychom mohli mít zázemí v Uřiněvsi, což je tréninkové centrum Bohemky, takže zase dokonat ten příběh, být blízko Ačku i Bčku, ale samozřejmě, že ten cíl je si zahrát alespoň jednou v Dělíčku, pozvat tam fanoušky, splnit doopravdy těm fanouškům, těm hráčům už C týmu ten sen, zahrát si v Dělíčku.
0: Ano, jsme zvědaví na to, jak si povede vaše C-čko, Tomáši, a držíme palce, ať to šlape, byť jste přihlášení, jak jste říkal, do té deváté ligy, tak třeba takový Wrexham ten ukázal, že se dá postupovat rok od roku, tak možná za pár let na viděnou třeba v divizi. Každopádně Bohemians C začínají a bude u toho i bývalý tiskový mluvčí, aktuálně tedy manažer mužstva Tomáš Mutinský, který byl s námi ve spojení. Moc vám děkujeme a přejeme hezký den.
2: Moc krát děkujeme, naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 8.50 a zdravíme vás v úterý 9. června. Máme pro vás nachystanou soutěž. A konkrétně Adam Weidenthaler může říct o cenách.
1: O dvě vstupenky na Zlatou tretru, atletický meeting, který je tady přesně za týden v Ostravě. Na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Budeme se na vás těšit, pokud s námi vyhrajete.
0: Nádherný stadion, minulý týden jsme tam byli s Pavlem Horvátem na McDonald's Cupu. Byl jsem i na té dráze přímo, kde Usain Bolt běhával.
1: Zkoušel jsi si?
0: Necítil jsem se úplně rychlejší.
1: Za kolik stovka?
0: Já jsem právě absolutně neběhal.
1: Tak 60.
0: Samozřejmě spíš vás chci nalákat, že jenom to být přítomen u té dráhy, která má tolik za sebou, tak ale stále nádhera moderní, je zážitek. Tak pojďte soutěžit, Adame, jak to pojmeme, prosím tě?
1: No, můžeme si pustit soutěžní zvuk a po něm se zeptáme, asi ne na to, kdo mluvil, protože to by bylo jednoduché, ale na trochu jinou otázku.
2: Samozřejmě já nejsem žádný velký kanonýr, ale samozřejmě trenéři nás nabádají, aby jsme víc stříleli, protože ten balón hodně lítá, když se dobře trefí. A to mi to vyšlo dvakrát, škoda ještě toho břevna, ale to by bylo asi moc.
1: Abychom se vrátili trošku do historie, tak bude začínat světový šampionát ve fotbale a jednou jedinkrát tam zatím se Češi ukázali, bylo to 20 let zpátky.
0: Ano. Ten muž, který mluvil, střílel tehdy s míčem Team Geist a samozřejmě já nevím, tak to jméno můžeme prozradit nebo
1: můžeme.
0: Ne? Tak byl to Tomáš Rosický. A zajímá nás, co, Adame?
1: No, protože se dnes ráno taky ještě budeme bavit s Janem Kollerem, jeho někdejším reprezentačním i klubovým spoluhráčem, tak nás zajímá, z jakého utkání může být tenhle zvuk, o kterých brankách on mohl mluvit a jak to tehdy dopadlo. A nevím, jestli chceš být konkrétně hodně toho zápasu.
0: Můžeme napovědět, že Rosický i Koller tehdy skórovali. Ano. Tak 221 552 222, to je číslo k nám do studia, budeme rádi, když zavoláte a už to děláte, tak dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady David.
1: Tak Davide, povídejte, tušíte, jak skončilo ono utkání, na které čeští fanoušci tak moc vzpomínají na světovém šampionátu roku 2006?
3: No, vyhráli jsme, on dal dva góly proti Americe.
0: Jasně, ale kolik jsme vyhráli?
3: 3-0.
0: No, výborně. Já jsem to jenom potřeboval potvrdit, ale pamatujeme si to všichni dobře, byly to krásné chvíle v Gelsenkirchenu. Nebyl jste náhodou tehdy mezi 18 tisíci fanoušky, kteří tehdy podporovali Čechy jako Češi?
3: Ne, nebyl, bohužel.
0: Ano. No tak věřím, že si užijete fotbalové mistrovství světa, které začíná i ve vysílání Radiožurnálu Sport už pozítří, byť ty časy, jak říkal Miroslav Karle zhruba před půl hodinou, v době, kdy člověk je v nejhlubším spánku, nevím, Davide, jestli jste upravoval už svůj spánkový režim nebo ne?
3: Chystám se na to.
0: Ano. Tak ale od nás máte taky pak na zpestření dva lístky na Zlatou tretru. Tak moc gratulujeme k vítězství soutěži, užijte si atletiku i fotbalové mistrovství světa, mějte se hezky.
3: Super, děkuji, pěkný den.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambini Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
4: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
5: Na úřadu vlády teď o poplatcích jednají ředitelé veřejnoprávních médií. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet pojištění při cestě na Kubu. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas fotbalového mistrovství světa. Zablokovaná je po nehodě silnice 26 Plzeň Folmava za Babylonem. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Koaliční politici jednají o poplatcích za veřejnoprávní média. Na jednání dorazili taky ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Na úřadě vlády je i naše reportérka Adéla Burešová.
6: Schůzka trvá už přes hodinu. Předseda SPD Tomio Okamura před jednáním řekl, že hlavním tématem je výše financování Českého rozhlasu a České televize. Na tom samotném zrušení poplatků podle něj koalice nadále trvá. Odkazoval se taky na programové prohlášení vlády, které podle Okamury kabinet musí plnit. Ředitelé obou médií naopak přišli na jednání se svými požadavky, tedy na zachování současného systému poplatků. Podle nich by převedení pod státní rozpočet znamenalo ohrožení nezávislosti. Odmítají taky poslaneckou novelu, která počítá s tím, že by od poplatku osvobodila některé skupiny lidí už letos. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením Ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali, Česká pojišťovna nebo Unika, potvrzuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
7: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
5: V blízkosti Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit, informoval o tom americký prezident Donald Trump. O incidentu jako první napsal deník The New York Times s odvoláním na dva své zdroje. Zatím není jasné, jestli vrtulník sestřelila íránská palba, nebo jestli se zřítil kvůli technické poruše nebo jinému problému. 30 let od ničivých povodních v Troubkách představilo povodí Moravy protipovodňová opatření. V roce 1997 Bečva zaplavila více než polovinu domů. O život přišlo 9 lidí.
8: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
9: Tomáš Bilaška, investiční ředitel povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
10: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
9: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
5: Česko má za sebou letošní první tropickou noc. V Praze noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementýnu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v hustě zástavby historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Jinde v republice klesly teploty na 18 až 14 stupňů.
1: Sport.
4: Fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. Ta leží ve výšce 1566 metrů nad mořem. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
11: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artenu, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
4: Utkání Česko-Jižní Korea odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zdržení na D1 u Přerova a uzavřená 26 u Babylonu. Na dálnici D1 z Brna na Ostravu opatrně dojíždějte do kolony u sjezdu na Přerov, exit 278. Auta se pak sunou 10 až 15 minut. Na kilometr 280 tam frézují vozovku v pravém pruhu. Silnice 26 z Plzně na Folmavu je za Babylonem uzavřená, srazila se dodávka s vlekem a nákladní auto, z toho vyteklo velké množství nafty, kolony stojí, s objížďkami je to v oblasti velmi komplikované, jsou dlouhé nebo sotva pro osobní auta. Silnice 7 na obchvatu Slaného je ucpaná za sjezdem na Smečno omezení, kolona směrem na Chomutov začíná kousek za sjezdem z dálnice Ušelu, zdržení kolem 20 minut a směrem na Prahu je fronta hned za Lotouší, popojíždí se až půl hodiny. V Praze stále dlouhá řada ranních kolon, na okruhu směrem z D1 na letiště je fronta kamionů od Jesenice, osobních aut od Vestce až za tunely k Ořechu, před ním je fronta taky směrem na D1 od nájezdu z plzeňské D5 a hlavně východní okruh, tam se to vleče od sjezdu z boleslavské D10 k Průmyslové i kolem 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty 17 až 22 stupňů, na východě až 27. Tolik zprávy.
13: Dobrý den, milí posluchači, vstupujeme do čtvrté vysílací hodiny, aktuálně 9.06.
4: Pěkný den.
13: Fotbalové mistrovství světa, jak jste slyšeli ve zprávách, se nezadržitelně blíží a už víme, že české utkání číslo 1 ve skupině proti Jižní Koreji bude řídit Mohamed Amin. Nebo Amin Mohamed.
4: Jméno, které nikomu moc neřekne, je to egyptský sudí, teď se hodně řeší právě ta africká delegace rozhodčích, ale každopádně Egypťan Ahmed se dostal právě přímo na světový šampionát a bude tedy pískat český národní tým.
13: No, ty si to naznačil, tak to můžeme jenom tedy doříci, že ze Somálska nebyl vpuštěn Amar Artan, sudí, který měl být prvním somálským rozhodčím na mužském mistrovství světa. Nicméně nedostal vízum a musel se vrátit do Turecka. Důvod je prostý, byť to zní všelijak různě kontroverzně. Somálsko je jednou ze zemí se zákazem cestování do USA během úřadu Donalda Trumpa, tedy za té aktuální garnitury. Každopádně samozřejmě je tam ten fakt, že asi mnozí fanoušci by čekali, že FIFA nějak zakročí jako pořadatel. FIFA ale říká, nezmůžeme nic.
4: Fotbalové týmy to mají hodně náročné. Během včerejšího přátelského nebo přípravného utkání Nizozemsko-Uzbekistán, tak i uzbečtí fotbalisté měli svých trablů dost, prý byli skenovaní takovými těmi skenery na magnetické věci nebo na kov. Zároveň prý i hlídací psi přišli pro jistotu. Proč muchat bagáž?
13: No, jsou různé zprávy, i vlastně jeden z nejlepších útočníků Iráku byl zadržen na kontrolu několik hodin. Švýcaři potřebovali extra den, vlastně extra kontroly při odletu a prostě souvisí to s tím, jak je to nastavené, ta bezpečnostní politika, vstupní politika do Spojených států amerických v tomhle kontrastu třeba do Mexika takové problémy nehlásí. My se zaměříme za chviličku opět na fotbal, ale zaspomínáme si na mistrovství světa, které za

0: 9 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, je 9. června a už jsme říkali, že toto datum je spojené s několika fotbalovými výročími. Zatímco před 30 lety zahájili svou cestu za stříbrem na Euru v Anglii čeští fotbalisti.
1: A tak čeští fotbalisti před 20 lety v Německu už byli připraveni na start na mistrovství světa, protože právě před 20 lety začínal světový šampionát.
0: Ano, Češi se tehdy dosud jedinkrát v samostatné historii propracovali na tenhle závěrečný turnaj. No a my jsme teď ve spojení s autorem první české branky na tom turnaji v Německu, Janem Kollerem. Přejeme hezký den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Žurnál Sport.
1: Tak Jane, co si člověk vybaví, když slyší o mistrovství světa v roce 2006, o zápasu třeba proti Spojeným státům americkým? Je to ta vaše první branka?
2: No, tak já už si hlavně vybavím, že už to letí, no. Je to 20 let, tak člověk už je nikde jinde, ale když si na to vzpomenu, tak mi to přijde, jako kdyby to bylo nedávno a samozřejmě to bylo tenkrát po 16 letech, jsme se asi kvalifikovali na mistrovství světa, všichni jsme byli ve velkém očekávání a samozřejmě já jsem měl i předtím starosti, abych se vyléčil po operaci přetrženého křížového vazu, což se nakonec podařilo a mohl jsem nastoupit do toho prvního utkání a hned v páté minutě dát naší první branku, která pak směřovala k našemu vítězství 3-0 nad Spojenými státy americkými.
0: Když na to ještě zaspomínáme konkrétně, tak zprava vám tehdy centroval Zdeněk Grigera. Pro vás jako vytáhlého útočníka, kanonýra, to byla ideální situace?
2: Tady to měli kluci z těch křídelních prostorů, to měli v popisu práce nás hledat centrama ve vápně, jak už to byl Zdeněk Grigar nebo Marek Jankulovský ze zálohy, Karel Poborský, takže ty kluci to uměli skvěle nacentrovat a my jsme z toho hodně těžili a já osobně zrovna v tomhle zápase s Amerikou.
1: Ale ten další průběh zápasu asi byl takový trochu hořkosladký, protože vy jste pro zranění už v prvním poločase střídal. Tak vybavíte si, kdy jste tušil, že už to prostě nejde a že to nepůjde ani v těch dalších duelech?
2: No, tak samozřejmě si to vybavím a to, že to, že šampionát pro mě skončil, jsem si uvědomil hned při tom sprinterském souboji, kdy mě opravdu píchlo ve stehním svalu a já věděl, že už jsem takovéto zranění pár měl do té doby, tak jsem věděl, že to je konečná, že opravdu to byla velká bolest a věděl jsem, že je zlé a že pro mě ten šampionát skončil.
0: Ale přesto Jan Koller dokázal sítit tehdy vítěznou branku proti Americe, no a symbolicky možná proti tomu samému soupeři v tom samém zápase skoroval dvakrát i váš bývalý spoluhráč z BVB, tedy z Borussia Dortmund, Tomáš Rosický. Ovšem další střelec se už tehdy v Německu neukázal a tým Karla Bricknera podlehl k Haně a Itálie. Když takhle vzpomínáme, pane Kollere, byla v některém z těch dalších zápasů šance na body a tím pádem na postup podle vás?
2: No, je to škoda, ten zápas s tou Amerikou nám vyšel skvěle, krásný vstup do šampionátu, výhra 3-0, všichni jsme si asi mysleli, že určitě postoupíme dál do další fáze. A pro mě bohužel ten šampionát

0: skončil, tak já už trpěl jenom na lavičce a my věřili, že v následujícím zápase s Ghanou, že bychom si mohli rozhodnout o postupu, ale ten zápas nám absolutně nevyšel. Inkasovali jsme hned v druhé minutě, na což nás trenér upozorňoval, že ať si dáme pozor na ten začátek, to nám nevyšlo a pak jen díky Petrovi Čechovi jsme nedostali dalších třeba 5-6 gólů. Ghana nás absolutně přijela a to byl asi klíčový moment v tom, že jsme nepostoupili do další fáze, protože pak nás čekali Italové a ty potvrdili roli favorita, nakonec celý šampionát vyhráli a tam opravdu už to byla křeč a už to nešlo. Ten tým už bohužel už nedržel tak pohromadě, co se týče toho zdravotního stavu, jako v tom Portugalsku 2004 a na ty zranění jsme právě dojeli. No.
1: Říká nejlepší střelec v historii samostatné české reprezentace Jan Koller. My teď máme před sebou další mistrovství světa. Češi se tam kvalifikovali po 20 letech znovu, tak jak vy budete tenhle turnaj sledovat? Nejsou to úplně příznivé časy pro našince?
0: No, právě, tak samozřejmě, co půjde, tak to bych rád, hlavně naší reprezentaci rád bych sledoval, nevím zrovna, jestli mi vyjde teda ve 4 ráno hned ten první zápas, že druhý den mě čeká cesta na Moravu, takže nevím, jestli to zvládnu, ale rád bych teda určitě zase ten vstup, když ten vstup třeba vyšel do toho šampionátu, ale pak to pokračování ne, tak i přesto si myslím, že ten vstup do šampionátu je strašně důležitý a zrovna zápas s Koreou pro nás by mohl být i klíčový o dalším postupu ze skupiny, takže samozřejmě je velké očekávání, kluci po 20 letech se dostali na šampionát, je to velká neznámá, všichni jsou v této roli poprvé, ale myslím si, že budou připravení a se budou porvat o co nejlepší výsledek. Korea určitě nebude jednoduchý soupeř, už to předvádí teď v přípravných zápasech, takže já ale věřím, že se kluci nachystají a aspoň nějaký bodík z tohohle zápasu velmi důležitý uzmeme.
2: Říká Jan Koller, my doufáme také, že čeští reprezentanti přinesou na tom nadcházejícím turnaji alespoň z části tak příjemné vzpomínky, jako máme na tu éru, ve které jste byl také velmi účinným útočníkem české fotbalové reprezentace. Moc děkujeme za váš čas, zazpomínali jsme si na 20 let starou událost mistrovství světa 2006 v Německu s Janem Kollerem. Přejeme hezký den.
0: No, já vám taky a držíme palce našim reprezentantům. Naschledanou.

0: Tohle byl Freddie Mercury, legendární zpěvák v našem vysílání. Máš pocit, Adame, že když někdo ze sportovců třeba v kolektivní disciplíně vyhraje nějaký opakující se šampionát nebo ročník nějaké soutěže, že se může stát tím jedním úspěchem legendou?
1: Ne, jedním úspěchem ne, co? To by bylo velmi těžké.
0: Ale jsou hráči třeba v barvách Vegas Golden Knights, kteří by získali v případě letošního triumfu druhý Stanley Cup?
1: Je jich hodně, někteří můžou získat i třetí Stanley Cup, protože třeba takový Ivan Barbašev, to je ruský hokejista, vyhrál už v barvách St. Louis Blues před pěknou řadou let už.
0: Já si pamatuju, když vyhráli Vegas nebo hráli o titul ve Stanley Cupu před lety, že jsme tady zmiňovali některé ty v ozovkách odložené hráče, kteří dostali šanci při založení toho klubu. Mluvili jsme hodně o Marku Stoneovi. Je to
1: ten,
0: možné?
1: Ten nebyl odložen. To je nebyl. Hráč, který přišel v průběhu let, ale už má tedy taky jeden Stanleyův pohár, to je z toho roku 2023. Z těch odložených hráčů už tam moc nezbývá. Je tam William Karlsson, který teď hraje ve finále, je tam Braden McNabb, takže útočník a obránce, a plus ještě jeden aktuálně nehrající útočník Riley Smith, takže tři hráči, pokud jsem správně počítal, by měli být odloženi úplně těmi původními, oni se říkají misfits, tedy zmetci, kdybych to měl.
0: To byl ten seriál, ne?
1: Ano, kdybych to měl přeložit do češtiny, že prostě byli odhození, ale jinde si našli své útočiště a nakonec jsou z nich velmi úspěšní hokejisté.
0: No proč mluvíme o NHL, my se za chvilku dostaneme k motorismu, nicméně teď ještě tohle téma z hlediska toho, že se na nás řídí další finálový zápas o Stanley Cup.
1: Ano, a to je v noci na zítřek, znovu tedy od 2 hodin ráno českého času, znovu to bude na ledě Vegas Golden Knights. Vegas vede nad Carolinou ve finále 2-1 na zápasy, ten poslední byl hodně zajímavý, Vegas dalo 4 góly ve druhé třetině, jeden i díky Tomáši Hertlovi, který skóroval, vedlo tedy 4-0, jenže soupeř během třetí třetiny srovnal na 4-4 a pak bylo potřeba nejen jedno, ale dokonce 2 prodloužení na to, aby padl ten vítězný gól, takový, řeklo by se, hezky nečesky sportovní hantýrkou halus, odraz od zadního mantinelu, který si srazil brankář zpátky do své sítě. Takže Vegas zvítězilo a může dnes vybojovat v úzovkách matchball k vítězství ve Stanleyově poháru.
0: Bude to v noci na zítřek, takže v zítřejším ranním vysílání o tom bude řeč.
1: Ano.
0: Ano. Tak poslouchejte Radiožurnál Sport, teď půjdeme na motorismus.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
0: podařit. Moc rádi vám připomeneme úspěch českého motocyklisty Filipa Salače z víkendové velké ceny Maďarska.
1: Filip Salač byl totiž druhý ve velké ceně Maďarska v kategorii Moto2 a my mu teď na Radiožurnálu Sport máme možnost pogratulovat živě ve vysílání. Tak hezký den a gratulace, byť s několika hodinovým zpožděním.
3: Krásné ráno, děkuji za pozvání.
1: Když se podíváme na ten váš výkon zpřed 2 dní, jak přišlo to druhé místo, kde to v Maďarsku vzniklo, a ještě pod otázka, je to i s odstupem těch pár desítek hodin pro vás nejlepší den na světě, jak jste po závodě sám glosoval směrem do médií?
3: Byl to krásný víkend, samozřejmě už od pátku, tak jsme byli silní, ale vlastně poslední 4 závodní víkendy jsme byli silní, to znamená, byla otázka času, kdy to cinkne, a já v tom Maďarsku tím, že v pátek jsem byl třetí, v sobotu se mi povedla kvalifikace, jsem byl druhý, tak jsem hodně věřil v ten dobrý výsledek a to se nakonec povedlo, takže určitě emoce byly vysoko, protože to je vlastně moje asi nejcennější pódium, protože jsem odvedl více jak půlku závodu, takže určitě hodně důležitý výsledek pro mě.
0: Filip Salač byl o víkendu celkově po páté v kariéře na pódiu, ale poprvé od předloňského října. Vy jste sám do médií pak mluvil hodně emotivně, zmiňoval jste, že jste byl předtím psychicky na dně. Možná kdybyste popsal, čeho se to týkalo a co vám pak následně pomohlo odpíchnout se zpátky na vrchol?
3: Je to tak, neměl jsem teďka jednoduchý 2 roky, když jsem přestoupil v úvozovkách do nejlepšího týmu Mark VDS, tak všichni čekali, že budou výsledky nejlepší, a já jsem to čekal taky, ale ten tým se trošku změnil a myslím si, že už to nejlepší tým není, takže na mě byl velký tlak, co se týče tohodle, a nedařilo se mi a vystoupat zpátky po 2 letech na pódiu nebylo to vůbec jednoduchý, protože opravdu jsem po sobě pochyboval loni vlastně ke konci roku, tak jsem nevěděl, zda budu ještě závodit nebo nebudu, protože jsem neměl žádný tým. A nakonec mi American Racing dal šanci a já jsem ukázal, že na to mám. Bohužel jsme neměli úplně štěstí v těch prvních závodech, kdy vlastně buď mi spadl jezdec před kola, nebo mě někdo sundal. ale teďka, jak jsem říkal, poslední čtyři závody už se nám daří a nebylo to jednoduché, byly tam prostě těžké chvíle, jsem profesionální sportovec a víme, jak to je, když se prostě nedaří, tak ty chvíle jsou těžké, ale mám za sebou super sponzory, fanoušky a rodinu, který vlastně mě drželi nahoře a díky nim jsem to dokázal.
1: I my věříme, že se to bude co nejdéle držet nahoře, na vrcholu. Vy jste to sám připomněl, že jste byl v závodě řadu kol v čele, pak jste se držel vlastně hned těsně za Španělem Manuelem Gonzálesem, lídrem šampionátu motodvojek. Byl tam třeba moment, kdy jste mohl zautočit, ale raději jste volil tu jistotu pódia. Vyčítáte si třeba zpětně nějaký moment, anebo je to druhé místo v tenhle moment v podstatě jako kdyby to bylo místo první?
3: Samozřejmě mám radost z druhého místa, mám radost z toho výkonu, ale kdybych řekl, že si nevyčítám, že jsem proto neudělal trošku víc, asi by lhal. Vlastně celý závod byl Gonzále za mnou, já jsem tam měl silnější první a třetí sektor, nebo první a čtvrtý sektor, on byl rychlejší na druhém a třetím, takže ta mezera tam mezi náma byla pořád stejná a já jsem měl jenom za to, že si mě načítá a že stejně bude chtít zkusit předjet. A já jsem si pořád říkal, ať mě předjede, že by se mělo líp, ale nakonec vlastně, když on mě předjel, tak pro mě bylo velmi těžký vlastně mít ty brzdní body v tom větrném pytli a soustředit se, takže já jsem se tam musel nechat malou mezírku a ty poslední tři kola už jsem byl taky na hraně s pneumatikama, stejně jako ona, tím, že byl vteřinu přede mnou, bylo to těžký ho stáhnout a řekl jsem si, že ten závod se uspokojím s druhým místem a do budoucna určitě není moje poslední šance na boj o vítězství a do budoucna určitě bude prostor na to riskovat, že to je tady to druhý místo pro mě je důležitý po dvou letech. Získal jsem zpátky důvěru jak v sobě, tak v týmu, v motorce a bylo to velmi důležitý to dokončit tady na tom místě.
1: Říká nejlepší motocyklový závodník Česka v současnosti Filip Salač. Na maďarském okruhu na břehu Balatonu se závodilo, pokud jsem se dobře díval, po druhé předtím maďarská Grand Prix v seriálu mistrovství světa více než 30 let chyběla. Vy jste byl loni v Maďarsku 8. a to pro vás bylo jedno z nejlepších umístění v té minulé sezóně. Teď tedy druhá příčka, tak bude to pro vás nově takový oblíbený okruh nebo stále máte favority někde jinde?
3: Určitě, já mám rád okruhy, které jsou nestandardní, to znamená Balaton nebo tady ten okruh v Maďarsku, tak tím, že má hodně tvrdých brzd do esíček, tak nikde jinde to neuvidíme. Je to spíš kratší okruh nebo menší okruh, užší. A mě to bavilo, takže určitě ten okruh patří do nějakých mých top 5, možná 10 okruhů, co mám oblíbený.
0: Říká Filip Salač, na kterého se čeští fanoušci už ovšem můžou těšit, protože za necelé 2 týdny Grand Prix silničních motocyklů bude hostit Brno. Tak jak se těšíte domů?
3: Těším se hrozně moc. Loni ta česká Grand Prix, ten návrat byl úplně úžasný, já jsem to hrozně užil. Sice tam bylo spoustu povinností a spoustu práce kolem i mimo závodění, ale říkám, český fanoušci jsou nejlepší fanoušci, já si myslím, že lepší pozvánku jsem udělat nemohl, takže doufám, že přijde spoustu lidí mi zafandit a že mě poženou dopředu a kdybych navázal na to umístění tady z toho víkendu, tak by to určitě bylo velký úspěch.
1: Vy jste si teď v těch posledních 4-5 Grand Prix vždy polepšoval o několik místeček minimálně, takže to znamená, že bedna je cíl i dál.
3: Je to tak. Jestli se budeme chtít v Brně ještě vylepšit, tak to znamená první místo, když jsem byl teďka druhý, takže já doufám, že zůstaneme aspoň na tom místě, co jsme teďka dokončili.
0: Filipe, držíme palce, ať i další závody v sezóně vyjdou a hlavně ať si užijete i tu domácí velkou cenu v Brně, kde se bude tedy závodit za necelé 2 týdny. Filip Salač, druhý muž posledního závodu Moto 2 ve velké ceně Maďarska, byl teď s námi ve vysílání. Ještě jednou velká gratulace a držíme palce, ať to šlape všechno dál.
3: Já moc děkuju, mějte se krásně všichni.
0: Přejeme krásné dopoledne i všem posluchačům Radiožurnálu Sport, kteří se s námi spojili, kteří nás poslouchají, teď slyšeli Filipa Salače a budou poslouchat i po 9:30, která se blíží. A máme před sebou také čistou hru Martina Procházky, Adame.
1: Je to tak, v čisté hře Martina Procházky se bude řešit český hokej nebo tuzemský hokej, protože Martin Procházka má pro dnešek hosta, zatím nebudeme odtajňovat jméno. Každopádně to je tedy náš plán na nadcházející desítky minut.
0: Ano, posloucháte Radiožurnál Sport 9. června, kdy jsme vzpomínali už mnoha výročí, která se týkala fotbalu. Pochopitelně připomínali jsme taky narozeninové oslavence Ondřeje Moravce a Wesleyho Snydera, tak jim přejeme všechno nejlepší. A zveme vás také k tomu, abyste nás poslouchali během fotbalového mistrovství světa, které začíná tedy ve čtvrtek, ale v noci na pátek budou hrát Češi první zápas. No a pak také v sobotu budeme řešit všechno s Antonínem Panenkou, Václavem Němečkem, Pavlem Horvátem na desítce živě a také na off-season festivalu v sobotu budou kolegové z kilometru Jiřího Ješka. Tak vás zveme, poslouchejte, hezký den.
4: Radiožurnál je půl desáté. Čerstvé zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
5: U soudu dnes jako svědek v kauze Dozimetr vypovídá pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Papež Lev 14. pokračuje v návštěvě Španělska. Z Madridu se dnes přesouvá do Barcelony, kde se mimo jiné pomodlí v katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Večer povede pietní setkání na olympijském stadionu. Další dnech má v plánu taky návštěvu věznice, oběd s benediktínskou komunitou v klášteře Montserrat nebo slavnostní otevření nové věže v bazilice Sagrada Familia. A vzácná rytina od grafika Václava Holara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Rytinu Jeruzalém věnovala prezidentova žena Hana před válkou rodině. V pondělí ji potomci prezidentova synovce osobně předají Husitskému muzeu v Táboře, které vilu spravuje. Sport. Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které v New Yorku vyhrálo 2-1 nad Uzbekistánem. Vítězně se na start šampionátu naladilo i Španělsko, které v Mexiku porazilo Peru 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na okruhu a v Hloubětíně pražská zelená vlna. Na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu. V tunelech kolona začíná za sjezdem na Jesenici na 0,5 kilometru. Čekejte 20 minut navíc za sjezd na Ořech. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 hlásíte kolonu za nájezdem z Evropské. Jsou ucpané sjezdy na letiště, zejména kruhové objezdy, zdržíte se přes 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od dálnice D10 k Průmyslové. Je to stále na téměř půl hodiny. Kamiony popojíždějí už z Gbelské přes celou Novopatskou. Silný provoz je i přes Hloubětín, jak to vypadá v Poděbradské, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
7: Kolona začíná na konci Chlumecké ulice u Rajské zahrady, pomalu se pak jede přes Poděbradskou až ke křížení s Průmyslovou, zdržení zhruba 1/4 hodiny.
6: V Broumarské směrem do Kyjí trvá silný provoz, i tam se zdržíte. V Liberecké do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek, k tunelu Blanka pojedete zhruba 20 minut. Na magistrále kolony spíše kratší, ve Vilzonově od hlavního nádraží k muzeu krátká kolona a na Nuselském mostě směrem do centra zůstává fronta na zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru pak budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území bude až 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, 9 hodin 37 minut. Já mám rád a doufám, že i třeba ty nebo někteří posluchači, když si dokáže člověk vzpomenout na jakou konkrétní sportovní akci skrz jeden výrazný moment, ať už je to třeba vstřelený gól nebo dosažený úspěch, překonaný světový rekord. Možná třeba fanoušci Španělska vzpomínají stále na ten gól, který vstřelil, myslím, Andres Iniesta, tehdy ve finále před 16 lety na mistrovství světa, ale tehdy taky došlo k takovému tomu ostrému zákroku. Myslím, že Nizozemce Nigela de Jonga do hrudi Xabiho Alonza, kdy mu tam vlastně chtěl asi nějak implantovat své kolíky z kopačky přímo takhle na solar.
1: Takové tetování trochu falešné.
0: A myslím, že to bylo tehdy možná oceněno žlutou kartou, ale dohrál, myslím, De Jong normálně. Nicméně, chtěl jsem to jenom připomenout to, že dneska slaví ten Wesley Snyder nebo Wesley Snyder ty narozeniny. Tak otázkou je, zda po tomhle mistrovství světa třeba se nebude taky vzpomínat na piva, Adame, protože ty jsi to ráno lehce naznačila přece jenom pivní soutěž. Na mistrovství světa by mohla být teď široká, protože 48 národností, ale 48 piv minimálně.
1: Můžeme to znovu připomenout, že jeden z velkých fanoušků fotbalu, nějaký Angličan jménem Gus, si objednal ze 48 zemí vždycky po jednom pivu, nebo alespoň tedy vždycky jenom jedno pivo má na fotce. A je otázkou, jestli si bude vyplňovat takový pavouk, jaké jste třeba určitě už našli na sociálních sítích, nebo jste si koupili časopis a v nich jsou tedy hezky vypsané všechny zápasy základních skupin, všechny zápasy playoff, nevím, na jakém místě by se umístilo ono české pivo. Není to úplně ta, řekněme, elitní značka, kterou rádi pili třeba i olympijští vítězové v ledním hokeji teď v Miláně. Každopádně je to jedno z těch, řekl bych, lepších českých piv, tak uvidíme, jak se nakonec umístí u toho konzumenta.
0: Ano. No tak když jdete kolem Velkých Popovic, tak si vzpomenete, ale je to spíš podle desítky Pavla Horváta nebo jedenáctky, protože tam cítím jisté rozličnosti.
1: No vidíš, to jsem se nezaměřil správně, viděl jsem tam jenom
0: omlouvá,
1: značek,
0: že
1: ale...
0: jsem tě nachytal.
1: Nachytal jsi, možná, že to je jedno z těch slabších.
0: Ano, dobře, tak snad bude vysoko, protože i tohle je pochopitelně prestižní anketa, kterou můžeme sledovat, ale když se teď seriózně zaměříme na to, jak se připravují jednotlivé repre na mistrovství světa, tak Francouz, kteří jsou mnohými pasovány do role favoritu. Já osobně si teda myslím, že selžou a že to možná bude opakovat.
1: Myslíš,
0: třeba s rokem 2010 nebo 2002, kdy se neúčastnili těch předních bojů o medaile. Tak porazili Severní Iry 3-1 a ukázala se velká hvězda.
1: A proč si myslíš, že selžou? Protože když oni mají takový útok, tak nabitý útok, ty zmiňuješ tu hvězdu Michaela Oliseho, který dal hat-trick a spolu s ním včera v základní sestavě Mbappé, Dembele, Doué. To nemá kam uhnout, ne?
0: No, ale je otázka, když jsme se tady bavili včera i v desítce Pavla Horváta o Cristiano Ronaldovi, jestli ta jedna elitní hvězda, jako mají Francouzi Kyliana Mbappého, může mít takovou gloriolu, které třeba budou se podřizovat i ti, řekněme, méně známí, ale třeba daleko ještě také podobně schopní fotbalisti. To je samozřejmě otázka i do nitra týmu. Nicméně Francie, Severní Irsko 3-1, Michael Olise 3 góly, pak další zápasy, Adame.
1: Můžeme se podívat taky na to, jak hrálo Španělsko, které... A to máš ty připravené?
0: Porazilo mé skoro jmenovce Peruánce 3-1. A pak hráli ještě Holanďani, ty porazili Uzbeky 2-1.
1: Přesně tak.
0: Uzbekistán se chystá taky na premiéru. No ale ještě věc, která se týká Ladislava Krejčího v české reprezentaci, byť teď je to tedy o klubovém fotbale, protože není úplně tak zřejmá, ale kdo sleduje fotbalové prostředí, tak asi ví, že Ladislav Krejčí zůstane ve Wolverhamptonu i po pádu do druhé ligy, respektive teď se stal hráčem, nebo stane se 15. až to bude možné, hráčem Wolverhamptonu.
1: Jmenovým hráčem Wolverhamptonu, ale nemyslím si, že by úplně chtěl zůstávat v tomhle týmu, vzhledem k tomu, že to je přeci jenom championship, on má navíc, byť teď byla oznámena další zajímavá posila, a to Kieran Trippier, někdejší anglický reprezentant, muž, který má zkušenosti s Tottenhamem, s Atletikem Madrid, teď naposledy hrál za Newcastle, hrál na evropské scéně taky řadu těžkých, velmi důležitých zápasů, tak uvidíme, jestli náhodou Wolverhampton nezbrojí na rychlý postup zpátky nahoru. Před lety, když se dostával, tak to už bylo částečně s tou portugalskou stopou, teď mi přijde, že portugalsko-brazilská stopa možná maličko mizí, ale stále jich je tam dost a dost, takže třeba to zase vezmou tímto koncem.
0: Tak nedávno teď, nebo to bylo před pár dny, jsem viděl na Twitteru fotku sestavy z roku 2020, kde byli Ruben Neves, Raul Jiménez, João Moutinho,
1: Daniel Podence, Diogo Jota.
0: Daniel Podence, přesně takhle. Teď je to trošku slabší, ale jenom ještě, abychom to dokreslili, Wolverhampton oznámil vlastně formálně, že tam Krejčí zůstává, protože v obci bylo stanoveno, že pokud odhraje daný počet zápasů, tak ho klub od Girony koupí, což bylo tedy překonáno, takže zůstane, otázkou je, zda ho někdo nekoupí, jak říkal Adam, a pak v tom kontrastu, když to oznámí třeba jenom na webu nebo v nějakém sloupku, tak působí divně pak oznámení konce jiného útočníka jinde.
1: A to je bývalý útočník Wolverhamptonu s kterou okolností Raul Jiménez, mexický útočník, který strávil ve Fulhamu několik sezon, dával důležité góly navzdory tomu, že měl zdravotní problémy ještě s angažmá ve Wolverhamptonu, kdy se trefil s Davidem Luizem do hlavy, měl potom otřes mozku, proraženou lebeční kost, ale vrátil se, Raul Jiménez hrál za Fulham několik sezon úspěšně a teď sám to zmiňuješ, to rozloučení na sociálních sítích hodně mdlé.
0: No vlastně oni, když, jestli jste to nevěděli, dali třeba na sociální sítě jenom takovou tabulku, tihle hráči končí, jich tam asi 14 a mezi nimi je ku podivu Raul Jiménez, který tedy ve Fulhamu nastřílel za ty 3 roky 31 gólu a možná se vrátí právě na Mulinu, tedy na stadion Wolverhamptonu, protože údajně Vlci mají zájem o návrat svého historicky nejlepšího střelce z Premier League.
1: Je mu 35 let, stále by měl co nabídnout.
0: No a bude nás možná taky dost zajímat třeba během mistrovství světa, protože to je elitní útočník Mexika. Takže třeba Ladislav Krejčí na Raula Jiméneze, svého budoucího letního spoluhráče, narazí už brzy a vy o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Přejeme krásné úterní dopoledne.

0: Za 15 minut, možná za 20, budete moci poslouchat Čistou hru Martina Procházky, a protože sedí ve studiu Adam Weidenthaler, který hodně sleduje zámořský hokej, tak teď aktuality, které se netýkají NHL, ale jsou taky zajímavé.
1: Ano, jsou z té farmářské soutěže, tedy AHL. Hokejisté Chicago totiž postoupili do finále, budou bojovat o zisk Calder Cupu s týmem Toronto Marlies. No a může nás to zajímat i z toho důvodu, že Chicago je farmou Caroliny, která je stále tedy taky v akci o svou trofej, o Stanleyův pohár. No a Caroline patří i Dominik Badinka, ten má tedy podepsaný kontrakt právě s tímto týmem, respektive je draftovaný právě tímhle týmem, abych byl úplně přesný, a teď tedy Badinka má možnost získat Calder Cup, mohl by rozšířit ten dosavadní počet 31 českých vítězů Calder Cupu. Naposledy to byl útočník Martin Nečas v roce 2019 v barvách Charlotte.
0: No, to je zajímavá zpráva ze světa ledního hokeje. Jak moc velké šance mají tihle borci pak se třeba dostat do toho prvního týmu?
1: Zrovna Badinka bych řekl docela vysokou, protože to je urostlý vysoký obránce, který byl draftovaný ve druhém kole, na začátku v podstatě toho druhého kola, 34. pozice před několika lety, a to je místo, ze kterého se ještě relativně snadno lze dostat do hlavního týmu v NHL, a samozřejmě je potřeba k tomu spousta práce. Ta draftovaná pozice vám samotná nic nezaručuje, ale sami hokejisté vám rozhodně řeknou, že je lehčí probojovat se třeba na kemp nebo přes kemp do hlavního týmu, když jste hráč draftovaný v prvním nebo v druhém kole, navzdory tomu, nebo v porovnání s tím, než když jste draftovaný v šestém, sedmém nebo vůbec nedraftovaný hokejista.
0: Tolik Adam Weidenthaler o zajímavostech ze zámořské NHL. Ještě nás zbývá jedno téma, které poodhalíme za pár minut po písničce Mardyho, kterou si stále, nebo jejíž název si stále musím opakovat. Méně, více.

0: Evropský fotbal se vrací do Spojených států amerických.
1: Ty hostí světový šampionát po 32 letech, ale tentokrát k tomu mají spolupracovníky z Kanady a Mexika.
0: Právě poslední šampionát ve Spojených státech amerických v roce 1994 pomohl zemi nastartovat změnu.
1: Protože země má svou stálou profesionální soutěž, soccer přestal být vnímaný jako sport jen pro dívky a dokonce už je v tuhle chvíli třetím nejoblíbenějším sportem po americkém fotbale a basketbalu.
0: Podle letošního průzkumu pro The Economist překonal baseball.
1: Přesto někteří vyhlížejí turnaj, který začne tento týden s rozpaky, jak zjistíme v dalším dílu našeho seriálu Přímo z místa.
2: A lot of kids compared to when I came up into soccer.
3: Coach Emil, jak mu tady říkají, je na první pohled prostě trenér dětí v parku u města Potomac, celou hodinu jízdy za Washingtonem, ale tenhle 60-letý chlapík kdysi vyrostl na hliněných plátcích v Kamerunu, při slavné výhře nad Argentinou na šampionátu 1990 uhlídal samotného Maradonu.
2: Because I was a little quicker, but he was very clever.
3: Pak zažil mundial i tady v Americe a potom se sem přestěhoval. A už přibližně 20 let pozoruje, jak se fotbal v téhle zemi nesměle, ale přece jenom zabydluje.
4: Je tu spousta talentovaných hráčů s velkým potenciálem, když to srovnám s dobou, kdy jsem do Ameriky přišel. Z našeho klubu už vyšli hráči, kteří to zkoušejí i v Evropě. Současné americké děti mohou prakticky non-stop sledovat ten nejlepší fotbal v televizi a to je úžasné. Je na nich vidět, že fotbal milují.
5: Vypráví mi Emil Mbu ve zdejším klubu nazvaném The Lions podle slavného týmu kamerunských lvů z mundialu 1990 zaměstnává víc než 10 trenérů, kteří učí soccer stovky dětí. Všímá si ale, že evropský fotbal tu přece jen nemají tolik pod kůží.
4: Pro nás to bylo naprosto přirozené. Fotbal jsme hráli od rána do večera. O prázdninách jsme prakticky neslezli ze hřiště a to nás naučilo nejvíc. Já jsem svého prvního trenéra měl až v 15 letech. Získáte tím nezávislost a schopnost vnést do hry něco speciálního. Klasický trénink je moc organizovaný a americké děti skoro nehrají jen tak za domem. Je potřeba dostat tu tenhle sport víc na ulici.
5: Vítas Karosela patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 94 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
6: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Vidíme hráče amerického fotbalu jako J.J. Watt, kterému patří část anglického týmu Burnley. Hráči NFL dělají podcasty s evropskými fotbalisty. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy. Díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
5: I proto Vitas v současnosti novinář na volné noze a během šampionátu spolupracovník FIFA už další exponenciální růst evropského fotbalu po tomto turnaji neočekává. Naopak se obává, že oproti roku 94 bude letos americká část mistrovství jemně řečeno rozpačitá.
6: Hotely nejsou tak zaplněné, jak se čekalo. Vstupenky nejsou vyprodané. Tady v Americe jsme zvyklí na vysoké ceny za lístky, ale tyhle jsou astronomické i pro nás a lidi už jsou z toho unavení. Nemají peníze na to kupovat si letenky, nocleh v hotelu a ještě takto drahé vstupenky. Průměrný fanoušek si to nemůže dovolit. A každý, kdo miluje fotbal, tak ví, že to má být sport pro běžné lidi. Když z toho uděláte akci pro VIP, zabijete ducha téhle hry. A kromě toho se obávám, že středem pozornosti se jako vždy stane náš prezident. Bylo to tak při losování a je to největší jeviště, kterého se mu může dostat. Nedovedu si představit, že by toho Donald Trump nevyužil.
5: Myslí si Vitas Karosela a než se rozloučíme, všímám si, že už i on, co by rodilý Američan, říká někdy sokru po našem, tedy fotbal. Další známka toho, jak se tu tento sport usazuje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma. Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší koncesionářské poplatky. Izrael vyzval k evakuaci celého města Sur na jihu Libanonu. Basketbalisté Pardubic srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Uzavřená po nehodě je silnice 26 Plzeň Polmava za Babylonem. A bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda projedná financování veřejnoprávních médií v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií podle Zavorala informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby.
4: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme opravdu byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
5: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
2: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Izraelská armáda vydala další výzvu k evakuaci jiholibanonského města Sur. Na rozdíl od těch předchozích se výzva tentokrát vztahuje i na jeho křesťanskou čtvrť. Týká se také okolí města a tábora palestinských uprchlíků. Sur patří k největším libanonským městům, má zhruba 60 tisíc obyvatel a další desítky tisíc lidí žijí v jeho okolí. Izraelská armáda evakuační výzvy vydává předtím, než na danou oblast zaútočí. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoci získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
6: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
7: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
7: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
9: Sport. Basketbalisté Pardubic porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav finálové série Národní ligy na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem duelu prohrávali o 2 body. Rozhodující 3bodovou střelu vyslal těsně před koncem pardubický Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu utkání střelecky vůbec nedařilo.
10: Já sám nevím, neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
9: 5. zápas série je na programu ve čtvrtek na palubovce Nymburku. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdul Kadir Artan na mistrovství světa pískat nebude, oznámila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artan měl být prvním somálským sudím v historii světových šampionátů. Úřady ho ale po příletu nepustili do USA. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Uzavřená devítka u Líbeznic a kolony na okruhu Pražská zelená vlna. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka se za Líbeznicemi srazila dvě auta. Na místě zasahují záchranáři a zastavili provoz. Z Prahy do Mělníka je teď lepší jet po dálnici D8 a po silnici 16. Na pražském okruhu směrem na letiště od sjezdu na Jesenici z 81. kilometru čekejte silný provoz kamionů a kolonu. Pokračuje nesouvisle ke sjezdu na Ořech, regulují provoz v tunelech, je to na zhruba půl hodiny i v osobních autech. Na východním okruhu směrem z Černého na Lanový most trvá silný provoz, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, podle našeho zpravodaje se táhnou už z Novopatské.
12: Pravý pruh jede, levý pruh je pro osoba, kterou jedou na D10, je to vlastně průjezdný, akorát pravý pruh stojí už 500-600 metrů za nájezdem na Novopatskou od Chvilský.
11: V ulici 5. května směrem do centra se popojíždí od sjezdu do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku zdržení do 10 minut. V Liberecké do centra je kratší kolona před Holešovičkami, tam je to také na 10 minut. Na Nuselském mostě se popojíždí v celé délce a v Reslově a Ječné hlásíte kolonu, pomaleji pojedete od Tančícího domu k magistrále. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jeho východě a východě místy i bouřkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty dnes vystoupí na 17 až 22, na východě až na 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Čistá hra Martina Procházky.
13: Krásný den, milí posluchači, Čistá hra Martina Procházky začíná. Byť byste si mysleli, že jsme v dovolenkovém módu, tak jsme tady. Martin Procházka připraven. Martine, vítej.
14: Hezké dopoledne.
13: Je tady taky hokejový komentátor, reportér, muž, který se vrátil nedávno ze skončeného mistrovství světa ve Švýcarsku, Petr Kadeřábek, vítej.
15: Dobré dopoledne.
13: A Petra poprosím, aby představil muže, který tady s námi dneska sedí, výjimečně. A je to náš host.
15: Je to mistr světa, mistrovství světa do 20 let, v roce 2000, současný kondiční trenér hokejistů Rytířů Kladna a má za sebou opravdu velmi povedenou kariéru, kde procestoval podle mě celou Evropu, Tomáš Hodna.
16: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Čistá hra Martina Procházky.
13: Tomáši, já si teda dovolím na úvod nejapný dotaz z muzikantského světa. Víte, co máte společného s Lesním rohem?
16: Vím, hudební nástroj.
13: Jsi tomu taky říká horna. No, ale on je to jako spisovně Lesní roh. Vy jste hrál někdy na jaký nástroj?
16: Ne.
13: Jenom hokejku prostě.
16: Přesně.
13: Jo, dobře, tak já nevím, Petr Kadeřábek na ně kouká, že jsem se zbláznil, mě to tak jenom napadlo, že jsem ještě takhle neměl možnost se zeptat.
16: Jsem vás překvapil, že to vím, co?
13: No, výborně, jo. Já jsem za to moc rád. Každopádně Petr Kadeřábek vás představil jako mistra světa z juniory z roku 2000. To je 26 let. Nejlepší vzpomínka kariéry?
16: No, vlastně to už bych musel hodně, to už je hodně dlouho, ale asi jo.
13: Krásné časy, jste to zahájili tehdy pod Jaroslavem Holíkem.
16: Ano, to byl vlastně hlavní trenér byl Jaroslav Holík, asistent tam udělal Radim Rulík.
15: A Radim Rulík, takže tady se ty cesty zbíhají. Ale je pravda, to byl vlastně předposlední titul české reprezentace na mistrovství 20. Pak se to podařilo ještě o rok později a od té doby se na zlato čeká.
16: Ano, se čeká, ale medaile teďko v poslední době vozíme pravidelně.
15: Hele, a kde vy jste se potkali s Martinem Procházkou poprvé?
16: My jsme se potkali na Kladně, vlastně Prochy se vrátil, myslím, z Ruska.
14: Jo.
16: A já už jsem tam nějakou dobu působil, takže naše první setkání bylo na Kladně.
13: Tomáš Horna v extralize 509 zápasů, ve druhé nejvyšší soutěži 111 zápasů, takže dlouhá úctyhodná kariéra. Martine, Kladno, když se zvracel, můžeš to trošku posluchačům přiblížit třeba, v jaké bylo situaci?
14: Já si myslím, že bylo celkem v pohodě, byl to rok 2003, já jsem se vracel z Voskresensku, kde jsem předčasně ukončil.

0: panu Charouzovi, tak to asi padalo, nepřipadlo v úvahu, takže jedině je Kladno. A já jsem se vrátil do Kladna a tam si myslím, že jsem měl velice slušný sezóny na začátku. Já si myslím, že tam nám to fungovalo. Já jsem dokonce podepsal i nějaký dvouletý kontrakt s panem Jágrem starší ještě v té době. A cítil jsem se dobře, no, až pak do toho špatného závěru, no, když už to pak nebylo ono a postupně jsem přestával hrát, když už tam byl trenér pan Vyvoda starší, no a tam už jsem byl víc pod dekou než na ledě, takže to už byl ten konec té kariéry. To si Tomáš pamatuje určitě.
1: No, tak já si pamatuju ty hezčí věci.
0: No, já si zase pamatuju trošku ten závěr. Ten teda nebyl moc hezký.
1: Taky párkrát jsem měl na sebe tu Larisu.
0: No,
1: ale... Jo, já si myslím, že to bylo vlastně, když tam byl Martin s Pavlem Paterou ještě, tak já jsem vlastně jeden čas nastupoval s nima a vlastně ty jako vzpomínky na ně jsou skvělý, že jo, tak já třeba, když jsme hráli přeslovku, tak Patý mi říká, stůj jenom upraví tyče, a říkám, Patý, ale tam to budeš dávat přes 6 hokejek, to jako nemůže v životě projít. Stůj tam, ti říkám. Tak a dal jsem asi tu sezonu 10 gólů do prázdní brány, takže to samozřejmě ty vzpomínky tady na ty hráče jsou jako skvělý a vlastně i spousta věcí se člověk od nich naučil.
2: Patý, tedy Pavel Patera, říkal stůj u levé tyče, co říkal Martin Procházka Tomáši Hornovi tehdy. Vracej se, já se vracet nebudu.
1: Ne, tak Prochy ten že hrál levý křídlo, takže tu dobu se ještě hrál vzhledem dozadu, takže Prochy, že výborně brusil, takže tento odbrusil, ten byl vepředu i vzadu a jak jsme se bavili o té přesilovce, tak Prochy ten měl mezi těma kruhama, ten tam měl své místečko, jak já jsem tam trošku dělal volavku u té levý tyče a párkrát jsem to tam dostával, více mi to dostával vždycky, že jo, Prochy, takže těch gólů taky dával spousty, takže jako tady to bylo skvělý.
0: Já jsem měl výhodu, pamatuju si tady, když jsme hráli spolu, že vlastně Tomáš, on zmiňoval mě, že jsem byl výborný bruslař, ale Tomáš Horna byl také vynikající, fakt opravdu výborný bruslař, takže tam to bylo super, že Pavel Patera měl dva rychlí hráče, že i vlastně Tomáš na pravé straně. A já jsem většinou vždycky, když už jsem dojížděl tím do třetiny, tak mi už tam bojovali po rohách o ty puky. A já jsem si přijel přesně jako rád si tam stoupnout deňka mezi ty kruhy a čekal jsem, kdy oni to vybojou, kdy mi dají nahrávku a kdy budu střílet. Takže to byla pro mě ideální pozice, ale pak jsem za ně zase musel trošku víc bránit, no, protože Patý jsem už pak dozadu moc nejezdil.
1: Ne, tak vlastně, jak jsem říkal, Prochy hrál levý, já jsem hrál pravý a vždycky si kustodi ze mě dělali srandu, že mám vlastně ty kalhoty byly, že jo, za takového materiálu, který vlastně já jsem měl tu pravou nohavici úplně jako se škvařil vždycky od těch mantinelů. Takže z toho se dělali sandu, že mi museli po každý měnit, nebo často mi měnili ty návleky na kalhoty.
3: My jsme samozřejmě tady i pro posluchače, kteří by nám mohli zavolat, pokud chtějí s nějakým dotazem na Martina Procházku, Tomáše Hornu nebo třeba i Petra Kadeřábka. 221-552-222, to je číslo i do čisté hry. Nicméně, když jezdíme teď různě po Česku s našimi pořady, ať je to třeba desítka Pavla Horváta živě v tom stávajícím formátu, anebo jsme jezdili s Martinem Procházkou a nějakým hokejistou, tak byli jsme na Kladně loni v září a tam jsme docela, Martine, zazpomínali na to, jak si začínal na Kladně vlastně i měl si před sebou ty velké vzory, ty velikány. Měl to Tomáš Horna taky podobně, že nakladně prostě před sebou vydal ta slavná jména a že takhle tam vyrůstal. Vy jste přímo odkojený Kladeňák.
1: Ano, ano. A já vlastně tak samozřejmě, že jo, tak to, já jsem chodil na hokej, tak to byla ta Blue Line, že jo, ještě s Otou Vejvodou. A samozřejmě i další jako hráči, kteří tam byli, takže jako já jsem, teda musím si přiznat, že asi největší vzor pro mě byl tu dobu Petr Ton, který tam taky hrál vlastně a pak odešel, ale těch hráčů, že jo, skvělých, tam bylo na tom Kladně hodně.
3: Z tohoto pohledu ten odchovanec, často se k tomu dostáváme, že prostě nevždy má úplně na růžích usláno. Tak jak to bylo? Martine, ty možná to už říkal, ale přece jenom u tebe to bylo asi jiné.
0: Já jsem to měl jiný, jako, no, tak jako odchovanec, já jsem to vlastně začal někdy v tom 18. 17. roku, když ale já měl výhodu tom, že byl to rok, kdy spousta těch starších hráčů mohlo jít poprvé do zahraničí, takže tam spousta kluků šlo hrát do Německa, ať to byl Vladimír Kameš, ať to byli další hráči a nám se otevřela cesta pro ty mladší kluky, takže jsme to měli celkem jednoduchý dostat se do toho Ačka, ale neříkám, že to zase bylo úplně, že by jsme to dostali zadarmo, ale museli jsme mít nějaké možnosti, předpoklady. A mě vlastně pan František Kabrle starší s Vencou Sýkorou, trenérem Kladna, tak ty si mě vlastně vybrali možná i díky tomu bruslení, takže já jsem se hned dostal vlastně do nějakého třetího útoku a pamatuju, že jsem začínal úplně, na začátku jsem začínal s Vladimírem Kamešem a s Eberlem, hráč, který byl pravý křídlo jako Tomáš a to se ještě hrálo na červenou čáru, to ještě nebylo vlastně, nebylo to hříště rozšířený, byla tam ještě se hrálo na červenou čáru a to si pamatuju taky, že vlastně oni, jak jsem okamžitě mezi ně nějak se

0: dostal, tak jsem měl ty pokyny, byly jasný. Mladý, budeš bránit a opředy se moc nestarej. Ale i tak v té první sezóně, myslím si, že s nima jsem měl pár zápasů a dali jsme nějaký góly. A pak jsem se vlastně dostal do dalšího útoku, kde jsme hráli s Davidem Černákem a s Radkem Gardoněm. Radek Gardoň byl center, který byl středním útočník, který nám to tam rozdával. Takže já jsem vlastně hned, já si říct, to Ačka jako zapadl lehce a neměl jsem takový ty nějaký ty první problémový roky, kde jsem si nějak tak čekal na nějakou šanci. Já jsem hned hrál.
1: Vlastně, jak říká Martin, tak já jsem přišel do Ačka vlastně na první trénink, to tam trénoval pan Novotný. A já jsem přišel, nebo takhle, on mi říkal po tréninku, co jsem byl v dorostu, tak mi bylo nějakých 16 let, tak mi říkal, hele, vem si věci a přestěhuji si to do Ačka. Tak mě bylo 16 let, myslím. A tak já jsem čekal, až všichni z té kabiny odejdou, protože jsem jako samozřejmě měl velký respekt tomu. A tak jsem si to přesunul a vlastně ráno jsem přišel a to si pamatuju, že tak to byla úplně jiná doba než je teď, že než dneska ty jako mladí hráči mají samozřejmě trošku větší jako sebevědomí, ale my jsme, že tak já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den. Teď samozřejmě tam byl jeden hráč, ten mi říká, ty jsi zdravil? Já říkám, jo, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou. Tak přijď ještě jednou a pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší. Jo, takže a pak vlastně jsem šel na ten první trénink a vlastně z dorostu hned jsem skočil mezi ty chlapy už vlastně tu dobu, že jo. Takže já jsem byl zvyklý na něco, na tvrdost přihrávky, že tam prostě ty detaily hrály taky velkou roli. No, takže první trénink, pak jsem tam si šel natočit pití do toho barelu, kam si chodili všichni a najednou jako ze zadu slyším, to bude špatně. Říkám, ne, proč? Počkej, tak takovýhle přihrávky slaboučky si dávala posled. Jo, takže to bylo prostě, jako začátky byly fakt, ale vlastně s odstupem času na to koukáš tak, že vlastně ta kabina jako si tě vychovala sama, že jako ten respekt tam byl a vlastně nebylo moc možností jako nějakým způsobem si na něco stěžovat, nebo že vlastně já jsem to bral tak, že to tam prostě to, co zůstane, to, co je v kabině, jak tam zůstane a vlastně takhle mě to nějak formovalo dál.
2: Honza říkal vlastně, že odchovanec nemá na růžích ustláno, ale v té době, kdy vy jste přicházeli do Ačka, tak tam nebylo moc lidí, kteří by nebyli odchováni tím kladenským hokejem. Jak to bylo vlastně i pro vás, pro oba v těch následujících letech, protože na Kladně jste hráli prostě skladeňáky. Tam, já nevím, jestli ty si pamatuješ, Martine, nebo i Tomáš, to jestli v té vaší sestavě, kdy jste přicházeli, tak vůbec někdo byl, dejme tomu, já nevím, z Vítkovic.
0: Já začnu, přesně říkáš, v podstatě jsem přišel do toho týmu, kde byli všichni odchovanci. Tomáš řekl, že nebo vyprávěl o tom, že říkal dobrý den, když přišel na ten první trénink. Já jsem přišel do kabiny, jsem byl předvedený a já nebyl schopný říct ani dobrý den, ani ahoj, protože jsem prostě nevěděl vůbec, co mám říct, takže jsem tam jenom stál jak roura a jenom jsem tak jako kejval a hlavu dolů, oči nevím kam. Ale jak přesně postupem času ta kabina nějak tak byla funkční a hlavně to byli všechno hráči, který jsme vlastně spolu trávili veškerý ten čas volný potom. Neříkám všichni dohromady, všichni, ale většina a postupem času se to vlastně jako nabalo. A nepamatuji si, možná že jsme tam měli potom jednoho hráče během těch začátků, během toho roku 1989 až 95, když jsme potom šli do Švédska, taky jsme se tam měli jednoho, dva hráče, že by třeba přišel z Malý Boleslavy. Já pamatuju, že jsme tam jednoho měli, myslím, že obránce, já už se teď nevím o toho jméno, ale to byl jediný hráč, který přišel vlastně jakoby nějakou výměnou nebo nějakým příchodem. A jinak to opravdu šlo všechno o hráčích z Kladna. Takže nevím, jak to měli jinde v jiných týmech, ale prostě nakonec to bylo opravdu o té velké partě, o tom, když se nedařilo, tak prostě jsme to nějakým způsobem řešili potom všichni dohromady a nebylo to tak, že se hned po tréninku všichni někam rozjedou a uvidíme se až druhý den na tréninku. Tam to prostě bylo tak, že to bylo všechno pohromadě.
1: Jo, tak já jenom doplním Martina, ono to bylo vlastně, jako i ty hráči, já si myslím, že to bylo třeba rok 2-3, úplně si nejsem jistý, tak vlastně na to Kladno přišli pak ze Sparty, tam byl Jirka Korčák, myslím ještě, Pavel Geffer tam přišel, Cinibul Golman, myslím, Martin se jmenoval taky, a to bylo vlastně takový jako jiný samozřejmě pro nás, jako jak jsme tam byli fakt jenom ty kladeňáci víceméně. Ale jak musím říct, tak podle mě i vlastně ty starší hráči, ta starší generace zapadly jako skvěle a myslím, že to takhle bylo nastavené jako ve většině těch týmů, že vlastně ta parta se formovala tak, že ty kluci drželi pohromadě, ať jste hrál jako kdekoliv. Prostě dřív byla taková doba, tak se to jako řešilo, nebo ty kluci drželi pospolu a dneska už je to trošičku jiný. Jo.
2: Teď střih. Jo, a když se podívám z téhleté kabiny, která vás odchovala, a pak jste šli do zahraničí. A teď třeba se zastavím u toho jednoho angažmá, které jste měli podobné, byť trošku úplně jiné, a to bylo v bývalém Rusku, Kazachstán, Tomáš Horná, Martin Voskresenk, pak Omsk, nebo předtím Omsk. Tak jaké tohleto porovnání je a vlastně jaké jsou ty zážitky vaše z tohoto? Protože když ty si promluvil o Skresensku na začátku dnešní čisté hry, tak se tady Tomáš ale hodně vousmál.
0: Já to jenom řeknu zkráceně a pak nechám Tomáš, ať nám řekne velká Kazachstánu, protože já už jsem o Skresensku mluvil, ale když netrefíte dobrý tým, jako byl třeba ten Omsk, který měl tam spoustu reprezentantů, byli tam zkušení hráči, byl tam kapitán v té době nároďáku ruskýho, výborný brankář Maxim Sokolov v té době, vynikající kluci. A to byli normální hráči, tady nás vzali do té kabiny a bylo to všechno v pohodě. Bylo to sice trošku mezinárodní kabina, ale byla v pohodě. A potom, když jsem přišel právě do toho týmu, do toho Voskresensku, kde to byl nový tým, to znamená, že to byl někde jakoby sebraný z nějakých těch, jako co už nikde moc nechtěli a snažili se udělat nějaký tým, tak tam byla od začátku vidět obrovská jako taková jako netýmovost, každý hodně všechno na sebe, že trenér, totální diktátor, který prostě jako přesto nejel, co řekl, tak to prostě všechno bylo. A ta atmosféra v začátku prostě nebyla dobrá. Byl tam se mnou Petr tenkrát a Martin Štěpánek ještě obránce a my jsme se snažili nějak tak jakoby tu jim dát nějaký takový ten nádech té pohody nebo trošku i při tom trénování prostě nějakým způsobem pozvednout. A oni to ani nechtěli, ty Rusové. Oni to prostě byli takový, jako měli ty klapky na očích svoje, nechtěli si ani jako připustit, že by tam mohla být pohoda. Oni byli nacičení v takovým tom režimu, v takovým tom prostě, že se to musí, plus těch x dalších podmínek, které jsme tam měli, jak jsem vypadal, že jsme si museli prát prádlo a věšet ho venku na šňůru a aby jsme vůbec jako ho měli druhý den čistý a nem hory doli šílený. Takže tohle to bylo špatně, no. Takže já jsem samozřejmě po těch třech zápasech, které jsme prohráli, tak jsem z tohohle angažma vycouval i za tu cenu, že prostě ten příjem nebude za ten celý rok. Zabil jsem to, jak se říká, utek se, bo tamtať, dokud to šlo. Petr tenkrát tam zůstal. A vím, že nevím, jestli to bylo po sezóně nebo po nějaký době, odešel taky z toho týmu a říkám, že se pak z toho musel 3 měsíce nějak dostat psychicky, že měl velký problém psychický, protože říkal, že ho tam tak, jakoby ho to tam dostalo, tak ho to tam semlelo, že ty podmínky, které byly, které tam vydržel, takže byly naprosto ukrutný. A do dneška my, když jsme se o tom bavíme, tak mi říká, že trochu jsem za to mohl i já, že jsem mu odešel, že vlastně jakoby on to tam vytrpěl a já ne. A já jsem říkal, hele Petře, to už já jsem to prostě nebyl schopný dávat tady to. Já jsem už měl za sebou Omsk a teď jsem to nemohl porovnat, protože v Omsku ty podmínky byly naprosto exkluzivní.
2: Tak tam byli čeští trenéři.
0: A tam potom byli čeští trenéři, že Radim Rulík tam právě byl s Ivanem Hlinkou. A atmosféra v jiný město, prostě tady to bylo hokej na vesnici ještě armádní. No, tak jako to prostě byly neuvěřitelné podmínky. Takže já jsem utekl tam teď dřív. No, Petr tam vydržel tenkrát, no, ale nemyslím si, že z toho nebyl dobrý. Tak teďka ten Kazachstán.
1: No, tak ono to je jako vlastně dost podobný. Já když jsem tam poprvé přišel...
2: To podobný. Tomáš Horna tam vydržel celou sezónu.
1: No, to musel se, já to dopovím, ale vlastně já když jsem tam poprvé přišel, tak jsem měl smlouvu podepsat na dva roky. A přišel jsem do kanceláře toho hlavního trenéra, který byl Rus, vlastně. A teď jsem se tam koukal po těch stěnách jako a tam všude visel trenér Tichonov, tak jsem říkal, no, to asi nebude úplně dobrý a my jsme vlastně měli vždycky soustřední v Rize, tam jako ráno 6 hodin budíček, 45 minut jako před snídaní se proběhnou, pak jsme šli na snídani a po snídaní jsme šli vlastně, myslím si, že od 9:30 byl ten trénink a končili jsme v 1 hodinu. Takže jsme a vlastně všichni jako dělali stejné jako věci a vlastně stejné váhy a bylo to prostě jako šílený. Já jsem říkal, vlastně to jako není možný přece, že to takhle ještě jako funguje vůbec. A pak jsme teda šli na oběd, byla asi hodina pauza a jeli jsme na trénink, na led. A to si pamatuju, že jsem byl rozdělený na 2 skupiny. A pak vlastně ta první skupina, že pak šla do posledně, pak se to vyměnilo, vlastně nebylo nic jako nestandardního, ale pak jsme teda přišli z toho ledu a říkáme, že už je teda konečně konec. A ten trenér říká, no, tak jsme ty medicimbaly a pojďme ještě, takže my jsme v 9:30 večer ještě na náměstí házeli medicimbaly. Takže to bylo, jako to bylo, tady v tom to bylo jako těžký, hlavně to bylo těžký na hlavu. Jak říkal Martin, že já jsem jako neměl problémy s bruslením, ale já vlastně po měsíci v té ryze, co jsme byli, já jsem měl pocit, že jsem jako na chudách, že vlastně jako nemůžu vůbec bruslit, já byl tak jako přetrénovaný. A takže to bylo jako zajímavá zkušenost. Nicméně jsem tam vydržel jenom rok, protože jsem si jako řekl, že si mám nějakou úctu k sobě trošku, tak jako už to nemůžu jako vydržet. Vlastně tam jako byl absolutní nerespekt vlastně jako k lidem od toho trenéra, dával pokuty, jako na rozcvícení jsme měli společnou, tak jako tam dával $500 pokutu, že neumíte chodit po patách a tak. takže to bylo jako šílený. A vlastně bylo ještě vtipný, já když jsem pak přijel domů a my jsme každý ráno, vlastně ten trenér šel z kanceláře zapískat na píšťalku, tak my jsme jako vyběhli jak ovce a ty jsme se tam počítali, jako, kolik nás jako na tom tréninku je, bylo nás tam co jedok stejně, jako, ale každý den jsme se počítali.
0: Aby to měl pořádek.
1: Aby měl v tom pořádek a já jsem vlastně pak jako přijel domů po té sezóně. A furt jsem jako čekal, jestli někdo zapíská, jestli jako mám něco udělat, jestli se mám jako spočítat, nebo co mám vlastně jako dělat. Ale říkám, jako zkušenost to byla skvělá a já vlastně to tělo si potom na to samozřejmě jako zvyklo a já když jsem se pak vrátil jako do normálního v ozovkách světa, tak já jsem vlastně se pak jenom udržel, já jsem z toho jako těžil, jo, ale ty začátky byly jako těžký.
3: To říká Tomáš Horna, který je dneska hostem Čisté hry Martina Procházky. Velmi zajímavá zahraniční zkušenost. Pokud máte třeba nějaký dotaz na to, jak to fungovalo, nejen v těchto angažmá, ale třeba na to, jak to fungovalo za kariéry Martina Procházky či Tomáši Horny, zavolejte 221 552 222.
4: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
5: Čistá hra Martina Procházky.
3: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, je sice po hokejové sezóně, ale Martin ve svém pořadu rád přivítá hosty během té letní pauzy, která slouží taky jako fyzická průprava pro účastníky nejvyšších soutěží, nicméně k té se ještě dostaneme. Jsme teď s Tomášem Hornou, naším hostem v zahraničních angažmá. Martin Procházka přizem, když zmiňoval, tak v Rusku to je tradiční hokejová velmoc, ale jako vysloveně, že by zhrál nějaké až exotické hokejové zemi, to asi ne. V Německu, tak tam to taky asi mají zavedené, že jo? Tam Německo to je tradiční taky hokejová bašta.
0: Bylo na pohodu Regensburg, to bylo skvělý. Ještě s Martinem Ančičkou, toho jsme tady taky měli jako hosta, bylo to parádní. Já jsem tam, že jo, dojížděl kousíček, 2 hodinky autem, 2,5 hodinky autem, paráda. Ale já jsem žádný tady ty exotický, jako vlastně ty destinace netrefil. Přál jsem si hrát ve Švýcarsku v závěru kariéry, ale to se mi nepovedlo, i když jsem vlastně v Omsku nehrál pod trenérem Hlinkou a Ivanem a bylo nás tam vlastně, co tam předl Jirku Šlegra a v půlce sezóny se dohadovalo s Davosem, jestli si Davos mě neveme do týmu. Já jsem na jednu stranu říkal svému agentovi, že bych to asi bral, protože jsem si říkal, že Švýcarsko je velmi dobrá destinace, skvělý hokej, že Davos, krásné prostředí. No ale nějak z toho sešlo a tak jsem tam nakonec tu sezonu, jak se říká, doplácal v tom Omsku. Tam už jsem moc nehrál a právě proto po téhle sezóně jsem šel nakonec na toho angažma, jsem vzal do toho Voskresensku a tam to bylo jenom o 3 zápasech, takže já žádné jako už jiný destinace nemám. A kde já teda samozřejmě už, jako všichni už jsme o tom mluvili, jedna z nejlepších, která byla vždycky byla, říkám, ve Stockholmu, AIK Stockholm. Tam si myslím, že to bylo první naše takový to startovací to zahraničí a to musím říct, že na to rád vzpomínám a to bylo za mě nejlepší angažma.
3: Ano. No, tak Martin Procházka zmínil taky to angažmá Regensburg, tak když budeme u toho Burgu, tak můžu říct Edinburgh. Já jsem teda hodně, to se omlouvám, fotbalově zatížený a prostě teď se k tomu možná dostaneme. Prostě teď jsme sledovali třeba boj o skotský titul mezi Celticem a Hearts, kteří pochází právě z Edinburgu. Tomáš Horna tam nastupoval za hokejový tým, ale říkám si, kolik lidí třeba v tom městě to ví, že se tam hraje hokej, nebo jak to bylo za vás tehdy? To byla sezona 2012-13, myslím.
1: Ano, já jsem vlastně tam šel jak jsem říkal, že jsem měl 2 roky v tom Kazachstánu.
3: 2013, omlouvám se.
1: Tak jsem tam vydržel vlastně jenom sezónu a můj kamarád, který hrál už jako několik let v té Anglii nebo v tom Skotsku, říká, hele, já jsem teď tady, tak nechceš jít sem, jako. Říkám, mě se jako úplně do té jako Anglie jako nechce. No tak nakonec mě jako přemluvil, tak jsem tam šel. Ale vlastně hned, jak jsem tam jako přijel, tak člověk, jak byl něco jako zvyklý, tak vlastně tady...
2: Tam nikdo nepískal?
0: Tam pískali na vás fanoušci.
1: No a jak lidi jako chodili na ten hokej, to bylo fajn, bylo to vlastně hned vedle toho stadionu, kde hráli vlastně skotský národní tým rugbystů. Takže to jsem byl párkrát se podívat i na rugby, tak to bylo jako skvělý, to prostě, že jak všichni zpívají tu hymnu a tak to byla jako úžasná atmosféra, bylo nějakých 70 tisíc lidí, jestli se nemýlím, ten stadion, takže to bylo jako skvělý, jako na ten hokej nechodilo 70 tisíc, ale bylo to jako zajímavý, já jsem tam teda vydržel jenom 2 měsíce, protože vlastně já, kdybych tam byl jako nějakou delší dobu a jak se tam úplně jako netrénoval, jak to nebylo úplně na takový úrovni, jak jsem byl jako zvyklý, tak jsem teda pak jako tam odsaď odešel a zamířil jsem do Herningu někdy v lednu a tam to teda jako bylo skvělý, akorát vlastně jak se tam ty 2 měsíce netrénovalo, tak já jsem přijel na ten první trénink tam a byl jsem tam vlastně nejstarší hráč v tom týmu, tenkrát mi bylo myslím 31 let nebo 32 a vlastně druhý nejstarší byl kapitán vlastně Paulsen, tomu bylo vlastně nějakých 20 let, 21 let tu dobu, on vlastně do dneška ještě hraje za dánský jako národní tým. A takže jsem jako kolem mě ty mladí kluci, jak to tam jako lítalo, měli jsme jako amerického trenéra, takže já jsem si říkal, co tady jako budu dělat. Pak naštěstí teda byla reprezentační přestávka, kde těch 14 dní se jako trénovalo dost. Takže já jsem se pak do toho dostal a vlastně ve finále jsme prohráli až 7. zápas se Sanderiskem, myslím, tu dobu. Takže jako tady to angažmá už jako dávalo smysl a už to bylo jako ze všem všudy příjemný.
0: Já se ještě vrátím k tomu angažmá v tým, do toho... Jo, no, jak se říká.
3: Skotsku.
0: Jo, tak já si pamatuju, že jako, když už právě jsem pomalu končil tu kariéru, takže tam spousta hráčů začalo chodit, ale že říkají, že tam vlastně je hodně Kanaďanů, Američanů, že to tam hrozně mydlí, že to prostě byl hokej, který byl hodně tvrdý, nepříjemný, někdy až zákeřný, takže jsi tohle zažil?
1: Jo, tak vlastně tu dobu, jak jsi říkal, tam chodili vlastně ty hráči, který se nedostali, že do těch, ani do AHL, takže z těch nižších amerických soutěží tam všichni chodili, měli pocit, že přijeli jako do Evropy a že to jako budou hrát s prstem v nose a pak samozřejmě já jsem zažil jako zápas, myslím si, že to bylo v halu, jsme hráli a tam prostě jako, když jsem se podíval na konci zápasu kolem sebe, tak nás tam bylo na střídejce asi 8, ne, všichni dostali jako do konce zápasu, to bylo někdy jako někdy o zdraví, takže člověk jak už byl trošku zkušenější, tak jako úplně do těch soubojů, nebo když věděl, že fakt jde o zranění, tak člověk se tomu trošku jako vyhýbal, ale protože fakt jako to bylo, neměli vůbec žádný zábrany ty hráči, jako bylo těžký tam. No
3: ale Tomáš Horna tam za tu krátkou dobu tedy nazbíral podle Elite Prospect 15 plus 15, takže 30 bodů za nějakých 630 zápasů, to vám to tam padalo?
1: Jo, tak bylo hodně přesilovek, no. Bylo hodně přesilovek, takže tam jako byli i šikovní hráči, to ne, že ne, ale...
3: Třeba vy.
1: Ale, no, ale vlastně takže jako... Nějaký body jsem tam měl, ale říkám, jako víceméně to bylo, my jsme třeba, si pamatuju, že jsme jeli, já nevím, myslím si, že Belfast to bylo, já myslím, že tam letos hrála i Sparta nějak Ligu mistrů, myslím si nějak.
3: Do Severního Irska možná teda.
1: Nějak tam prohráli, myslím, právě s tím Belfastem. A to bylo jako zajímavé, myslím si, že tam úplně první byl Theo Fleury tenkrát, že tam šel do té anglické ligy. No jasně. A vlastně my jsme jeli trajektem na ten zápas a pamatuju si, že jsme jeli, že jsme hráli zápas a teď jsme přijeli jako tak, jako padalo jako nákupní centrum, ono to bylo nákupní centrum, ale vlastně v tom byla udělaná ta hala. Takže to bylo jako taky zajímavý, že tam bylo vlastně šli lidi jako koupit a normálně si šli jako na hokej a bylo tam tenkrát jako tu dobu třeba 4000 lidí, že tam jako nebylo úplně málo. A pamatuju si, že tam byly jako zvláštní střídačky, že vlastně, když jste si šel sednout na tu střídačku a pak, když ho chcete jít na led, tak tam ten schod byl asi metrovej, takže to se muselo jako pomalu slejzat, aby jako skočit nešlo, že jo, protože to jako metrovej, z metrový vejšky to úplně jako nešlo, takže to byly jaký zajímavosti, který jsem v té Anglii zažil, no.
3: S Tomášem Hornou jsme v čisté hře Martina Procházky. Nevím, jestli ještě něco, pánové, chcete z té hráčské kariéry, anebo se přesuneme k tomu aktuálnímu, co naplňuje Tomáše Hornu a třeba co předcházelo tomu aktuálnímu angažmá.
2: No, určitě bychom se mohli posunout, protože teď jsme se bavili o trénování v Kazachstánu, netrénování v Edinburgu, dohánění v Herningu, tak jak to vypadá teď na Kladně? Je to spíš Rusko, Edinburg anebo Herning?
1: Ne, tak vlastně jako záleží samozřejmě i na těch lidech, který tam jsou na tom Kladně. Já myslím, že dneska už je taková doba, že se hodně dbá na to, aby ty tréninky měly hlavu i patu, a já myslím, že se to děje i na Kladně teďko.
2: Píská kondiční trenér nakladně, aby spočítal hráče, jestli jsou v kabině?
1: Ne, to nepíská. Myslím si, že do svého repertoáru to nikdy nezavedu, tohle.
3: Abychom to jenom dovysvětlili, Tomáš Horna je opravdu teď kondičním trenérem hokejistů Kladna. Nicméně, když to zkusíme hodit do porovnání, tak vy jste působil taky ve fotbalovém prostředí, a to ne na ledajaké adrese, a možná tedy nakladně jste se úplně nechlubil, ale byl jste ve fotbalové Spartě, je to tak? Já, že ta rivalita v hokeji hodně.
1: Je to tak. Já vlastně, jak jsem skončil s hokejem, tak přes pana Hřebíka vlastně já jsem byl vždycky takovej, že jsem jako si nedobře představit, že budu něco někomu jako vysvětloval. Já jsem ty chyby vždycky hledal jako spíš u sebe, takže jsem jako ani si nějak netroufnu nikdy nějak moc jako někomu radit. Ale takže vlastně pan Hřebík mi říká, hele, jak tě jako znám, ty by si se na to celkem jako hodil, jsi taky jako loáně, s těma dětma jako, tak nějak to jako umíš. Já říká, hele, to je jako pan Hřebík není úplně jako parketa pro mě, si myslím. A on, ne, hele, tak my teď jedeme jako z 19. jede na soustředění o Třeboně, tak se tam pojď podívat a bude to jako dobrý, uvidíš. No a vlastně ten kondiční trenér, který tam byl, Tomáš Hašler, který je mimochodem jako skvělý kondiční trenér, tak jsme jeli jako výtahem nahoru těch pokojů v té Třeboni, tak jsme se jako, a on říká, hele, bude trénink dneska, ty se do toho zapojíš jako hned, nebo já vlastně do té doby jsem vlastně nic jako nedělal, že jo. Říkám, jo, když jsem tady, jak se do toho jako zapojím, on říká, super, jak uděláš cvičku 20 minut? Říkám, dobrý, jak jsem přišel na to hřiště, že jo. No ale do té doby nebyli jako kondiční trenéři moc ještě jako u toho hokej, že jo, jak jsme působili. Takže to si udělat takovou tu rozcvičku, tu klasickou, že jo, ruce za hlavu, tak udělat pár jako věcí. No a teď jako těch 20 kluků, že jo, který vlastně jako nemůžeš prostě před nima dát, nebo že jako to nevíš, protože ty by tě jako semleli. Takže po těch jako třeba 5 minutách říkám, co tady jako si mám budu dělat, že jo. Takže jsem nějak to jako zvládnul. No a vrátil jsem se vlastně po tom týdnu a říkám, pane Řebík, já jako to nejde, vlastně já to dělat jako nemůžu. A to, ne, vydrž ještě 14 dní, uvidíš, to bude jako dobrý. Takže vlastně on mě jako takhle nasměroval. Tak a vlastně jak jsem tam byl už delší dobu a teď člověk jako vnímá ty věci, které třeba měl dělat ještě při té svojí kariéře a nedělal je, takže vlastně to nějak jsem se o to začal víc zajímat, pak jsem vlastně šel i na fakultu si udělat vlastně kondičního trenéra. No a vlastně vydržel jsem tam nějakých 7 let, myslím na té Spartě, jako vlastně od mládeže až vlastně po Bčko. Takže to bylo jako skvělá zkušenost a vlastně hlavně bylo skvělý, že tam těch kondičních trenérů bylo víc, takže člověk se jako od nich nějakým způsobem učí, čerpá. Samozřejmě má pak svoji nějakou jako cestu, ale tady to bylo jako zásadní proto, že mě to nějakým jako způsobem formulovalo. A jsem za to jako vděčný, že jsem tam mohl vlastně takovou dobu jako působit.
0: No já to řeknu úplně na začátku ještě, tak jako právě to byl ten rok, když už já jsem končil na Kladně, tak si pamatuju, že Tomáš právě byl rád se věnoval té kondici, trénování prostě sám pro sebe, a když jsem ho viděl si v kabině, jak to měl propracovaný ty cvičení všechny, a my jsme byli právě úplný opak, já a Pavel Batera, my jsme chodili okolo posilovny a jenom jsme ji viděli, už jsme s tím radši moc nechtěli chodit, ale Tomáš tam právě byl a teďka tam ty břišáky a furt mi ukazoval, jak je má jako vysekaný, jo, a jak prostě je nabouchaný, a jsme říkali, no, ale my už končíme a ty máš ještě dál před sebou. Ale co mě potom překvapilo, já jsem skončil, že s tím hokejem toto. My jsme se dlouho nějak tak jako neslyšeli, neviděli. A pak mě překvapilo to, že najednou jsem se dověděl, že Tomáš Horna dělá kondičního trenéra ve fotbale na Spartě. Tak mě to překvapilo, že jsem říkal, tak když už dělá hokej, tak jak je možný, že se dostal k fotbalu? Protože to je úplně něco trošku jiného. Jsem si říkal, tak hokej si většinou jsou jako svalové věci, takovýhle potřebují nějaké jiné přednosti, ale že se dal do Sparty na, hokej, na fotbal, že vlastně se hodně běhá. Ale zase, já říkám, Tomáš byl skvělý i běžec, jo, takže určitě si jim to mohu ukazovat, všechny ty běhy a ty starty a takový ty, co tam určitě to obnášelo, ty cvičení.
1: Jo, tak samozřejmě jako člověk, když dělá tady tu práci, tak já to mám vlastně jako do dneška, tak já si ty tréninky nejdřív jako zkusím na sobě, jo, a pak vlastně jako člověk vnímá to, že už mám taky nějaký jako věk, ale tak jako i přesto jako vnímá, jestli těm klukům jako samozřejmě většinou jim dávám víc, protože jsou samozřejmě jako mladší a jsou na tom fyzicky líp, mnohem líp, než jsem já teďko momentálně. Ale jako jde o to si to fakt jako vyzkoušet a pak jako zvolit tu cestu, jestli přidat, nepřidat, a hlavně s těma klukama musíte jako mluvit a musíte prostě se jich ptát. Jako mám to tak, že to, když mám na ten den něco připraveného, tak to neznamená, že to musíme dělat, protože samozřejmě někdo může být víc unavený, někdo míň. Takže takhle vlastně s těma hráčema komunikuju. A ještě jestli můžu se vrátit, jak říkal Martin, o té přípravy, tak já si pamatuju, že tu dobu jsme jezdili ještě hodně na kolech, to se jezdilo jako minimálně dvakrát v týdnu 50-60 km na kole. A my jsme s Prochym jezdili v té jako první skupině, v té nejlepší jsme jezdili jako, nebo Prochy, jak byl jako lehkej, že jo, šlachovitej, prostě měl jako ten, vlastně to z toho ledu se to přeneslo na to kolo, že prostě jezdil, a já si pamatuju tenkrát, my jsme jeli nějakou etapu a Prochy si pořídil nějaký nový kolo, i nový ty nášlapy, že jo, a vlastně ten cyklistický dres se všem všude i s těma ponožkama, ale on jak vlastně si ty ponožky natáh, jak má jako, vlastně nemá téměř žádný lejtka.
0: No tak to na rovinu, je to tak, dát ty do betonu, jak se říká.
1: Tak ty ponožky mu nedržely na těch chodníkách, mu to furt jako slejzalo dolů, tak to si jako fabatu, to bylo jako vzpomínka takhle, jak jsme jezdili ty etapy. Ale
2: z ponožek návleky na boty.
1: Přesně tak, tak to bylo jako přesně, aby neměl špinavý boty, když pršelo, pak já to tak.
0: Já to ještě doplním, jak říkal Tomáš, tu první skupinu, jak jsme jezdili, ono to bylo takhle. Vždycky vyjížděla ta v vozukách nejhorší skupina, ta byla první. To byli golmani a opravdu ti, co se jim nedařilo na kole, který byli těžší. Pak vyjížděla taková ta střední skupina po intervalu, nevím, jestli to bylo třeba 5 minut.
1: To si myslím, že ten interval byl delší.
0: Možná i delší. A pak právě jsme jezdili my, to nás trenéři rozdělili do těch skupin a my jsme vyjížděli jakoby poslední. Jenomže samozřejmě tím, jak my jsme měli teda kvalitní kola, byli jsme nějak tak na trénování, měli jsme dobrou tu předpoklady pro tu cyklistiku, tak třeba za 20 km jsme už dojeli tu střední skupinu. Takže ty nám dávali už po cestě, jakože jedeme rychle, že jsme vyjeli dřív, takže že jsme je předjeli, takže s tím se to nelíbilo, protože samozřejmě oni vypadali tak, že jedou pomalu. A když jsme pak za dalších 20 km dojeli třeba, no, možná i dřív, jsme dojeli ty brankáře, tak jsme se rázem právě dostali jako do toho vedení a dojeli jsme dřív, takže my jsme potom už byli v kabině, už jakoby, když to řeknu, ve sprchách a přijeli ty skupinky potom, jakoby, které vyjeli o 20 minut před náma. A vím, že kolikrát v kabině potom fakt docházelo k hádkám, jako jo, ať nás pořádně hlídej, ať nevyjíždíme třeba za 5 minut, ale až za těch 10 minut, aby jsme je nedojeli, aby oni nevypadali špatně. A vím, že to pak jako nedělal úplně dobrotu v kabině.
2: Úplně vidím ten kopec ze Zbečna nahoru.
0: No jasně, Sýkořice, no. tady to šlo vyhlášený. Ale pamatuj si to.
1: Jo, já si tady to, jako to byli...
0: Jsme přijeli, hádali jsme se tam.
1: A to byly, ale přesně tak, ale to byly skvělý jako tréninky, že jo. My jsme jako jezdili fakt dvakrát v týdnu třeba 50-60 kilometrů, do toho byly roztoky ještě, které byly většinou v pátek, to byla královská etapa, to bylo nějakých kolem 80 km. Si myslím. Ale vlastně
2: tam je 12% stoupání.
1: Přesně, ale vlastně to bylo i to, že vlastně ta soutěživost jako pořád jako v nás byla, že vlastně i když jsme vyjeli ve třetí skupině, no, tak jsme prostě jako do toho hamteli, aby jsme prostě dojeli všechny, aby jsme jako dojeli první. Takže to tam pak byly samozřejmě i hádky těch starších hráčů, že jo, kteří to úplně neměli rádi to kolo, tak vlastně tam byly kolikrát jako i rozepře. Takže tady na tu dobu, jako, když se jezdil na tom kole, jak to bylo skvělý.
3: Říká Tomáš Horna, host Čisté hry Martina Procházky. Máme tady prvního z volajících do našeho pořadu. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Petr Vervák. A teď si jenom tak říkám, když jsem byl na telefon další dobu, tak jestli náhodou brankáři nebyli v plný polní, jakože jezdili takhle jako dopředu pro jistotu. Nejezdili s celou výbavou, ale tam se zavřeli jenom tip. Na pana Hornu rychlej dotaz a taková obligátní moje otázka, jak se mu hrálo proti Litvínovu. A pak druhá otázka je, jaký gol si nejvíc ze své paměti vybavuje, jako na který je opravdu hrdej nebo respekte, co mu zůstalo, mu utkvělo v paměti. Moc vám děkuji, pánové.
3: Také vám děkujeme, přejeme hezký den. Tomáši, povídejte, jak se vám hrálo proti Litvínovu, pan posluchač je fanoušek Vervy.
1: Dobrý den, zdravím vás, tak já vlastně ještě k té otázce, jak jste říkal, že golmani jezdili v plný polní, tak měli jsme tam jednoho brankáře, který měl na kole vlastně blatníky, odrazky, měl tam vlastně i snad zrcátka, myslím, a ještě do toho
0: takovou tu... Ještě na nákup.
1: A takovou jako ještě tu šustákovou bundu, která vlastně i když jako si mohl z toho kopce pomoct, tak se mu to nafouklo, takže měl jako i padák ještě zase. Sebou. Takže to jako měli, ten konkrétní teda měl jako plnou polní. A k té druhé otázce proti Litvinovu se mi hrálo skvěle. Takže oni hráli takový jako i útočný hokej, což jako bylo skvělý, že se hrálo nahoru dolů, takže bylo i celkem hodně šancí. A vlastně i na tom zimáku v Litvinově já ho mám jako vlastně hrozně rád, protože ten stadion jako tak působí ještě vlastně, jak jsme zažili tu dobu, ještě když se začínalo. Takže vlastně na vás tady ty stadiony je to i vlastně nakladně, když je trošku jako předělený i v Litvínově teďko, ale pořád vlastně je to fakt jako zimák, jo? Že to není nějaká moderní aréna. A takže mi se proti Litvinovu hrálo skvěle a vlastně teďko mám jako vtipnou ještě historku z letošní sezóny, jsme tam hráli vlastně s Kladnem a ta zima byla tak ukrutná, že já jsem si jako vzal ten jeden sušák, co mají kustodi na rukavice a byl jsem omotaný normálně okolo toho sušáku, aby mi nebyla zima. Ale jak říkám, jako ten zimák mám jako rád a proti Litvinovu jsem mi hrál skvěle. A ta třetí...
3: To bylo jaký gól, třeba si vzpomínáte, rád?
1: No, jasně, tak asi vlastně jak jsem, já nevím, který to byl rok, 27, 28 si myslím, tak já jsem vlastně i za ten gól vyhrál zlatou helmu za tu sezónu. Myslím si, že to byla 2-8 sezóna, tak to byla vlastně to, otočka na tenkrát gólmana Vojtka Střince. Myslím, že to bylo proti Martin Vojtek. A za to jsem vlastně dostal tu zlatou helmu, no, za tu sezónu. Jako,
3: 2-7-8, no, souhlasí
1: no,
3: to.
1: Tak to bylo vlastně asi tady ten gól, no.
3: No tak to jsou krásné vzpomínky, tak děkujeme posluchači, že vám je taky mohl takhle připomenout, můžete ještě zavolat, přece jenom nějaká čtvrthodinka zbývá z našeho pořadu. Každopádně ještě k tomu porovnání, říkali jsme, jste kondičním trenérem aktuálně Rytířů Kladno, ale v tom fotbalovém prostředí se občas tak nese určitá myšlenka, že někdy ty kondičáci mají trošku větší vliv třeba než dřív i na to skládání sestavy, že prostě trenérům řeknou, hele, tenhle může hrát 60, tenhle 30 minut. Nevím, jestli chcete mluvit o tom, co jste zažil třeba na Spartě, ale zda tohle se dá porovnat třeba s tím hokejovým prostředím. Zda takovýhle vliv třeba můžou mít i kondičáci v hokeji.
1: Ne, tak tady to vlastně trošičku jako rozdílný v tom, že jak jste říkal, že těch 60 minut taky záleželo na situaci, jestli ten hráč se vrací po zranění nebo jestli měl nějaký jako zdravotní výpadek, takže potom se samozřejmě řešilo, kolik minut zvládne v tom zápase, což se dělo ve fotbale a vlastně v hokeji to tak jako nefunguje, že jo, tam vlastně ty kluci jdou prostě 4 lejny na zápas a záleží pak na trenérovi, jak často je nasazuje.
0: A teď jsem samozřejmě, že jo, ta doba je teďka někde úplně jinde, moderní a když se bavíme o letní přípravě, tak já jsem teďka zaregistroval někde, jak Pavel Patera uváděl nového kolegu Hořavu v Karlových Varech do týmu a v podstatě řekl jenom, tady mám představuji nového kolegu Miloše Hořavu, všechny otázky v letní přípravě na kondičního trenéra, když něco vám bude vadit, tak nejdřív za ním jděte, potom teprve až za náma a my to budeme řešit. To znamená, že teďka, když je ta letní příprava, tak veškerou tu přípravu děláte v podstatě vy. A co tam teda dělají ty trenéři, kteří tam jsou v tom týmu? Ty se chodí dívat na vás jenom, nebo vám říkají, co mají dělat, nebo vlastně to opravdu všechno nechávají jenom čistě na vás? Že vůbec se tomu, jenom se chodí dívat na tu poctivost hráčů, jak to plní?
1: Jo, takhle, jak jsi vlastně řekl, Prochy, tak takhle to víceméně funguje. A já si myslím, že i ta doba je dneska jiná v tom, že ty hráči prostě už vidí, že si nemůžou dovolit nějaký jako výpadek nebo nějaký jako ošizení té přípravy, to by byly jako sami proti sobě. a vlastně, jak se říká už jako leta, že ta vlastně letní příprava je základ pro tu sezónu, tak si myslím, že dneska to platí dvojnásob pro toho hokejistu, protože fakt ten hokej je jako extrémně rychlej a vlastně ty prostě musíš být připravený, jak nebudeš připravený a budeš přemýšlet, jestli jako uděláš krok navíc, no tak prostě nemáš jako šanci.
3: Máme tady dalšího posluchače do čisté hry Martina Procházky, jejím hostem je dnes Tomáš Horna. Dobrý den, kdo se dovolal?
7: Roman, zdravím pánové všechny. Já se omlouvám, že jenom malinko odbočím, ale já jsem se pokoušel dovolat po šampionátu, když jste tam měli pana Kadeřábka jako hosta. A bohužel se mě to nepovedlo a jenom volám vlastně kvůli tomu, že jsem mu chtěl hrozně poděkovat za ty přenosy. Stejně tak panu Kunovi. Byli úplně neuvěřitelný, bylo to skvělý. Byl tam drive, atmosféra, nádherný úplně. Já nebudu zapírat, já jsem se díval na televizi samozřejmě, ale někdy mě bylo líto počasí, takže jsem vzal kolo, jel jsem na zahrádku, tam jsem si pustil to rádio a kdo neskusil, neví. Neuvěřitelný, tak jsem vlastně poslouchal víceméně skoro všechny přenosy u vás, takže klobouk dolů, velká poklona, jenom takhle, chtěl jsem opravdu, i panu Kváčovi chtěl jsem všem poděkovat, bylo to úžasný.
3: Moc vám děkujeme za zavolání a tady připomínku toho, jakou práci odvádí Petr Kadeřábek s Františkem Kunou pro naše rádio.
2: Děkujeme moc za pochvalu a přeji, ať při příštím mistrovství světa je více krásných dní a tvár trávíte jen a jen na zahradě s rádiem.
3: Ano, tak užijte si den, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
7: Taky děkuju, naschle.
3: No vlastně pan posluchač nás trošku už dostal k tomu tématu, které provazuje mistrovství světa, na kterém byl Petr Kadeřábek a také tam byl v kontaktu často v posledních letech s trenérem, který teď je v kontaktu i s Tomášem Hornou, protože se nakladně mění realizační tým.
2: No s trenérem, s trenéry, protože přichází na Kladno Radim Rulík, Ondřej Pavelec, Tomáš Plekanec už tam je, dobře, a Marek Židlický, což je pro mě největší překvapení, že se Židla vrací z Ameriky a bude na tréninku. Ono vlastně Tomáš Horna s nimi přišel se všemi do styku během té kariéry, Radim Rulík, asistent trenérů mistrů světa, Martin Procházka v Omsku pod Radimem Rulíkem, trošku nám ten Radim Rulík tady leze do všeho. Jaké to bude teď, protože přichází nový realizační tým a byly nějaké požadavky třeba právě od Tomáše Plekance nebo od Marka Židlického na obránce na jejich kondiční přípravu?
1: Vlastně, tak já jsem, že všechny ty kluky znám velice dobře, jsou to vlastně všichni téměř kladeňáci, že jo. Radima Rulíka jsem vlastně několikrát taky potkal v té kariéře a já si myslím, že, jak jsem říkal před chvilkou, ty požadavky vlastně ty hráči vědí sami a byli by sami proti sobě, kdyby se nepřipravili, kdyby tomu nedávali 100%. A myslím si, že příchodem tady toho nového realizačního týmu na Kladno vlastně teďko pod panem Drastilem, novým vlastně majitelem Kladna, se všechno jako posouvá, všechno jde jako nahoru a já si myslím, že ty lidi, co teďko tam přijdou nebo přišli, tak je to jako další krok dopředu k tomu, aby se zase Kladno vrátilo vlastně tam, kam patří a trošku oživilo to historii, kterou má.
0: Mě by to ještě zajímalo, samozřejmě v dnešní době je velmi populární v každém týmu minimálně 7-8 cizinců. A jaký to je teda trénovat, když to řeknu teda, nebo připravovat ty v letní přípravě i ty cizince, jo? Říkáš, že jsou všichni vědí, všichni, co mají dělat, ale ne každý má k tomu třeba úplně takový stejný přístup, jo? Co se týká třeba, já nevím, ty tréninkové dávky nebo jsou zvyklí na něco jiného. Jaký to je s nima komunikovat, nebo jak je přesvědčit to, aby to dělali, nebo to, co po nich chceš, aby to dělali?
1: A vlastně ty kluci, kteří tam jsou, kteří tam vlastně jako zůstali po té minulé sezóně, tak to nejsou jako žádní mladí kluci, kteří by nevěděli, jako co, jak se mají připravovat. Vlastně máš tam hráče, kteří jako prošli zahraničníma klubama, jako prošli si vlastně výbornýma kariérama, takže vlastně oni jako vědí, takže vlastně na tu sezónu si myslím, že budou nachystaní jako dobře. Pak samozřejmě v sezóně jako nějakým způsobem, když je reprezentační přestávka, tak jako potrénovat samozřejmě můžeš nebo musíš, to tak je jasný, aby si dobil ty baterky. Ale vlastně dneska už je to tak, že ty kluci tam mají každodenní jako program napsaný, takový jako doporučení, že máš tam třeba, já tam píšu víceméně 8 až 12 věcí a vlastně těm klukům jako řekneš, ale tady máte jako doporučení, ty víš, jak se cítíš, udělej si z toho 4-6 věcí, někdo si udělá jako všechny věci, takže je to o tom, že fakt ty kluci jako nad tím i přemýšlí, většina z nich teda, ne všichni, ale většina z nich nad tím přemýšlí a vědí, co jako potřebujou a jsou vlastně připravení na to, aby vlastně byli úterý, pátek, neděle připravený na ty zápasy co nejvíc.
2: Je tam i kolo teď v létě? Ne, pojede tam, Dominik Pavlác a Adamem Blízvalou z Jikořické
1: Jubice. To tam bohužel není už. Myslím si, že to je jako velká škoda, protože ty fakt tréninky byly jako skvělý a vlastně nikdo to tam nemohl jako ošidit. Jo? I když ten kopec si jako vyjel, někdo ho vyjel za 20 minut, no, ale někdo ho musel vyjet za 40, ale prostě z toho kola jako nesměl slíst. Takže to vlastně bylo to jako pro všechny stejný a všichni tu etapu museli dojet. Jako jestli, já si pamatuju kolikrát, že už jsem jako odjížděl ze zimáku domů a potkával jsem právě ty golmany poslední, který jako zrovna dojížděli jako na zimák do cíle. Ale ty tréninky byly skvělý a kolo bohužel už není. Pak byly vlastně
2: začala, a proč to tam není?
1: No, protože vlastně začala chodit ta mladší generace. A ty už prostě na tom kole moc jako jezdit neuměli nebo neměli nějak jako zábrany půd sebezáchovy, protože si pamatuju, že v jedné etapě ještě se vlastně jako říkalo, že tam byla fakt jedna jako nepříjemná zatáčka, jsme ten kopec jeli dolů, vlastně tu Sýkořici, jak jsi zmiňoval. No a prostě jako najednou z 18letý kluk vlastně z toho kopce, já nevím, jako rychlostí, no tak zapomněl to, že tam je zatáčka, tak to tam jako projel jako lesem, zlomená klíční kost samozřejmě. A těch věcí pak jako bylo, přibývalo daleko víc, takže pak vlastně ty etapy se prostě zrušily, začalo se jednu dobu se chodilo na spinning, to jsem právě říkal, že jak to nikdo na tom kole venku nemohl ošidit, tak na tom spinningu tam bylo pár jako vlastně lidí, kteří to samozřejmě jako ošidili, ale to už tak úplně nebohlídáte jako prostě fyzicky, když jste na té silnici.
0: Když jsme ještě u toho kola, jak Tomáš říkal, že všichni museli dojet tu etapu, tak si taky pamatuju, že někteří právě z té první skupinky, kterým to moc nešlo to kolo, tak s námi ještě jezdil doprovodný vůz. Jo, ten prostě je s náma velké auto, kam se ty kola vešly a samozřejmě, když někdo třeba po cestě píchnul nebo se mu stalo něco s kolem, no tak odstoupil a čekal u krajnice, až přijede ten doprovodný vůz, ono naložil, jo, a do kabiny krásně přijel, až na zimách přijel tím vozem. Takže se podezírali některý hráči, že si sebou vozili i hřebíčky nebo špendlíky, že prostě jako když už nemohli nebo prostě čekali nějaký velký kopec, takže si píchli kolo, tu galu skupinu, jak si to píchli a čekali před kopcem dole, až přijde doprovodný vůz a vyveze ho nahoru. Je to
1: já,
0: tak?
1: Já vlastně tady to doplním, mám jako skvělou historku. Vlastně Prochybuje zná velice, velice dobře vy taky Tomáše Mikuláška.
0: Jo, no.
1: Vlastně já jsem ho tam zažil, že ho nakladně, když jsem přišel jako mladej. A to jsem ještě jezdil právě v té skupině, ještě jako trenéři nevěděli, jak jezdím na tom kole, tak jsem měl jednou ve skupině s ním. Teď vlastně máte nějaký jako, takže jsme se střídali po nějaký jako době, že jo, ten balík. A vlastně jsem měl za tím Mikim a on se taky na mě otočil asi po 500 metrech a říká mi, jeď, a za chvilku píchnu.
0: takže to byl ten názorný příklad.
1: Takže jsem ho vlastně jako předjel, že jo, a jak to byli. A ještě jako doplně, my jsme vlastně měli tam pana Vejboru, staršího trenéra. A my jsme jezdili každý rok, nějakých 8 let na soustředění Nazarov na Šumavu. A pan Vejbora přišel a říká, letos pojedeme na tu Šumavu a na kole. Říkáme, Skladna, teď je to nějakých 170-180 kilometrů. Říkáme, si dělá srandu, jako to. Tak se to jako blížilo, ten termín, a on říká, no tak zítra v 9 hodin vyjíždíme. A teď ty starší hráči, že jo, ty přijeli prostě, mé džínový kraťasek byl v létě, že jo, my už jsme tam byli jako nastartovaní, říká, co tady děláte, jako, no teď jedeme na tu Šumavu na těch kolech, my fakt jedeme, jo. Takže si pamatuju, že jsme i kousek u Dobříše jeli jako po dálnici. To si pamatuju, že jsme jeli jako po dálnici kousíček na kole. Ale tak jsme tam jako dojeli a mě to jako nevadilo. Samozřejmě vás trošku bolí jako za rybe, nejste zvyklí na ty kilometry, ale jsme to jako dojeli jsme tam víceméně všichni. Někdo sednul do toho auta, jak říkal Prochy. A teď jsme tam dojeli a teď říkáme, no tak doufáme, že už tady kolo jako neuvidíme na tom soustředění a tak. No, takže jsme se sešli na večeři a pan Vyvoda přišel na večeři a říká, tak zítra si dáme jenom kopce, jo?
3: Ne,
1: takže vlastně jako, jo, těch zážitků jako je spousta.
3: A Tomáš Horna ukazuje, že by vlastně mohl být i hostem třeba jiného pořadu Kilometru Jiřího Ješka, protože i o cyklistice by si rozuměl s naším expertem, stejně jako s Martinem Procházkou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry a držíme palce, ať tedy se daří i nakladně, ať to tam dobře, řekněme, fyzicky budujete. Třeba ať se vám pod rukce dostane ještě jako jedno slavné 68 číslo, které by se třeba mohlo vrátit ke kariéře.
1: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme.
3: Ano. Děkujeme moc taky Petru Kadeřábkovi, který byl v rámci Čisté hry dnešním dramaturgem a bude pro vás chystat i ty letní díly. Petře, měj se hezky.
2: O Martina mi vždycky ctí.
3: A Martina Procházku samozřejmě musím zmínit na závěr. Martine, moc děkujeme. A když se tady takhle usmíval při vzpomínkách na tu jízdu na kole, tak věřím, že si možná nějaký ten kopec uzbečna třeba brzy dáš na elektrokole třeba.
0: Já bych se ho dal bez toho elektrokole, já bych se ho dal rád normálně, tak budu na tom pracovat, děkuju.
3: Ano, Martine, měj se hezky, i vy, milí posluchači, Čistá hra končí zase za týden, si můžete poslechnout a ze záznamu pochopitelně v našem archivu nebo aplikacích. Mějte se hezky.
4: Radiožurnál 11 hodin, Jana Gůda a zprávy.
8: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Americká NASA dnes oznámí posádku vesmírné mise Artemis 3. Basketbalisti San Antonio snížili na 1-2 na zápasy ve finálové sérii NBA s New York Knicks. Silnice 26 mezi Plzní a Folmavou je za Babylonem po nehodě neprůjezdná. A počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat. Teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech do 23.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
9: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby k jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
8: Lidi v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích, připomíná ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
10: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
8: V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondentů. Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka, jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí ho můžou koupit ve specializovaných prodejnách. Americká NASA oznámí složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3, a to po 17. hodině českého času. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, řekl Radiožurnálu šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer.
11: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi.
4: Sport.
12: Basketbalisté Nymburka prohráli ve finále nejvyšší české ligy v Pardubicích 100-101 a v sérii tak přišli o dvouzápasové vedení. Aktuální stav je vyrovnaný 2-2 na utkání. Série na 4 vítězství bude pokračovat ve čtvrtek v Nymburku. Basketbalisté San Antonia vyhráli na palubovce New Yorku Knicks 115-111 a ve finále série NBA tak prohrávají už jen 1-2 na zápasy.
13: Hlavní postavou zápasu byl z 32 body Viktor Wembanyama. Francouzský pivot tak výrazně přispěl k ukončení vítězné série New Yorkských Knicks, kteří v playoff našli přemožitele po 13 zápasech. Další duel finálové série NBA se bude hrát v noci ze středy na čtvrtek našeho času a znovu na palubovce v New Yorku. Jakub Kanta, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zdržení na D8 za Prahou a neprůjezdná 26 za Babylonem. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem čekejte kolony. Od exitu jedna z diby kamiony v pravém pruhu, od 6. kilometru se potom sunou i osobní auta levým pruhem, zhruba 15 minut do omezení těsně před exitem 9 Kralupy. Na pražském okruhu z D1 na letiště se nejdřív sunou k Ořechu hlavně kamiony, od Jesenice osobní auta zastavují jenom chvílemi před Chlupickým tunelem, pak vzniká hlavně kolona od sjezdu do Evropské, je to na čtvrt hodiny po ucpanou odbočku na letiště. Na silnici 7 Praha Chomutov se popojíždí na obchvatu Slaného, za sjezdem na Smečno je tam omezení kolony až na půl hodiny od Šelu a z druhé strany od Lotouše. Na 9 Praha Mělník mezi Líbeznicemi a před bojem vážnější nehoda, před omezením se srazily dva kamiony a osobní auto, kolony teď už jenom kratší, jak se projíždí, sleduje na místě naše motohlídka Jakub Vodička.
16: Směrem na Prahu pouští policie provoz Kyvadlově, směrem na Mělník projíždí Kyvadlově pouze nákladní a autobusová doprava, osobní auta odklánějí na Zlonín.
15: A 26 Plzeň Folmava za Babylonem stále uzavřená v obou směrech po vážné nehodě, objíždí se přes Mrákov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
12: 11 hodin 6 minut, krásné dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Hokejisté Chicago Wolves s českým obráncem Dominikem Badinkou vyhráli v pondělí v rozhodujícím 7. utkání finále západní konference nižší zámořské ligy AHL. Na ledě celku Colorado Eagles, znamená to, že budou bojovat o zisk Calder Cupu s týmem Toronto Marlies. Kanadský celek postoupil už v neděli po výhře 4-2 nad zápasy nad Scrantonem. 20-letý Badinka by mohl v případě triumfu rozšířit dosavadní počet 31 českých držitelů Calder Cupu. Naposledy se na jeho zisku podílel útočník Martin Nečas. To bylo v roce 2019, když hrál za Charlotte. Badinku draftovala v roce 2024 ve druhém kole Carolina na šanci v NHL. V dresu aktuálního finalisty Stanley Cupu ovšem čeká. Teď už Anaka, příjemný poslech.
14: Radiožurnál Sport
5: a Karel Janů.

0: Pardubičtí basketbalisté vyrovnali stav ligového finále proti Nymburku na 2-2. Na zápasy ve čtvrtém duelu Východočeši vyhráli 101-100 bodům, přitom ještě půl sekundy před koncem ztráceli 2 body a pro obhájce titulu se zdálo být všechno jasné. Proti byl ale Luboš Kovář, který trojkou z otočky doslova zmrazil nymburský tým a naopak celou dašickou halu poslal do euforie.
1: Půl sekundy v životě člověka je mžik, během toho se nedá stihnout prakticky nic. A když máte zakončit basketbalový útok, zdá se to nemožné. Pardubickým se to ale povedlo. Poslední střelou, do které zněl závěrečný klaxon, vyhráli nad Nymburkem čtvrté finále o 1 bod. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnár.
2: To je neuvěřitelné. Já během playoff jsem používal hodněkrát slovo basketbalový bůh a jestli někdy to slovo nebo tady to spojení mělo nějaký nejvýraznější význam, tak si myslím, že tady v tu chvíli, protože myslím, že to bylo za ty všechny prohrané koncovky v sezóně, se to k nám vlastně otočilo, dali jsme, musím říct, šťastnou střelu. Je to neuvěřitelné, jo. Samozřejmě to dokresluje ten kontext toho, že jsme srovnali sérii 2-2, ta série je absolutně živá, neuvěřitelné.
1: Hrdinou okamžiku byl Luboš Kovář, který dostal přihrávku od Tumy, udělal otočku a vypálil na koš. Do té doby se střelecky trápil. Tímhle ale zajistil Pardubicím druhou výhru v sérii.
3: Já sám nevím. Neuvěřitelný. Za prvý ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
1: A to, že akce měla vypadat jinak, potvrdil i hlavní kouč.
2: První opce měla být určitě na trhe Bonhema a Kovy to měl být jako až poslední a určitě ne z té situace. On to ale dobře přečet, že někdo z hráčů neuvolnil, uvolnil se pro míč a vystřelil tady tu jako neuvěřitelnou střelu.
1: Situace přitom vypadala pro Pardubické prakticky beznadějně. Byl to nymburský kapitán Martin Kříž, který hraje ve výborné formě a poslal svůj tým právě půl sekundy před koncem do dvoubodového vedení. Pak následoval timeout a už zmiňovaná Kovářova střela. Celou akci hodnotil pro Českou televizi Martin Kříž.
4: Já si myslím, že jsme si hlídali ty potenciální střelce. Nevybavuju si, jestli Luboš byl úplně volný, ale 0,5 vteřiny do konce střela z otočky. Kolik jich dál za život takovýhle. Takže série 2-2 a myslím si, že pro diváky nádherná série, nádherný basket, tak si to trošku ještě protáhne.
1: V pardubické hale v tu chvíli většina fanoušků vystřelila ze svých sedaček a slavila. Nejprve poprvé, kdy míč skončil v koši a pak i podruhé, kdy rozhodčí Kovářovu trojku potvrdili. Takový závěr zápasu se povede možná jednou v kariéře. Fanoušci vytvořili v hale neskutečnou atmosféru, ale zároveň už teď je jasné, že je potřeba myslet na další zápas.
2: To jsou sportovní emoce, které jsou neuvěřitelné. Ty závěrečné ovace, ta radost. Musím říct, že si to jako člověk ani pořádně neuvědomuje. Ještě pořád v tu chvíli, já si myslím, že to všechno jako doceníme časem, ale my nemáme moc času jako tady radovat z tohohle vítězství, protože ve čtvrtek už čeká další zápas. A jak jsem říkal, ta série je teď hrozně otevřená, my do toho musíme jít už v tom pátém zápase, takže chceme vyhrát a jsme tomu titulu opravdu blízko.
1: Řekl po druhé domácí výhře hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. Série pokračuje pátým duelem ve čtvrtek na palubovce Nymburka. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Brian Adams v úterním radiožurnálu Sport je 11 hodin 18 minut. Somalský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady po příletu nepustili do Spojených států amerických, na mistrovství světa pískat nebude, informovala o tom FIFA. Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. 34-letý Artan proto odcestoval zpátky do Istanbulu a FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, nakonec pískat nebude. Ještě připomeňme, že ten daný sudí je na listině mezinárodních rozhodčí FIFA od roku 2018 a loni byl dokonce zvolen nejlepším africkým sudím.

0: Radiožurnál Sport.
1: Téma dne.
2: 11 hodin 22 minut posloucháte úterní Radiožurnál Sport. No a téma dne dnes bude atletické, konkrétně nás bude zajímat sprinty, ten na 100 metrů. No a téma je, za jak dlouho by se česká sprinterka mohla dostat pod 11 sekund na 100 metrů. Slovo dostává David Procházka.
3: Hezké dopoledne z městského stadionu ve Vítkovicích. Karolína Maňasová se vrátila se Sankt Peltnu, samozřejmě s tím českým rekordem 11.01, už jen 2/100 od té bajné hranice pod 11 sekund. Sedíme tady s Ivo Pištěkem, jejím trenérem, bývalým sprinterem tady na městském stadionu ve Vítkovicích, dá se říct v kotli Baníku Ostrava. Tak Ivo, s jakými pocity jste se vrátili z Rakouska?
4: Pocit je vynikající, dobrý den teda, pocit je vynikající, cílili jsme na ten český rekord, už to mělo padnout v podstatě loni, ale nepřáli nám podmínky v loni, letos to hned přišlo prvním závodem, protože v Rakousku panovaly slušné podmínky, neříkám, že vynikající, ale slušné podmínky, takže padlo 11.01, jsme nadšení samozřejmě.
3: Čas Karolíny Maňasové před 2 lety z olympiády v Paříži byl 11.11, byli jste 2/100 za rekordem Jarmily Kratochvílové. Dá se říct během těch 2 let, že jste o tom mluvili opakovaně, že to je v silách Karolíny Maňasové, vy jste byl optimistický, takže přišlo to akorát, nebo jste na to čekali dlouho?
4: Myslím si, že z hlediska dalšího jejího výkonnostního vzestupu si myslím, že to přišlo tak akorát. Loni jsme si museli projít, neříkám, že peklem, měli jsme dílčí úkol vyhrát mistrovství Evropy do 23 let, což se povedlo. Bohužel ani jednou z těch 3 běhů prostě nefoukal dobrý vítr, protože si myslím, že Karolina byla připravená tak, že už v tom Bergenu by po těch 11.09 Jarmily Kratochvílové běžela, ale jsme spokojeni.
3: Silnou stránkou Karolíny Maňasové jsou starty, ale v Rakousku, jak v rozběhu, tak ve finále, tam nebyla úplně ta největší síla a nepovedly se ty starty ideálně.
4: Přesně tak, oba dva ty starty z mého pohledu byly hodně špatné, neřeknu přímo katastrofální, ale byly hodně špatné. Na to, že Karolína má jedny z nejlepších startů na světě, si myslím, tak byly spíš průměrné. U toho rozběhu v podstatě skoro vyšlapla z dráhy, protože do toho dala obrovskou ránu a levá noha prostě vyšlapla skoro do vedlejší dráhy, ale říkám, máme na čem pracovat a proto si myslím, že to zlepšení na 11.01 český rekord, že nebylo posledním slovem.
3: Povídáme si s Ivo Pištěkem, trenérem Karolíny Maňasové, bývalým sprinterem, ale také trenérem, kondičním trenérem tenistek Karolíny Muchové, Barbory Krejčíkové. Ivo, vy jste mi říkal před 2 roky v rozhovoru, že Karolína těch prvních 10 metrů uběhne za 1,95, necelé 2 sekundy. Teď už je ještě lepší, to je na úrovni mužů.
4: Teďka ano, teď už má 1,90, osobní rekord v podstatě změřený, což se dá krásně změřit. Pracujeme hodně na těch startech, na to, že ona prostě má 52 kilo, není to takový kolos nebo hromotluk jako konkurentky, které klečí vedle ní, myslím Zainab Doso nebo Eva Svoboda. Pracujeme hodně, nebo já dbám hodně na techniku startu a je to vlastně u ní vidět.
3: Bavíme se o tom, o té možnosti být 2/100 za časem pod 11 sekund, 10.99, to je další asi cíl. Vy jste o tom mluvil už před 2 roky, že to je v silách Karolíny Maňasové. Ona o tom mluvila už teďka v dubnu při tiskovce před Zlatou tretrou. Na Zlaté tretře bude mít skvělou konkurenci, 4 závodnice pod 11 sekund.
4: Je to tak, myslím si, že určitě ten tlak je obrovský, samozřejmě pod 11 sekund se neběhá každý den, i když letos holky mají mimořádně úspěšnou sezonu. Teďka jsem něco četl, že 24, 25 holek dokonce už má zaběhnutý pod 11, ale myslím si, že se ukáže ta pravda v těch velkých závodech. Na konkurenci si těšíme nejvíce na Evu Svobodovou, nebo Svoboda, která tady s náma pravidelně trénuje a známe se velice dobře.
3: Vy už jste to naznačil, Karolína Maňasová není typická sprinterka, je drobná, malá, dá se říct. V čem je její síla? Protože zároveň sama před malou chvíli říkala, že má dysplázii kyčle, že má pravou nohu kratší, trošku slabší.
4: Nesmírně pracovitá holka, nesmírně pracovitá, obětuje atletice opravdu hodně a kdyby nebyla taková, tak spolu nejsme. Kdybych věděl, že prostě někde cajdá po městech, prostě po diskotékách, po shoppingu, každou chvíli nemocná, tak bychom do toho společně nešli. Ale tady sešla ta moje urputnost a její neskutečná cílevědomost a pracovitost. Takže v tom vidím největší potenciál a největší úděl toho zlepšení, že vlastně je ohromně pracovitá a k sobě přísná, talentovaná samozřejmě.
3: Ivo Pištěk, trenér Karolíny Maňasové, nejlepší české sprinterky, která překonala po 45 letech, téměř po 45 letech bez dvou dnů rekord Jarmily Kratochvílové, což samozřejmě nebyla její hlavní disciplína. Čím to, že vlastně na ten rekord se čekalo tak dlouho, že jsme neměli takové sprinterky, které by posouvaly ty hranice?
4: Já nechci nikoho kritizovat, já jsem v tom vlastně, v podstatě já jsem dělal, jak jste zmiňoval, tenisty, kde jsou peníze, v atletice, bohužel těch peněz není moc, ale nechci kritizovat práci ostatních trenérů, třeba neměli to štěstí na takovéhle mimořádného člověka, jako Kája. Myslím si, že ostatní holky trénují méně, podstatně méně než Karolína, my zase více regenerujeme, více odpočíváme, protože máme ten trénink rozdělený většinou dvou fází a v každé té fázi se zaměřím na tu skladbu jednoho cvičení, které rozvíjíme. Neděláme, co jsem teda několikrát viděl, slyšel byl přímý účastníkem toho, že někteří sprinteři jdou v jednom tréninku úplně všechno. Odrazy, tahače, posilovnu, RVčko, prostě úplně všechno. Ten trénink trvá 3 hodiny a je k ničemu v podstatě za mě teda.
3: S Karolínou Maňasovou pracujete 4 roky, jestli se nemýlím. Před 2 roky byla olympiáda v Paříži, tam vás Český atletický svaz nenominoval. Karolína Maňasová to říkala hned po doběhu, že jí to líto. Vy jste mi to pak říkal taky, že vám to bylo líto. Tak do Los Angeles už se chystáte?
4: Tam mě nevzali, to je pravda, jak jsem říkal, nikdy jim to nezapomenu, ale od té doby teda přiznám, že mi už vzali úplně všude, byl jsem na mistrovství v Tokiu, byl jsem teďka v Toruni, byl jsem na mistrovství Evropy v Římě, byl jsem všude a myslím si, že to Karolína svými tím, jak běhá, zaslouží určitě. Do Los Angeles bych se rád podíval, protože jsem v Americe nikdy v životě nebyl.
3: Tak to byl Ivo Pištěk, kterému snad Karolína Maňasová vyběhá účast v Los Angeles. Děkuju moc za rozhovor.
4: Taky děkuju.
3: Z městského stadionu ve Vítkovicích David Procházka, Radiožurnál.
0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. České šampionky.
1: Každou středu se Radiožurnál Sport vydává mezi hráčky ženských olympijských kolektivních sportů a sleduje jejich snahu dostat se na olympijské hry.
5: Je to takový každý dítě, který kope do balónu, chce hrát olympiádu nebo že jo, ale vlastně teď najednou je to takový jako blízko, je to fakt na dosah ruky.
0: České šampionky.
1: Na vysněnou metu mohou dosáhnout ve 12 sportech.
0: Sledujeme příběhy jednotlivých hráček.
1: I to, jak se národními týmy posouvají blíž světové špičce.
6: Ještě furt máme ty výkonnostní, bohužel jakoby propady, jo, stane se to prostě, no.
0: České šampionky.
1: Magazín věnovaný ženským olympijským kolektivním sportům.
0: Každou středu po 14. hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
8: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za Motoresty taky v pondělí. Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Vyplývá to z výroční zprávy agentury Evropské unie pro drogy za rok 2024. V daném roce podle ní v unijních zemích zemřelo v důsledku užívání drog nejméně 7600 lidí. Nejčastěji za to mohly opioidy, většinou v kombinaci s jinými látkami. Zpráva upozorňuje, že drogy mají stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Jsou totiž dostupnější, rozmanitější a účinnější. Česko má za sebou letošní první tropickou noc. V Praze noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementinu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v husté zástavbě historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Jinde v republice klesly teploty na 18 až 14 stupňů. A akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil akademický senát po odvolání Barbary Marie Vili z funkce rektorky. Senát jí vytýkal hlavně způsob řízení, jemu Vili kritiku odmítala.
9: Sport.
8: České fotbalistky zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa zápasem ve Walesu. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1. Obě dosud neporažené reprezentace mají shodně 11 bodů. Češkám stačí k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí do elitní skupiny Ligy národů.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená 38 za Čáslaví a 26 za Babylonem. Silnice 38 za Čáslaví na Kolín je dočasně uzavřená v obou směrech mezi Kalabouskem a Církvicí. Vyprošťují tam vozidlo po nehodě, tvoří se kolony. Silnice 26 Plzeň-Folmava je za Babylonem neprůjezdná v obou směrech. Po srážce dodávky a nákladního vozidla uniklo tam větší množství nafty. Osobní auta jezdí přes Mrákov, větší spíš přes Gdyni a Všeruby. Na silnici 7 Praha-Chomutov na obchvatu Slaného je omezení za odbočkou na Smečno, kolony v obou směrech kolem 20 minut. Na silnici 9 Praha-Mělník za Líbeznicemi po nehodě u odbočky na Zlonín čekejte kyvadlový provoz, kolony teď do 10 minut z obou stran. V Praze se tvoří dlouhé kolony kamionů jak na hlavní části okruhu od Jesenice k Ořechu, tak i na jeho východní části z Kbelské přes Novopatskou kolem Černého mostu až k Průmyslové. V tom úseku osobní auta v levém pruhu tvoří jen relativně kratší kolonu kolem připojení z Hradecké D11. A v Praze na městském okruhu počítejte s kolonou z Barandovského mostu na 20 minut před Mrázovku. Do té regulují vjezd, kvůli nehodě pak ve Strahovském tunelu ve směru ze Smíchova nahoru na Břevnov v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jeho východě a východě místy i bouřky. Odpoledne začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
9: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Encyklopedii radiožurnálu Sport vám tento týden představujeme jednotlivé účastníky blížícího se fotbalového mistrovství světa ve fotbale. Hodně zajímavou cestu na šampionát ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě má za sebou tým Švédska. Celek ze severu Evropy totiž v 6 zápasech kvalifikační skupiny ani jednou nevyhrál. Dal jenom 4 góly a skončil za Švýcarskem, Kosovem a Slovinskem poslední. Díky úspěchu v Lize národů se ale Švédové dostali do baráže, no a v ní si nejdřív poradili ve Valencii s Ukrajinou 3-1, když dal hat-trick útočník Arsenalu Viktor Gyökeres, no a pak v rozhodujícím duelu porazili další ambiciozní reprezentaci. Vzpomněli byste si v naší nesoutěžní otázce jakou?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Švédové zdolali v barážovém finále v domácím prostředí Poláky 3-2 a postupový gól dal v 88. minutě. Ano, opět Viktor Gyökeres. Právě on je klíčovým hráčem Severanů, když využívá hlavně svoji rychlosti a síly. Do turnaje Švédové vstoupí v mexickém Monterrey 15. června zápasem proti Tunisku. Ve skupině je pak čekají ještě tradičně silní Nizozemci a pak taky Japonci. No a když se podíváme na to, jak se švédské reprezentaci historicky dařilo na mistrovství světa, tak najdeme 3 šampionáty, ze kterých Švédové přivezli medaily. Stříbrní byli doma v roce 1958 a pak dvakrát bronzový v letech 1950 a 1994, tedy na šampionátu, který hostili také Spojené státy.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Bon Jovi, Bed of Roses, 11 hodin 44 minut. Posloucháte úterní radiožurnál Sport. Iránský fotbalový svaz v prohlášení obvinil Spojené státy americké, že mu 2 dny před startem mistrovství světa odebrali přidělenou kvótu vstupenek na zápasy. Americké úřady ani Mezinárodní federace FIFA se zatím nevyjádřili. Podle pravidel FIFA je 8% vstupenek na každý zápas vyhrazeno federacím zúčastněných zemí. Kvóta přidělená Iránské fotbalové federaci však byla nečekaně odebrána. Nejsme teď schopni zajistit fanouškům jedinou vstupenku, to uvedl iránský svaz. Irán se na mistrovství světa v Severní Americe kvalifikoval jako vůbec jeden z prvních týmů od konce února, kdy Spojené státy a Izrael zahájili na Islámskou republiku útoky, ale byla jeho účast na turnaji nejistá. FIFA proto Iránu povolila vyměnit původně určenou základnu v americkém Tucsonu za mexickou Tijuanu. Odtud budou fotbalisté létat k zápasům skupiny G proti Novému Zélandu a Belgii do Los Angeles a k duelu proti Egyptu do Seattlu.

0: 11 hodin 48 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Úterý 9. června, blíží se další finále hokejové NHL. V noci se bude hrát čtvrtý zápas o Stanleyův pohár mezi Vegas a Carolinou. Aktuální situaci přiblížíme s Adamem Weidenthalerem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Adame, na čtvrtý duel hokejistů obou týmů čekali možná trochu netradičně dlouho, je to tak?
1: Je to tak, minulé roky byla pauza alespoň 2 dní mezi zápasy číslo 2 a 3, to jsou tedy ty duely, kdy se přesouvá série vůbec poprvé z jednoho města do druhého, ale třeba v těch posledních 2 finálových sériích mezi Floridou a Edmontonem bylo častější hrát s 2denní pauzou obecně, protože přeci jenom města Sunrise a Edmonton dělí pěkných pár stovek kilometrů, dokonce to byla vůbec ta nejvzdálenější finálová série, co se týče historie NHL. Každopádně tentokrát to bylo trochu zvláštní, klasická pauza s 1 dnem mezi zápasy číslo 2 a 3 a až teď tedy mezi 3. a 4. zápasem ta 2denní pauza. Ono se oficiální stanovisko, proč tomu tak je, úplně nedá dohledat, ale podobné věci mají často původ v televizních požadavcích a je pravda, že se v těchto dnech hraje také finále NBA, ale to by se s NHL nekrylo ani kdyby ta 2denní pauza při cestě z rally do Las Vegas byla. Takže je otázkou, proč to vlastně takhle je. Každopádně alespoň mají hokejisté konečně trochu víc času na odpočinek.
0: Taky už by se nám to pomalu mohlo začít krýt taky s mistrovstvím světa ve fotbalu, které se blíží a které brzy začne taky ve Spojených státech amerických. Adame, ten minulý duel nabídl celou řadu rekordů, tak prosím připomeň je.
1: Tak začnu Mitchem Marnerem, to je útočná hvězda Vegas Golden Knights a obecně celé NHL, aktuálně nejproduktivnější hokejista celého playoff. On zvládl hned 2 takové zajímavé počiny, protože zapsal nejrychlejší hattrick ve finále NHL, konkrétně dal 3 góly v rozmezí 6 minut a 10 sekund. Všechny ty branky padly v 1/3, byla to ta prostřední a to je zároveň částečně ten druhý rekord, protože on měl tady 3 góly a ještě 1 nahrávku a to na gól Tomáše Hertla, takže první 4bodový hráč v 1/3 ve finálovém utkání NHL. Co se týče Caroliny, tak ta zase dokázala následně ve 3. třetině hodně rychle pálit a dala hned 3 góly během 39 sekund. To se taky dosud nikomu ve finále NHL nepovedlo. No a jako poslední rekord jsem si vybral ten kapitánův u Caroliny, tedy kapitána Jordana Stála. To je nejstarší hráč, co kdy skóroval v úvodních 3 finálových zápasech NHL. V září mu bude 38 let, takže o zhruba 5 roku překonal loňského Breda Marchanda z Floridy, ale pozor, ten měl dokonce ze 3 utkání 4 góly.
0: Blíží se další finále hokejové NHL, povídáme si o tom s Adamem Weidenthalerem. Carolina zatím procházela tím playoff opravdu velmi svižně a velmi úspěšně. Z dosavadních 16 odehraných zápasů má 13 výher a u všech byl dánský brankář Andersen. Teď ale můžou trenéři zamýšlet, jestli mu znovu dají důvěru. Proč?
1: No, Andersen dohromady inkasoval 12 gólů za 3 zápasy, což je jasně nad jeho průměr, hlavně tady v letošním playoff, kdy zatím udivoval svými výkony a hlavně to minulé utkání mu moc nevyšlo, inkasoval 4x z 12 střel, následně byl tedy vystřídan a pak začal ten obrat Caroliny, nebo tedy ne obrat, on nebyl úplně dokončený, ale zkrátka srovnání z 0-4 na 4-4. Náhradník Andersena, Brandon Bassi, měl 18 úspěšných zákroků bez inkasované branky, včetně toho zastavil třeba i trestné střílení Mitche Marnera, jenže smolně si na závěr srazil puk, který se vracel od zadního mantinelu Bruce Lee do vlastní branky, to byl tady ten rozhodující gól na 5-4 v prodloužení pro domácí Vegas Golden Knights, jinak Brandon Bassi je muž, který v základní části ukázal řadu skvělých nováčkovských výkonů a taky nějakých rekordů v 27 letech, to byl taky do jisté míry objev sezony, takže je otázkou, jestli mu třeba teď nedají gólmani k dispozici ten zápas s pořadovým číslem 4, ale pozor na to, pokud by Carolina i ten dnešní nebo chceme-li noční duel prohrála, tak to bude mít se sakramentsky těžké na to vrátit se zpátky do série, protože týmy, které prohrávaly ve finále Stanley Cupu 1-3 na zápasy, tak dokázali vyhrát jen jednou jedinkrát, dokázali otočit tu sérii jen jednou jedinkrát z 39 případů a ten jediný případ je ještě z válečného roku 1942, kdy se to podařilo hokejistům Toronto proti Detroitu.
0: V noci se bude hrát 4. zápas o Stanleyův pohár mezi Vegas a Carolinou. Aktuální situaci v NHL jsme přiblížili s Adamem Weidenthalerem. Adame, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkné úterý.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
6: Posloucháte úterní radiožurnál Sport, teď už aktuální zprávy.
7: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
8: Vládní koalice ani dnes se neřekla, jak konkrétně chce změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
9: Pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit.
8: Česko je nejhorší unijní zemí v užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské unie o drogách.
10: Evropa je významným výrobcem syntetických drog. Každý rok jsou tu zlikvidovány stovky drogových laboratoří.
8: Tenistku Serenu Williamsovou čeká návrat na kurty. Večer bude hrát 4 hru v Londýně. Silnice 38 mezi Čáslaví a Kolínem je před církvicí neprojezdná v obou směrech. A počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně déšť. Odpoledne začnou srážky ubývat, teploty až 28 stupňů. V západní polovině Čech do 23. Je úterý 9. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Český rozhlas a Česká televize se mají v pondělí dozvědět, s jakou částkou budou v příštím roce hospodařit. Po jednání koaličních politiků s řediteli obou médií to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Schůzku na úřadě vlády sledovala reportérka Adéla Burešová.
11: K žádné dohodě podle ředitelů obou médií nedošlo. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že na jednání šel se stále stejnými požadavky.
12: My zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového.
11: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se návrh důkladně připravit.
13: Výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. Měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
11: Podle ministra Klempíře by měla být veřejnoprávní média financována z rozpočtu Ministerstva kultury.
14: To financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně.
11: Změny mají podle něj platit od začátku příštího roku. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
8: Anektovaný poloostrov Krym i část Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
3: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
8: Izraelské letectvo zaútočilo na libanonský Týr a jeho okolí. Místní úřady informují nejméně o 3 mrtvých. Izraelská armáda vyzvala obyvatele města k odchodu a dál rozšiřuje svoji kontrolu nad jihem země. Írán přitom pohrozil, že izraelské útoky na Libanon bude považovat za porušení klidu zbraní.
15: Izraelské výzvy k evakuaci libanonského Týru se týkají skoro celého města. Poprvé během konfliktu zahrnují i křesťanskou čtvrť. Lidé se mají evakuovat na sever od řeky Litání. Jen během pondělka zaznamenaly libanonské úřady 14 obětí izraelských náletů. Po předchozím bombardování Bejrutu vypálil Irán na Izrael salvu balistických raket. Izrael útok opětoval. Americký prezident Donald Trump přiměl izraelské vedení ke sklidnění situace a prozatím tak odvrátil další stupňování bojů. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
8: V Německu podle vlády znovu vzrostl počet politicky motivovaných trestných činů. Výroční zprávu v Berlíně představil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Přes 85 tisíc trestných činů je podle něj nárůst na dvojnásobek oproti stavu před 10 lety.
16: Statistika zahrnuje širokou paletu přestupků, včetně například ničení předvolebních plakátů, ale pokud jde pouze o násilné trestné činy, tak nejvíc jich mají podle ministra Dobrindta s náskokem na svědomí příznivci krajní pravice. Ministr vnitra zároveň konstatoval trend směrem k násilnějšímu chování stále mladších pachatelů. Zatímco pravice nejčastěji útočí na etnické a jiné menšiny, u radikální levice vypíchl německý ministr zejména žhářské sabotáže a taky fyzické útoky na policisty zasahující na veřejných shromážděních. Kvůli těm hodlá vláda předložit podle ministra Dobrindta zpřísňující novelu trestního zákona. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr, údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. K obvodnímu soudu pro Prahu 9 dnes přišel svědčit tehdejší náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. Právě on podal před 6 lety ve věci trestní oznámení. A na jednání je také reportérka Františka Rohlíčková.
17: Scheinherr zatím vypovídá na celé 3 hodiny. Jednání potrvá až do odpoledne. Zatím s ním mluví pouze soudce. Zajímalo ho například, jak se obsazovaly role ve vedení dopravního podniku nebo jestli a jak spolupracoval Scheinherr s obžalovanými. Mezi nimi jsou taky bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček a zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Své dotazy bude pokládat taky státní zástupce a po něm advokáti obžalovaných. Ti to dnes pravděpodobně ale nestihnou, proto je Scheinherr pozvaný k soudu i na zítra. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou představila Agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
18: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
8: Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze ikonickou fotku napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty.
19: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
20: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
19: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
20: Výstavu černobílých snímků Nicka Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
21: Sport. Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí večer v Londýně do 4 hry společně s Kanaďankou Bokovou. Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
22: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu pozor, přímo u exitu 24 Voznice v levém pruhu stojí auto po nárazu do svodidel. Na východní části Pražského okruhu směr Lanový most, nehoda za sjezdem na Běchovice, v pravém pruhu kolona osobních aut až na půl hodiny od Černého mostu, kamiony už z Gbelské přes Novopatskou. Na tahu 38 Čáslav Kolín je obousměrně uzavřený úsek mezi Kalabouskem a Církvicí, po vážné nehodě kolony stojí z obchvatu Čáslavy i od odbočky na Ovčáry. A na sedmičce Praha Chomutov na obchvatu Slaného kvůli omezení kolony obousměrně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23, na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy.
6: 12 hodin 10 minut úterý 9. června posloucháte Radiožurnál Sport. Do ulic Olomouce v sobotu vyběhne nějakých 12 000 účastníků.

0: Ještě jeden den na základně ve Spojených státech amerických a pak už se čeští fotbalisté přesunou na svůj úvodní zápas mistrovství světa do Mexika. Aby byli hráči absolutně v pořádku, jsou neustále i pod pečlivým dohledem lékařů a v dusném texaském počasí se hlídá opravdu všechno.
1: Úplně základ všeho je samozřejmě pitný režim. Ať už je to voda, nebo jsou to jontové nápoje, to všechno v takovémto klimatu je potřeba neustále to omílat dokola.
2: Připomíná jeden z doktorů národního týmu Petr Čechal věc, na kterou musíte v teplém počasí, které je v okolí Dallasu, zvlášť myslet.
3: Musíte doplňovat častěji, než je normálně. Ta hydratace jako následuje i po tom tréninku, takže vlastně to je celodenní, celý sraz se to řeší. No.
2: A stoper Robin Hranáč i jeho spoluhráči pokyny doktorů plní.
1: Musím říct, že jako prozatím ti kluci jako velmi se k tady těm věcem postavili správně a zatím určitě to probíhá tak, jak bychom chtěli.
2: Doktor fotbalové reprezentace Petr Čechal a jeho kolegové mají možnosti, jak jednoduše zjistit, jestli jsou hráči dobře hydratovaní.
1: Nebudem s nic namlouvat, i když vám člověk řekne, že pije, tak mnohdy to neznamená, že pije dostatečně. Dá se to velmi hezky určit hustotou.

0: hráči běžným míčovým papírkem. Pokud samozřejmě vidíme, že ten hráč by mohl na tom být lépe, tak ho na to upozorňujeme.
1: Norský trenér Ståle Solbakken, ten řekl, že mi to zatím připomíná mistrovství světa v močení, když to jako přeženu, že ty hráči to jenom dělají testy na tohle.
0: Není to úplně o tom, že bychom chodili a dělali dvakrát denně nebo několikrát denně, jsme testovali, jak vypadá moč, ale když se to udělá jednou za čas, nechceme určitě, aby to působilo za prvé stresově pro ty hráče, je to spíš návod k tomu, aby každý měl informaci o tom, jak moc dobře je hydratovaný.
2: A hlídat se bude tenhle parametr i po přesunu z nížiny v okolí Dallasu do víc než 1500 metrů nad mořem v mexické Guadalacháře. Stačí si poslechnout Petra Čechala.
0: V těch třeba vyšších nadmořských výškách tam ani nemáte chuť pít, tam se ta potřeba pití snižuje, takže o to víc, a já jsem říkal, že mnohdy, ať to neberou kluci zlé, tak že můžeme být jako nepříjemní a otravní s tím, že pořád jako chodíme a říkáme piješ dostatečně.
2: Do světového šampionátu vstoupí čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Od 4 hodin budou hrát v Guadalacháře s Jižní Koreou. A na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

Lucie, Marie, 12 hodin 21 minut, úterý 9. června, posloucháte Radiožurnál Sport a já bych vás rád pozval na tuhle sobotu, tedy 13. červen od 10 hodin na pražském výstavišti v rámci off-season festivalu. Se totiž koná příští desítka Pavla a Horváta live. Můžete kromě Pavla se znovu těšit taky na Antonína Panenku a dorazí i Václav Němeček. Akce tedy přichystána na pražské výstaviště na tuhle sobotu. Prodej vstupenek je spuštěný, dostanete se k ním přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. No a za Radiožurnál Sport na akci bude taky Jiří Ježek, který o 2 hodiny později na tom samém pódiu od 12 hodin tedy přivítá Metoděje Jilka a Simonu Bubeničkovou, tak pokud máte zájem, tak se určitě můžete přijít podívat i na tuhle část festivalu Off Season.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbírá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
1: Čeští zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí výrazně víc nabírat, než propouštět zaměstnance. Náborový optimismus ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl a dostal se na nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower Group mezi 524 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboly v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozlobených obyvatel, kterým vadí například to, že své blízké nemůžou pohřbít tradičním způsobem. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu, dosáhl rekordních 376 miliard dolarů a překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech nebo zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. A policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký, u sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Sport. Basketbalisti New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a v sérii vedou už jen 2-1 na zápasy. Předtím Knicks dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. Ve čtvrtém duelu proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času znovu v New Yorku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody v Praze na okruhu u Ořechu a Běchovic a uzavřená 38 za Čáslaví. Na pražském okruhu z letiště na D1 teď čerstvá nehoda u sjezdu na Ořech na 19. kilometru v levém pruhu ještě neoznačená, kolona od D5 zatím na 20 minut. Na východní části okruhu ve směru na Lanový most se za sjezdem na Běchovice srazilo osobní auto s nákladním, blokují oba pruhy, projíždí se jenom vpravo připojovacím, kolona předtím osobní auta půl hodiny od sjezdu z Boleslavské D10, kamiony déle už celou Novopatskou od Kbelské. V Praze na městském okruhu vznikají kolony před poruchaným auty v tunelech. V Blance směr Smíchov za výjezdem na Letnou blokovaný pravý pruh a ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova nahoru na Břevnov taky auto v pravém pruhu, tam je kolona už z Barandovského mostu. V silnice 38 Čáslav Kolín je před církvicí po vážné nehodě neprůjezdná v obou směrech. Kolony stojí z obchvatu Čáslavy i od odbočky na Kutnou horu. Velmi silný provoz taky na náhradních trasách jižně přes Třebešice i severně přes Žehušice. A silnice 7 Praha Chomutov je na obchvatu Slaného u Cpona kvůli omezení za odbočkou na Smečno, zdržení kolem 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne pak začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Zahajovací zápas fotbalového mistrovství světa mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou ve čtvrtek odpíská brazilský rozhodčí Sampaio, informovala o tom Mezinárodní federace FIFA. Sampaiovi na Aztéckém stadionu budou asistovat Krajané Pires a Bosquilia. Čtvrtým rozhodčím bude potom Benitez z Paraguaya, videoasistentem Kolumbie z Gajo. 44-letý Sampaio je na listině rozhodčích FIFA už od roku 2013. Na mistrovství světa byl poprvé v roce 2018, to ještě jako videorozhodčí a před 4 lety v Kataru poprvé zápasy řídil jako hlavní. Šampionát, kde se ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Koreou po 20 letech představí taky česká reprezentace, odřídí rekordní počet 52 rozhodčích a 88 asistentů. Je to ale logické, protože na turnaji taky poprvé bude hrát 48 týmů.
1: Slouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Už šestá sezóna ve Švédsku čeká českého hokejistu Robina Hanzla. Mistr republiky s Litvínovem totiž v průběhu minulého ročníku prodloužil smlouvu s Malmé. Tomu se 37-letý bývalý reprezentant upsal na další sezónu.
1: Robin Hanzel totiž opět patřil mezi nejproduktivnější hráče mužstva. Přestože jeho statistiky ovlivnilo zranění, oproti předchozí sezóně si bodově polepšil, když ve 47 zápasech nastřílel 7 gólů a na dalších 24 jich nahrál.
2: Myslím, že držím ten svůj standard klasicky. A ty sezóny jsou víceméně mě podobné, vždycky kolem nějakých 30 bodů. A já stávám na ledě, si držím taky pořád stejný, takže já jsem rád, že se mě tam ještě na rok prodloužili a musím si udržet tu konzistentní výkonnost a bude to dobrý. Vidí, že ve mně mají ty zkušenosti, že můžu hrát víceméně jakoukoliv situaci na ledě a to se jim pořád hodí, že jo, ty zkušenosti, takže ten náš tým je hodně mladý, takže oni to potřebují nějak vyvážit nějakýma zkušenějšíma hráčema.
1: Prozradil Robin Hanzel, který s Malmé obsadil po základní části 8. místo. Pak jeho klub zvládl předkolo, ale ve čtvrtfinále podlehl 1-4 na zápasy pozdějšímu vítězi celku Skellefteå. Hanzel má za sebou ve Švédsku 5. sezónu. V severské zemi je pod daleko menším tlakem než v Rusku, kde hrál 4 roky.
2: Je to daní asi tou mentalitou, přece ruská a švédská je diametrálně rozlišná, ty Švédi jsou víc v pohodě, všechno řeší s klidem, žádný stres, žádný řvaní. Řvaní jsem slyšel asi jednou za tu sezonu, když to fakt vypadalo špatně na ten zápas, tak jenom zvýšili hlas, že už takhle to dál nejde, ale jinak všechno v klidu a až někdy si říkám, že by bylo třeba jakoby zařvat nebo říct to trošku důraznější, ale mají to tak nastavený.
1: Hanzlovi švédská nejvyšší hokejová soutěž vyhovuje. Podle ústeckého rodáka má vysokou kvalitu.
2: Já si myslím, že švédská liga je hodně kvalitní. Teď to nemůžu už porovnat s Čechama, protože už se taky hodně změnilo za těch 9-10 let, co jsem pryč. Ale já bych ji počítal mezi nejlepší ligu Evropy. Rychlostně, určitě na vysoké úrovni. Hraje se na velkých hřištích. Fyzicky hodně náročná hra a není náhoda, že ze švédské ligy chodí nejvíc hráčů do NHL.
1: Řekl Robin Hanzel, kterého čeká už šestá sezóna ve Švédsku, kde bude i nadále oblékat dres Malmé. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Skupina Coldplay v úterním radiožurnálu Sport. 12 hodin 49 minut na našem čistě sportovním rádiu vám přibližujeme v tomto týdnu v naší encyklopedii jednotlivé týmy, které se účastní mistrovství světa. Ve fotbale to začne v Severní Americe ve čtvrtek zápasem Mexiko-Jihoafrická republika a my teď budeme mluvit o jedné tradičně velmi silné reprezentaci. Nizozemsko bylo na šampionátu celkem 11krát, vybojovalo 4 medaile, 3krát stříbrnou, to bylo v letech 1974, 1978 a 2010 a taky jednu bronzovou. Věděli byste v naší nesoutěžní otázce, ve kterém roce byl tento národní tým na mistrovství světa na třetím místě?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: No bylo to relativně nedávno, možná si ještě vzpomínáte na šampionát v roce 2014, když v souboji o třetí místo Nizozemci porazili domácí Brazílii 3-0, ta se nedokázala vschopit po semifinálové drtivé porážce od Německa 1-7. Na letošní turnaji se Nizozemsko dostalo bez větších problémů, ve skupině ztratilo body jen po dvou remízách s Polskem, ostatní soupeři už národní tým, který je ve všech různých sportech specifický oranžovými barvami, příliš neprověřili. No a celkové skóre 27-4 toho může být jasným důkazem. Nejlepším střelcem Nizozemců byl v kvalifikaci osmigólový Memphis Depay, na kterého bude trenér Koeman spoléhat podobně jako na Kodyho Hakpa, Frankieho de Jonga nebo Virgila van Dijka. Ve skupině narazí Holanďané postupně na Japonsko, Švédsko a Tunisko.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulde.
5: Opozice kritizuje vládu za plán zrušit koncesionářské poplatky. Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Čeští fotbalisti se ve Spojených státech chystají na úvodní zápas mistrovství světa. Silnice 38 z Čáslavy do Kolína je po nehodě u Církvice neprůjezdná a počasí bude oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat. Teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech do 23.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout, pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
6: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je to celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
5: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, říká její mluvčí Pavlína Adámková.
7: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
5: Například Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla, její pojištění je dál platné. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoct získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Brněnští celníci odhalili 800 kilogramů nelegálního kratomu. Informovalo o tom generální ředitelství cel. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěli kvůli pokračujícímu vyšetřování říct. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde o největší záchyt v historii Česka.
8: Brněnští drogaři celní správy provedli minulý týden bleskovou realizaci, během níž zadrželi 800 kilogramů psychomodulační látky kratom, určené k nelegální distribuci na českém trhu.
5: Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej zpřísnit, hlavně kvůli závažným případům předávkování mladistvých.
9: Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech amerických připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj s reprezentačním A týmem se chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmanskou dvojkou.
10: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénu a třeba jim dát brouka do hlavy. trénovali, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vědnička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
9: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená 38 u Kutné hory a v Praze nehody. Silnice 38 z Čáslavy do Kolína je po nehodě u Církvice neprůjezdná. Dopravu odklánějí policisté a jede se buď to přes Chotusice, nebo přes Kutnou horu. Silnice 9 z Prahy do Mělníka se ucpává za Líbeznicemi. U první odbočky na Zlonín likvidují následky nehody a tam už se projíždí Kyvadlově. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Je to kvůli nehodě na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. U sjezdu na Běchovice blokuje pravý pruh. Kolona se táhne už z Kbelské ulice. Na Pražském okruhu čekejte kolony i mezi Plzeňskou a Brněnskou dálnicí. Po pojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 je tam i nehoda na 19. kilometru v levém pruhu. Zdržíte se přes 20 minut. Směrem z D1 musí regulovat vjezdy do tunelu, takže i tam je fronta asi na 25 minut od sjezdu na Vestec. Komplikace i na městském okruhu. Ve směru ze Smíchova na Troju stojí ve Strahovském tunelu nepojízdné auto, kolona od Barandovského mostu. A porouchané auto i v opačném směru v tunelu Blanka. Vltavská je kvůli tomu ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23 a na horách většinou kolem 18 stupňů. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 13 hodin 6 minut, příjemné úterý všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Emanuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dokázala dostat pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Závodit bude ve středu, tedy zítra v Oslu, kde se představí taky bronzová medailistka, olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. 20-letá Manuel v Římě hned na úvod venkovní sezóny si zlepšila osobní rekord na 49,77 setin sekundy a dostala se na třetí místo národních historických tabulek za Jarmilu Kratochvílovou a Taťánu Kocembovou. Doběhla druhá za Norkou Jägerovou a s tou se znovu utká i na její domácí půdě v Oslu. Obě české zástupkyně budou k vidění v hlavním programu, který začne krátce po 20. hodině.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: konzulkou v Mexiku Terezou Kounickou. Nejprve se jí zeptal na obecná bezpečnostní doporučení pro cestovatele do Mexika.
1: Ta bezpečnost, přestože bude ze strany mexických autorit zcela jistě posílená, prostě se nedá srovnávat s evropskou bezpečností, takže proto doporučujeme takové základní pravidla pro všechny cestovatele, typu nenosit cennosti na viditelném místě, udělat si kopii cestovního dokladu, nepohybovat se na odlehlých místech v noci a ideálně i vyvarovat se nějakých nočních přesunů po dálnicích a silnicích.
2: Běžně přes den se člověk může cítit bezpečně, ale v Guadalajare i v Mexico City?
1: Na těch turistických místech jistě ano. I zde se nacházejí místa, která tak bezpečná nejsou. Jedná se ale o odlehlé lokality, kam se běžně asi cestovatel nedostane. Pokud se bude pohybovat po těch turistických místech, tak asi není problém.
2: Guadalajara, kde hrají Češi ten svůj první zápas proti Koreji, tak před necelými 4 měsíci jsme slyšeli zprávy tam odtud, poté, co byla zabita Bučí postava jednoho z místních gangů, že především tohle město zachvátili násilnosti. Počítám, že to už je uzavřené a fanoušci, diváci, kteří přijedou, se nemusí bát.
1: Já bych dodala, že vlastně v rámci několika málo dnů po těchto událostech se vlastně i fungování přímo města Guadalajara i státu Jalisco vrátilo zcela do normálu. Zvláště co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak opravdu priorita místních orgánů je zajištění bezpečnosti vlastně cestovatelů. Takže v tomhle ohledu není asi třeba se nějak více obávat, než by bylo nutné. Přesto ale pořád upozorňujeme, že je potřeba dodržovat ta opatření, která jsou zveřejněna i na webu Ministerstva zahraničních věcí.
2: 24. června budou hrát Češi poslední zápas ve skupině tady v Mexico City proti domácí reprezentaci. Tady zase se teď odehrávají docela velké protesty učitelů. Pozná to člověk, návštěvník, když sem přijede?
1: V současné chvíli může asi běžný cestovatel narazit na problémy s dopravou, tím, že některé ulice přímo v centru města byly těmito demonstranty blokovány, tak se to dalo pocítit během každodenního života právě na dopravě. Nicméně, co se týče programu samotného vlastně festivalu, toho hlavního, který se má uskutečnit právě na Zócalu, na tom největším náměstí Mexico City.
2: Tam je fanzóna, můžeme říci, pro fanoušky ideální místo asi za normálních okolností.
1: Přesně tak, tak pořád místní autority utvrzují vlastně v tom, že vše jde podle plánu a neplánuje se zatím žádná restrikce ohledně toho programu. Uvidíme, jak se situace vyvine. Každopádně se vlastně na tom místě vyskytují ty demonstranti, kde vlastně stanují a pobývají tam už několik dnů v kuse. Pokud by ty demonstrace dále pokračovaly, určitě bychom doporučovali českým fanouškům, aby se snažili těm místům konkrétních demonstrací vyhnout. To bez pochyby.
2: A v obou městech Guadalajara a Mexico City se chystají i speciální české fanzóny?
1: Ano, tak v obou městech chystáme i české fanzóny. Přímo v Guadalajara se vlastně uskuteční v den před zápasem, v den zápasu a v den po zápasu kontaktní místo pro české fanoušky v kavárně českého občana, který dlouhodobě žije v Guadalajara, a bude to vlastně místo, kde všichni fanoušci se budou moci sejít a kulturně pobavit. V Mexico City je potom obdobná fanzóna v parku Xotempingo v Alcaldía Coyoacán, kde se vlastně plánuje navíc ještě společný pochod fanoušků přímo na stadion v den zápasu.
0: To říkala česká konzulka v Mexiku Tereza Kunická v rozhovoru s reportérem Janem Kalibou.

Sting dohrává ve 13 hodin 19 minut. Hezké úterní odpoledne všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Tenistka Sára Bilek vypadla na trávě v Hertogenbosch v prvním kole s Dianou Jastremskou z Ukrajiny. Turnajová šestka prohrála jednoznačně 1-6 a 2-6.

Basketbalisti San Antonia odvrátili možnost finálového matchballu ve třetím finále NBA, dokázali vyhrát v New Yorku 115-111. Pod výhru se zejména podepsal 32-bodový Victor Wembanyama, 22-letý francouzský pivot byl viditelný hlavně ve čtvrtém dějství, ve kterém nastřílel 10 bodů. Výrazně tak přispěl k ukončení vítězné série Knicks, kteří v playoff našli přemožitele po dlouhých 13 zápasech. Spurs tak vítězstvím zažehnali ten kritický stav 0-3, který ještě žádný tým v historii NBA nedokázal otočit. Další zápas se na palubovce newyorského týmu, který usiluje o první titul od roku 1973, uskuteční v noci na čtvrtek středoevropského času.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlochíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června. Výstaviště Praha. Festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
10: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám a stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Podle ministerstva lidi připomínky posílají dál i po oficiálním termínu. Policisti pátrají po muži, který sexuálně napadl ženu v pražských Hodkovičkách. Muž začal ženu jdoucí od zastávky autobusu osahávat, ubránila se díky pepřovému spreji a utekla. Policisti na svém webu zveřejnili podobiznu muže a žádají veřejnost o pomoc při pátrání. Devizové rezervy České národní banky ke konci května meziročně vzrostly o 16 miliard a 100 milionů na 156,3 miliardy eur. Meziměsíčně byly vyšší o 1 miliardu eur. V dolarech a korunách rezervy stouply i v meziročním a meziměsíčním porovnání. Vyplývá to z předběžných údajů, které centrální banka zveřejnila na svém webu. A 7 gruzínských občanů je ode dneška u soudu v Paříži kvůli obvinění z krádeží vzácných vydání ruských literárních klasiků z prestižních francouzských knihoven, a to včetně děl Alexandra Puškina nebo Nikolaje Gogola. Jde o další v řadě případů, které se zabývají podobnými krádežemi z posledních let ve veřejných knihovnách po celé Evropě, včetně Česka, píše to agentura AFP.
1: Sport.
10: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude, oznámila to Mezinárodní fotbalová federace FIFA. Artan měl být prvním somálským sudím v historii světových šampionátů. Úřady ho ale po příletu nepustili do USA. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Komplikace na bratislavské dálnici u Brna a v Praze nehody. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Už v omezení před dálnicí D1 stojí nepojízdné auto. Podle našeho zpravodaje osobní.
12: Osobák, osobní. Teďka jsme vystupovali lidi s vestou a kolona už tam je, spíš jako zastavila, no.
11: A brzdí se už na 6. kilometru kamiony v pravém pruhu. Silnice 38 po tragické nehodě mezi Čáslaví a Kutnou horou stále neprůjezdná. Objíždí se to v obou směrech přes Chotusice a nebo Kluky a Kutnou horu. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Je to kvůli nehodě na Štěrboholské spojce. Ve směru na Lanový most blokuje pravý pruh u sjezdu na Běchovice. A kolona se táhne už z Gbelské ulice. Na pražském okruhu kolony i mezi Plzeň brněnskou a brněnskou dálnicí. Popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 je tam i nehoda na 19. kilometru v levém pruhu a zdržíte se asi půl hodiny. Půlhodinová kolona na okruhu i ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat vjezdy do tunelu. Velmi ucpaný je i městský okruh. Tunely v obou směrech. Ve směru ze Smíchova na Troju stojí ve Strahovském tunelu nepojízdné auto, kolona od Barandovského mostu. Porouchané auto i v opačném směru v tunelu Blanka, Povltavská, Holešovičky jsou tak ucpané ve směru do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne pak začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezony. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích dnes zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje v tiskové zprávě. Teď už skupina Jelen, Magdalena a po písničce sportovní přehled.

0: Fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Aktuality kolem reprezentace i vzhledem k úvodnímu zápasu na turnaj. Teď doplní Karel Schamberger v úvodu sportovního přehledu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Češi se zítra ráno tamního času přesunou ze základny v Texasu do mexické Guadalajary, kde o den později budou hrát proti Jižní Koreji. Guadalajara leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
2: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na arten, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
0: Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
3: V Mexiku, že 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Mezinárodní fotbalová federace FIFA také zveřejnila, kteří rozhodčí budou pískat zápasy na začátku šampionátu.
4: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Basketbalisté New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli San Antonio, podlehli 111-115 a v sérii vedou už jenom 2-1 na zápasy. Předtím Knicks dvakrát zvítězili na palubovce soupeře. Ve čtvrtém duelu proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času a znovu to bude v New Yorku.
1: Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí večer v Londýně do 4 hry. Po boku Kanaďanky Mbokové bude hrát proti americko-novozélandskému páru Melicharová, Martinezová, Routliffová. A na kurtech v Queen's Clubu se představí i Marie Bousková. Ta odpoledne nastoupí proti Uzbekistánce Kuděrmětovové.
0: A u tenisu zůstaneme. Sára Bejlek vypadla na trávě v Hertogenboši v prvním kole s Dejanou Jastremskou z Ukrajiny. Turnajová šestka prohrála jasně 1-6 a 2-6.
1: A fotbaloví fanoušci budou mít před zápasy na mistrovství světa možnost nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav nebo krátký vzkaz prostřednictvím výsledkových tabulí přímo na stadionech. Mezinárodní fotbalová federace FIFA přišla krátce před startem šampionátu s nabídkou spoplatněné služby, kterou je možné si objednat na speciální webové stránce. Zájemce za vzkaz v maximální délce 30 znaků a bez možnosti využít emotikony zaplatí $79, tedy v přepočtu přes 1500 korun.
0: Tolik sportovní přehled a Karel Schamberger, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je to nejhorší zpráva, kterou rodič může slyšet. Andrea Jindrová přišla o syna, talentovaný volejbalista Martin Jindra hrál za Českobudějovický Jihostroj, odcestoval za hranice České republiky a odkud už se nevrátil. Andrea Jindrová připravuje na tuto sobotu Martyho memoriál a dnes odpoledne bude hostem našeho odpoledního rozhovoru, během kterého převypráví osobní silný příběh.
1: Syn zahynul v zahraničí, odcestoval na takový pobyt delší na ostrov na Bali. Při tom pobytu ho srazilo auto. Memoriál letos bude druhý ročník. Jsme skupina lidí, která prostě lidi, kteří do toho šli s náma s velkým nadšením a já jsem jim za to strašně vděčná. Jsem za tu dobu zjistila, že vlastně nám to pomáhá. Pomáhá nám to udržovat takové pokračující spojení s naším synem. Vrací nám ho do přítomnosti.
0: Letos se Martyho memoriál, jak se volejbalový turnaj jmenuje, odehraje v Českých Budějovicích v lokalitě u Malé Jezu už tedy tuto sobotu, pokud to nemáte daleko, doporučujeme návštěvu, můžete přispět rodinám s těžkým životním osudem.

0: 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Podpůrný fond vyzval Agrofert k vrácení peněz kvůli Babišovu střetu zájmů. Evropská komise navrhla nový balík protiruských sankcí, týkají se taky ruských bank. Basketbalisti San Antonia snížili na 1-2 na zápasy ve finálové sérii NBA s New York Knicks. Na dálnici D1 u Velké Bíteše směrem do Prahy brzdí provoz nehoda a počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně s deštěm, později začnou srážky ubývat a teploty až 28 stupňů v západní polovině Čech do 23.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzvali jeho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server i rozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmu Andrejem Babišem z hnutí ANO v letech 2017 až 2021, kdy byl jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Vysvětluje to mluvčí fondu Barbora Šenfaldová.
4: Fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu a subjektům byly zaslány výzvy k vrácení poskytnuté podpory.
2: Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost vyhnout se soudnímu sporu. Podle Evropské komise i tuzemských soudů totiž Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil. Agrofert ale k vymáhání ani vracení dotací nevidí důvod. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla mají nové členy. Radiožurnálu to dnes potvrdil člen správní rady knihovny David Dušek z Hnutí STAN.
5: Nám podařilo zastabilizovat statutární orgány knihovny Václava Havla. V tuto chvíli samozřejmě máme indicie, že práva paní Havlová poskytovat nechce, ale nebudu předjímat, že to tak skutečně dopadne.
2: Správní rada je díky novým členům opět usnášení schopná, zůstávají v ní ale dvě volná místa, o jejich obsazení se stále jedná. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku, zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt víc než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh na zákaz vstupu do Unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Dvě mláďata orla mořského má nově v péči záchranná stanice Hrachov na Příbramsku. S mláďaty se minulý týden nedaleko Plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a ta bez lidské pomoci by nepřežila, popisuje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
6: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
7: Sport. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Amar. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila nominaci na síti X. Duel Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají utkání v přímém přenosu. Basketbalisté San Antonia vyhráli na palubovce New York Knicks a 115-111 ve finálové sérii NBA, tak prohrávají už jen 1-2 na zápasy.
8: Hlavní postavou zápasu byl z 32 body Viktor Wembanyama. Francouzský pivot tak výrazně přispěl k ukončení vítězné série New Yorkských Knicks, kteří v playoff našli přemožitele po 13 zápasech. Další duel finálové série NBA se bude hrát v noci ze středy na čtvrtek našeho času a znovu na palubovce v New Yorku. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Bíteše a v Praze kolony na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte před sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 161,5 hlásíte nehodu.
10: Auto vlíklo mimo silnici a jsou tam záchranné složky. Je průjezdnej levej pruh a půlka pravýho, takže kamiony musí vybočit do levýho.
9: A dojíždí se do krátké kolony. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kolona zpomalila. U Avion parku v omezení v pravém pruhu nepojízdné auto. Kamiony zastavují už na 8. kilometru. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte dlouhé kolony před sjezdem na Ořech. Na 19. kilometru sjezdu je tam nehoda v levém pruhu. Kolona od karlovarské D6 zabere 40 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 od Trudné na okruh. Pražský okruh je plný ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Ořech pojedete asi půl hodiny. Okruh hlásí kolony v té východní části směrem z Ústí nad Labem na Brno. Na Štěrboholské spojce překážela nehoda, ta už je pryč, kolona už je z Cínovecké, od Zdib se ale bude dlouho rozjíždět. A kolony se rozjíždějí taky na městském okruhu ve Strahovském tunelu, odtáhly nepojízdné auto. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, později začnou ty srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
11: 14 hodin 6 minut, příjemné úterní odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, jsme moc rádi, že jste tu dál s námi. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan na mistrovství světa pískat nakonec vůbec nebude, oznámila to FIFA. Artan měl být prvním somálským sudím v historii světových šampionátů, úřady ho ale po příletu vůbec nevpustili na půdu Spojených států amerických. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Teď už Freddie Mercury.
3: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Fotbalista Lukáš Horníček prožil nejlepší sezonu v kariéře s Bragou, skončil za nejbohatšími kluby Portugalska Portem, Sportingem a Benficou na čtvrtém místě v lize. V evropské lize si s ním český brankář dokázal dojít až do semifinále a teď se v americkém Texasu připravuje s národním týmem na začátek mistrovství světa.
1: Kluci mi jenom gratuloval, že jsem se dostal do národního týmu, protože přece jenom je to velká věc zase na mistrovství světa.
2: Jenom tři kmenoví hráči Bragy, Švéd, Lagerbielke, Rakušan Grilič a Lukáš Horníček budou portugalský klub reprezentovat na letošním mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: Oni to znají a vědí, že to prostě je jednoduchý a jsem za to jenom jako rád, že takovým způsobem, že jsem se dostal ty závěrečné nominace a užil se každým to, jak můžu.
2: Hučelo to na portugalských stadionech, kde Lukáš Horníček přiváděl soupeřovi střelce k šílenství. Na jeho západním cípu Pyrenejského poloostrova patřil Horníček k nejlepším brankařům. I proto si ho Braga cení v přepočtu na 750 milionů korun. Tak vysoká je výstupní klauzule. Kdo ji zaplatí, je Horníček jeho. On ale na otázku, jestli bude v Braze i v příští sezóně, říká.
1: Budu. Jo, počínám s tím, po skončení mistrovství světa vrátím se do Bragy, začínám před sezónu a potom samozřejmě uvidíme, co se jako stane v následujících dnech.
2: V těch nejbližších Horníčka čeká nejprestižnější turnaj na reprezentační úrovni. Mistrovství světa, kde bude krýt záda Matějovi Kovářovi. V hierarchii za

0: připravit a ty míče prostě, no. Musíme se s nima sežít.
1: Nadmořská výška, to je téma, které se řeší prakticky neustále. V mexické Guadalajáře, kde bude národní tým hrát úvodní zápas šampionátu proti Jižní Koreji, leží stadion v 1,5 km nad mořem. V takových podmínkách může míč výrazněji měnit směr, jak říkají fotbalisté, může plavat. A to je pro golmany nepříjemné.
0: Určitě, když ten balon poletí na jednu stranu, vy si uděláte ten krok a v jednu v druhou chvíli to změní směr, tak to je pro nás náročný, ale i s tím prostě musíme počítat a musíme se na to připravit a být prostě ready na tu situaci.
1: Dodává Lukáš Horníček, brankář české reprezentace. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 14 hodin 17 minut, to byly AC/DC v odpoledním radiožurnálu Sport a v naší encyklopedii představujeme největší hvězdy blížícího se mistrovství světa ve fotbale. Velká pozornost bude upřena na španělského teenagera, který se v 16 letech stal nejmladším střelcem v historii evropských šampionátů. Řeč je o hráči, jehož celé jméno zní Lamine Yamal Nasraoui Ebana, po otci z Maroka, matce z Rovníkové Gineji, kteří do Španělska emigrovali ještě před jeho narozením. Na svých kopačkách má vlajky všech tří zemí.
3: Lamine is a genius. What he's doing with the ball, it's unbelievable.
2: Lamine je genius, co umí s míčem, to je neuvěřitelné, řekl na adresu reprezentanta Španělska jeho trenér v Barceloně Hansi Flick. V této ligové sezóně pomohl Yamal katalánskému velkoklubu s mistrovskému titulu 16 góly a 16 asistencemi. Ve stejném věku neměli tolik odehraných zápasů, vstřelených branek a asistencí jako on, ani velikáni Messi a Ronaldo. Yamal debitoval v lize za Barcelonu v 15 letech v národní týmu v 16. Trenéři, spoluhráči, protihráči i fotbaloví experti obdivují kromě fotbalových kvalit taky jeho mentální vyspělost.
4: Já si myslím, že tyhle ty kluci už v tom vyrůstají, jo, v té akademii, v té Barceloně. Tyhle ty prostě děti už v tom žijou odmala, potkávají nebo mají možnost potkávat tyhle ty všechny hvězdy. A potom pro ně ten přechod není úplně tak speciální. Tady u nás ty kluci, troufnu si říct, samozřejmě potkají hráče z Ačka, ale úplně s nima v žádným jako družným rozhovoru se nevyskytují. A potom, pokud mezi ně proniknou, tak to může být skok.
2: To řekl fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát, určitě jste poznali jeho hlas. Odhadli byste v naší nesoutěžní otázce, kolik lidí sleduje Lamine Yamala na jeho instagramovém účtu?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
2: Jejich o trošku víc, než jich má účet radiožurnálu Sport, konkrétně přes 43 milionů, přestože je Lamine Yamal pod velkým tlakem veřejnosti a jeho tržní hodnota se pohybuje kolem 5 miliard korun. Fotbalem se rozhodně dokáže bavit.
5: Lamine ukazuje na hřišti mnoho skvělých věcí. V šatně je to sice vtipálek, ale když hraje, tak je velmi klidný. Dokáže si hru užít a být zároveň zodpovědný.
2: Oceňuje Yamalovy kvality jeho spoluhráč ve španělské reprezentaci Daniel Vivian Moreno. 18-letý fotbalista patří mezi největší talenty své generace, i když Yamal vydělává zhruba 500 000 korun ročně. Zatím se mu vyhýbají nějaké výraznější skandály. Jedinou kontroverzí bylo, když na jeho oslavě 18 vystupovali lidé s poruchou růstu. Přestože ti uvedli, že se nejednalo o jejich urážku, tak to ve Španělsku vyvolalo společenskou debatu. Lamine Yamal ale patří mezi populární osobnosti s přátelskou veselou povahou. Přesvědčili se o tom třeba i čeští turisté, kteří se s ním náhodně potkali na dovolené v Dubaji, a světová hvězda si s nimi nejenže pořídila společnou fotografii, ale s dětmi na pláži si dokonce zahrála fotbal. Teď už ariem.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to tak.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 halířů. To je o 10 halířů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 halířů na 39,91. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Německo se bude dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na sítě X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá taky Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. A Středočeský kraj vypíše dotace na obnovu základních škol a navyšování jejich kapacity. Obce budou moct o podporu požádat letos v létě a na podzim. Celkově půjde o 3 dotační programy. Dohromady hejtmanství pro dotace vyčlenilo 85 milionů korun. Sport. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D2 u Brna, v Praze nehoda na okruhu. Na dálnici D2 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Už v omezení v Brně u Avion Parku blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Kolona se kvůli tomu natáhla už od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu. To jsou hlavně kamiony od 4. kilometru, ale popojíždějí i osobní auta. Silnice 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví stále obou směrně neprůjezdná. U Církvice vidují následky tragické nehody auta s kamionem. Objížďka vede přes Chotusice. V Praze velmi silný provoz v centru města i na okruzích. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte až hodinu v koloně. Popojíždí mezi sjezdy na Karlovarskou dálnici a sjezdem na Ořech. Tam na 19. kilometru blokuje levý pruh nehoda. A na okruhu se zdržíte i ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Jesenici ke sjezdu na Ořech je to asi na půl hodiny. Provoz vázne na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Brzdí se na 2. kilometru a fronta hlavně kamionů se táhne v podstatě až na Štěrboholskou spojku. A dost výrazně v Praze taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déště nebo přehánky a hlavně na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Později začnou srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 28 stupňů Celsia, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Motocyklový závodník Filip Salač má před domácí velkou cenou v Brně velmi slibnou formu. Na Masarykův okruh přijede český reprezentant v Moto2 jako druhý muž poslední Grand Prix v Maďarsku, kde zapsal nejlepší výsledek za poslední dva roky a vyrovnal si osobní maximum.
1: Poslední čtyři závodní víkendy jsme byli silní, to znamená, byla otázka času, kdy to cinkne, a já v tom Maďarsku tím, že v pátek jsem byl třetí, v sobotu se mi povedla kvalifikace, jsem byl druhý, tak jsem hodně věřil v ten dobrý výsledek. A to se nakonec povedlo.
2: Říkal v rozhovoru pro radiožurnál Sport motocyklista Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o pátém podiovém umístění v kariéře a prvním v kategorii Moto2 od předloňského října.
1: Určitě emoce byly vysoko, protože to je vlastně moje asi nejcennější pódium, protože jsem odvedl více jak půlku závodu, takže určitě hodně důležitý výsledek pro mě.
2: A to nejen proto, že příště od 19. do 21. června se bude bojovat o body do hodnocení šampionátu v Česku na brněnském Masarykově okruhu. 24-letý Salač na tom od loňské sezóny navíc nebyl úplně nejlépe.
1: Neměl jsem teďka jednoduchý dva roky, když jsem přestoupil v úvozovkách do nejlepšího týmu Mark VDS, tak všichni čekali, že budou výsledky nejlepší, a já jsem to čekal taky, ale ten tým se trošku změnil a myslím si, že už to nejlepší tým není, takže na mě byl velký tlak, co se týče tohodle, a nedařilo se mi vystoupat zpátky po dvou letech na pódiu. Nebylo to vůbec jednoduchý, protože opravdu jsem po sobě pochyboval.
2: Vysvětloval devátý muž průběžného pořadí Kubatury Moto2.
1: Loni vlastně ke konci roku, tak jsem nevěděl, zda budu ještě závodit nebo nebudu, protože jsem neměl žádný tým. A nakonec mi American Racing dal šanci a já jsem ukázal, že na to mám. Bohužel jsme neměli úplně štěstí v těch prvních závodech, kdy vlastně buď mi spadl jezdec před kola, nebo mě někdo sundal, ale teďka už se nám daří.
2: Právě včas pro Filipa Salače a české motocyklové fanoušky, kteří se chystají do Brna.
1: Do budoucna určitě bude prostor na to riskovat, že to je tady to druhý místo pro mě důležitý po dvou letech. Získal jsem zpátky důvěru jak v sobě, tak v týmu, v motorce, a bylo to velmi důležitý. Těším se hrozně moc. Loni ta česká Grand Prix, ten návrat byl úplně úžasný. Já jsem se to hrozně užil. Sice tam bylo spoustu povinností a spoustu práce kolem i mimo závodění, ale český fanoušci jsou nejlepší fanoušci. Já si myslím, že lepší pozvánku jsem udělat nemohl.
2: Cílí Salač na domácím okruhu ideálně na stupně vítězů. Jakub Kanta, radiožurnál.

0: Tenistka Sara Bejlek vypadla na trávě v Hertogenbuši v prvním kole s Dianou Jastremskou z Ukrajiny. Šestá nasazená hráčka prohrála jasně 1-6 a 2-6. V Hertogenbuši hrají už další dvě české tenistky. Pokud by obě dvě uspěly, tak na sebe narazí ve druhém kole. Vítězka dvou Grand Slamů Barbora Krejčíková nastoupila proti Renatě Zarazuavové z Mexika a Báře Krejčíkové se zatím daří výborně. Vede 6-1, 5-2 a podává na postup do dalšího kola. No a Nikola Bartuňková, ta nastoupila proti Belgičance Vande Winkelové a v tomhle duelu aktuálně česká hráčka čelí breakballům při svém podání v prvním setu 3-4 a stav 0-40. A ještě můžeme připomenout, že Marii Bouskovou dnes čeká Kuděrmětovová. To je duel, který se nebude hrát v Hertogenbuši, ale v Londýně.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 48 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport, čas pro náš seriál. My si v 50 dílech připomínáme cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. Jdeme hezky den po dní až k finálovému zápasu, který se hrál 20. června roku 1976 a stále více přibližujeme. Máme tak jako dnes 9. června, jen se vrátíme v rozhlasovém archivu a taky kalendáři přesně o 50 let zpátky.
1: V Mladé Boleslavi pokračuje dnes už třetí den první ročník festivalu rozhlasové hry Prý Bohemia s mezinárodní účastí rozhlasů socialistických zemí.
2: Pro soustředění fotbalistů Československa platí to samé. Také to pokračuje třetím dnem a jeho hlavní náplň prozradili trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš hned na začátku. Do léčení drobných šrámů ze závěrečných ligových bojů a otužení kolektivu. Ale jinak to byla také obvyklá rutina, vypráví tehdejší útočník bratislavského Slovanu Ján Švehlík.
3: Ta atmosféra byla taká uvolněná, otrénovali jsme, co jsme mali. Potom jsme nějaký aj přípravný zápas tam odohrali, potom jsme trénovali po něm ty penalty.
2: Československý tým už se ale také velmi pečlivě a s konkrétními úkoly připravuje na semifinálového soupeře mistrovství Evropy Nizozemsko. Informací mají hráči hodně, i díky trenéru Ješkovi, který na začátku 70. let 3 roky působil v Hágu. Ale co z zajímavého si mohou přečíst i sami. Československá tisková kancelář vyspovídala kouče Holanďanů Knobela. Tento celkem obsáhlý rozhovor vydává 9. června roku 1976 na své poslední straně Večerní Praha a uvádí ho titulkem holandský trenér o ČSSR. 54letý Knobel řekl, že je těžké si na této úrovni vybírat soupeře, přesto přiznal, že je radši, že los dopředu přisoudil jeho týmu vítěze dvojzápasu Československo-Sovětský svaz a tedy Čechoslováky. Podle něj sice jde o výborný celek, ale přeci jen není tak nepříjemně tvrdě hrajícím soupeřem jako Jugoslávie nebo Německá spolková republika. A celkem otevřeně také mluví o taktice nebo i kladných a záporných stránkách československého týmu.
4: Slovenští hráči jsou vesměs velmi dobře technicky vybaveni, hrají dobře na malém prostoru s pomocí krátkých přihrávek, potíže mají s dlouhými pasy, rychlým přenášením hry. V obraně jsou přesní a výborní ve hře hlavou, v poli herně trochu pohodlní. Bojový duch se mně zdá nižší než u našich hráčů.
2: Odpověděl nizozemský trenér Knobel, který také vysvětloval, proč není v nominaci golman mistrovského Eindhovenu Van Beveren. Ten se prý kvůli značným rozporům s Krajfem nakonec sám reprezentace vzdal.
5: Si ho přebírali dva hráči.
2: Právě na největší hvězdu Nizozemců Krajfa je také zaměřena příprava československých fotbalistů na soustředění v Tatrách. Trenéři vymýšlejí způsob, jak ho na hřišti bránit. A hráči také dostávají další individuální úkoly.
5: Samozřejmě, my jsme znali každou kličku holandských hráčů, jak se umí uvolnit. Ti chlapci tenkrát na Štrbském plese, když jsme měli soustředění, tak je studovali, chodili sami. Mně se podařilo sehnat videokazety ze zápasů.
2: Vyprávěl kdysi trenér Václav Ježek, který také sázel na to, že nizozemský celek k přípravě tak pečlivě nepřistoupí. Přece jen šlo o největšího favorita, který měl v hlavě hlavně odvetu za finále světového šampionátu v Mnichově v roce 1974. Ve kterém byli úspěšnější fotbalisté domácí Německé spolkové republiky a Holanďané jim tak chtěli porážku vrátit.
5: Poněvadž oni si v 76. roce chtěli vyřídit účet za Mnichov, za mistrovství světa, za finále. My pro ně měli roli trpaslíka.
2: Do finále mistrovství Evropy zbývá 11 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
4: Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny příští týden. Svět loni zaznamenal nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Čeští fotbalisti se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika. Na Pražském okruhu u sjezdu na Ořech ve směru na dálnici D1 brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD víc priorit.
5: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestu za týrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit, uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
4: Sněmovna bude pravděpodobně zasedat i v prvních dvou červencových týdnech, které jsou plánované jako takzvané variabilní, tedy jednání může být i nemusí. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku. Tam je mechanizovaný prapor. Tanky nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky a do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42, říká velitel Tomáš Suchý.
6: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyzicky dojedou tanky, ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména přeškolení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
4: Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války. Uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Institut zároveň upozorňuje na prudký nárůst útoků, které mířily přímo na civilní obyvatelstvo. Jejich počet se meziročně zvýšil víc než 5x. Rusko masivně útočilo drony a raketami na Charkovskou oblast Ukrajiny. Ve městě Čuhujiv podle tamních úřadů zemřeli nejméně 3 lidi, včetně těhotné ženy.
7: Starostka Čuhujiva Halina Minájevová na sociálních sítích upřesnila, že Rusko na město udeřilo raketami a nepilotovanými drony typu Šahid, které zasáhly a téměř úplně zničily jeden z bytových domů. Zahynuli přitom 3 lidé a několik dalších bylo zraněno. V nedalekém Charkově drony zasáhly bytové domy, administrativní budovy, podniky, restaurace a také pravoslavný chrám. Zraněno bylo nejméně 16 lidí, uvedla oblastní vojenská správa. Okupační úřady na Krymu informovali o dalším ukrajinském útoku na Čonharský most, spojující poloostrov s pevninou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
9: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
8: Zápas světového šampionátu ve fotbale Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D2 u Brna a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. U Avion Parku už v omezení, v pravém pruhu stojí nepojízdné auto. Kamiony kvůli tomu zastavují už na 12. kilometru. Osobním autem pojedete rychleji, zastavíte zhruba na 3. kilometru. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy zpomalte za Dobříší. Na kilometru 25 těsně před sjezdem na voznici čerstvá nehoda.
11: Dopravní nehoda několika aut, stojí v levém pruhu, prší a je lehce stížená vnitřnost.
10: Je tam hodně vody na vozovce, brzdí se prudce, tak zpomalte. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 kolabuje doprava. Na 19. kilometru za sjezdem na Ořech blokuje levý pruh nehoda. A kolona se táhne už od sjezdu na Karlovy Vary a je to asi na hodinu. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy zhruba od 6. kilometru. A kolony i na východní části okruhu ve směru z Ústí nad Labem do Brna. Pomalu pojedete už ve Kbelské ulici přes Černý most až na Štěrboholskou spojku. A dost výrazně v Praze taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Je velmi silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
12: 15 hodin 6 minut, krásné úterní odpoledne, jsme rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Je 9. červen roku 2026, roku, kdy slavíme 50. výročí titulu mistrů Evropy, legendární penalty Antonína Panenky. Slavný fotbalista, jak asi víte, je hostem v tomhle roce každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta live. Za vámi, za našimi posluchači po Českých Budějovicích, Jablonci, Brně a Teplicích se podruhé na vás budeme těšit v Praze vedle Panenky a Horváta. Tentokrát dorazí taky Václav Němeček. Akci chystáme na pražské výstaviště v rámci off-season festivalu už na tuhle sobotu, tedy na 13. června od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěný. Dostanete se k ním přes naše stránky sport.rozhlas.cz.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Možná jen dny dělí českou atletiku od okamžiku, kdy první sprinterka zaběhne 100 metrů pod 11 sekund. Karolína Maňasová minulý týden hned dvakrát překonala rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981 a na mítinku v Rakousku v St. Peltnu zaběhla nakonec čas 11,1 sekundy. No a příští úterý na Zlaté tretře by moc ráda běžela ještě rychleji.
1: Bylo by pěkné, kdyby ta hranice právě těch 11 sekund a neodolala moc dlouho, teda byla bych ráda, kdyby se mi to podařilo, jak říkám, tady před domácím publikem přímo na tretře, ale to se zdá, to jsou prostě dvě setiny a může to být prostě, jak říkám, příští týden.

0: Týden jí starty naopak nevyšly, takže rezervu má slušnou právě ve své silné stránce.
1: Myslím si, že to je prostě technika, já vám to asi nedokážu úplně nějak blíže specifikovat, my na tom opravdu jakoby hodně pracujeme, co se týká těch startů, ale samozřejmě ona ta stovka se nevyhrává na prvních 10 metrech, takže ono je plno práce prostě ještě potom, tak po té trati. No.
0: Přitom Karolína Maňasová nevypadá jako typická sprinterka, je drobná, ale pořádně rychlá.
1: Síla roste, ono sice to na mě moc nejde vidět, ale síla roste, moje váha taky trošičku porostla, ale ještě by to chtělo zvýšit. No. Ať trošičku jako v tom poli nevypadám, jak teďka doufám, že se běžci na delší trati, doufám, že se neurazí.
0: Zakončuje další odpověď smíchem Maňasová. Její trenér Ivo Pištěk už před 2 roky říkal, že má pravou nohu kratší a slabší.
1: Pravou nohu mám kratší, no. Já mám vlastně dysplazii kyčlí, pravou nohu mám kratší, takže já jsem celá taková nějaká, ale tak na to všechno mi to běhá podle mě dobře.
0: Dodává věčně vysmátá Karolína Maňasová. Ta dostala nabídku zaskočit jako náhradnice ve středu na diamantové lize v Oslu, ale společně s trenérem Pištěkem se rozhodli, že se budou soustředit na zlatou tretru, která se bude konat 16. června. A příležitost v prestižním seriálu pak určitě přijde. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Evropský fotbal se vrací do Spojených států, ty hostí světový šampionát po 32 letech, tentokrát společně s Kanadou a taky Mexikem, právě poslední tamní šampionát v roce 1994 pomohl v USA nastartovat změnu. Země má svou stálou profesionální

0: Profesionální soutěž. Soccer přestal být vnímaný jako sport jenom pro dívky, dokonce už je třetím nejoblíbenějším sportem po americkém fotbalu a basketbalu. Podle letošního průzkumu pro The Economist překonal baseball. Přesto někteří vyhlížejí turnaj, který začne tento týden s rozpaky, jak zjistíme v dalším dílu našeho seriálu.
1: A lot of kids compared to when I came up into soccer.
2: Coach Emil, jak mu tady říkají, je na první pohled prostě trenér dětí v parku u města Potomac, je celou hodinu jízdy za Washingtonem, ale tenhle 60-letý chlapík kdysi vyrostl na hliněných plátcích v Kamerunu. Při slavné výhře nad Argentinou na šampionátu 1990 uhlídal samotného Maradonu.
1: Because I was a little quicker, but he was very clever.
2: Pak zažil mundial i tady v Americe a potom se sem přestěhoval a už přibližně 20 let pozoruje, jak se fotbal v téhle zemi nesměle, ale přece jenom zabydluje.
3: Je tu spousta talentovaných hráčů s velkým potenciálem, když to srovnám s dobou, kdy jsem do Ameriky přišel. Z našeho klubu už vyšli hráči, kteří to zkoušejí i v Evropě. Současné americké děti mohou prakticky non-stop sledovat ten nejlepší fotbal v televizi a to je úžasné. Je na nich vidět, že fotbal milují.
4: Vypráví mi Emil Mbu ve zdejším klubu nazvaném The Lions, podle slavného týmu kamerunských lvů z mundialu 1990 zaměstnává víc než 10 trenérů, kteří učí soccer stovky dětí. Všímá si ale, že evropský fotbal tu přece jen nemají tolik pod kůží.
3: Pro nás to bylo naprosto přirozené. Fotbal jsme hráli od rána do večera. O prázdninách jsme prakticky neslezli ze hřiště a to nás naučilo nejvíc. Já jsem svého prvního trenéra měl až v 15 letech. Získáte tím nezávislost a schopnost vnést do hry něco speciálního. Klasický trénink je moc organizovaný a americké děti skoro nehrají jen tak za domem. Je potřeba dostat tu tenhle sport víc na ulici.
4: Vítas Karosela patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu, po turnaji v roce 94 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
5: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Vidíme hráče amerického fotbalu jako J.J. Watt, kterému patří část anglického týmu Burnley. Hráči NFL dělají podcasty s evropskými fotbalisty. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
4: I proto Vitas v současnosti novinář na volné noze a během šampionátu spolupracovník FIFA už další exponenciální růst evropského fotbalu po tomto turnaji neočekává. Naopak se obává, že oproti roku 94 bude letos americká část mistrovství jemně řečeno rozpačitá.
5: Hotely nejsou tak zaplněné, jak se čekalo. Vstupenky nejsou vyprodané. Tady v Americe jsme zvyklí na vysoké ceny za lístky, ale tyhle jsou astronomické i pro nás a lidi už jsou z toho unavení. Nemají peníze na to kupovat si letenky, nocleg v hotelu a ještě takto drahé vstupenky. Průměrný fanoušek si to nemůže dovolit. A každý, kdo miluje fotbal, tak ví, že to má být sport pro běžné lidi. Když z toho uděláte akci pro VIP, zabijete ducha téhle hry. A kromě toho se obávám, že středem pozornosti se jako vždy stane náš prezident. Bylo to tak při losování a je to největší jeviště, kterého se mu může dostat. Nedovedu si představit, že by toho Donald Trump nevyužil.
4: Myslí si Vitas Karosela a než se rozloučíme, všímám si, že už i on, co by rodilý Američan, říká někdy sokru po našem, tedy fotbal. Další známka toho, jak se tu tento sport usazuje. Ze Spojených států Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně on na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální je být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit, navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zakázky moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo, aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. V uplynulém roce podle OSN dál rostlo násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaných územích. Tvrdí to závěry Mezinárodní vyšetřovací komise Spojených národů. Osadníkům se podle ní navíc dostává přímé i nepřímé podpory ze strany izraelských úřadů a armády. Za loňský rok osadníci zabili 6 Palestinců a víc než 800 jich zranili. To je ve srovnání s předchozím rokem nárůst na víc než dvojnásobek. Americká NASA dnes oznámí složení posádky pro misi Artemis 3. Po 17. hodině českého času se dozvíme, kdo poprvé vyzkouší nový americký lunární modul. Zatím pouze na oběžné dráze kolem Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku. A vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která je mají ochránit před stoletou vodou. Kolem obce bude soustava železobetonových zídek a zemních hrází, dlouhá bude 5,5 kilometru. Lidi na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila víc než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Sport. Na jubilejním 65. ročníku atletické Zlaté tretry se představí aktuálně nejlepší světová půlkařka, Švýcarka Audrey Verová. 22-letá závodnice přijíždí poté, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na mítinku se představí taky elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Goat nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. Pravidelné vstupy ze Zlaté tretry uslyšíte příští týden v úterý na Radio Žurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na dálnici u Svitav a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D35 je teď zavřená u Svitav směrem do Litomyšle. Na začátku nového úseku dálnice se převrátilo auto na střechu. Dálnice v tuto chvíli neprůjezdná, zasahují hasiči. Jeďte po staré silnici, na dálnici nenajíždějte. Na dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy. Dejte velký pozor za velkým meziříčím. Na kilometru 136,5 stojí dvě auta u středových svodí. Po nehodě zasahují i do levého pruhu a vybočuje se v dešti. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kolona dnes pomalejší. Už v omezení u D1 u Avion Parku stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Brzdí se už na 13. kilometru a je to kolona hlavně kamionů. Na Pražském okruhu kolabuje doprava ve směru z letiště na D1. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru auto po nehodě blokuje levý pruh. Zdržíte se asi hodinu od Karlovarské dálnice. A pozor, ucpávají se i objížďky přes Ořech.
5: Jak ve směru od Zbuzan, tak od Chýnice je v podstatě nehybná kolona a tímhle s tím způsobem se na Pražský okruh v podstatě vůbec nedá dostat.
4: Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště, a to od sjezdu na Jesenici až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette v odpoledním radiožurnálu Sport je 15 hodin a 38 minut s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se v rubrice Zapomenutí hráči. Zaměříme na hráče spojené se světovým šampionátem. Česká reprezentace ve skupině narazí na dvojníka seriálové postavy, teda Mosbyho ze sitcomu Jak jsem potkal vaši matku, tím je brankář Mexika Guillermo Ochoa. Víc už řekne Jakub Kanta, hezký den.
1: Dobré odpoledne. Guillermo Ochoa opravdu může z fleku dělat dublera americkému herci Joshi Redno, který v kultovním seriálu hraje hlavní roli. Však taky na internetu v minulosti kolovala spousta koláží, kde jsou při troše představivosti fotbalista a herec k nerozeznání.
0: Guillermo Ochoa známý nejen pro svou vizáž, ale taky díky počtu účastí na mistrovství světa, kolikrát už byl na šampionátu.
1: Tohle bude jeho 6. mistrovství světa, má tedy stejný počet účastí jako legendy Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. A s nadsázkou můžeme říct, že to každé 4 roky vypadá, jako by se šetřil jen na mistrovství světa. Na šampionátu skoro vždycky zachytá skvěle a pak o něm moc neslyšíme. Nikdy nehrál za žádný evropský velkoklub, působil v týmech jako španělská Granada, italská Salernitana nebo francouzské Ajaccio a se všemi zažil sestup.
0: Ale například na minulém světovém šampionátu se blízkl, když chytil penaltu polské hvězdě Robertu Lewandowskému. Památné jsou jeho výkony z let 2014 a 18, kdy dokázal vynulovat Brazilce a Němce, bude chytat i proti Čechům.
1: Bylo by to velké překvapení, Ochoa je čtyřicátník a jeho nominace přišla na poslední chvíli, protože se Mexičanům zranil brankář Luis Malagón. Takže se nedá předpokládat, že by se v bráně objevil, jeho reprezentační kariéra se chýlí ke konci a na klubové úrovni. Naposledy chytal za kyperský Limassol, ale ke konci sezóny už ani tam moc nenastupoval.
0: Svého času ale patřil k velmi spolehlivým brankářům, ty si zmínil jeho působení v týmech a většinou tedy sestupy, tak měli o něj zájem i nějaké velkokluby.
1: V roce 2011 o něj usiloval francouzský gigant Paris Saint-Germain, ale Ochoa měl tehdy smůlu, on i jeho další spoluhráči z reprezentace totiž měli pozitivní test na doping. V jejich těle se objevil klenbuterol, který používají kulturisti na růst svalů a spalování tuku. Sice se ukázalo, že za to mohlo kontaminované maso, ale i tak zájem PSG opadl.
0: Teď jsme ho připomněli s Jakubem Kantou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí z Dallasu do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na turnaj se chystají i dvě plzeňské opory, které před přípravným kempem v národním A týmu neměly žádný start. Alexandr Sojka s Denisem Višinským.
1: Premiérového gólu za reprezentační Ačko se Denis Višinský dočkal už ve druhém utkání. Do generálky na světový šampionát s Guatemalou naskočil na závěrečnou půlhodinu a po chybě soupeřova obránce pečetil výhru 3-1. Nominaci na mistrovství světa si odchovanec Slávie vysloužil dobrými výkony v Plzni. Za Viktorii v uplynulé ligové sezóně hned 8krát skóroval.
2: Denis Višinský tento vně pokutového území trefil náramně.
3: Myslel jsem si, že bych mohl být na té hraně, protože jsem neměl žádný start vlastně do tohohle srazu. Takže jsem s tím tak nějak počítal, že bych jim nemusel jet, a když jsem se dozvěděl, že pojedu, tak jsem byl rád. Je to pro mě něco neskutečného, je to asi to nejvíc, co ve fotbale jako pro mě asi jde. Se to uvědomím až časem.
1: Řekl po prvním reprezentačním gólu do sítě Guatemaly Denis Višinský. Zatímco křídelník Viktorie byl v nominaci českého výběru už pro barážové duely, jeho klubový spoluhráč Alexandr Sojka se před přípravným kempem na světový šampionát dočkal premiérové pozvánky. Loni v létě přitom jako nadbytečný přestoupil z Plzně do Hradce Králové.
4: Jakož já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, takže na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
5: Teď je to strašně rychlý, tady ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, celý povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
1: Přiznává plzeňský univerzál Alexandr Sojka. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jižní Koreji se v Guadalajaře začne hrát v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Hertogenboši travnatou část sezony hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila nad Renatou Zarazuovou z Mexika jasně 6-1 a 6-2. Další Češka Sára Bejlek, naopak v prvním kole vypadla Dejaně Jastremské z Ukrajiny, šestá nasazená hráčka, podlehla hladce 1-6 a 2-6. No a tedy Krejčíková může ve druhém kole narazit na 20-letou krajanku Nikolu Bartuňkovou. Ta dnes hraje proti Hanné van de Winkelové z Belgie. To je duel, který už je rozehraný. No a Nikola Bartuňková získala první set 6-4. V tom druhém je to aktuálně 4-5 a 40-30 pro českou tenistku, ale utkání bylo přerušeno. Ještě můžeme připomenout Marii Bouskovou. Ta dnes nastoupí po 17. hodině proti Kuděrmětovové. To je ovšem duel, který se nebude hrát v Holandsku, v Hertogenboši, ale ve Velké Británii, konkrétně v Londýně.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi říkal, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Koaliční poslanci navrhují zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Dohoda s Íránem může být podle amerického prezidenta Trumpa hotová za 2 nebo 3 dny. Ve finálové desítce ankety Zlatá hokejka je taky loňský vítěz Pastrňák. Na Pražském okruhu popojíždějí dlouhé kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. A počasí zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu dnes vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo taky u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
5: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
4: Kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. Kvůli velkému zájmu rozhodl o 30 členech los. Zájemců bylo skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, a taky návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června, říká ochránce práv dětí Martin Beneš.
6: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
4: Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosah a mohla by začít platit během 2 až 3 dnů. Nové izraelské údery na Libanon Trump nekomentoval. Teherán přitom varoval, že další izraelské útoky bude považovat za porušení příměří. Armáda Spojených států mezitím oznámila, že u Hormuzského průlivu havaroval vrtulník Apache. Oba piloty našla bezpilotní záchranná loď a jsou v pořádku.
7: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Íránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny. Řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. Dva američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Celníci v Brně zadrželi 800 kilogramů kratomu, určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Radiožurnálu to potvrdilo generální ředitelství cel. Kvůli pokračujícímu vyšetřování ale celníci neřekli, kde přesně kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Vláda se chystá jeho legální prodej zpřísnit.
8: Sport. David Pastrňák nechybí ve finální desítce hráčů ankety Zlatá hokejka. Útočník Bostonu a obhájce vítězství získal ocenění už 8x v kariéře.
9: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL, jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tipsport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpané dálnice u Brna a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí dlouhá kolona. Od 17. kilometru je pravý pruh plný až do Brna. A tam už v omezení u Avion Parku čeká v pravém pruhu nepojízdné auto na odtah. Od 11. kilometru občas zastavíte i osobním autem v levém pruhu. A provoz váznej na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete od Kývalky až k omezení v Brně. Na dálnici D1 se chvilku zdržíte i na příjezdu do Prahy z Brna. Nejdříve na 5. kilometru nehoda v levém pruhu dvě auta a pak na 3. kilometru ještě nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona se sune od Průhonic. Daleko větší kolony čekejte na Pražském okruhu. Ve směru z letiště na D1 na 19. kilometru dlouho překážela nehoda v levém pruhu. Teď odtáhli poslední auto. Kolona od Karlovarské dálnice se bude dlouho rozjíždět. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 od Rudné, od sjezdu na Rudnou. A plné jsou i objížďky přes Ořech nebo přes Prahu, přes tunely na Městském okruhu. Tam výrazně regulují vjezdy ve špičce. Na okruhu postojíte i směrem z D1 na letiště, zastavíte u sjezdu na Jesenici a občas zavírají tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
11: 16 hodin, 6 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se premiérově bude konat v listopadu. Datum tak lépe zapadne do kalendáře zámořské soutěže PVHL. Hlavním dějištěm turnaje bude Herning, kde se uskuteční zápasy skupiny B i boje o medaile. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila rozpis turnaje na svém oficiálním webu.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů. Yeah, baby.

0: Skupina Aerosmith dohrává v 16 hodin 11 minut. Příjemné úterý 9. června všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv na kladenském atletickém stadionu. S letiště se dnes představují závodníci na tradičním mítinku Kladno hází a přímo na místě je taky reportér Jakub Marek.
1: Krásné odpoledne a už tady byly k vidění některé velmi zajímavé výkony. Teď už naštěstí pro atlety neprší, ale ještě v poměrně hustém dešti tady bojovali kladiváři v předprogramu. No a Volodymyr Myslivčuk, český reprezentant, rodák z Ukrajiny, tady potvrdil, že letos závodí v životní formě 78 metrů 93 cm. To byl jeho nejdelší pokus ze třetí série a je to také nový rekord mítinku. Myslivčuk už se letos dostal dokonce i za 80 metrů v kyperské Nikozi, to bylo 80 metrů a 69 cm a tímto výkonem je průběžně na 7. místě světových tabulek. Takže Myslivčuk možná tak trochu ve stínu některých českých atletických S, ale stále tak postupně stoupá nahoru a jsem hodně zvědavý na to, co třeba ještě letos předvede. Rozhodně už něco má za sebou také Jan Štefan.

0: diamantové lize, ale rozhodně si představuje ještě úplně jiné výkony, tak to je výška. Mužů a ještě rozhodně můžu zmínit třeba i koulaskou soutěž mužů. Samozřejmě Meeting Kladno hází tradičně, sem přiláká velmi dobré, velmi kvalitní koulaře. Samozřejmě opět je tu Tomáš Staněk, rekordman Meetingu. Ten rekord Meetingu je 3 roky starý, 21 metrů 63 cm. To by byl super hot nebo super vrch, který by tady dnes někdo z koulařů předvedl. Tomáš Staněk, ten si spíš, myslím, bude útočit na to své letošní maximum 20 metrů a 32 cm z memoriálu Josefa Odložila, ale je tady ve startovní listině třeba i Mexičan Muñoz a to je stříbrný z posledního světového šampionátu v Tokiu. Tam všechny překvapil a výkonem 21 metrů a 97 cm bral v japonské metropoli stříbrnou medaili, senzační stříbrnou medaili, a to by měl být dnes největší soupeř právě domácího Tomáše Staňka.
1: V Kladně se dnes koná další ročník mezinárodního atletického meetingu. Teď jsme se poprvé, ale rozhodně ne dnes odpoledne naposledy, spojili s Jakubem Markem. 16 hodin 14 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport ode mě, Bon Jovi.

0: britské velké ceny Formule 1 přijel do Česka na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Mohamed Bil Sulaim. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak taky s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Mluvili třeba i o tom, jak dostat do Brna seriál Formule 1.
1: F1 spolu probíráme pokaždé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu, opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje po jednání v budově autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze Mohamed Bin Sulaim, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné, že samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident Českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. Jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku. Ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kde vlastně je to v centru té střední Evropy. To by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na to ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí, no. Takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomoci získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné. Protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Cranberries dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Bude 16 hodin a 30 minut, jsou tu aktuální zprávy.
1: 16 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a zprávy.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést pod státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat taky inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají hlavně dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou kongres neschválil. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit v přepočtu na 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než 105 tisíc korun. A Ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoli lvici Elzu. O zabavení rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru. Chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ lvice. Proti rozhodnutí se Vémola neodvolal. Lvice se proto stala majetkem státu. Prozatím bude v liberecké zoologické zahradě.
3: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertekonboši. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku Sarasovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoly Bartůnkové s Belgičankou Van de Winklovou přerušil ve druhém setu déšť.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice 38 Kutné Hory a kolony v Praze. Silnice 38 mezi Čáslaví a Kutnou Horou stále zavřená po tragické nehodě u Církvice. Ve směru na Kolín podle našeho zpravodaje dopravu odklání už v Čáslavi.
5: Dojedete na kraj a tam vás odkloní na nějaký ty objízdní trasy, které jsou teda dost přeplněný, protože ten provoz těch kamionů je teďka silnej.
4: A taky v Praze silná odpolední špička, kolony na těch tradičních místech delší než obvykle. Třeba na Pražském okruhu popojíždějí dlouhé kolony před sjezdem na Ořech. A to jak ve směru od letiště, tak i směrem z D1. Zdržíte se přes půl hodiny. Ucpaná je kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy už od 7. kilometru. A kolony čekejte i na objížďkách, třeba přes Řeporyje a nebo přes Prahu, přes tunely. V Praze teď i nehoda překáží na jižní spojce ve směru na Barandovský most. Před sjezdem na Krč na Vídeňskou blokuje jeden pruh a kolona se táhne už od Zahradního města. Ještě dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona má 17 km od odpočívky Zeleňák až do Brna, hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin 38 minut odpolední Radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Už od 11. hodiny se na kladenském atletickém stadionu představují závodníci na tradiční mítinku Kladno Házíno a přímo na místě zůstává reportér Jakub Marek.
1: Hezké odpoledne, sice se meeting jmenuje Kladno hází, ale jsou tu samozřejmě i běžecké disciplíny a jedna z nich byla velmi zajímavá, dramatická v těch posledních minutách. Mužský běh na 800 metrů nakonec o 0,001 sekundy vyhrál Brit Justin Davis. Před domácím Jakubem Dudichou byl to strhující závěr. Jakub Dudicha dotahoval, dotíral na Justina Davise, a i když tedy ve výsledkové listině mají stejný čas, protože tam je psaný čas na setiny, tedy minuta 46,19 sekundy, ale když ještě na cílové kameře foto finish rozklíčovali rozhodčí právě tu fotku, tak tam byl o tisícu nejrychlejší Brit Davis. Už je také u konce soutěž oštěpařů, protože tam už je i šestá série minulosti. Vyhrál tady stejně tak jako nedávno na memoriálu Josefa Odložila v Praze Jihoafričan Dave Smith, 82 metrů a 8 cm, to je jediný muž, který se dnes dostal přes 80 metrů. Na druhé pozici byl domácí, stále ještě velmi mladý český oštěpař Jan Výška, 76 metrů, 79 cm, a jen 6 cm za ním byl pak mnohem zkušenější Martin Konečný, který na zmiňovaném nedávném Odložilově memoriálu na Pražské Julisce přehodil i 180 metrů poprvé v kariéře, tak dnes hodil zhruba o 5 metrů méně. Teď už začala i soutěž mužů výškařů, je tam i zmiňovaný Jan Štefela, bronzový z posledního světového šampionátu v Tokiu a taky český atlet roku 2025, ale ten ještě do soutěže nezasáhl, protože teď se skáče teprve na 2 metrech a 10 centimetrech, a Jan Štefela, ten bude mít základní výšku na vyšších centimetrech. Skladná Jakub Marek, Radiožurnál.

Rychlobrusla s metodě Jílek získal cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025. Zlatý a stříbrný medailista únorových olympijských her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbro na trati 10 kilometrů a připsal si premiérové dílčí triumfy ve světovém poháru. Jílek, který ve čtvrtek oslaví 20. narozeniny, bude taky hostem příštích kilometrů Jiřího Ježka, které se budou natáčet v sobotu na off-season festivalu. Společně s Metodějem Jílkem bude na pódiu ve 12 hodin taky Simona Bubeničková. Pokud máte zájem, budeme moc rádi, když se přijdete podívat přímo na místo. Teď už skupina YouTube.

0: V encyklopedii Radiožurnálu Sport vám tento týden představujeme jednotlivé účastníky blížícího se fotbalového mistrovství, no a hodně zajímavou cestu na šampionát ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě má za sebou tým Švédska. Celek ze severu Evropy totiž v 6 zápasech kvalifikační skupiny ani jednou nevyhrál, dal jenom 4 góly a skončil za Švýcarskem, Kosovem a Slovinskem poslední. Díky úspěchu v Lize národů ale Švédové se dostali do baráže, no a v ní si nejprve poradili ve Valencii s Ukrajinou 3-1, když dal hattrick útočník Arsenalu Viktor Jekeréš, a pak v rozhodujícím duelu porazili další ambiciózní reprezentaci. Věděli byste v naší nesoutěžní otázce jakou?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Švédové zdolali v barážovém finále v domácím prostředí Polsko 3-2 a postupový gól dal v 88. minutě. Ano, opět Viktor Jekeréš. Právě on je klíčovým hráčem Severanů, využívá hlavně své rychlosti a síly. Do turnaje Švédové vstoupí v mexickém Monterrey 15. června. Zápasem proti Tunisanům ve skupině je pak čekají ještě tradičně silní Nizozemci a pak taky Japonci. A když se podíváme na to, jak se švédské reprezentaci dařilo historicky na mistrovství světa, najdeme 3 šampionáty, ze kterých přivezla medaily. Stříbrná byla doma v roce 1958, pak dvakrát bronzová v letech 1950 a 1994, tedy na šampionátu, který shodou okolností také hostily Spojené státy americké.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vstávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď! Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. Tu by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Chce. Radiožurnál je 17 hodin. Marek Sedláček a zprávy.
3: Evropská unie představila výroční zprávu o drogách. Česko zůstává nejhorší v užívání pervitinu. V kauze Dozimetr vypovídal bývalý náměstek Scheinherr. Čeští fotbalisti se připravují na přesun z Dallasu do Mexika na úvodní utkání mistrovství světa. V Praze brzdí provoz nehody na jižní spojce v obou směrech a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
4: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Byl na mě vyvíjený nátlak, tak to řekl dnes u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherr popsal u soudu.
5: Panu Borunsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
3: Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 men. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil akademický senát po odvolání Barbary Marie Willi z funkce rektorky. Senát jí vytýkal především způsob řízení JAMU. Willi kritiku odmítala. Americká NASA oznámí každou chvíli složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, jak řekl Radiožurnálu šéfredaktor Cosmonautics Dušan Majer.
6: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi. Sport.
7: Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
8: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D1 u Bělotína, kolony v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy dejte pozor u sjezdu na Bělotín. Na kilometru 311,5 hlásíte značku v jízdním pruhu.
11: V tom zúžení, kde se tady pracuje, tak je velká dopravní značka opřená o beton a vyčnívá do levého jízdního pruhu.
10: V Praze velmi silný provoz na jižní spojce ve směru na Černý most. Nehoda překážela u sjezdu na Průmyslovou v levém pruhu. Teď je policisté dali na stranu, kolona je ale od Spořilovské ulice. V Praze taky stále dost výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka a před tunely se tvoří kolony. Radlická je na půl hodiny, to samé Plzeňská anebo Patočková ulice. Velké kolony jsou taky v oblasti Libně a v Povltavské směr Blanka. Ucpaný je taky Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 se zdržíte přes půl hodiny od Karlovarské dálnice. V opačném směru z D1 na letiště zastavíte u sjezdu na Jesenici. Tam musí občas se zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Ještě zpráva ze silnice 38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví se po nehodě u Církvice opět projíždí. V obou směrech objížďky nehledejte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
12: Dobré úterní odpoledne. Už za dva dny vypukne očekávaný velký fotbalový spektákl a po desáté v historii u toho bude česká nebo československá reprezentace. Zatím platí jedna jistota. Když se reprezentanti objevili mezi fotbalovou elitou, pokaždé se mistry světa stal někdo z trojice Brazílie, Německo a Itálie. Brazilci i Němci to mohou dokázat tedy znovu, že při účasti Čechů triumfují. Italové zůstali už po třetí za sebou, tedy před branami závěrečného turnaje mistrovství světa. Ale Brazílie a z ní Německo mezi největší favority turnaje nepatří, alespoň podle českých sázkových kanceláří a jejich kurzů. Podle nich jsou největšími aspiranty na titul Španělsko a Francie. Typující se z bookmakery neshodnou, suverénně nejvíc vkladů totiž zatím míří na Portugalce v čele s Cristianem Ronaldem. Nevím, komu budete držet palce vy, každopádně fotbalovému světovému šampionátu se na Radiožurnálu Sport budeme z pohledu českého národního týmu vědomat už za pár minut, ale ještě předtím hned po skupině One Republic zamíříme do Kladna, protože tam se koná tradiční meeting Kladno hází, no a věřím, že náš reportér Jakub Marek na místě viděl další kvalitní výkony. Za chvíli nám o nich poví.
9: Radiožurnál Sport
13: a Filip Šedivý.

0: Bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu, výškař Jan Štefela, držitel českého rekordu běhu na 800 metrů a stále mladá atletická naděje Jakub Dudycha, nebo stálice v koudlastském sektoru Tomáš Staněk. To jsou určitě největší české taháky dnešního atletického mítinku bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně. Kladno hází, to je tedy mítink, který už má za sebou některé disciplíny, některé v plném běhu a některé ještě před sebou. A tak nám aktuální informace přímo ze stadionu na letišti v Kladně teď poví Jakub Marek. Kubo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, teď už, i když se podívám na oblohu, tak začíná být krásné, protože začíná vysvitávat tady slunce zpoza mraku a Jan Štefela teď se bude snažit o 225 cm na potřetí. Předchozí dva pokusy byly nezdařilé a teď na potřetí překonává Jan Štefela 225 cm a dál je v boji o vítězství tady na mítinku Kladno hází. Sice Jan Štefela ničím nehází, ale skvěle skáče do výšky, jak už si o tom mluvil, je to bronzový muž posledního světového šampionátu v Tokiu a minulém roce překonal dokonce 233 cm. V této sezóně se mu venkovní zatím tolik nedařilo. Dnes to je suverénně jeho nejlepší venkovní závod, protože v Bydošti překonal jen 215 cm. Pak na diamantové lize v Římě už to bylo 220 a dnes už tedy na potřetí 225 a stále jsou v soutěži dva muži, protože tady je ještě Němec Tobias Potý, to je jméno, které před 4 lety prolétlo tu evropskou atletikou velmi rychle.

0: vám do vedlejšího sektoru, tak tam bojují oštěpařky, zatím žádná z nich se nedostala za 60 metrů, ale v rychlém sledu, když se dívám na vzdálenost nějakých 60 metrů, tak Jan Štefela už se na trávníku tady připravuje ke svému druhému pokusu, samozřejmě ten jeho rozběh strávy přejde pak na tartan a první pokus 227, ale to byl hodně nepovedený pokus, zabalený pokus hned na odrazu a bude mít ještě dvě opravy. Jan Štefela, když se vrátí do soutěže oštěpařek, tak tam bohužel nenastoupila k závodu Niko Tabačková, česká oštěpařka, která minulý týden v rakouském Sankt Peltnu hodila 61 metrů 44 cm. Ona byla tak trochu ve stínu Karolíny Maňasové, která tam překonala národní český rekord běhu na 100 metrů, ale dařilo se tam i Tabačkové. Poprvé v kariéře, poprvé v životě se dostala přes 60 metrů a to relativně výrazně a to v sezóně, ve které začala spolupracovat se světovou rekordmankou Barborou Špotákovou. Aktuálně už není tedy trenérem Tabačkové Jan Železný, ale trénuje tuto teď už 28-letou českou atletku právě Barbora Špotáková. Mezitím Němec Tobias Potý prvním pokusem také schodil na 2 metrech a 27 centimetrech. A abych dořekl to, co se děje aktuálně v oštěpařském sektoru, tedy bez Nikole Tabačkové, tak tam vede Turkyně Tyrkmenová výkonem 58-86, na druhé pozici Petra Sičaková 56-68, ta už se také jako Tabačková letos dostala za 60 metrů, tady jí to zatím tak daleko nelétá.
1: Říká Jakub Marek, se kterým se velmi brzy na Radiožurnálu Sport zase uslyšíme z mítinku Kladno hází.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Vzal si dva líky.

0: 48 týmy a jedním z nich je také ten český národní celek, který samozřejmě ve Spojených státech amerických a následně i v Mexiku bude doprovázet hned trojice reportérů radiožurnálu Sport. A s jedním z nich, Lukášem Michalíkem, jsme už právě teď ve spojení. Lukáši, kolik hezké předpoledne do Spojených států amerických, je to tak?
1: Ano, přeji krásné, řekněme, předpoledne z Dallasu a zároveň tedy dobré odpoledne k vám do Čech.
0: Zatím tedy stále ještě v Dallasu, jak plánují reportéři radiožurnálu Sport přesun do Guadalajary, kde tedy v pátek nad ránem našeho času od 4 hodin ráno odehrají čeští fotbalisté ten svůj úvodní zápas na světovém šampionátu.
1: Už se to blíží, aktuálně už jsme na letišti tady ve Fort Worthu a to nejhorší věřím, že už máme za sebou, protože jsme prošli kontrolou, všechny kodeky, všechnu techniku jsme v klidu tedy v uvozovkách pronesli, ale byla velmi pečlivě zkontrolovaná. Teď už se tedy připravujeme na to, až poletíme do Guadalajary. Ten let je naplánovaný na zhruba 13.50, tedy za zhruba 3,5 hodiny místního času. Samozřejmě let byl nakonec opožděný ještě o 40 minut, ale to už pro nás nebyl žádný velký problém. Sem do Dallasu jsme cestovali vlakem, tedy do Dallasu na letiště. Měli jsme to opravdu kousíček, takže poté zhruba před tou 14. hodinou místního času nás čeká zhruba 2,5 hodinový let do Guadalajary, kde připomínám, je o 8 hodin méně než v Česku, takže je tam ještě o hodinu méně než tady v Dallasu.
0: A tohle mexické město to se také nachází v nadmořské výšce nejvyšší hory České republiky, tedy Sněžky. Hodně se o tom mluví, o tom, jak se reprezentanti vypořádají právě s tím, že první a třetí zápas budou hrát tedy v opravdu nezvyklé nadmořské výšce. No ale jak se s tím vypořádají reportéři radiožurnálu Sport, Lukáši, také jste se nějakým způsobem snažili dopředu nachystat?
1: No přiznám se, že jsem úplně nevěděl jak, takže žádnou speciální přípravu jsme neabsolvovali, ale sám jsem zvědavý, jestli to nějakým způsobem bude mít vliv i na nás, třeba na naše komentování, jestli se budeme, řekněme, rychleji zadýchávat a podobně. Já tedy doufám, že ne, že to bude v pořádku a nebude to tedy žádný problém, ale určitě to bude téma také pro nás. Zkusím si už na letišti hned, jak tedy vystoupím z letiště, nějakým způsobem nějaký rychlejší mluvený projev a snad to tedy bude všechno v pořádku. Možná v těch posledních hodinách ještě větším tématem než ta nadmořská výška je tropická bouře Boris, která se tedy údajně žene na jeho západní pobřeží Mexika i tedy na okolí Guadalajary. Jsou tam nějaké výstrahy před možnými povodněmi, vydatnými dešti, tak doufejme, že se to nějakým způsobem nepropíše do přípravy národního týmu a že to vše bude v pořádku, protože kdyby provázeli samotný zápas nějaké bouřky, tak v podstatě organizátoři utkání mají povinnost na 30 minut zápas přerušit, ale nechci přivolávat černé scénáře, snad tedy bouřky nebo počasí žádným způsobem přípravu národního týmu a jeho následný zápas proti Jižní Koreji neovlivní.
0: Věřme, že nijak ovlivněna tedy negativně nebude ani cesta českého národního týmu z Dallasu do Guadalajary. Jak to mají reprezentanti, Lukáši, naplánované s tím přesunem k úvodnímu zápasu proti Jihoafrické republice? Tedy omlouvám se, proti Jižní Koreji. Jihoafrická republika zahájí ten duel zápasem s domácím Mexikem už ve čtvrtek večer našeho času od 21 hodin.
1: Čeští fotbalisté ti odletí do Guadalajary, mluvím tedy v místním čase, až zítra ráno. Mluvili jsme o tom třeba s jedním z lékařů národního týmu Petrem Čechalem, že tím, že tam poletí skutečně až na poslední chvíli, tak to tělo by nemuselo zažít takový šok. Uvidíme samozřejmě až v praxi, jestli se to nějakým způsobem vyplatí. No a od zítřka už tedy ten tradiční předzápasový program, když do něj koukám, tak na 18. hodinu mexického času je naplánovaná tisková konference předzápasová tedy českého týmu s Miroslavem Koupkem, trenérem a kapitánem Ladislavem Krejčím. Přesný čas tréninku ještě není jasně daný, ale předpokládám, že bude tedy nějakým způsobem těsně před tou oficiální tiskovou konferencí 17 hodin, 17.15 a podobně, ale připomínám, že v tu dobu u vás v Česku bude o 8 hodin víc.
0: Říká Lukáš Michalík, který se tedy s kolegy Mirko Vasičem a Mikulášem Jášou přesouvá z Dallasu do Guadalajary. Lukáši, těšíme se tedy příště na slyšenou už z Mexika. Hezké dopoledne k vám.
1: Díky moc, brzy naslyšenou.
0: 17:24, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Těšíme se na start fotbalového mistrovství světa a na dálku držíme palce českým tenistům. Už to vyšlo dnes Barboře Krejčíkové, která úspěšně vstoupila do travnaté části sezóny na nizozemské půdě. Hertogenboschi porazila Zarazuovou z Mexika jednoznačně 6-1 a 6-2. Napodobit slavnější a starší krajanku se teď snaží Nikola Bartůňková, tedy mladá česká tenistka, která hraje o postup do druhého kola v Hertogenboschi s Belgičankou Vandem Winkelovou. První sadu vyhrála Bartůňková v utkání přerušeném kvůli dešti 6-4, jenže druhou sadu ztratila v tiebreaku, který prohrála nejtěsnějším poměrem 5-7. Teď tedy začíná rozhodující třetí sada. Bartůňková udržela svůj servis a nad Vandem Winkelovou vede 1-0.

0: Před zprávami o 17:30 si na Radiožurnálu Sport můžeme říci, že osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desíce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny, i když v zámoří stále ještě probíhající. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku postoupilo 9 hráčů působících právě v Severní Americe a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Společně s Pastrňákem, který od roku 2017 nevyhrál jen jednou, a Červenkou, prošli do elitní desítky zlaté hokejky také brankář Montrealu Jakub Dobeš a další golman Lukáš Dostál Senehejmu, o Stanley Cup v dresu Vegas bojující forward Tomáš Hertl, dále obránce Vancouveru Filip Hronek, Martin Nečas z Colorada, který jako třetí Čech v historii dosáhl v základní části NHL na 100 kanadských bodů. V elitní desítce zlaté hokejky je také brankář Utahu Karel Vejmelka a další maskovaný muž, konkrétně tedy Daniel Vladar z Filadelfie a konečně útočník Pavel Zacha z Bostonu. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů.
1: 17 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a další zprávy.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 40 halířů. To je o 10 halířů míň než dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 halířů na 39 korun a 1,90 halířů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboly v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozzlobených obyvatel. Těm vadí například to, že své blízké nemůžou pohřbít tradičním způsobem. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném, prosím volejte na linku 158. A velká část parkoviště u koupaliště Flošna v Hradci Králové je ode dneška vyhrazená pouze pro návštěvníky festivalu Rock for People. Řidiči tak dočasně přijdou o největší bezplatnou parkovací plochu v docházkové vzdálenosti od středu města. Pořadatelé doporučují festivalovým návštěvníkům využít oficiální parkoviště u areálu, takzvaný Green Parking u zastávky Akademika Bedrny nebo odstavné plochy u Hradecké univerzity a Malšovické arény. Mezi parkoviště a festivalovým areálem ode dneška jezdí 3 bezplatné kivadlové linky MHD. Sport. Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025 získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný olympijský medailista z únorových her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Jílek v loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na 10 kilometrech a připsal si premiérová dílčí vítězství v závodech světového poháru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Tasova a v Praze kolony. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Osovou Býtýšku. Na kilometru 151 hlásíte kus pneumatiky částečně v levém pruhu.
5: Je to vlastně celý dezen, jakoby v levém pruhu v rychlým. Částečně na krajnici, takže by rozhodně někdo se mohl lehnout při předjíždění.
4: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždějí kolony, hlavně v pravém pruhu kamiony. Brzdí se na 17. kilometru u Zeleňáku a je to až do Brna k omezení. V Praze stále silný provoz na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí půlhodinová kolona před sjezdem na Ořech. Zastavíte už kousek za sjezdem na Karlovarskou. Na okruhu postojíte před Ořechem i ve směru z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelů. Vjezdy do tunelu regulují i na městském okruhu v Praze, jak od Barandovského mostu, tak i směrem z Troje, a vjezdy do tunelu jsou ucpané. Z Prahy ještě jedna dlouhá kolona z Petrovic na Opatov u Milíčova omezení. V omezení nehoda a kolona zabere 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Úterý 9. června patří i ve vysílání radiožurnálu Sport Atletice, protože se koná meeting Kladnohází. Za chvíli se tam zase vypravíme. No a ještě kvalitněji obsazený bude příští týden meeting Zlatá tretra. Tradiční akce, kterou tentokrát ozdobí i švýcarská běžkyně Audrey Verová, která se v neděli ve Stockholmu na pouhých 70 sekundy přiblížila k letitému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové. V Ostravě tedy třeba to zkusí také. Známili její účast pořadatelé meetingu, který se tedy uskuteční za týden a kde bude Jarmila Kratochvílová jako čestný host. V ostravském startovním poli doplní nizozemskou hvězdu Femke Bolová-Bredersovou, tedy švýcarka Audrey Verová. Femke Bolová-Bredersová se disciplíně začala věnovat po řadě úspěchů, zejména na trati 400 metrů překážek. Zajímavý československý duel bude na Zlaté tretře k vidění na hladké čtvrtce. Proti sobě totiž půjdou halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel, kterou čeká lídrině světových tabulek na 400 metrů překážek Slovenka Emma Zapletalová. A těch soubojů v podání skvělých atletů bude na Zlaté tretře určitě mnoho. No a navíc v den konání mítinku oslaví 60. narozeniny světový rekordman v hodu oštěpem a ředitel mítinku Jan Železný. Organizátoři pro něj chystají speciální oslavu. My vás o tom ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě příští úterý přímo z ostravského stadionu budeme informovat. Je 17 hodin a 40 minut. Příjemné odpoledne.

0: Ještě jeden den na základně v americkém Dallasu a zítra už se čeští fotbalisté přesunou do dějiště svého úvodního zápasu na mistrovství světa, tedy do mexické Guadalajary. Aby byli reprezentanti zdravotně v pořádku, jsou i pod pečlivým dohledem lékařů. A v dusném texaském počasí se hlídá opravdu úplně všechno.
1: Úplně základ všeho je samozřejmě pitný režim. Ať už je to voda, nebo jsou to jontové nápoje, to všechno v takovémto klimatu je potřeba. Je potřeba neustále to omílat dokola.
2: Připomíná jeden z doktorů národního týmu Petr Čechal věc, na kterou musíte v teplém počasí, které je v okolí Dallasu, zvlášť myslet.
3: Musíte doplňovat častěji, než je normálně. Ta hydratace jako následuje i po tom tréninku, takže vlastně to je celodenní, celý sraz se to řeší. No.
2: A stoper Robin Hranáč i jeho spoluhráči pokyny doktorů plní.
1: Musím říct, že jako prozatím ti kluci jako velmi se k tady těm věcem postavili správně a zatím určitě to probíhá tak, jak bychom chtěli.
2: Doktor fotbalové reprezentace Petr Čechal a jeho kolegové mají možnosti, jak jednoduše zjistit, jestli jsou hráči dobře hydratovaní.
1: Nebudem s nic namlouvat, i když vám člověk řekne, že pije, tak mnohdy to neznamená, že pije dostatečně. Dá se to velmi hezky určit hustotou moči běžným močovým papírkem, pokud samozřejmě vidíme, že ten hráč by mohl na tom být lépe, tak ho na to upozorňujeme.
4: Norský trenér Ståle Solbakken, ten řekl, že mu to zatím připomíná mistrovství světa v močení, když to jako přeženu, že ty hráči to jenom dělají testy na tohle.
1: Není to úplně o tom, že bychom chodili a dělali dvakrát denně nebo několikrát denně. Jsme testovali, jak vypadá moč, ale když se to udělá jednou za čas, nechceme určitě, aby to působilo za prvé stresově pro ty hráče. Je to spíš návod k tomu, aby každý měl informaci o tom, jak moc dobře je hydratovaný.
2: A hlídat se bude tenhle parametr i po přesunu z nížiny v okolí Dallasu do víc než 1500 metrů nad mořem v mexické Guadalajáře. Stačí si poslechnout Petra Čechala.
1: V těch třeba vyšších nadmořských výškách tam ani nemáte chuť pít. Tam se ta potřeba pití snižuje, takže o to víc, a já jsem říkal, že mnohdy, ať to neberou kluci zlé, tak že můžeme být jako nepříjemní a otravní s tím, že pořád jako chodíme a říkáme piješ dostatečně.
2: Do světového šampionátu vstoupí čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Od 4 hodin budou hrát v Guadalajáře s Jižní Koreou. A na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin 49 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pojďme zase za atletikou, konkrétně do Kladna, kde pomalu, ale jistě vrcholí meeting Kladno hází. A na místě je také reportér Jakub Marek.
1: Krásné odpoledne, nebo už možná podvečer. Výškař Jan Štefel nakonec skončil možná trochu překvapivě na druhé pozici tady na Kladně, ale 225 cm to je opět o 5 cm vylepšené letošní venkovní maximum pro českého výškaře, který byl třetí na loňském světovém šampionátu v Tokiu a byl s tím velmi spokojený, že zkrátka se potřebuje vyskákat, necítí se vůbec špatně, naopak paradoxně se cítí prý možná nejlepší. Co se kdy cítil, ale zatím to na těch 2.30 nelétá, ale každopádně dnes to bylo opět zlepšení, vyhrál na pokusy, lepším skokanem byl Němec Tobias Potý, také 225 cm, oba dva výškaři překonali rekord meetingu, ale Potý na pokusy vyhrál před Janem Štefelou. Soutěž o štěpařek nakonec ovládla domácí Petra Sičaková, ta se nejdřív trochu trápila v prvních pokusech, ale v páté sérii 60 metrů 90 8 cm, nový osobní rekord pro Petru Sičakovou a jako jediná se dnes dostala přes 60 metrů. No a samozřejmě nás také velmi zajímá koule mužů, protože v ní je Tomáš Staněk, i když on už v soutěži skončil po dvou pokusech. Zatím nevím úplně proč, jestli šetří síly, nebo je tam nějaké mírné zranění, nebo pocit nějakého zatahání některých ze svalů, ale každopádně vrhl ve druhé sérii 21 metrů přesně a tak daleko se venku dostal naposledy v září 2024. On mluvil před závodem o tom, že by se rád dostal přes svůj letošní osobák 20.32 z memoriálu Josefa Odložila, ale 21 metrů ve druhé sérii přesně, to si myslím, že úplně asi nečekal ani on a každopádně on stále vede tu soutěž, i když jen o jediný centimetr, 20.99, to je výkon Brita Scotta Lincolna. O něm mluví Tomáš Staněk, že je to specialista na mokré, vlhké podmínky, takže dnes mu to tady opět svědčí. A na třetí pozici, možná překvapivě až na třetí pozici, je Uziel Muñoz, Mexičan, 20.41. To je stříbrný z posledního světového šampionátu v Tokiu, ale tady je až na třetím místě za Tomášem Staňkem a Scottem Lincolnem, a to před poslední šestou sérií, do které nenastoupí Tomáš Staněk a bude tak čekat, jestli nakonec na té první pozici zůstane, nebo ho ještě nějaký z koulařů předežené.
0: Říká Jakub Marek, který nám tedy přiblížil dění na atletickém mítinku Kladno hází. Kubo, díky a hezký podvečer.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Atletická sezóna už je tedy na začátku června v plném proudu, svědčí o tom meeting Kladno hází a svědčí o tom i fakt, že zítra se bude konat další meeting Diamantové ligy v norském Oslu a na startu budou i dvě české reprezentantky. Závod na 400 metrů poběží halová mistryně Evropy na této trati Lourdes Gloria Manuel, tedy omlouvám se, halová mistryně světa. No a v oštěpařském sektoru se představí medailistka z posledních olympijských her v Paříži Nikola Ogrodníková. Jak si povedou, tak o tom se ve vysílání Radiožurnálu Sport samozřejmě zítra večer nezapomeneme zmínit.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovémhle největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Vládní poslanci předložili změnu lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy členů vlády.
3: Jsem přesvědčen, že se právní stát skutečně otřásá v základech.
2: Německo vloží do české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině přes 7 miliard korun.
4: Díky, že jste se rozhodli v iniciativě pokračovat. Vážíme si vašeho úsilí i toho, že to děláte transparentně.
2: Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů. Takové je úterý 9. června. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Marek Sedláček.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Podle dnes předložené novely by mohli ministři čerpat dotace pro svoje firmy, pokud by nesouvisely s rezortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené s členy vlády pobírat žádné dotace.
6: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
7: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
6: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
3: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
6: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších zhruba 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius.
8: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2,5 měsíce kvůli odporu Maďarska. Tam se ale vláda mezitím změnila.
9: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Francie, Velká Británie a další země zakázaly vstup na svoje území izraelskému ministru financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu Jordánu k Izraeli. Zákaz platí taky pro 21 extremistických izraelských osadníků.
10: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Bezalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázali mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Vláda v pondělí zveřejní, jak bude od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování médií měla oznámit už na dnešním jednání s řediteli veřejnoprávních médií. Opozice označuje kroky kabinetu za chaotické.
11: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
12: Pan premiér má taky zájem na tom, celá naše koalice, aby jakýmukoli jako dehonestování finančnímu médií veřejné služby už si opravdu nedošlo.
11: Opozice avizované změny ve financování zkritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
13: Zbývá se zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
11: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Voda v Lipně je podle hygieniků aktuálně vhodná ke koupání. I přesto ubytovatelé v okolí jezera hlásí pokles turistů. Podle turistického spolku Lipensko to může souviset se studií, která prokázala dlouhodobé znečišťování vody v nádrži.
14: Při prvním měření na konci května měla voda zhoršenou jakost. Ve vodě se objevily bakterie E. coli a enterokoky. Po týdnu se voda zlepšila.
15: Shrnuje výsledky prvních letošních rozborů vody z Lipna hygienička Zuzana Šelandová. Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí sinice. Podle vodohospodáře Jana Potužáka z povodí Vltavy stav vody ovlivňují přírodní procesy i nedostatečné čištění odpadních vod.
16: Hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
15: Jestli je voda v Lipně vhodná ke koupání, pravidelně zveřejňuje krajská hygienická stanice na svém webu. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
2: Tučňáky Humboldtovi ve zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
17: Mně se líbí hodně.
18: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
19: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
20: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
19: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál. Sport.
21: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
22: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, popřípadě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
21: Zápas světového šampionátu Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nebezpečí na D5 se umítá kolony v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zbystřete před sjezdem na Mýto. Na kilometru 49 leží v levém pruhu kus pneumatiky od kamionu. Auta brzdí a vybočuje se. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k omezení v Brně. Opatrně dojíždějte. A v Praze stále kolony mimo jiné na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se okolo 20 minut, jak směrem od letiště, tak i z D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Dobré pozdní odpoledne. Fotbalový Baník Ostrava má za sebou nepovedenou sezónu. Příslušnost k prvoligové společnosti zachraňovala až v baráži. A má tu své následky i ve vedení klubu. Jak v rozhovoru pro aplikaci Chacharpas oznámil majitel Baníku Václav Brabec, na pozici výkonného ředitele rezignoval Michal Bělák. Nadále ale zůstane členem představenstva. Nechme na příštích dnech, jestli rezignace Michala Běláka zůstane jedinou změnou na nejvyšších postech Baníku Ostrava, nebo přijdou ještě nějaké další. No a co přijde na řadu na Radiožurnálu Sport za chvíli? Výprava na dvě kola, protože na nich poslední době opět řádí Filip Salač, jediný český pravidelný účastník mistrovství světa silničních motocyklů. Těší se na domácí velkou cenu České republiky na Masarykově okruhu v Brně. A tak Filipa Salače uslyšíme už za chvíli.
5: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.

0: velkou cenu Brna. No a před ní se může pochlubit velmi slibnou formou. Na Masarykův okruh přijede český reprezentant ve třídě Moto 2 jako druhý muž poslední Grand Prix v Maďarsku. Na Balatona parku zapsal Filip Salač nejlepší výsledek za poslední dva roky a vyrovnal si osobní maximum.
1: Poslední čtyři závodní víkendy jsme byli silní, to znamená, byla otázka času, kdy to cinkne. A já v tom Maďarsku tím, že v pátek jsem byl třetí, v sobotu se mi povedla kvalifikace, jsem byl druhý, tak jsem hodně věřil v ten dobrý výsledek a to se nakonec povedlo.
2: Říkal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport motocyklista Filip Salač z týmu OnlyFans American Racing o pátém podiovém umístění v kariéře a prvním v kategorii Moto 2 od předloňského října.
1: Určitě emoce byly vysoko, protože to je vlastně moje asi nejcennější pódium, protože jsem odvedl více jak půlku závodu, takže určitě hodně důležitý výsledek pro mě.
2: A to nejen proto, že příště od 19. do 21. června se bude bojovat o body do hodnocení šampionátu v Česku na brněnském Masarykově okruhu. 24-letý Salač na tom od loňské sezony navíc nebyl úplně nejlépe.
1: Neměl jsem teďka jednoduchý dva roky, když jsem přestoupil v úvozovkách do nejlepšího týmu Mark VDS, tak všichni čekali, že budou výsledky nejlepší. A já jsem to čekal taky, ale ten tým se trošku změnil a myslím si, že už to nejlepší tým není, takže na mě byl velký tlak, co se týče tohodle a nedařilo se mi vystoupat zpátky po dvou letech na pódiu, nebylo to vůbec jednoduchý, protože opravdu jsem po sobě pochyboval.
2: Vysvětloval devátý muž průběžného pořadí Kubatury Moto 2.
1: Loni vlastně ke konci roku, tak jsem nevěděl, zda budu ještě závodit nebo nebudu, protože jsem neměl žádný tým a nakonec mi American Racing dal šanci a já jsem ukázal, že na to mám, bohužel jsme neměli úplně štěstí v těch prvních závodech, kdy vlastně buď mi spadl jezdec před kola, nebo mě někdo sundal, ale teďka už se nám daří.
2: Právě včas pro Filipa Salače a české motocyklové fanoušky, kteří se chystají do Brna.
1: Do budoucna určitě bude prostor na to riskovat, že to je tady to druhý místo pro mě důležitý po dvou letech. Získal jsem zpátky důvěru jak v sobě, tak v týmu, v motorce a bylo to velmi důležitý. Těším se hrozně moc. Loni ta česká Grand Prix, ten návrat byl úplně úžasný. Já jsem to hrozně užil. Sice tam bylo spoustu povinností a spoustu práce kolem i mimo závodění, ale český fanoušci jsou nejlepší fanoušci. Já si myslím, že lepší pozvánku jsem udělat nemohl.
2: Cílí Salač na domácím okruhu ideálně na stupně vítězů. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Věřte tomu nebo ne, každopádně na fotbalovém mistrovství světa, které odstartuje už za dva dny ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě, bude rekordních 8 čtyřicátníků a to je o jednoho více než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady, upozornila na to agentura Reuters. Nejstarším účastníkem turnaje bude 43-letý skotský brankář Craig Gordon a pokud nastoupí, zařadí se na druhé místo v historickém žebříčku za egyptského golmana Issama Hadariho, kterému bylo 45 let, když v roce 2018 chytal na šampionátu v Rusku proti Saudské Arábii. Gordon by ale měl začít jako dvojka za Angusem Gunnem. Nejstarším hráčem v poli bude na šampionátu 41-letý Portugalec Cristiano Ronaldo. Se 4 křížky na krku budou reprezentovat i Chorvat Luka Modrič, Bosňan Edin Džeko nebo mexický brankář Guillermo Ochoa. A čtyřicátníky budou na mistrovství světa také další golmani Vozíňa z týmu Nováčka Kapverd a protřelý německý golman Manuel Neuer, světový šampion z roku 2014. A urugvajský brankář Fernando Muslera oslaví 40. narozeniny příští týden, tedy den po utkání svého týmu se Saudskou Arábií. No nechme se překvapit, co nám čtyřicátníci předvedou na mistrovství světa, které zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou odstartuje už za dva dny, tedy ve čtvrtek večer od 21 hodin našeho času. No a potom v pátek nad ránem od 4 hodin vstoupí do turnaje také čeští reprezentanti, kteří se utkají na mexické půdě v Guadalajáře s Jižní Koreou. Tenhle duel, stejně jako všechny ostatní zápasy výběru trenéra Miroslava Koupka, samozřejmě na radiožurnálu Sport, uslyšíte přímo z místa v přímém přenosu v podání našich reportérů.

0: 18 hodin skoro 26 minut a dvě české tenistky aktuálně bojují o postup do druhých kol travnatých turnajů. Marie Bousková začala výborně v londýnském Queen's Clubu proti Polině Kudermětovové z Uzbekistánu. První sadu vyhrála česká tenistka 6-0, v té druhé prohrává 1-2, ale je na servisu. Nikola Bartunková ta aktuálně nehraje v Hertogenboschi, tedy v Nizozemsku, proti Belgičance Van de Winkelové, protože v rozhodujícím setu za stavu 3-2 pro Van de Winkelovou bylo utkání přerušené. Navíc Belgičanka půjde na podání, až se znovu začne hrát, tak snad Nikola Bartunková vývoj tohoto utkání zvládne otočit.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 30 minut. Marek Sedláček a další zprávy.
1: Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američani a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze Země otestovat například jednotku pro přistání na měsíci. Posádka prověří taky fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch. Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Radiožurnálu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení Ministerstva zahraničních věcí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Některé pojišťovny ale pojištění pro cesty na Kubu dále nabízejí. A po 21 letech do Česka se vrací kapela Garbage. Vystoupí ve velkém sále pražské Lucerny. Proslavila se hity jako Stupid Girl, Only Happy When It Rains nebo Push It. Do Lucerny přiveze skupina kolem zpěvačky Shirley Manson, která patří od poloviny 90. let k nejvýraznějším jménům alternativního roku, taky skladby z letošního alba Let All That We Imagine Be The Light, tedy Nechme všechny naše představy zazářit. Sport. Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí už za chvíli v Londýně do 4 hry. Po boku Kanaďanky Bokové bude hrát proti americko-novozélandskému páru Melicharová, Martinézová, Rutlifová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí u Frýdku Místku na dálnici a kolony u Jaroměře na D11. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína do Nového Jičína dejte pozor na obchvatu Frýdku Místku. Za sjezdem na Ostravu na kilometru 45 leží v levém prohuku z plechu, brzdí se a vybočuje. Na dálnici D11 na konci dálnice u Jaroměře ve směru do Náchoda popojíždí kolona. Na kruhovém objezdu za dálnicí stojí nepojízdné nákladní auto.
4: Přímo v tom kruhovém objezdu stojí nepojízdný kamion. A ty kamiony se tam otáčejí do protisměru a vracejí se jakoby směrem na Polsko. Takže tím se to celý zdržuje.
3: A zdržíte se už z dálnice 10 až 15 minut v koloně. Ještě pražský okruh ve směru z letiště na D1. Nehoda teď za nájezdem z plzeňské D5 blokuje levý pruh na kilometru 22 a tvoří se opět kolona. Zdržíte se kvůli tomu i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy asi 10 minut od sjezdu na Rudnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo. Občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Hokejoví fanoušci stále ještě nemohou říci, že by byl konec sezóny, protože je určitě zajímá, jak dopadne v Severní Americe boj o Stanleyův pohár. V nejlepší hokejové lize na světě se ve finále potkali týmy Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. Aktuálně jsou odehrány 3 zápasy a Zlatí rytíři z Las Vegas vedou 2-1 na zápasy. No a v noci na zítřek našeho času, konkrétně po 2. hodině raní, odstartuje duel číslo 4, který tedy může tým českého útočníka Tomáše Hertla přiblížit na jediné vítězství od Stanleyova poháru. Carolina naopak má samozřejmě za cíl vrátit sérii dolmu do města a rally za vyrovnaného stavu 2-2. Jak tenhle duel číslo 4 ve finále Stanley Cupu mezi Vegas a Carolinou dopadne, to uslyšíte v našem ranním vysílání. Už za chvíli ale uslyšíte, co všechno důležitého a zajímavého se ve světě sportu odehrálo v posledních hodinách, co se děje právě teď a nebo co se ještě třeba dnes večer bude dít. Ano, chystáme velký sportovní přehled. Na Instagramu je obrázek.

0: Fotbalové mistrovství světa se kvapem blíží. Už za dva dny odstartuje duelem Mexiko-Jihoafrická republika a zároveň s tím se přiblíží i bohatý program radiožurnálu Sport, který vám budeme během šampionátu nabízet. O české reprezentaci, která se turnaje zúčastní po 20 letech, nám na úvod sportovního přehledu něco víc prozradí Tadeáš Skalický. Tadeáši, vítej.
1: Hezký den. Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu právě na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
2: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: David Pastrňák nechybí ve finální desíce hráčů ankety Zlatá hokejka. Útočník Bostonu a obhájce vítězství získal ocenění už 8krát v kariéře.
3: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL, jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tip Sport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát. Na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
4: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
0: Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na travnatém povrchu porazila Belgičanku Zarazovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoli Bartunkové s Belgičankou Van den Winkelovou přerušil ve třetím rozhodujícím setu déšť. Bartunková prohrává 2-3, navíc už jednou ztratila své podání. No a Marie Bousková zároveň hraje první kolo v londýnském Queen's Clubu proti Polině Kudermitovové z Uzbekistánu. Marie Bousková vyhrává 6-0 a 5-3 a může tedy velmi brzy duel uzavřít a postoupit do druhého kola.
1: Na jubilejním 65. ročníku atletické Zlaté tretry se představí aktuálně nejlepší světová půlkařka Švýcarka Audrey Verová. 22-letá závodnice přijíždí poté, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas historie v běhu na 800 metrů. Na meetingu se představí i elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Goat nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. Pravidelné vstupy ze Zlaté tretry uslyšíte příští týden v úterý na Radiožurnálu Sport.
0: Středoevropská rally letos v programu mistrovství světa po 3 letech chybí, ale brzy by se mohla do Česka vrátit. Na dvoudenní pracovní návštěvě Prahy to řekl prezident Mezinárodní motoristické federace Muhammad bin Sulaim.
5: Ano, je velmi dobrá šance, že se do Česka vrátí. Momentálně dotahujeme smlouvu s novým promotérem. Mám z toho dobrý pocit, věřím, že se to povede, protože tenhle region, tato část světa si takovouhle akci zaslouží. A i proto, že se středoevropská rally nejede jen na území Česka, ale i v dalších okolních zemích.
0: Tak to byl poslední muž, který mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport, pokud jde o třetí velký sportovní přehled. Připravil ho Tadeáš Skalický. Tadeáši, díky.
1: Naslyšenou.
0: 18 hodin 46 minut. Přejeme i nadále příjemný poslech.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport vám v tomto týdnu přibližujeme v naší encyklopedii jednotlivé týmy, které se účastní mistrovství světa ve fotbale. Turnaj začne v Severní Americe už za dva dny zápasem Mexiko-Jihoafrická republika. A my teď budeme mluvit o jedné tradičně velmi silné reprezentaci, té nizozemské. Oranjes byli na šampionátu celkem 11krát a vybojovali 4 medaile. 3 stříbrné v letech 1974, 78 a 2010. A také jednu bronzovou. Věděli byste, ve kterém roce byli Nizozemci na světovém šampionátu na třetím místě?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Bylo to relativně nedávno, možná si ještě vzpomenete na šampionát v roce 2014, když v souboji o třetí místo Nizozemci porazili 3-0 domácí Brazílii, která se nedokázala vzchopit po semifinálové drtivé porážce s Německem 1-7. Na letošní turnaj se Nizozemsko dostalo bez větších problémů, když ve skupině ztratilo body jen po dvou remízách s Polskem, vždy v poměru 1-1. Ostatní soupeři už národní tým, který je ze všech různých sportů specifický oranžový barvami, moc neprověřili a celkové skóre 27 střelených a pouze 4 inkasované branky je toho jasným důkazem. Nejlepším střelcem Nizozemců byl v kvalifikaci 8-gólový Memphis Depay, na kterého bude trenér Ronald Koeman spoléhat podobně jako na Koudio Chakpa, Frenkieho de Jonga nebo Virgila van Dijka. Jen pro připomenutí, ve skupině narazí nizozemští fotbalisté postupně na Japonsko, Švédsko a Tunisko.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koupka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: staveništi koná festival Off Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Marek Sedláček a další zprávy.
2: V Česku se má zlepšit dostupnost center duševního zdraví. Svět loni zaznamenal nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítingu Kladno běží. Nepojízdní kamion brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne kompletní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je u nás 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
4: Odhaduji na základě plánu, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
2: Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy a 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
5: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války, uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Dělníci dnes prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Víc než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
6: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
7: Sport. Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. A český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
8: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
7: Soutěž o štěpařek ovládla Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Prahy a nehoda na Domažlicku u Gdyně. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy opatrně. Za průhonicemi na 3. kilometru odtahují nepojízdný kamion. Zavřeli si pravý jízdní pruh, brzdí se, dojíždí do krátké kolony. Pozorujte i na příjezdu do Prahy po Strakonické silnici. U Zbraslavy, přesněji u sjezdu na Lipence, se srazilo nákladní auto s autobusem a blokují jeden jízdní pruh. Provoz už je slabý, zatím je to bez kolony. Na silnici 22 na výjezdu z Gdyně směrem na Domažlice pozor za benzinkou. Je tam na křižovatce na Všeruby nehoda, srazila se dvě auta. Na místě i hasiči a projíždí se kyvadlově. Na Rychnovsku na silnici 298 z Dobrušky do Opočna havarovalo osobní auto. Je to vážnější nehoda, jsou tam záchranáři a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
10: Dobrý úterní podvečer. Před pár minutkami jsme mluvili o tom, že tenistka Marie Bousková má výborně rozehraný zápas prvního kola turnaje v Queen's Clubu. No a na dolnínské trávě Marie Bousková už před chvilkou oslavila postup při svém debitu. Na tomto podniku totiž porazila Polinu Kuděrmětovou z Uzbekistánu 6-0 a 6-3. No a teď v londýnském Queen's Clubu hraje ostře sledovaný zápas Serena Williamsová. 34-letá americká vítězka 23 Grand Slamů se vrací ke kariéře. Po 4 letech nastoupila do deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Bokové. Soupeřkami jsou Američanka českého původu Melicharová Martinezová a Novozélanďanka Rutliffová. No a zatím Serena Williamsová po boku s Viktorie Bokovou hraje velmi dobře. Tenhle kanadsko-americký pár totiž vede 3-1.
3: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.
10: O tomto utkání určitě ještě budeme mluvit, ale teď na Radiožurnálu Sport dostává prostor Čistá hra Martina Procházky. Náš hokejový expert, olympijský šampion, se nezastaví, pokud jde o vysílání Radiožurnálu Sport ani přes léto, přestože tedy hokejová sezóna tady u nás už skončila a bude si do studia zvát zajímavé hosty. Tady je první z nich. Příjemný poslech.
11: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
12: Krásný den, milí posluchači, Čistá hra Martina Procházky začíná. Byť byste si mysleli, že jsme v dovolenkovém módu, tak jsme tady. Martin Procházka připraven. Martine, vítej.
13: Hezké dopoledne.
12: Je tady taky hokejový komentátor, reportér, muž, který se vrátil nedávno ze skončeného mistrovství světa ve Švýcarsku, Petr Kadeřábek. Vítej.
14: Dobré dopoledne.
12: A Petra poprosím, aby představil muže, který tady s námi dneska sedí, výjimečně. A je to náš host.
14: Je to mistr světa do 20 let, v roce 2000, současný kondiční trenér hokejistů Rytířů Kladna a má za sebou opravdu velmi povedenou kariéru, kde procestoval podle mě celou Evropu. Tomáš Horna.
15: Hezké dopoledne, dobrý den.
11: Čistá hra Martina Procházky.
12: Tomáš, já si teda dovolím na úvod nejapný dotaz z muzikantského světa. Víte, co máte společného s Lesním rohem?
15: Vím, hudební nástroj.
12: Se tomu taky říká horna. No, ale on je to jako spisovně Lesní roh. Vy jste hrál někdy na jaký nástroj?
15: Ne.
12: Jenom hokejku prostě.
15: Přesně.
12: Jo, dobře, tak já nevím, Petr Kadeřábek na ně kouká, že jsem se zbláznil, mě to tak jenom napadlo, že jsem ještě takhle neměl možnost se zeptat.
15: Jsem vás překvapil, že to vím, co?
12: No, výborně, jo. Já jsem za to moc rád. Každopádně Petr Kadeřábek vás představil jako mistra světa z juniory z roku 2000, to je 26 let. Nejlepší vzpomínka kariéry?
15: No, to vlastně to už bych musel hodně, to už je hodně dlouho, ale asi jo.
12: Krásné časy, jste to zahájili tehdy pod Jaroslavem Holíkem.
15: To byl vlastně hlavní trenér byl Jaroslav Holík, asistent tam udělal Radim Rulík.
14: A Radim Rulík, takže tady se ty cesty zbíhají. Ale je pravda, to byl vlastně předposlední titul české reprezentace na mistrovství 20. Pak se to podařilo ještě o rok později a od té doby se na zlato čeká.
15: Ano, se čeká, ale medaile teď v poslední době vozíme pravidelně.
14: Kde vy jste se potkali s Martinem Procházkou poprvé?
15: My jsme se potkali na Kladně, vlastně Prochy se vrátil, myslím, z Ruska.
13: Jo.
15: A já už jsem tam nějakou dobu působil, a takže naše první setkání bylo na Kladně.
12: Tomáš Horna v extralize 509 zápasů, ve druhé nejvyšší soutěži 111 zápasů, takže dlouhá úctyhodná kariéra. Martine, Kladno, když se zvracel, můžeš to trošku posluchačům přiblížit třeba, v jaké bylo situaci?
13: Já myslím si, že bylo Celkem v pohodě, byl to rok 2003. Já jsem se vracel z Voskresensku, kde jsem předčasně ukončil angažma po vynikajícím angažma, kde to opravdu bylo opravdu famózní. Už jsem také o tom jednou vyprávěl, možná se k tomu ještě dneska jednou dostaneme. Po třech zápasech ve Voskresensku jsem to zabalil a vrátil jsem se do Kladna. V podstatě let z Moskvy, když už jsem letěl domů, tak už vlastně novinář Míra Horák v podstatě mě našel už na Moskvě na letišti a říkal, kam jedeš, já říkám, no na chvilku domů, a on říkal, jo, takže do Kladna, takže to je jasný. A já jsem říkal, to já nevím ještě kam, a začal jsem se mlžit. A on říkal, mě to stejně jasný, že jdeš do Kladna, protože se nabízela Sparta, ale Sparta byl další klub, který samozřejmě asi po té naší aféře s Pavlem Paterou a Soutou Vyvorou na začátku v roce 1996, kdy jsme podepsali vlastně tu předsmlouvu panu Charouzovi, tak to asi padalo, nepřipadlo v úvahu, takže jedině je Kladno. A já jsem se vrátil do Kladna a tam si myslím, že jsem měl velice slušný sezóny na začátku. Já jsem si, že tam nám to fungovalo. A já jsem dokonce podepsal nějaký dvouletý kontrakt s panem Jágrem starší ještě v té době. A cítil jsem se dobře, no, až pak do toho špatného závěru, no, když už to pak nebylo ono a postupně jsem přestával hrát, když už tam byl trenér pan Vyvora starší, no a tam už jsem byl víc pod dekou než na ledě, takže to už byl ten konec té kariéry. To si Tomáš pamatuje určitě.
15: No, tak já si pamatuju ty hezčí věci.
13: No, já si zase pamatuju trošku ten závěr. Ten teda nebyl moc hezký.
15: Taky párkrát jsem měl na sebe tu Larisu.
13: No, jo, jo.
15: Ale jo, já si myslím, že to bylo vlastně, když tam byl Martin s Pavlem Paterou ještě, tak já jsem vlastně jeden čas nastupoval s nima. A vlastně ty jako vzpomínky na ně jsou skvělý, že jo, tak já třeba, když jsme hráli přeslovku, tak Patý mi říká, stůj jenom upravit tyče, a říkám, Patý, ale tam to budeš dávat přes 6 hokejek, to jako nemůže v životě projít, stůj tam, ti říkám. Tak a dal jsem asi tu sezonu 10 gólů do prázdní brány, takže to samozřejmě ty vzpomínky tady na ty hráče jsou jako skvělý a vlastně i spousta věcí se člověk od nich naučil.
16: Patý, tedy Pavel Patera, říkal, stůj u levé tyče, co říkal Martin Procházka Tomáši Hornovi tehdy, vracej se, já se vracet nebudu.
15: Ne, tak Prochy ten že hrál levý křídlo, takže tu dobu se ještě hrál vzhledem dozadu, takže Prochy, že výborně brusil, takže tento odbrusil, nebyl vepředu i vzadu a jak jsme se bavili o té přesilovce, tak Prochy ten měl mezi těma kruhama, ten tam měl své místečko, jak já jsem tam trošku dělal volavku ty levý tyče a párkrát jsem to tam dostal, ale více méně to dostával vždycky, že jo, Prochy, takže těch gólů taky dával spousty, takže jako tady to bylo skvělý.
13: Já jsem měl výhodu, pamatuju si tady, když jsme hráli spolu, že vlastně Tomáš, on zmiňoval mě, že jsem byl výborný brusař, ale Tomáš Horna byl také vynikající, fakt opravdu výborný brusař, takže tam to bylo super, že Pavel Patera měl dva rychlí hráče, že i vlastně Tomáš na pravé straně. A já jsem většinou vždycky, když už jsem dojížděl tím do třetiny, tak už tam bojovali po rohách o ty puky a já jsem si přijel přesně, jako rád si tam stoupil Deňka mezi ty kruhy a čekal jsem, kdy oni to vybojují, kdy mi dají nahrávku a kdy budu střílet. Takže to byla pro mě ideální pozice, ale pak jsem za ně zase musel trošku víc bránit, no, protože Patý jsem už pak dozadu moc nejezdil.
15: Ne, tak vlastně Prochy, jak jsem říkal, Prochy hrál levý, já jsem hrál pravý a vždycky si kustodi ze mě dělali srandu, že mám vlastně ty kalhoty byly, že jo, z takového materiálu, který vlastně já jsem měl tu pravou nohavici úplně jako se škvařil vždycky od těch mantinelů. Takže z toho se dělali srandu, že my museli často my měnili ty návleky.
12: Když jezdíme teď různě po Česku s našimi pořady, ať je to třeba desítka Pavla Horváta živě v tom stávajícím formátu, anebo jsme jezdili s Martinem Procházkou a nějakým hokejistou, tak byli jsme na Kladně loni září a tam jsme docela, Martine, zaspomínali na to, jak si začínal na Kladně vlastně i měl si před sebou ty velké vzory, ty velikány. Měl to Tomáš Horna taky podobně, že na Kladně prostě před sebou vídal ta slavná jména a že takhle tam vyrůstal. Vy jste přímo odkojený v Kladeňák.
15: Ano, já jsem chodil na hokej, tak to byla ta Blue Line, jo, ještě s Otou Vyvodou. Samozřejmě i další jako hráči, kteří tam byli, takže jako já jsem, teda musím si přiznat, že asi největší vzor pro mě byl tu dobu Petr Ton, který tam taky hrál vlastně a pak odešel. Ale těch hráčů, že jo, skvělých, tam bylo na tom Kladně hodně.
12: Z tohoto pohledu ten odchovanec, často se k tomu dostáváme, že prostě nevždy má úplně na růžích usláno. Tak jak to bylo? Martine, ty možná to už říkal, ale přece jenom u tebe to bylo asi jiné.
13: Já jsem to měl jiný, jako, no, tak jako odchovanec. Já jsem to vlastně začal někdy v tom 18. 17. roku, když ale já měl výhodu tom, že byl to rok, kdy spousta těch starších hráčů mohli jít poprvé do zahraničí. Takže tam spousta kluků šlo hrát do Německa, ať to byl Vladimír Kameš, ať to byli další hráči a nám se otevřela cesta pro ty mladší kluky, takže jsme to měli celkem jednoduchý dostat se do toho Ačka. Ale neříkám, že to zase bylo úplně, že by jsme to stali zadarmo, ale museli jsme mít nějaké možnosti předpoklady. A mě vlastně pan František Kabrle starší s Vencou Sýkorou, trenérem Kladna, tak ty si mě vlastně vybrali možná i díky tomu bruslení, takže já jsem se hned dostal vlastně do nějakého třetího útoku a pamatuju, že jsem začínal úplně na začátku, jsem začínal s Vladimírem Kamešem a s Eberlem, hráč, který byl pravý křídlo jako Tomáš, a to se ještě hrálo na červenou čáru. To ještě nebylo vlastně, nebylo to hříště rozšířený, byla tam ještě se hrálo na červenou čáru. A to si pamatuju taky, že vlastně oni, jak jsem okamžitě mezi ně nějak se dostal, tak jsem měl ty pokyny, byly jasný. Mladý, budeš bránit a odpředy se moc nestarej. Ale i tak v té první sezóně, myslím si, že s nima jsem měl pár zápasů a dali jsme nějaký góly. A pak jsem se vlastně dostal do dalšího útoku, kde jsme hráli s Davidem Černákem a s Radkem Gardoněm. Radek Gardoň byl center, který byl střední útočník, který nám to tam rozdával. Takže já jsem vlastně hned, já si říct, to Ačka jako zapadl lehce,

0: do kabiny a říkám dobrý den. Teď samozřejmě tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil? A říkám, jo, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou a pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, jo, to už bylo lepší. Jo, takže, a pak vlastně jsem šel na ten první trénink a vlastně z dorostu hned jsem skočil mezi ty chlapy už vlastně tu dobu, že jo. Takže já jsem byl zvyklý na něco, na tvrdost přihrávky, že tam prostě ty detaily hrály taky velkou roli. No, takže první trénink, pak jsem tam si šel natočit pití do toho barelu, kam si chodili všichni a najednou jako zezadu slyším, to bude špatně. Říkám, ne, proč? Ačkej, tak takovýhle přihrávky slaboučky si dávala posled. Jo, takže to bylo prostě, jako začátky byly fakt, ale vlastně způsobem času na to koukáš tak, že vlastně ta kabina jako si tě vychovala sama, že jako ten respekt tam byl a vlastně nebylo moc možností jako nějakým způsobem si na něco stěžovat, nebo že vlastně já jsem to bral tak, že to, co je v kabině, jak tam zůstane a vlastně takhle mě to nějak formovalo dál.
1: Honza říkal vlastně, že odchovanec nemá na růžích ustláno, ale v té době, kdy vy jste přicházeli do Ačka, tak tam nebylo moc lidí, kteří by nebyli odchováni tím kladenským hokejem. Jak to bylo vlastně i pro vás, pro oba v těch následujících letech, protože na Kladně jste hráli prostě skladeňáky. Tam, já nevím, jestli ty si pamatuješ, Martine, nebo i Tomáš, to jestli v té vaší sestavě, kdy jste přicházeli, tak vůbec někdo byl, dejme tomu, já nevím, z Vítkovic.
2: Já začnu, přesně říkáš, posledně jsem přišel do toho týmu, kde byli všichni odchovanci. Tomáš řekl, že nebo vyprávěl o tom, že říkal dobrý den, když přišel na ten první trénink. Já jsem přišel do kabiny, jsem byl předený a já nebyl schopný říct ani dobrý den, ani ahoj, protože jsem prostě nevěděl vůbec, co mám říct, takže jsem tam jenom stál jak roura a jenom jsem tak jako kejval a hlavu dolů, oči nevím kam. Ale jak přesně po svém času ta kabina nějak tak byla funkční a hlavně to byli všechno hráči, který jsme vlastně spolu trávili veškerý ten čas volný potom. Neříkám všichni dohromady, všichni, ale většina. A postupem času se to vlastně jako nabalo. A nepamatuji si, možná že jsme tam měli potom jednoho hráče během těch začátků, během toho roku 1989 až 95, když jsme potom šli do Švédska, tak jestli jsme tam měli jednoho, dva hráče, že by třeba přišel z Malý Boleslavy. Pamatuju si, že tam jednoho měli, myslím, že obránce, já už teď nevím o toho jméno, ale to byl jediný hráč, který přišel vlastně jakoby nějakou výměnou nebo nějakým příchodem. A jinak to opravdu bylo všechno o hráčích z Kladna. Takže nevím, jak to měli jinde v jiných týmech, ale prostě nakonec to bylo opravdu o té velké partě, o tom, když se nedařilo, tak prostě jsme to nějakým způsobem řešili potom všichni dohromady a nebylo to, že se hned po tréninku všichni někam rozjedou a uvidíme se až druhý den na tréninku. Tam to prostě bylo tak, že to bylo všechno pohromadě.
0: Jo, tak já jenom doplním Martina, ono to bylo vlastně jako i ty hráči, já si myslím, že to bylo třeba rok 2-3, úplně si nejsem jistý, tak vlastně na to Kladno přišli pak ze Sparty, tam byl Jirka Korčák, myslím ještě. Pavel Geffer tam přišel, Cinibul Golman, myslím, Martin se jmenoval taky. A to bylo vlastně takový, jako jiný samozřejmě pro nás, jako jak jsme tam byli fakt jenom ty kladeňáci víceméně, ale jak musím říct, tak podle mě i vlastně ty starší hráči, ta starší generace zapadly jako skvěle a myslím, že to takhle bylo nastavené jako ve většině těch týmů, že ta parta se formovala tak, že ty kluci drželi pohromadě, ať jste hrál jako kdekoliv. Prostě dřív byla taková doba, tak se to jako řešilo, nebo ty kluci drželi pospolu a dneska už je to trošičku jiný.
1: Jo. Teď střih. Jo, a když se podívám z téhleté kabiny, která vás odchovala, a pak jste šli do zahraničí. A teď třeba se zastavím u toho jednoho angažmá, které jste měli podobné, byť trošku úplně jiné, a to bylo Kazachstán, Tomáš Horna, Martin Voskresenk, předtím Omsk. Tak jaké tohleto porovnání je a vlastně jaké jsou ty zážitky vaše z tohoto? Protože když ty si promluvil o Voskresensku na začátku dnešní čisté hry, tak se tady Tomáš ale hodně vousmál.
2: Já to jenom řeknu zkráceně a pak nechám Tomáša, ať nám řekne o Kazachstánu, protože já už jsem o Voskresensku mluvil, ale když netrefíte dobrý tým, jako byl třeba ten Omsk, který měl, byl tam spoustu reprezentantů, byli tam zkušení hráči, byl tam kapitán v té době nároďáku ruského, výborný brankář Maxim Sokolov v té době, vynikající kluci. A to byli normální hráči, tady nás vzali do té kabiny a bylo to všechno v pohodě. Bylo to sice trošku mezinárodní kabina, ale byla v pohodě. A potom, když jsem přišel právě do toho týmu, do toho Voskresensku, kde to byl nový tým, to znamená, že to byl někde jakoby sebraný z nějakých těch, jako co už nikde moc nechtěli a snažili se udělat nějaký tým, tak tam byla od začátku vidět obrovská jako taková jako netýmovost, každý hodně všechno na sebe, že jo, trenér, totální diktátor, který co řekl, tak to prostě všechno bylo. No a ta atmosféra v začátku prostě nebyla dobrá. Byl tam se mnou Petr tenkrát a Martin Štěpánek ještě obránce. A my jsme se snažili nějak tak jakoby

0: jim dát nějaký takový ten nádech té pohody, nebo trošku i při tom trénování, prostě nějakým způsobem pozednout. A oni to ani nechtěli, ty Rusové. Oni to prostě byli takový, jako měli ty klapky na očích svoje, nechtěli si ani jako připustit, že by tam mohla být pohoda. Oni byli nacvičení v takovým tom režimu, v takovým tom prostě, že se to musí, plus těch x dalších podmínek, které jsme tam měli, jak jsem vypadal, že jsme si museli prát prádlo a věšet ho venku na šňůru a aby jsme vůbec jako ho měli druhý den čistý a nem hory doli šílený. Takže tohle to bylo špatně, no. Takže já jsem samozřejmě po těch třech zápasech, které jsme prohráli, tak jsem z toho angažma vycouval i za tu cenu, že prostě ten příjem nebude za ten celý rok. Zabil jsem to, jak se říká, utek se, bo tam tať, dokud to šlo. Petr tenkrát tam zůstal a vím, že po, nevím, jestli to bylo po sezóně nebo po nějaký době, odešel taky z toho týmu a říkám, že se pak z toho musel 3 měsíce nějak dostat psychicky, že měl velký problém psychický, protože říkal, že ho tam tak, jakoby ho to tam dostalo, tak ho to tam semlelo, že ty podmínky, které byly, které tam vydržel, takže byly naprosto ukrutný a dneška mi, jako, my, když jsme se o tom bavíme, tak mi říká, trochu jsem za to mohl i já, že jsem mu odešel, že vlastně, jakoby on to tam vytrpěl a já ne, já jsem říkal, jsem, hele, Petře, to už já jsem to prostě nebyl schopný dávat, tady to, já jsem už měl za sebou Omsk a teď se to nemohl porovnat, protože v Omsku ty podmínky byly naprosto exkluzivní.
1: Tak tam byli čeští trenéři.
0: A tam potom byli čeští trenéři, že jo, Radim Rulík tam právě byl s Ivanem Hlinkou, atmosféra v jiný město, prostě tady to bylo, no, hokej na vesnici ještě armádní, no, tak jako to prostě byly neuvěřitelné podmínky, takže já jsem utekl tam tady dřív. No, Petr tam vydržel tenkrát, no, ale nemyslím si, že z toho nebyl dobrý. Tak teďka ten Kazachstán.
2: No, tak ono to je jako vlastně dost podobný. Já když jsem tam poprvé přišel...
1: To podobný. Tomáš Horna tam vydržel celou sezónu.
2: No, to musel se, já to dopovím, ale vlastně já když jsem tam poprvé přišel, tak jsem měl smlouvu podepsaná 2 roky a přišel jsem do kanceláře toho hlavního trenéra, který byl Rus, a když jsem se tam koukal po těch stěnách jako a tam všude visel trenér Tichonov, tak jsem říkal, no, to asi bude úplně dobrý a my jsme vlastně měli vždycky soustřední v Rize, tam jako ráno 6 hodin budíček, 45 minut jako před snídaní se proběhnou, pak jsme šli na snídaní a po snídaní jsme šli vlastně, myslím si, že od 9:30 byl ten trénink a končili jsme v 1 hodinu a vlastně všichni jako dělali stejné jako věci a vlastně stejné váhy a bylo to prostě jako šílený. Já jsem říkal, vlastně to jako není možný přece, že to takhle ještě jako funguje vůbec. A pak jsme teda šli na oběd, byla asi hodina pauza a jeli jsme na trénink, na led. A teď si pamatuju, že jsem byl rozdělen na 2 skupiny a pak vlastně ta první skupina, jo, pak šla do posilovny, pak se to vyměnilo, vlastně nebylo nic jako nestandardního, ale pak jsme teda přišli z toho ledu a říkáme, že už je teda konečně konec. A ten trenér říká, no, tak jsem ten medicimbali a pojďme ještě. Takže my jsme v 9:30 večer ještě na náměstí házeli medicimbali. Tady v tom to bylo jako těžký, hlavně to bylo těžký na hlavu. Jak říkal Martin, že já jsem jako neměl problémy s bruslením, ale já vlastně po měsíci v té Rize, co jsme byli, já jsem měl pocit, že jsem jako na chudách, že vlastně jako nemůžu vůbec bruslit, já byl tak jako přetrénovaný. Takže to bylo jako zajímavá zkušenost. Nicméně jsem tam vydržel jenom rok, protože jsem si jako řekl, že si mám nějakou úctu k sobě trošku, tak jako už to nemůžu jako vydržet. Vlastně tam jako byl absolutní nerespekt k lidem od toho trenéra, nedával pokuty, jako na rozcvičení jsme měli společnou, tak jako tam dával $500 pokutu, že neumíte chodit po patách a tak. Takže to bylo jako šílený a vlastně bylo ještě vtipný. Já když jsem pak přijel domů a my jsme každý ráno, vlastně ten trenér šel z kanceláře zapískal na píšťalku, tak my jsme jako vyběhli jak ovce a ty jsme se tam počítali, jako, kolik nás jako na tom tréninku je, bylo nás tam celý rok stejně, jako, ale každý den jsme se počítali.
0: A aby to měl pořádek.
2: Aby měl v tom pořádek a já jsem vlastně pak jako přijel domů po té sezóně a furt jsem jako čekal, jestli někdo zapíská, jestli jako mám něco udělat, jestli se mám jako spočítat, nebo co mám vlastně jako dělat. Jako zkušenost to byla skvělá a já vlastně to tělo si potom na to samozřejmě jako zvyklo a já když jsem se pak vrátil do normálního v ozovkách světa, tak já jsem vlastně se pak jenom udržel, já jsem z toho jako těžil, jo, ale ty začátky byly jako těžký.
3: To říká Tomáš Horna, který je dneska hostem Čisté hry Martina Procházky. Velmi zajímavá zahraniční zkušenost.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, je sice po hokejové sezóně, ale Martin ve svém pořadu rád přivítá hosty během té letní pauzy, která slouží taky jako fyzická průprava pro účastníky nejvyšších soutěží, nicméně k té se ještě dostaneme. Jsme teď s Tomášem Hornou, naším hostem v zahraničních angažmá. Martin Procházka přizem, když zmiňoval, tak v Rusku to je tradiční hokejová velmoc, ale jako vysloveně, že by hrál v nějaké až exotické hokejové zemi to asi ne. V Německu, tak tam to taky asi mají zavedené, že jo? Tam Německo to je tradiční taky hokejová bašta.
0: Bylo na pohodu Regensburg, jo, tam muselo, Regensburg. Bylo skvělý. Ještě s Martinem Antičkou, toho jsme ho tady taky měli jako hosta, bylo to parádní. Já jsem tam, že jo, dojížděl kousíček, 2 hodinky autem, 2,5 hodinky autem, paráda. Ale já jsem žádný tady ty exotický, jako vlastně ty destinace netrefil. Přál jsem si hrát ve Švýcarsku v závěru kariéry, ale to se mi nepovedlo, i když jsem vlastně v Omsku nehrál pod trenérem Hlinkou a Ivanem a bylo nás tam vlastně celém předl Jirku Šlégra a v půlce sezóny se dohodovalo s Davosem, jestli si Davos mě neveme do týmu. Já jsem na jednu stranu říkal svému agentovi, že bych to asi bral, protože jsem si říkal, že Švýcarsko je velmi dobrá destinace, skvělý hokej, že Davos, krásné prostředí, no, ale nějak z toho sešlo a tak jsem tam nakonec tu sezónu, jak se říká, doplácal v tom Omsku. Tam už jsem moc nehrál a právě proto po téhle sezóně jsem šel nakonec na toho angažma, jsem vzal do toho Voskresensku a tam to bylo jenom o 3 zápasech, takže já žádné jako už jiný destinace nemám. A kde já teda samozřejmě už, že všichni už jsme o tom mluvili, jedna z nejlepších, která byla vždycky byla, říkám, ve Stockholmu, IK Stockholm. Tam si myslím, že to bylo první naše takový to startovací, to zahraničí a to musím říct, že na to rád vzpomínám a to bylo za mě nejlepší angažma.
3: Ano. No, tak Martin Procházka zmínil taky to angažmá Regensburg, tak když budeme u toho Burgu, tak můžu říct Edinburgh. Já jsem teda hodně, to se omlouvám, fotbalově zatížený a prostě teď se k tomu možná dostanem. Prostě teď jsme sledovali třeba boj o skotský titul mezi Celticem a Hearts, kteří pochází právě z Edinburgu. Tomáš Horna tam nastupoval za hokejový tým, ale říkám si, kolik lidí třeba v tom městě to ví, že se tam hraje hokej, nebo jak to bylo za vás tehdy? To byla sezona 2012-13, myslím.
2: Ano, já jsem vlastně tam šel, jak jsem říkal, že jsem měl 2 roky v tom Kazachstánu,
3: no, 2013,
2: tak jsem tam vydržel vlastně jenom sezónu a můj kamarád, který hrál už jako několik let v té Anglii nebo v tom Skotsku, říkal, hele, já jsem teď tady, tak nechceš jít sem, jako, říkám, mě se jako úplně do té jako Anglie jako nechce, no tak nakonec mě jako přemluvil, tak jsem tam šel, ale vlastně hned, jak jsem tam jako přijel, tak člověk, jak byl něco jako zvyklý, tak vlastně tady...
1: Tam nikdo nepískal?
0: Tam pískali na vás fanoušci.
2: No, jak lidi jako chodili na ten hokej, to bylo fajn, bylo to vlastně hned vedle toho stadionu, kde hráli vlastně skotský národní tým rugbystů, takže to jsem byl párkrát se podívat i na rugby, tak to bylo jako skvělý, to prostě, že jak všichni zpívají tu hymnu a tak to byla jako úžasná atmosféra, bylo nějakých 70 tisíc lidí, jestli se nemýlím. Ten stadion, takže to bylo jako skvělý, jako na ten hokej nechodilo za tisíc, ale bylo to jako zajímavý, já jsem tam teda vydržel jenom 2 měsíce, protože vlastně já, kdybych tam byl jako nějakou delší dobu a jak se tam úplně jako netrénoval, jak to nebylo úplně na takový úrovni, jak jsem byl jako zvyklý, tak jsem teda pak jako tam odsaď odešel a zamířil jsem do Herningu někdy v lednu a tam to teda jako bylo skvělý, akorát vlastně jak se tam ty 2 měsíce netrénovalo, tak já jsem přijel na ten první trénink tam a byl jsem tam vlastně nejstarší hráč v tom týmu, tenkrát mi bylo myslím 31 let nebo 32 a vlastně druhý nejstarší byl kapitán vlastně Paulsen, tomu bylo vlastně nějakých 20 let, 21 let tu dobu, on vlastně do dneška ještě hraje za dánský jako národní tým, takže jsem jako kolem mě ty mladí kluci, jak to tam jako lítalo, měli jsme jako amerického trenéra, jsem si říkal, co tady jako budu dělat. Pak naštěstí teda byla reprezentační přestávka, kde těch 14 dní se jako trénovalo dost, takže já jsem se pak do toho dostal a vlastně ve finále jsme prohráli až 7. zápas se Sanderiskem, myslím tu dobu, takže jako tady to angažmá už jako dávalo smysl a už to bylo jako ze všem všudy příjemný.
0: Já se ještě vrátím k tomu angažmá v do toho. Jo, jak se říká.
3: Skotsku.
0: Jo, tak já si pamatuju, že jako, když už právě jsem pomalu končil tu kariéru, takže tam spousta hráčů začalo chodit, ale že říkají, že tam vlastně je hodně Kanaďanů, Američanů, že to tam hrozně mydlí, že to prostě byl hokej, který byl hodně tvrdý, nepříjemný, někdy až zákeřný, takže si tohle zažil?
2: Jo, tak vlastně tu dobu, jak jsi říkal, tam chodili vlastně ty hráči, který se nedostali, že do těch ani do AHL, takže z těch nižších amerických soutěží tam všichni chodili, měli pocit, že přijeli jako do Evropy a že to jako budou hrát s prstem v nose a pak samozřejmě já jsem zažil jako zápas, myslím si, že to bylo v halu, jsme hráli a tam prostě, jako, když jsem se podíval na konci zápasu kolem sebe, tak nás tam bylo na střídejce asi 8, ne, všichni dostali jako do konce zápasu, to bylo někdy jako o zdraví, takže člověk, jak už byl trošku zkušenější, tak jako úplně do těch soubojů, nebo když věděl, že fakt jde o zranění, tak člověk se tomu trošku jako vyhýbal, ale protože fakt jako to bylo, neměli vůbec žádný zábrany ty hráči, jako bylo těžký tam. No.
3: No ale Tomáš Horna tam za tu krátkou dobu tedy nazbíral podle Elite Prospects 15+15, takže 30 bodů za nějakých 36 zápasů, to vám to tam padalo?
2: Jo, tak bylo hodně přesilovek, no. Bylo hodně přesilovek, takže tam jako byli i šikovní hráči, to ne, že ne, ale...
3: Třeba vy.
2: Ale, no, ale nějaký body jsem tam měl, ale říkám, jako víceméně to bylo, my jsme třeba... Si pamatuju, že jsme jeli, já nevím, myslím, že Belfast to bylo, já myslím, že tam letos hrála i Sparta nějak Ligu mistrů, myslím si nějak...
3: Do Severního Irska možná teda.
2: Nějak tam prohráli, myslím, právě s tím Belfastem. A to bylo jako zajímavé, myslím si, že tam úplně první byl Theo Fleury tenkrát, že tam šel do té anglické ligy. No jasně. A vlastně my jsme jeli trajektem na ten zápas a pamatuju si, že jsme jeli, že jsme hráli zápas, teď jsme přijeli jako nákupní centrum, ono to bylo nákupní centrum, ale vlastně v tom byla udělaná ta hala, takže to bylo jako taky zajímavý, že tam bylo vlastně šli lidi jako nakoupit a normálně si šli jako na hokej a bylo tam tenkrát jako tu dobu třeba 4000 lidí, že tam jako nebylo úplně málo. A pamatuju si, že tam byly jako zvláštní střídačky. Vlastně, když jste si šel sednout na tu střídačku a pak, když chcete jít na led, tak tam ten schod byl asi metrovej. Takže to se muselo jako pomalu slejzat, aby jako skočit nešlo, že jo? Protože to jako metrový výšky, to úplně jako nešlo. Takže to byly jaký zajímavosti, který jsem v té Anglii zažil. No.
3: S Tomášem Hornou jsme v čisté hře Martina Procházky. Nevím, jestli ještě něco, pánové, chcete z té hráčské kariéry, anebo se přesuneme k tomu aktuálnímu, co naplňuje Tomáše Hornu a třeba co předcházelo tomu aktuálnímu angažmá.
5: No, určitě bychom se mohli posunout, protože teď jsme se bavili o trénování v Kazachstánu, netrénování v Edinburgu, dohánění v Herningu, tak jak to vypadá teď na Kladně? Je to spíš Rusko, Edinburg anebo Herning?
2: Ne, tak vlastně jako záleží samozřejmě i na těch lidech, který tam jsou na tom Kladně. Já myslím, že dneska už je taková doba, že se hodně dbá na to, aby ty tréninky měly hlavu i patu a myslím, že se to děje i na Kladně teďko.
5: Píská kondiční trenér nakladně, aby spočítal hráče, jestli jsou v kabině.
2: Ne, to nepíská. Myslím si, že do svého repertoáru to nikdy nezavedu tohle.
3: Abychom to jenom dovysvětlili, Tomáš Horna je opravdu teď kondičním trenérem hokejistů Kladna. Nicméně, když to zkusíme hodit do porovnání, tak vy jste působil taky ve fotbalovém prostředí a to ne na ledajaké adrese a možná tedy nakladně jste se úplně nechlubil, ale byl jste ve fotbalové Spartě, je to tak? Já, že ta rivalita v hokeji hodně,
2: je to jo? Je to tak. Já vlastně, jak jsem skončil s hokejem, tak přes pana Hřebíka, vlastně já jsem byl vždycky takovej, že jsem jako si nedobře představit, že budu něco někomu jako vysvětlovat. Já jsem ty chyby vždycky hledal jako spíš u sebe, takže jsem jako ani si nějak netroufnul nikdy nějak moc jako někomu radit. Takže vlastně pan Hřebík mi říká, hele, jak tě jako znám, kdyby si se na to celkem jako hodil, jsi jako loáněním s těma dětma, jako, tak nějak to jako umíš. Já říkám, hele, to je, jako pan Hřebík není úplně jako parketa pro mě, si myslím. A on ne, hele, tak my teď jedeme jako z 19. jede na soustředění do Třeboně, tak se tam pojď podívat a bude to jako dobrý, uvidíš. A vlastně ten kondiční trenér, který tam byl, Tomáš Hašler, který je mimochodem jako skvělý kondiční trenér, tak jsme jeli jako výtahem nahoru těch pokojů v té Třeboni, tak jsem se jako, a on říkal, hele, bude trénink dneska, ty se do toho zapojíš jako hned, nebo já vlastně do té doby jsem vlastně nic jako nedělal, že jo. Říkám, jo, když jsem tady, jak se do toho jako zapojím, on říká, super, jak uděláš cvičku 20 minut? Říkám, dobrý, jak jsem přišel na to hřiště, že jo. No ale do té doby nebyli jako kondiční trenéři moc ještě jako u toho hokej, že jo, jak jsme působili. Takže to si udělat takovou tu rozcvičku, tu klasickou, že ruce za hlavu, tak udělat pár jako věcí. No a teď jako těch 20 kluků, že jo, který vlastně jako nemůžeš prostě před nima dát najevo, že jako to nevíš, protože ty by tě jako semleli. Takže po těch jako třeba 5 minutách říkám, co tady jako si mám udělat, že jo. Takže jsem nějak to jako zvládnul No a vrátil jsem se vlastně po tom týdnu a říkám, pane Řebík, já jako to nejde, vlastně já to dělat jako nemůžu. A to, ne, vydrž ještě 14 dní, uvidíš, to bude jako dobrý. Takže vlastně on mě jako takhle nasměroval, tak a vlastně jak jsem tam byl už delší dobu a teď člověk jako vnímá ty věci, které třeba měl dělat ještě při té svojí kariéře a nedělal je, takže vlastně to nějak jsem se o to začal víc zajímat, pak jsem vlastně šel i na fakultu si udělat vlastně kondičního trenéra. No a vlastně vydržel jsem tam nějakých 7 let, myslím na té Spartě, jako vlastně od mládeže až vlastně po Bčko, takže to bylo jako skvělá zkušenost a vlastně hlavně bylo skvělý, že tam těch kondičních trenérů bylo víc, takže člověk se jako od nich nějakým způsobem učí, čerpá, samozřejmě má pak svoji nějakou jako cestu, ale tady to bylo jako zásadní proto, že mě to nějakým jako způsobem formulovalo a jsem za to jako vděčný, že jsem tam mohl vlastně takovou dobu jako působit.
0: No já to řeknu úplně na začátku ještě, tak jako právě to byl ten rok, když už já jsem končil nakladně, tak si pamatuju, že Tomáš právě rád se věnoval té kondici, trénování prostě sám pro sebe a když jsem ho viděl si v kabině, jak to měl propracovaný ty cvičení všechny a my jsme byli právě úplný opak, já a Pavel Batera, my jsme chodili okolo posilovny a jenom jsme ji viděli, už jsme s tím radši moc nechtěli chodit, ale Tomáš tam právě byl a teďka tam ty břišáky a furt mi ukazoval, jak je má jako vysekaný, jo, a jak prostě je nabouchaný a jsme říkali, no, ale my už končíme a ty máš ještě dál před sebou. Ale co mě potom překvapilo, já jsem skončil, že s tím hokejem toto, my jsme se dlouho nějak tak jako neslyšeli, neviděli a pak mě překvapilo to, že najednou jsem se dověděl, že Tomáš Horna dělá kondičního trenéra ve fotbale na Spartě. Tak mě to překvapilo, že jsem říkal, tak když už dělá hokej, tak jak je možný, že se dostal k fotbalu, protože to je úplně něco trošku jiného. Jsem si říkal, tak hokej si většinou jsou jako svalový věci, takovýhle potřebují mít nějaké jiné přednosti, ale že se dal do Sparty na fotbal, že vlastně se hodně běhá. Ale zase, já říkám, Tomáš byl skvělý i běžec, jo, takže určitě si jim to mohu ukazovat, všechny ty běhy a ty starty a takový ty, co tam určitě to obnášelo, ty cvičení.
2: Jo, tak samozřejmě jako člověk, když dělá tady tu práci, tak já to mám vlastně jako do dneška, tak já si ty tréninky nejdřív jako zkusím na sobě, jo, a pak vlastně jako člověk vnímá to, že už mám taky nějaký jako věk, ale tak jako i přesto jako vnímá, jestli těm klukům jako samozřejmě většinou jim dávám víc, protože jsou samozřejmě jako mladší a jsou na tom fyzicky líp, mnohem líp, než jsem já teďko momentálně. Ale jako jde o to si to fakt jako vyzkoušet a pak jako zvolit tu cestu, jestli přidat, nepřidat a hlavně s těma klukama musíte jako mluvit a musíte prostě se jich ptát. Jako mám to tak, že to, když mám na ten den něco připraveného, tak to neznamená, že to musíme dělat, protože samozřejmě někdo může být vysunavený, někdo míň. Takže takhle vlastně s těma hráčema komunikuju. A ještě jestli můžu se vrátit, jak říkal Martin, do té přípravy, tak já si pamatuju, že tu dobu jsme jezdili ještě hodně na kolech, to se jezdilo jako minimálně dvakrát v týdnu 50-60 km na kole a my jsme s Prochym jezdili v té jako první skupině, v té nejlepší jsme jezdili jako, nebo Prochy, jak byl jako lehkej, že ho šlachovitej, prostě měl jako ten, z toho ledu se to přeneslo na to kolo, takže prostě jezdil a já si pamatuju tenkrát, my jsme jeli nějakou etapu a Prochy si pořídil. Prochy si pořídil nějaký nový kolo, i nový ty nášlapy, že jo? A vlastně ten cyklistický dres se všem všude i s těma ponožkama, ale on jak vlastně si ty ponožky natáhl, jak má jako, vlastně nemá téměř žádný lejtka.
0: No, řekni to na rovinu, tak, je to tak. Vrátí do betonu, jak se říká.
2: Tak ty ponožky mu nedržely na těch chodníkách, mu to furt jako slejzali dolů, tak to si jako pamatuju, to bylo jako vzpomínka takhle, jak jsme jezdili ty etapy. Ale
5: z ponožek na vleky na boty.
2: Přesně tak, tak to bylo jako přesně, aby neměl špinavý boty, když pršelo, pak
0: já
2: to tak.
0: Já to ještě doplním, jak říkal Tomáš, tu první skupinu, jak jsme jezdili, ono to bylo takhle. Vždycky vyjížděla ta v vozukách nejhorší skupina, ta byla první.
2: To byli golmani
0: a opravdu ti, co se jim moc nedařilo na kole, který byli těžší. Pak vyjížděla taková ta střední skupina po intervalu, nevím, jestli to bylo třeba 5 minut.
2: To si myslím, že ten interval byl delší.
0: Možná i delší. A pak právě jsme jezdili my, to nás trenéři rozdělili do těch skupin a my jsme vyjížděli jakoby poslední. Jenomže samozřejmě tím, jak my jsme měli teda kvalitní kola, byli jsme nějak tak natrénovaní, měli jsme dobrou tu předpoklad pro tu cyklistiku, tak třeba za 20 km jsme už dojeli tu střední skupinu. Takže ty nám dávali už po cestě, jakože jedeme rychle, že jsme vyjeli dřív, takže že jsme je předjeli, takže s tím se to nelíbilo, protože samozřejmě oni vypadali tak, že jedou pomalu. A když jsme pak za dalších 20 km dojeli třeba, no, možná i dřív, jsme dojeli ty brankáře, tak jsme se rázem právě dostali jako do toho vedení a dojeli jsme dřív, takže my jsme potom už byli v kabině, už jakoby, když to řeknu, ve sprchách a přijeli ty skupinky potom, jakoby, které vyjeli o 20 minut před náma. A vím, že kolikrát v kabině potom fakt docházelo k hádkám, jako jo, ať nás pořádně hlídají, ať nevyjíždíme třeba za 5 minut, ale i za těch 10 minut, aby jsme je nedojeli, aby oni nevypadli špatně. A vím, že to pak jako nedělal úplně dobrotu v kabině.
5: Úplně vidím ten kopec ze Zbečna nahoru.
0: No jasně, z Kořice, tady to šlo vyhlášený. Ale pamatuj to.
2: Jo, já si tady to, jako to byli...
0: Jsme přijeli, hádali jsme se tam.
2: A to byly, ale přesně tak, ale to byly skvělý jako tréninky, že jo. My jsme jako jezdili fakt dvakrát v týdnu třeba 50-60 kilometrů, do toho byly roztoky, ještě které byly většinou v pátek, to byla královská etapa, to bylo nějakých kolem 80 kilometrů, si myslím. Ale vlastně...
5: Tam je 12% stoupání.
2: Přesně, ale vlastně to bylo i to, že vlastně ta soutěživost jako pořád jako v nás byla, že vlastně i když jsme vyjeli ve třetí skupině, no, tak jsme prostě jako do toho hamteli, aby jsme prostě dojeli všechny, aby jsme jako dojeli první. Takže to tam pak byly samozřejmě i hádky těch starších hráčů, že jo, který to úplně neměli rádi to kolo, tak vlastně tam byly kolikrát jako i rozepře. Takže tady na tu dobu, jako, když se jezdil na tom kole, jak to bylo skvělý.
3: Říká Tomáš Horna, host Čisté hry Martina Procházky. Máme tady prvního z volajících do našeho pořadu. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Petr Vervák. Teď si tam tak říkám, když jsem byl na telefon další dobu, tak jestli náhodou brankáři nebyli v plný polní, jakože jezdili takhle jako dopředu pro jistotu. Nejezdili s celou výbavou, ale tam se zabře jenom tip. Na pana Hornu rychlej dotaz a jako obligátní moje otázka, jak se mu hrálo proti Litvínovu. A pak druhá otázka je, jaký gol si nejvíc ze své paměti vybavuje, jako na který je opravdu hrdej, nebo respektive, co mu zůstalo, mu utkvělo v paměti. Posláně, děkuji, pánové.
3: Také vám děkujeme, přejeme hezký den. Tomáši, povídejte, jak se vám hrálo proti Litvínovu, pan posluchač je fanoušek Vervy.
2: Dobrý den, zdravím vás, tak já vlastně ještě k té otázce, jak jste říkal, že golmani jezdili v plní polní, tak měli jsme tam jednoho brankáře, který měl na kole vlastně blatníky, odrazky, měl tam vlastně i snad zrcátka, myslím, a ještě do toho
0: takovou tu... Ještě na nákup.
2: No, a takovou jako ještě tu šustákovou bundu, která vlastně i když jako si mohl svou kopce pomoct, tak se mu to nafouklo, takže měl jako i padák ještě jako za sebou. Takže to jako měli, ten konkrétní teda měl jako plnou polní. K té druhé otázce proti Litvinovu se mi hrálo skvěle, takže oni hráli takový jako i útočný hokej, což jako bylo skvělý, že se hrálo nahoru dolů, takže bylo i celkem hodně šancí a vlastně i na tom zimáku v Litvinově já ho mám jako vlastně hrozně rád, protože ten stadion jako tak působí ještě vlastně, jak jsme zažili tu dobu ještě, když se začínalo, takže vlastně na vás tady ty stadiony je to i vlastně nakladně, když je trošku jako předělaný i v Litvinově teďko, ale pořád vlastně je to fakt jako zimák, jo? Že to není nějaká moderní arena. A takže mi se proti Litvinovu hrálo skvěle a vlastně teďko mám jako vtipnou ještě historku z letošní sezóny, jsme tam hráli vlastně s Kladnem a ta zima byla tak ukrutná, že já jsem si jako vzal ten jeden sušák, co mají kustodi na rukavice a byl jsem omotaný normálně okolo toho sušáku, aby mi nebyla zima. Ale jak říkám, jako ten zimák mám jako rád a proti Litvinovu se mi hrál skvěle. A ta třetí...
3: To bylo jaký gól, třeba si vzpomínáte, rád?
2: No, jasně, tak asi vlastně, já nevím, který to byl rok, 27, 28 si myslím, tak já jsem vlastně i za ten gól vyhrál zlatou helmu za tu sezónu. Myslím si, že to byla 2-8 sezóna, tak to byla vlastně to otočka na tenkrát golmana Vojtka Střince. Myslím, že to bylo proti Martin Vojtek. Za to jsem vlastně dostal tu zlatou helmu, no, za tu sezónu jako...
3: 2-7-8, no, souhlasí
2: no,
3: to.
2: Tak to bylo vlastně asi tady ten gól, no.
3: No tak to jsou krásné vzpomínky, tak děkujeme posluchači, že vám je taky mohl takhle připomenout, můžete ještě zavolat, přece jenom nějaká čtvrt hodinka zbývá z našeho pořadu. Každopádně ještě k tomu porovnání, říkali jsme, jste kondičním trenérem aktuálně Rytířů Kladno, ale v tom fotbalovém prostředí se občas tak nese určitá myšlenka, že někdy ty kondičáci mají trošku větší vliv třeba než dřív i na to skládání sestavy, že prostě trenérům řeknou, hele, tenhle může hrát 60, tenhle 30 minut. Nevím, jestli chcete mluvit o tom, co jste zažil třeba na Spartě, ale zda tohle se dá porovnat třeba s tím hokejovým prostředím. Zda takovýhle vliv třeba můžou mít i kondičáci v hokeji.
2: Ne, tak tady to vlastně trošičku jako rozdílný v tom, že jak jste říkal, že těch 60 minut taky záleželo na situaci, jestli ten hráč se vrací po zranění nebo jestli měl nějaký jako zdravotní výpadek, takže potom se samozřejmě řešilo, kolik minut zvládne v tom zápase, což se dělo ve fotbale a vlastně v hokeji to tak jako nefunguje, že jo, tam vlastně ty kluci jdou prostě 4 lejny na zápas a a záleží pak na trenérovi, jak často je nasazuje.
0: A teď jsem samozřejmě, že ta doba je teďka někde úplně jinde, moderní, a když se bavíme o letní přípravě, tak já jsem teďka zaregistroval někde, jak Pavel Patera uváděl nového kolegu Hořavu v Karlových Varech do týmu a v podstatě řekl jenom, tady mám představuji nového kolegu Miloše Hořavu, všechny otázky v letní přípravě na kondičního trenéra, když něco vám bude vadit, tak nejdřív za ním jděte, potom teprve až za náma a my to budeme řešit. To znamená, že teď, když je ta letní příprava, tak veškerou tu přípravu děláte v podstatě vy. A co tam teda dělají ty trenéři, kteří tam jsou v tom týmu? Ty se chodí dívat na vás jenom, nebo vám říkají, co mají dělat, nebo vlastně to opravdu všechno nechávají jenom čistě na vás? Že vůbec se tomu, jenom se chodí dívat na tu poctivosti hráčů, jestli jak, třeba jak to plní?
2: Jo, takhle, jak jsi vlastně řekl, Prochy, tak takhle to víceméně funguje. A já si myslím, že i ta doba je dneska jiná v tom, že ty hráči prostě už vidí, že si nemůžou dovolit nějaký jako výpadek nebo nějaký jako ošizení té přípravy, to by byly jako sami proti sobě. A vlastně, jak se říká už jako léta, že ta vlastně letní příprava je základ pro tu sezónu, tak si myslím, že dneska to platí dvojnásob pro toho hokejistu, protože fakt ten hokej je jako extrémně rychlej a vlastně ty prostě musíš být připravený, jak nebudeš připravený a budeš přemýšlet, jestli jako uděláš krok navíc, no tak prostě nemáš jako šanci.
3: Máme tady dalšího posluchače do čisté hry, Martina Procházky, jejím hostem je dnes Tomáš Horna. Dobrý den, kdo se dovolal?
7: Roman, zdravím pánové všechny. Já se omlouvám, že jenom malinko odbočím, ale já jsem se pokoušel dovolat po šampionátu, když jste tam měli pana Kadeřábka jako hosta. A bohužel se mě to nepovedlo a jenom volám vlastně kvůli tomu, že jsem mu chtěl hrozně poděkovat za ty přenosy. Stejně tak panu Kunovi. Byli úplně neuvěřitelný, bylo to skvělý. Byl tam drive, atmosféra, nádherný úplně. Já nebudu zapírat, já jsem se díval na televizi samozřejmě. Ale někdy mě bylo líto počasí, takže jsem vzal kolo, jel jsem na zahrádku, tam jsem si pustil to rádio a kdo neskusil, neví. Neuvěřitelný, tak jsem vlastně poslouchal víceméně skoro všechny přenosy u vás, takže klobouk dolů, velká poklona, jenom takhle, chtěl jsem opravdu, i panu Kváčovi chtěl jsem všem poděkovat, bylo to úžasný.
3: Moc vám děkujeme za zavolání a tady připomínku toho, jakou práci odvádí Petr Kadeřábek s Františkem Kunou pro naše rádio.
5: Děkujeme moc za pochvalu a přeji, ať při příštím mistrovství světa je více krásných dní a tvár trávíte jen a jen na zahradě s rádiem.
3: Ano, tak užijte si den, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
7: Taky děkuju, naschle.
3: No vlastně pan posluchač nás trošku už dostal k tomu tématu, které provazuje mistrovství světa, na kterém byl Petr Kadeřábek a také tam byl v kontaktu často v posledních letech s trenérem, který teď je v kontaktu i s Tomášem Hornou, protože se nakladně mění realizační tým.
5: No s trenérem, s trenéry. Aha. Protože přichází na Kladno Radim Rulík, Ondřej Pavelec, Tomáš Plekanec už tam je, dobře, a Marek Židlický, což je pro mě největší překvapení, že se Židla vrací z Ameriky a bude na tréninku. Ono vlastně Tomáš Horna s nimi přišel se všemi do styku během té kariéry. Radim Rulík, asistent trenéru mistru světa, Martin Procházka v Omsku pod Radimem Rulíkem, trošku nám ten Radim Rulík tady leze do všeho. Jaké to bude teď, protože přichází nový realizační tým a byly nějaké požadavky třeba právě od Tomáše Plekance nebo od Marka Židlického na obránce na jejich kondiční přípravu?
2: Vlastně, tak já jsem, že všechny ty kluky znám velice dobře, jsou to vlastně všichni téměř kladeňáci, že jo. Radima Rulíka jsem vlastně několikrát taky potkal v té kariéře a já si myslím, že, jak jsem říkal před chvilkou, ty požadavky vlastně ty hráči vědí sami a byli by sami proti sobě, kdyby se nepřipravili, kdyby tomu nedávali 100%. A myslím si, že příchodem tady toho nového realizačního týmu na Kladno vlastně teďko pod panem Drastilem, novým vlastně majitelem Kladna, se všechno jako posouvá, všechno jde jako nahoru a já si myslím, že ty lidi, co teďko tam přijdou nebo přišli, tak je to jako další krok dopředu k tomu, aby se zase Kladno vrátilo vlastně tam, kam patří a trošku oživili, oživilo tu historii, kterou má.
0: Mě by to ještě zajímalo, samozřejmě v dnešní době je velmi populární v každém týmu minimálně 7-8 cizinců. A jaký to je teda trénovat, když to řeknu teda, nebo připravovat ty v letní přípravy i ty cizince, jo? Říkáš, že jsou všichni vědět, všichni, co mají dělat, ale ne každý má k tomu třeba úplně takový stejný přístup, jo? Co se týká třeba, já nevím, ty tréninkové dávky nebo souziky na něco jiného. Jaký to je s nima komunikovat, nebo jak je přesvědčit to, aby to dělali, nebo to, co po nich chceš, aby to dělali?
2: Vlastně ty kluci, kteří tam jsou, kteří tam vlastně jako zůstali po té minulé sezóně, tak to nejsou jako žádní mladí kluci, kteří by nevěděli, jako co, jak se mají připravovat. Vlastně máš tam hráče, kteří jako prošli zahraničníma klubama, jako prošli si vlastně výbornýma kariérama, takže vlastně oni jako vědí, takže vlastně na tu sezónu si myslím, že budou nachystaní jako dobře. Pak samozřejmě v sezóně jako nějakým způsobem, když je reprezentační přestávka, tak jako potrénovat samozřejmě můžeš nebo musíš, to tak je jasný, aby si dobil ty baterky. Ale vlastně dneska už je to tak, že ty kluci tam mají každodenní jako program napsaný, takový jako doporučení, že máš tam třeba, já tam píšu víceméně 8 až 12 věcí a vlastně těm klukům jako řekneš, ale tady máte jako doporučení, ty víš, jak se cítíš, udělej si z toho 4-6 věcí, někdo si udělá jako všechny věci, takže je to o tom, že fakt ty kluci jako nad tím i přemýšlí, většina z nich teda, ne všichni, ale většina z nich nad tím přemýšlí a vědí, co jako potřebujou a jsou vlastně připravení na to, aby vlastně byli úterý, pátek, neděle připravený na ty zápasy co nejvíc.
5: Je tam i kolo teď v létě? Ne, pojede tam Dominik Pavlác a Adamem Blízbalou z Jikořické.
2: To tam bohužel není už. Myslím si, že to je jako je velká škoda, protože ty fakt tréninky byly jako skvělý a vlastně nikdo to tam nemohl jako ošidit. Jo? I když ten kopec si jako vyjel, někdo ho vyjel za 20 minut, no, ale někdo ho musel vyjet za 40, ale prostě z toho kola jako nesměl slíst, takže to vlastně bylo to jako pro všechny stejný a všichni tu etapu museli dojet. Jako já si pamatuju kolikrát, že už jsem jako odjížděl ze zimáku domů a potkával jsem právě ty golmany poslední, který jako zrovna dojížděli jako na zimák do cíle, ale ty tréninky byly skvělý a kolo bohužel už není, pak byly vlastně
5: začala... A proč to tam není?
2: No, protože vlastně začala chodit ta mladší generace, a ty už prostě na tom kole moc jako jezdit neuměli nebo neměli nějak jako zábrany půd sebezáchovy, protože si pamatuju, že v jedné etapě ještě se vlastně jako říkalo, že tam byla fakt jedna jako nepříjemná zatáčka, jsme ten kopec jeli dolů, vlastně tu Sýkořici, jak jsi zmiňoval. No a prostě jako najednou z 18 letý kluk vlastně z toho kopce, já nevím, jako rychlostí, no tak zapomněl na to, že tam je zatáčka, tak to tam jako projel jako lesem, zlomená klíčníko samozřejmě. A těch věcí pak jako bylo, přibývalo daleko víc, takže pak vlastně ty etapy se prostě zrušily, začalo se jednu dobu se chodilo na spinning, to jsem právě říkal, že jak to nikdo na tom kole venku nemohl ošidit, tak na tom spinningu tam bylo pár jako vlastně lidí, kteří to samozřejmě jako ošidili, ale to už tak úplně nebohlídáte jako prostě fyzicky, když jste na té silnici.
0: Když jsme ještě u toho kola, jak Tomáš říkal, že všichni museli dojet tu etapu, tak si taky pamatuju, že někteří právě z té první skupinky, kterým to moc nešlo to kolo, tak s námi ještě jezdil doprovodný vůz. Jo? Ten prostě je s náma velké auto, kam se ty kola vešly a samozřejmě, když někdo třeba po cestě píchnul nebo se mu stalo něco s kolem, no tak odstoupil a čekal Ukrajince, až přijede ten doprovodný vůz, ono naložil, jo? A do kabiny krásně přijel, až na zimách přijel tím vozem. Takže se podezírali některý hráči, že si sebou vozili i hřebíčky nebo špendlíky, že prostě jako když už nemohli nebo prostě čekali nějaký velký kopec, takže si píchli kolo, tu galusku, jak si to píchli a čekali před kopcem dole, až přijde doprovodný vůz, aby veze ho nahoru. Je to
2: já,
0: tak?
2: Já vlastně tady to doplním, mám jako skvělou historku. Vlastně Prochy bude zná velice, velice dobře vy taky. Tomáše Mikuláška.
0: Jo,
2: no. Vlastně já jsem ho tam zažil, že ho nakladně, když jsem přišel jako mladý. A to jsem ještě jezdil právě v té skupině, ještě jako trenéři nevěděli, jak jezdím na tom kole, tak jsem měl jednou ve skupině s ním. Teď vlastně máte nějaký jako, takže jsme se střídali po nějaký jako době, že jo, ten balík. A vlastně jsem byl za tím Mikim a on se taky na mě otočil asi po 500 metrech a říká mi, jeď, a za chvilku píchnu.
0: takže to byl ten názorný příklad.
2: Takže jsem ho vlastně jako předjel, že jo, a jak to byli. A ještě jako doplně, my jsme vlastně měli tam pana Výboru, staršího trenéra. A my jsme jezdili každý rok nějakých 8 let na soustředění na Zarov na Šumavu. A pan Vyboda přišel a říká, letos pojedeme na tu Šumavu na kole. Říkáme, Skladna, teď je to nějakých 170-180 kilometrů. Říkáme, si dělá srandu, jako to. Tak se to jako blížilo, ten termín, a on říká, tak zítra v 9 hodin vyjíždíme. A teď ty starší hráči, že jo, ty přijeli prostě, mé džínový kraťasek byl v létě, že jo, to, my jsme tam byli jako nastartovaní, říká, co to tady děláte, jako, když jdeme na tu Šumavu na těch kolech, my fakt jedeme, jo. Takže si pamatuju, že jsme i kousek u Dobříše jeli jako po dálnici. To si pamatuju, že jsme jeli jako po dálnici kousíček na kole. Ale tak jsme tam jako dojeli a mě to jako nevadilo. Samozřejmě vás trošku bolí jako za ryby, nejste zvyklí na ty kilometry, ale jsme to jako dojeli, dojeli jsme tam víceméně všichni. Někdo sednul do toho auta, jak říkal Prochy. A teď jsme tam dojeli a teď říkáme, no tak doufáme, že už tady kolo jako neuvidíme na tom soustředění a tak. No, takže jsme se sešli na večeři a pan Vyboda přišel na večeři a říká, tak zítra si dáme jenom kopce, jo?
3: Ne, tak
2: takže vlastně jako, jo, těch zážitků jako je spousta. A
3: Tomáš Horna ukazuje, že by vlastně mohl být i hostem třeba jiného pořadu kilometru Jiřího Ješka, protože i o cyklistice by si rozuměl s naším expertem, stejně jako s Martinem Procházkou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry a držíme palce, ať tedy se daří i nakladně, ať to tam dobře, řekněme, fyzicky budujete, třeba ať se vám pod rukce dostane ještě jako jedno slavné 68 číslo, které by se třeba mohlo vrátit ke kariéře.
2: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme.
3: Ano. Děkujeme moc taky Petru Kadeřábkovi, který byl v rámci Čisté hry dnešním dramaturgem a bude pro vás chystat i ty letní díly. Petře, měj se hezky.
5: O Martina mi vždycky ctí.
3: A Martina Procházku samozřejmě musím zmínit na závěr. Martine, moc děkujeme. A když jsi tady takhle usmíval při vzpomínkách na tu jízdu na kole, tak věřím, že si možná nějaký ten kopec uzbečná třeba brzy dáš na elektrokole třeba.
0: Já bych se ho dal bez toho elektrokole, já bych se ho dal rád normálně, tak budu na tom pracovat. Děkuju.
3: Ano, Martine, měj se hezky. I vy, milí posluchači, Čistá hra končí zase za týden, si můžete poslechnout a ze záznamu pochopitelně v našem archivu nebo aplikacích. Mějte se hezky.

0: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravil Marek Sedláček.
2: Romská zmocněnkyně zůstává na úřadě vlády, protidrogoví experti mají nakonec zamířit na rezort práce. Ukrajina výrazně narušila zásobování anektovaného Krymu. Cenu Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Radiožurnálu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich proto i zvažují svůj odchod. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu míň. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší železniční tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o dráhách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, jak říká jeho ředitel Tomáš Tohot.
4: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
2: Ukrajinské drony pokračují v útocích na zásobovací koridory na okupovaný ostrov, poloostrov Krym. Podle ruských telegramových kanálů se tam začíná projevovat akutní nedostatek pohonných hmot i potravin.
5: Obyvatelé Krymu na sociálních sítích zveřejňují prázdné a poloprázdné police se základními potravinami, cukrem, moukou, rýží nebo pohankou. Před čerpacími stanicemi se tvoří několikakilometrové fronty aut. Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brody na svém telegramovém účtu napsal, že provoz ruských nákladních aut na trase z Ruska na Krym se za 2 týdny snížil o 70%, a to díky ukrajinským dronovým operacím. Velení ruské okupační armády proto od 7. června zakázalo převoz veškerého vojenského materiálu po hlavním kontinentálním silničním tahu na Krym. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, kterých bylo skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci i dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy jejich řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
6: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
7: Sport. Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
8: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
3: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážky v Brněnské ulici v Praze i v Horní Litči na Vsetínsku. V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní také za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou, je to v mírné zatáčce a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace za Hlavou. Na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše, je tam pozor na vybočující vozidla. A na Vsetínsku velmi opatrně na silnici 57 mezi Lidečkem a Horní Litčí někdo postrácel různé předměty. Na vozovce leží kusy dřeva, plasty, upínací pásy. Stojí tam i už nákladní auto s defektem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. To byly zprávy.
0: Dobrý úterní večer, 6 minut po 12 po 20. hodině. České fotbalistky utkáním ve Walesu uzavírají kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V Cardiffu je ve hře první místo ve skupině B1, oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů a Češkám stačí k prvenství i remíza. Vítězky skupiny v rámci Ligy B postoupí přímo do Ligy A a budou mít lepší výchozí pozici při losu baráže o postup na světový šampionát. No a zatím české fotbalistky to mají rozehrané solidně. Po prvním poločase remizují ve Walesu 1-1, jenže před malou chvílí na startu druhé půle dokázali domácí Velšanky dát svůj druhý gól. Vedou tedy 2-1 a tím pádem české fotbalistky budou muset minimálně ještě jednou skórovat, jestli chtějí tedy svou kvalifikační skupinu pro světový šampionát vyhrát.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Legendární skupina Queen ve vysílání radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 11 minut. My teď nebudeme jako klasicky počítat góly nebo body, ale finance. Některé velké sportovní svazy totiž dostávají od státu méně peněz než loni. Přitom rozpočet Národní sportovní agentury je o 350 milionů korun vyšší než ten na rok 2025. Téma víc rozebereme s Tadeášem Skalickým. Tadeáši, vítej.
1: Hezký večer. Zaznělo to i v pondělním pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem tady na naší stanici, kde byl hostem předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář. Ten vyjmenoval vybrané větší sporty, které letos čerpají na dotacích víc peněz, a taky ty, jejichž rozpočet se naopak zmenšil.
2: Lepší rozpočet z hlediska podpory sportovních svazů mají basketbalová federace, volejbalový svaz, asociace fotbalu, tenis. Propad má lední hokej, svaz lyžování, atletika, házená a plavání například.
1: Šéf NSA Karel Kovář zároveň vysvětlil i to, podle čeho se při rozdělování peněz od státu řídí a proč mají tentokrát zmíněné svazy či asociace rozpočtový propad.
2: Podle kritérií, která dlouhodobě jsou shromažďována, ať jsou to počty klubů, členská základna, úspěchy medailové, ať jsou to počty utkání a tak dále, tak vzhledem k tomu, že se asi u některých teda svazů podařilo dosáhnout vyšších úspěchů nebo zorganizovali víc soutěží, tak některé svazy jako na tom jsou lépe než loni mírně a některé svazy na tom jsou hůře.
1: No, problém je zároveň s tím, že je v letošním roce podobné množství peněz na sportovní události pořádané v Česku jako loni, ale těch akcí je víc. Proto se musí svazy finančně uskromnit nebo se dokonce dostávají do mínusových čísel.
0: Jedním z těch svazů, které dostávají letos méně peněz, je atletický svaz. Jak na tuhle novou realitu Tadeáši reaguje?
1: My jsme oslovili jeho šéfa Libora Varhaníka, který zmínil jako příklad jeden z dotačních projektů určený pro ženskou štafetu na 4x400 metrů. Ta díky zmíněné podpoře vznikla s cílem kvalifikovat se na olympiádu do Los Angeles 2028 a teď o peníze kvůli zrušení programu přišla.
3: Ten projekt nebyl vypsán znovu, ta výzva. Bohužel ty finanční prostředky, které jsme v loni dostali, tak letos nedostaneme. A tím, že jsme se to dozvěděli až bohužel pro světový štafeta, který probíhaly v Africe, takže část prostředků jsme z tohohle projektu, který jsme připravovali, utratili, ale to musíme nějakým způsobem vyřešit z nějakých jiných zdrojů.
1: To říká šéf Českého atletického svazu Libor Varhaník.
0: A šéf Národní sportovní agentury Karel Kovář zmiňoval hned několik větších sportovních asociací, které o peníze letos přijdou.
1: Ano, my jsme je oslovili, ale na reakci zatím čekáme. Mimochodem o peníze přijde třeba i triatlonový svaz, který mimo jiné pravidelně pořádá i zastávku mistrovství světa v Karlových Varech. Jehož rozpočet snížení peněz od státu ovlivní. Tisková mluvčí Českého triatlonu Barbora Havlíčková cituje část oficiálního vyjádření předsedy triatlonové asociace Antonína Bauera.
4: Snižování podpory olympijského sportu triatlonu je krok špatným směrem. V roce 2026 byla podpora závodu mistrovství světa v triatlonu v Karlových Varech snížena oproti předchozímu roku téměř o 27%. Přitom se jedná o mimořádně významnou sportovní událost a závod bude součástí kvalifikačního procesu na olympijské hry v Los Angeles 2028.
1: Tématu se určitě budeme na radiožurnálu Sport věnovat i v dalších dnech, protože nás samozřejmě bude zajímat i názor dalších sportovních svazů, organizací a asociací.
0: Slíbil Tadeáš Skalický. Táro, díky.
1: Naslyšenou.
0: 20 hodin a 14,5 minuty. Příjemný úterní večer.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Iránští fotbalisté to se startem na světovém šampionátu, který tedy zvedne oponu už za dva dny, nemají vůbec jednoduché. Pár hodin před startem turnaje měli hrát v mexické Tichuaně poslední přípravu s Granadou, ale soupeř utkání odřehkl kvůli nedostatečné připravenosti. Pro iránský tým je to už druhý zrušený přípravný duel. Ve Spojených státech amerických měli hrát Iránci s Portorikem, ale z tohoto utkání sešlo poté, co Iránci přesunuli svou tréninkovou základnu do Mexika. Odtud budou létat na zápasy do Spojených států. Do šampionátu stoupí v pondělí v Los Angeles utkáním proti Novému Zélandu. Iránští fotbalisté hráli naposledy 4. června, kdy v přípravě porazili Mali 2-0. Jejich účast na turnaji provázejí problémy kvůli konfliktu se Spojenými státy americkými, který je spolu samozřejmě s Mexikem a Kanadou pořadatelem mistrovství světa. Čeští fotbalisté taky jsou stále ještě v Dallasu, ale už jenom do zítřka, potom se přesunou do Guadalajary, kde v pátek nad ránem českého času od 4 hodin ráno tedy přesně vstoupí do turnaje, když se utkají s Jižní Koreou. Ten duel samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte v přímém přenosu. Aktuálně jsou v akci české fotbalistky, které zakončují kvalifikační skupinu pro mistrovství světa. K tomu, aby ji vyhráli, tak potřebují ve Walesu remizovat s domácí reprezentací nebo samozřejmě zvítězit, ale aktuálně to úplně nevypadá. 62. minuta tohoto utkání, které se hraje v Cardiffu, a Wales vyhrává nad českými fotbalistkami 2-1.

0: Po čtyřech letech se tenistka Serena Williamsová vrátila na okruh WTA, no a hned mohla oslavit vítězství. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu nastoupila do čtyřhry společně s Kanaďankou Viktorií Bokovou, no a tenhle kanadsko-americký pár dokázal zvítězit nad dvojicí Melicharová-Martinezová ze Spojených států amerických a Rutliffová z Nového Zélandu ve dvou sadách. Výsledek 7-6 a 6-2 pro Bokovou se Serenou Williamsovou, která tedy začala svoji, dá se říci, druhou kariéru, nebo možná třetí, protože ona už se vracela po porodu první dcery, tedy úspěchem. Uvidíme, jak se jí bude dařit dál, nechme se překvapit, jestli také dříve nebo později naskočí i do singlu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a teď se pojďme věnovat nejhodnotnějšímu výkonu v loňském roce, který předvedl podle hlasování samotných sportovců rychlobruslař Metoděj Jílek. V konkurenci vítězství Jana Zabystřana ve světovém poháru, medailí Ester Ledecké na mistrovství světa na lyžích i na snowboardu nebo obhájenému zlatu z mistrovství světa v podání kanoisty Martina Fuchsy byl Jílek zvolený jako nejlepší. Dostal za to cenu Stanislava Guta Jarkovského, kterou předává Český olympijský výbor.
3: Cenu Guta Jarkovského získává za rok 2025 Metoděj Jílek.
4: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport a aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
5: Pochvaloval si Metoděj Jílek, který cenu získal pár dní před svými 20. narozeninami. Podobně mladá ji dostala v roce 2007 jen Martina Sáblíková. I když už se teď Jílek může pyšnit olympijským zlatem a stříbrem, cenu dostal za rok 2025, kdy měl raketový přesun mezi dospělé. Stihl ještě ovládnout závody juniorského světového šampionátu, stejně jako se pak prosadit na 10-kilometrové trati na tom seniorském. Právě tohoto bronzu si považuje nejvíc.
4: Asi ty první medaile na tom mistrovství se dali, jakož to byl nějaký první cenej kok, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je to. Vždycky to může být lepší. To ne, že ne, ale myslím si, že se celá ta sezona povedla a všechno proběhlo tak, jak má. Myslím, že my jsme jako s tím tréninkem všechno děláme postupně tak, aby jsem nějaký ten pík měl okolo 25-26 let, takže myslím si, že všechno je pod kontrolou a jsem rád, že už vychází takhle brzo.
5: Říká 6 let před tím plánovaným vrcholem český rychlobruslař, který má po sezóně na ledu a tak opět nazul kolečkové brusle. Ale teď je v létě i pro něj čas na odpočinek a další sporty. Metoděj Jílek to je velký fanoušek cyklistiky, kterou přes léto sleduje. Těší se na Tour de France a na výkony svého vrstevníka, Francouze Paula Sexase.
4: Už jezdí skvěle a doufám, že bude konkurovat Pogačarovi na Tour. Myslím si, že porazí Vingegaarda, no? To bude můj takový wild guess, že bude druhý za Pogačarem.
5: Typuje Jílek, povoláním sice zmíněný rychlobruslař, ale také o cyklistice bude mluvit v kilometrech Jiřího Ješka. V nich bude hostem v sobotu v poledne na festivalu Off-Season v Praze. Reprízu pak uslyšíte i v našem vysílání. Martin Charvát, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: srdeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestini Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: No a zítra po 10. dopoledne, protože bude středa, se můžete těšit na Andreu Sestini Hlaváčkovou v rozhovoru s Chilita, kuchařkou, influencerkou a hráčkou amerického fotbalu.
9: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
10: Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa podle vyšetřovatelů nejspíš stály žháři. Výpadek elektřiny zasáhl na 20 000 domácností. Policie nevylučuje, že mohlo jít o extremistický čin. Vyšetřování proto vede Středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Německo několikrát čelilo podobnému útoku už v minulosti. Například v lednu tak zůstalo bez elektřiny 40 000 domácností v Berlíně. K činu se pak přihlásila krajně levicová skupina Vulkan Gruppe. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposled před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by měl senior být vitální, ale bere léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném, prosím volejte na linku 158. A ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly lvici Elzu. O zabavení rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru. Chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ lvice. Proti rozhodnutí se Vémola neodvolal. Lvice se proto stala majetkem státu. Prozatím bude v liberecké zoologické zahradě.
1: Sport.
10: Fotbalista Mohamed Čam bude po zisku českého ligového titulu v dresu Slávie v příští sezóně nastupovat za Crvenu zvezdu Bělehrad. Rakouský záložník bude v Srbsku, stejně jako doteď v pražském klubu, hostovat z tureckého Trabzonsporu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na D46 za Drysicemi a taky na D8 za Ústím. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor v omezení za Drysicemi. Na 6. kilometru je popadané dopravní značení. Na dálnici D8 zpozorněte za Ústím nad Labem ve směru do Prahy. Na 68. kilometru pojedete kolem odstavného vozidla. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Jihlavou na kilometru 109 porouchaná dodávka. Pozor na vybočující auta. Na D1 z Prahy do Brna už za Humpolcem poruchu vyřešili. Po odstaveném vozidle na 97. kilometru už zůstalo pouze dopravní značení, nepřehlédněte ho v odstavném pruhu. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy zpomalte za Šternberkem, přesněji za Lipinou je v zatáčkách rozlitý olej, počítejte s kluskou vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Fotbalisté Konga v posledním přípravném zápase před mistrovstvím světa prohráli s Chile 1-2. Utkání se hrálo ve Francii, v Orléans bez diváků. Africký tým se kvalifikoval na šampionát teprve po druhé v historii a naváže na svůj premiérový start z roku 1974. Ale nemá tu přípravu jednoduchou, protože původně měl tým Konga ke generálce nastoupit v úterý během soustředění v Marbeje v jiném španělském městě La Línea de la Concepción, ale starosta utkání kvůli obavám z epidemie eboli ve středoafrické zemi tenhle duel zrušil a tak se zápas nakonec přesunul do Francie. Čeští fotbalisté ti už jsou nějakou dobu tedy tam, kde se světový šampionát bude konat. Češi aktuálně stále ještě absolvují přípravu v Dallasu, ale už zítra se přesunou do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času nastoupí k úvodnímu utkání ve skupině proti Jižní Koreji. A bude u toho i Lukáš Horníček, tedy český golman, který má za sebou nejlepší sezónu v kariéře. A tak právě o ní, ale nejen o ní, nám právě Lukáš Horníček něco víc poví už za malou chvíli.

0: S nadějemi českých fotbalistek na vítězství v kvalifikační skupině pro mistrovství světa to nevypadá dobře. 84. minuta utkání v Cardiffu proti domácímu Walesu a české fotbalistky prohrávají 1-3. Přitom už v 5. minutě se dostali zásluhou Chýrové do vedení, jenže domácí fotbalistky za 4 minuty vyrovnali, no a mezi 49. a 72. minutou přidali 2 branky, které to utkání překlopily na velskou stranu. Přitom Češkám by k vítězství ve skupině a tedy k lepšímu postavení při losu baráže o světový šampionát stačila i remíza, ale ani na tuto aktuálně tedy v 85. minutě utkání na trávníku Walesu nevypadá. Pojďme teď k českým fotbalovým reprezentantům, kteří se chystají na start světového šampionátu a konkrétně jednomu z nich, brankáři Lukáši Horníčkovi. 23-letý mladý muž původem z východních Čech prožil zatím nejlepší sezónu ve své fotbalové kariéře. S portugalskou Bragou skončil za nejbohatšími kluby Portugalska, Portem, Sportingem a Benficou 4. v lize. V evropské lize došel český brankář se svým týmem až do semifinále. No a teď se v americkém Texasu připravuje s národním celkem na začátek mistrovství světa.
1: Kluci mi jenom gratulovali, že jsem se dostal do národního týmu, protože přece jenom je to velká věc zase na mistrovství světa.
2: Jenom 3 kmenoví hráči Bragy, Švéd, Lagerbielke, Rakušan Grilič a Lukáš Horníček budou portugalský klub reprezentovat na letošním mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: Oni to znají a vědí, že to prostě jednoduché. A jsem za to jen jako rád, že takovým způsobem, že jsem se dostal do té závěrečné nominace a už já stojí s každým to, jak můžu.
2: Hučelo to na portugalských stadionech, kde Lukáš Horníček přiváděl soupeřovi střelce k šílenství. Na jeho západním cípu Pyrenejského poloostrova patřil Horníček k nejlepším brankařům. I proto si ho Braga cení v přepočtu na 750 milionů korun. Tak vysoká je výstupní klauzule. Kdo ji zaplatí, je Horníček jeho. On ale na otázku, jestli bude v Braze i v příští sezóně, říká.
1: Budu. Jo, počítám s tím, po skončení mistrovství světa vrátím se do Bragy, začínám před sezónu a potom samozřejmě uvidíme, co se jako stane v následujících dnech.
2: V těch nejbližších Horníčka čeká nejprestižnější turnaj na reprezentační úrovni. Mistrovství světa, kde bude krýt záda Matějovi Kovářovi. V hierarchii za nimi je Jindřich Staněk. Na tréninku se čeští brankáři zžívají s novým míčem určeným pro světový šampionát. Jaký je, popisuje Lukáš Horníček.
1: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyspytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou, takže se na to musíme připravit. A ty míče prostě, no, musíme se s nima sežít.
2: Nadmořská výška, to je téma, které se řeší prakticky neustále. V mexické Guadalajáře, kde bude národní tým hrát úvodní zápas šampionátu proti Jižní Koreji, leží stadion v 1,5 km nad mořem. V takových podmínkách může míč výrazněji měnit směr, jak říkají fotbalisté, může plavat. A to je pro golmany nepříjemné.
1: Určitě, když ten balon poletí na jednu stranu, jestli udělá ten krok a v jednu a v druhou chvíli to změní směr, tak to je pro nás náročný, ale i s tím prostě musíme počítat a musíme se na to připravit a být prostě ready na tu situaci.
2: Dodává Lukáš Horníček, brankář české reprezentace. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Určitě dobře víte, že svěřenci trenéra Miroslava Koupka sehrají první zápas na světovém šampionátu v Guadalajáře. V pátek od 4 hodin ráno našeho času nastoupí proti Jižní Koreji. Ale možná ještě nevíte, na co se můžete těšit před startem světového šampionátu na Radiožurnálu Sport, protože ve čtvrtek, tedy v den zahájení, vám nabídneme speciální desítku Pavla Horváta, jejímž tématem bude především český tým na světovém šampionátu a potom k mistrovství světa jako celku se nejen Pavel Horvát, náš fotbalový expert, vyjádří večer po 20. hodině, kdy chystáme také speciál před tím úvodním duelem celého turnaje mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou, což budou potom další dva soupeři českého týmu v základní skupině. Všechny zápasy českých fotbalistů vám samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu Sport přímo z Guadalajary, z Atlanty nebo z Mexico City v přímých přenosech. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the

0: 20 hodin 49 minut a je tu encyklopedie radiožurnálu Sport. V ní představujeme v těchto dnech největší hvězdy blížícího se mistrovství světa ve fotbale. Velká pozornost bude upřena na španělského teenagera, který se v 16 letech stal nejmladším střelcem v historii evropských šampionátů. Řeč je o hráči, jehož celé jméno zní Lamine Yamal Nasrawi Ebana, po otci z Maroka a matce z Rovníkové Gvineji, kteří do Španělska emigrovali ještě před jeho narozením, před 18 lety. Na svých kopačkách nosí vlajky všech tří zemí. Lamine je genius, co umí s míčem je neuvěřitelné, řekl na adresu reprezentanta Španělska jeho trenér v FC Barcelona Hansi Flick. V této ligové sezóně pomohl Yamal katalánskému velkoklubu k mistrovskému titulu 16 góly a 11 nahrávkami. Ve stejném věku neměli tolik odehraných zápasů, vstřelených branek a asistencí jako on ani velikáni Messi nebo Ronaldo. Yamal debutoval v lize za Barcelonu v 15 letech, v národním týmu v 16. Trenéři, spoluhráči, protihráči i fotbaloví experti obdivují kromě fotbalových kvalit také jeho mentální vyspělost.
1: Já si myslím, že tyhle ty kluci už tam vyrůstají, jo, v té akademii, v té Barceloně. Tyhle ty prostě děti už v tom žijou odmala, potkávají nebo mají možnost potkávat tyhle ty všechny hvězdy. A potom pro ně ten přechod není úplně tak speciální. Tady u nás ty kluci, troufnu si říct, samozřejmě potkají hráče z Ačka, ale úplně s nima v žádným jako družným rozhovoru se nevyskytnou. A potom, pokud mezi ně proniknout, tak to může být skok.
0: Řekl fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Lamine Yamal je samozřejmě vzorem pro malé fotbalisty a nejen pro ně. A tak dokážete odhadnout, kolik lidí sleduje tohoto španělského fotbalistu na jeho instagramovém účtu?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je jich přes 43 milionů. Přestože je Lamine Yamal pod velkým tlakem veřejnosti a jeho tržní hodnota se pohybuje tedy na fotbalovém marketu kolem 5 miliard českých korun, fotbalem se dokáže bavit.
3: Lamine ukazuje na hřišti mnoho skvělých věcí. V šatně je to sice vtipálek, ale když hraje, tak je velmi klidný. Dokáže si hru užít a být zároveň zodpovědný.
0: Oceňuje Yamalovy kvality jeho spoluhráč ve španělské reprezentaci Daniel Vivian Moreno. 18-letý fotbalista patří mezi největší talenty své generace. I když Yamal vydělává zhruba 500 000 000 korun ročně, vyhýbají se mu celkem skandály. Jedinou kontroverzí bylo, když na jeho oslavě 18 vystupovali lidé s poruchou růstu. Přestože ti uvedli, že se nejednalo o jejich urážku, vyvolalo to ve Španělsku společenskou debatu. Lamine Yamal ale patří mezi populární osobnosti s přátelskou a veselou povahou. Přesvědčili se o tom i čeští turisté, kteří se s ním náhodně potkali na dovolené v Dubaji. A světová hvězda si s nimi nejenže pořídila společnou fotografii, ale s dětmi si na pláži zahrála i fotbal. Tak uvidíme, jak moc zahraje ve prospěch Španělska a na nervy soupeřů Lamine Yamal na blížícím se světovém šampionátu.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: A pro vás na Radiožurnálu Sport 2 aktuální zprávy. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B 1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Mohou tak v baráži o mistrovství světa očekávat velmi těžkého soupeře. A tenisová hvězda Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty, a to v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 grandslamových turnajů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Bokové. Držitelky divoké karty porazily před zaplněným hledištěm turnajové trojky Američanku Melicharovou Martinézovou a Novozélanďanku Rutliffovou 7-6 a 6-2. Samozřejmě se hrály i singlové zápasy, ve kterých uspěly české tenistky. Marie Bousková v londýnském Queen's Clubu vyřadila Polinu Kudermětovovou z Uzbekistánu 6-0 a 6-3 a Barbora Krejčíková v Hertogenboši v Nizozemsku porazila Mexičanku Zarazovou 6-1 a 6-2.
1: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
2: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
1: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
2: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
1: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
2: Václav Němeček.
3: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý. Ve Wembley, ve starým Wembley.
2: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
1: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
2: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
1: Více na webu radiožurnál Sport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A poslechněte si taky zprávy s Markem Sedláčkem.
1: Vládní poslanci předložili změnu lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy ministrů. Evropská komise představila 21. balík sankcí proti Rusku. Ve finálové desítce ankety Zlatá hokejka je i obhájce vítězství Pastrňák. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Podle dnes předložené novely by například nemohly dotace získat firmy členů vlády pouze z rezortů, které tito ministři přímo řídí. Návrh taky vyjímá z omezení nárokové dotace.
3: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
3: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
5: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
3: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se taky má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování minulého balíku trvalo kvůli odporu Maďarska skoro 2 měsíce. Vláda v Budapešti se ale mezitím změnila.
6: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Tučňáky Humboldtovi ve zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a taky spoustu kamenů.
7: Mně se líbí hodně.
8: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
9: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
10: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
9: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být 2x tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál. Sport.
11: Hokejista David Pastrňák je součástí nejlepší desítky hokejistů uplynulého roku podle ankety Zlatá hokejka. Pastrňáky vyhrál už 8x v kariéře.
12: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL, jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tip Sport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D46 před Vyškovem a překážka na D35 za Olomoucí. Na D46 z Olomouce do Vyškova havarovalo osobní auto za Drysicemi. Na 6. kilometru v omezení narazilo do dopravního značení, projíždějte opatrně. Na D35 pozor na překážku za Olomoucí ve směru do Mohelnice. Na kilometru 260 leží v pravém pruhu černý pytel, bezpečně se vyhněte. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem budou silničáři opravovat vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, jezdí se jedním pruhem, kolona se netvoří. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí za Sadskou na 27. kilometru nákladní auto. Řeší tam poruchu v odstavném pruhu. Nákladní vozidla vybočují doleva. A v Českých Budějovicích překáží nehoda na Písecké výpadovce. V křižovatce ulic na Dlouhé Louce a Strakonické havarovala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
13: Dobrý úterní večer. Chystáte se na první nebo třetí zápas českých fotbalistů na mistrovství světa a poletíte tedy do Guadalajary nebo Mexico City? Pak určitě i dál poslouchejte jedinou ryze sportovní rozhlasovou statinici, protože vám nabídneme už za chvíli řadu velmi užitečných informací, a to od ženy, dá se říci, nejpovolanější. Naším hostem totiž bude česká konzulka v Mexiku Tereza Kunická.
2: Radiožurnál Sport
14: a Filip Šedivý.

0: Čeští fotbalisté už zítra zamíří do mexické Guadalajary, kde v pátek brzy ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa, a to zápasem proti Jižní Koreji. Spolu s nimi tam míří také tisíce českých fanoušků. Jak to vypadá ve městě, kde si nedávno drogové podsvětí velmi násilně a na veřejnosti vyřizovalo účty za zabití lídra jednoho z hlavních gangů? I o tom si náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba povídal s českou konzulkou v Mexiku Terezou Kunickou a nejprve se jí zeptal na obecná bezpečnostní doporučení pro cestovatele do Mexika.
1: Ta bezpečnost, přestože bude ze strany mexických autorit zcela jistě posílená, prostě se nedá srovnávat s evropskou bezpečností, takže proto doporučujeme takové základní pravidla pro všechny cestovatele, typu nenosit cennosti na viditelném místě, udělat si kopii cestovního dokladu, nepohybovat se na odlehlých místech v noci a ideálně i vyvarovat se nějakých nočních přesunů po dálnicích a silnicích.
2: Běžně přes den se člověk může cítit bezpečně, ale v Guadalajare i v Mexico City?
1: Na těch turistických místech jistě ano. I zde se nacházejí místa, která tak bezpečná nejsou. Jedná se ale o odlehlé lokality, kam se běžně asi cestovatel nedostane. Pokud se bude pohybovat po těch turistických místech, tak asi není problém.
2: Guadalajara, kde hrají Češi ten svůj první zápas proti Koreji, tak před necelými 4 měsíci jsme slyšeli zprávy tam odtud po té, co byla zabita vůči postava jednoho z místních gangů, že především tohle město zachvátili násilnosti. Počítám, že to už je uzavřené a fanoušci, diváci, kteří přijedou, se nemusí bát.
1: Já bych dodala, že vlastně v rámci několika málo dnů po těchto událostech se vlastně i fungování přímo města Guadalajara i státu Jalisco vrátilo zcela do normálu. Zvláště co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak opravdu priorita místních orgánů je zajištění bezpečnosti vlastně cestovatelů. Takže v tomhle ohledu není asi třeba se nějak více obávat, než by bylo nutné. Přesto ale pořád upozorňujeme, že je potřeba dodržovat ta opatření, která jsou zveřejněna i na webu Ministerstva zahraničních věcí.
2: 24. června budou hrát Češi poslední zápas ve skupině tady v Mexico City proti domácí reprezentaci. Tady zase se teď odehrávají docela velké protesty učitelů. Pozná to člověk, návštěvník, když sem přijede?
1: V současné chvíli může asi běžný cestovatel narazit na problémy s dopravou, tím, že některé ulice přímo v centru města byly těmito demonstranty blokovány, tak se to dalo pocítit během každodenního života právě na dopravě. Nicméně, co se týče programu samotného vlastně festivalu, toho hlavního, který se má uskutečnit právě na Zócalu, na tom největším náměstí Mexico City.
2: Tam je fanzóna, můžeme říci, pro fanoušky ideální místo asi za normálních okolností.
1: Přesně tak, tak pořád místní autority utvrzují vlastně v tom, že vše jde podle plánu a neplánuje se zatím žádná restrikce ohledně toho programu. Uvidíme, jak se situace vyvine. Každopádně se vlastně na tom místě vyskytují ty demonstranti, kde vlastně stanují a pobývají tam už několik dnů v kuse. Pokud by ty demonstrace dále pokračovaly, určitě bychom doporučovali českým fanouškům, aby se snažili těm místům konkrétních demonstrací vyhnout. To bez pochyby.
2: A v obou městech Guadalajara a Mexico City se chystají i speciální české fanzóny?
1: Ano, tak v obou městech chystáme i české fanzóny. Přímo v Guadalajara se vlastně uskuteční v den před zápasem, v den zápasu a v den po zápasu kontaktní místo pro české fanoušky v kavárně českého občana, který dlouhodobě žije v Guadalajara, a bude to vlastně místo, kde všichni fanoušci se budou moci sejít a kulturně pobavit. V Mexico City je potom obdobná fanzóna v parku Xotempingo v Alcaldía Coyoacán, kde se vlastně plánuje navíc ještě společný pochod fanoušků přímo na stadion v den zápasu.
0: Říkala česká konzulka v Mexiku Tereza Kunická v rozhovoru s naším reportérem Janem Kalibou. Tak snad tedy nebude mít česká konzulka mnoho práce se svými spolupracovníky, což by samozřejmě znamenalo, že čeští fanoušci zvládnou výlet tedy do Mexika za zápasy českého národního týmu na mistrovství světa bez problémů a nebudou muset řešit žádné trable. A snad bude úspěšné i vystoupení českého národního týmu, který do turnaje vstoupí v pátek ráno našeho času o 4 hodin zápasem proti Jižní Koreji. Samozřejmě ho uslyšíte v přímém přenosu na této stanici.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 19 minut a už nějakou chvíli víme, že české fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové čeká na podzim složitější cesta za premiérovou účastí na velkém turnaji. V úvodním kole playoff totiž narazí buď na vítěze jedné ze skupin úrovně B, nebo na čtvrtý tým ze skupin A. V případě postupu by potom museli ještě české fotbalistky zdolat jednoho nasazeného soupeře. Každopádně baráž se bude losovat 18. června, tedy už za 9 dnů. No a samotný světový šampionát potom příští rok bude pořádat Brazílie.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: No a z fotbalových trávníků teď pojďme na hokejový led. I když ten samozřejmě v tuhle chvíli je tady v našich končinách trochu osiřelý. Každopádně hokejoví brankáři Hradce Králové mají do letní přípravy na novou sezónu zařazený i zajímavý a bezesporu důležitý kompenzační prvek. Každý týden totiž absolvují hodinu jógy. Na jednu z nich se s nimi vydal také reportér Tomáš Borovec a nejprve oslovil cvičitelku Alenu Královou.
3: V tom sedu, napojit se sám na sebe, no a pak pomalu začít s tím tělem pohybovat a vědomě propojit každý pohyb s dechem.
4: Je tohle cvičení důležité právě třeba pro hokejové brankáře?
3: Cvičíme vlastně 10 let s klukama a podle odezvy zřejmě to nějaký přínos má.
4: Hokej je hodně o emocích, o dynamice, o nasazení, o energii. Jak je pro hráče těžké přijít na jogu a sklidnit si? Jak jim to třeba dlouho trvalo, než se to naučili?
3: No já si myslím, že jim to ani moc dlouho netrvalo, protože oni sem přijdou poměrně dost unavení. Takže vlastně na začátku lekce si lehnou a opravdu těch 8 až 10 minut jenom leží a dýchají a to sklidnění vlastně přichází úplně přirozeně. Jo. Takže potom ten nástup na cvičení a do těch pozic je pro ně, myslím, velmi příjemný a jsou teda velmi disciplinovaný. Je vidět, že to je vlastně profesionální.
4: Co je vlastně cílem těch cvičení?
3: Pro ně úplně na prvním místě já by měli uvolněný kyčelní klouby. Ta pohoda v kyčlích a v bedrech z toho fyzického hlediska, no a potom, aby dokázali pracovat s tím dechem a sklidnit se.
4: Hodinu jógy má právě za sebou také brankářská jednička extraligového týmu z Hradce Králové Stanislav Škorvánek. Tak Stano, co na to říkáte?
5: Je to dobré zprostřeně té letné přípravy, keďže většinou se trénuje tak objemovo, je tam veľa tých

Jedním z předvolebních slibů prezidenta Realu Madrid Florentina Péreze před jeho nedělním znovuzvolením byl ten, že přivede Juliana Alvareze, tedy argentinského útočníka městského rivala Atletika. Samozřejmě následovala nabídka směrem k Atletiku 150 milionů eur, tedy 3,6 miliardy korun, jenže Atletico řeklo ne. 26-letý mistr světa dres nezmění. Atletico jeho prodej odmítlo s odkazem na výstupní klauzuli, která podle španělských médií činí 500 milionů korun. Tedy omlouvám se, samozřejmě 500 milionů eur. Tolik tedy jedna aktuální fotbalová zpráva. No a my se fotbalu budeme v našem vysílání pochopitelně věnovat i nadále, protože se blíží mistrovství světa. Teď je ale 21 hodin 27 minut, na řadě je Luis Capaldi a potom už krátké zprávy.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
1: Německo nakoupí z Česka asi 200 000 pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes miliardu korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka. Tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších víc než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou například redakce deníku N a SME, serveru aktuality.sk nebo televizi Markýza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzval jeho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server i rozhlas. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmu v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Agrofert uvedl, že k vymáhání ani vracení dotací nevidí důvod. Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas. A Karlovy Vary zahájili přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V 8podlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé. Sport. České fotbalistky prohrály v souboji o první místo v kvalifikační skupině na mistrovství světa na hřišti Walesu 1-3. Národní tým tak skončí druhý. Baráž o šampionát má ale jistou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Měřínem a nehoda na D46 před Vyškovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 127 stojí porouchaná dodávka. Je v zálivu, dopravní značení ale zasahuje do pruhu pro pomalá vozidla, takže ta vybočují. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova vyšetřují nehodu za Drysicemi. V omezení na 6. kilometru auto narazilo do dopravního značení. S opatrností projedete plynule. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí odstavené vozidlo za Sadskou. Nákladní auto na 27. kilometru zabírá odstavný pruh, už je označené šipkou. Na Liberecku zpomalte na silnici 13 do Děčína. V lesním úseku za Bílým kostelem se na vozovce pohybují zvířata. Dobytek bez dozoru. A na nehodu pozor v Českých Budějovicích. Na výjezdu na Písek havarovala dvě auta. Omezují průjezd křižovatkou ulice Na Dlouhé Louce a Strakonické. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 38 minut, no a na Radiožurnálu Sport se pojďme věnovat atletice, protože ta nám v posledních dnech, respektive čeští reprezentanti, dělá velkou radost. Třeba Karolína Maňasová, možná díky ní českou atletiku dělí už jen dny od okamžiku, kdy první sprinterka ze země uprostřed Evropy zaběhne 100 metrů pod 11 sekund. 22-letá Karolína Maňasová zaběhla minulý týden takové časy, že dvakrát překonala rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981. Stalo se tak na mítinku v rakouském Sankt Peltnu a nakonec tedy nový český rekord má hodnotu 11,1 sekundy. No a příští úterý na Zlaté Tretře by Karolína Maňasová ráda běžela ještě rychleji.
1: Bylo by pěkné, kdyby ta hranice právě těch 11 sekund a neodolala moc dlouho, teda byla bych ráda, kdyby se mi to podařilo, jak říkám, tady před domácím publikem přímo na Tretře, ale to se zdá, to jsou prostě dvě setiny a může to být prostě, jak říkám, příští týden na Tretře, ale může to být taky za dva roky, že jo?
2: Upozorňuje 22-letá Karolína Maňasová. Právě dva roky od olympijských her v Paříži čekala na zlepšení z času 11:11. Jen dvě setiny ji scházely na rekord Jarmily Kratochvílové. Teď jí pro změnu chybí dvě setiny k času pod 11 sekund. Její silnou stránkou už jsou starty. Prvních 10 metrů běhá pod 2 sekundy a má je srovnatelné s mužskou světovou sprinterskou špičkou.
1: Já vám řeknu jednu věc. Loni v Bergenu na tom mistrovství Evropy do těch 23 let, tak jsem si udělal takový pomyslný osobák na ten split na těch 10 metrů. Tam jsem měla dokonce 1,90.
2: Směje se Karolína Maňasová. Při rekordních bězích v Sankt Peltenu minulý týden jí starty naopak nevyšly, takže rezervu má slušnou právě ve své silné stránce.
1: Myslím si, že to je prostě technika, já vám to asi nedokážu úplně nějak blíže specifikovat, my na tom opravdu jakoby hodně pracujeme, co se týká těch startů, ale samozřejmě ona ta stovka se nevyhrává na prvních 10 metrech, takže ono je plno práce prostě ještě potom, tak po té trati, no.
2: Přitom Karolína Maňasová nevypadá jako typická sprinterka, je drobná, ale pořádně rychlá.
1: Síla roste, ono sice to na mě moc nejde vidět, ale síla roste, moje váha taky trošičku porostla, ale ještě by to chtělo zvýšit, no. Ať trošičku jako v tom poli nevypadám, jak teďka doufám, že se běžci na delší trati, doufám, že se neurazí.
2: Zakončuje další odpověď smíchem Maňasová. Její trenér Ivo Pištěk už před dvěma roky říkal, že má pravou nohu kratší a slabší.
1: Pravou nohu mám kratší, no. Já mám vlastně dysplazí kyčlí, pravou nohu mám kratší, takže já jsem celá taková nějaká, ale tak na to všechno mi to běhá podle mě dobře.
2: Dodává věčně vysmátá Karolína Maňasová. Ta dostala nabídku zaskočit jako náhradnice ve středu na diamantové lize v Oslu, ale společně s trenérem Pištěkem se rozhodli, že se budou soustředit na Zlatou Tretru, která se bude konat 16. června. A příležitost v prestižním seriálu pak určitě přijde. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: No a když už byla tedy řeč o zítřejší diamantové lize v Oslu, tedy v norské metropoli, tak tam to bez české účasti nebude, i když Karolína Maňasová tedy nepoběží. Poběží Lourdes Gloria Manuel, která se tedy představí na své hlavní a samozřejmě té nejsilnější trati 400 metrů. No a pak se představí také bronzová olympijská medailistka z Paříže, oštěpařka Nikola Ogrodníková. Jak se téhle dvojici zítra tedy na diamantové lize v Oslu povede, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.

Když už byla před chvílí před Red Hot Chili Peppers na radiožurnálu Sport řeč o atletice, tak ještě jednou, protože na stadionu Sletiště v Kladně se dnes konal mezinárodní meeting s názvem Kladno hází. No a tři čeští atleti tam vybojovali prvenství, konkrétně koulař Tomáš Staněk, oštěpařka Petra Sičaková a kladivář Volodymyr Myslivčuk. Český rekordman Staněk, který kvůli operaci lokte přišel o halovou sezónu, se výrazně zlepšil oproti vstupu do sezóny a poslal kouly do vzdálenosti rovných 21 metrů. Po druhé sezóně se dostala za 60 metrů oštěpařka Sičaková, která si vylepšila oficiální osobní rekord na 60 metrů 98 cm. Už před programu mítinku Kladno hází se v mezinárodní konkurenci radoval z vítězství kladivář Myslivčuk. K triumfu mu pomohl také rekord mítinku 78 metrů a 93 cm. Naopak na výhru na domácí půdě nedosáhl bronzový výškař loňského mistrovství světa Jan Štefela. Sezónní maximum pod širým nebem si sice zlepšil o dalších 5 cm na 225, ale překonal ji až na třetí pokus, zatímco vítězný Němec poté na poprvé. No a na vítězství útočil na mezinárodním meetingu zařazeném do bronzové kategorie kontinentální tour také půlkař Jakub Dudicha, ale nakonec prohrál o pouhou tisícinu sekundy s Britem Daviesem.

0: Pokud všechno půjde podle plánu, tak za dva dny, tedy ve čtvrtek v 21 hodin a 50 minut, bychom už měli znát výsledek prvního poločasu úvodního utkání mistrovství světa ve fotbale mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou. No a protože světový šampionát je velká událost, tak se mu věnujeme i v rubrice Zapomenutí hráči. No a my se dnes tedy zaměříme na jednoho z fotbalistů, který je spojený se světovým šampionátem a už pěkných pár let. Česká reprezentace ve skupině narazí na dvojníka seriálové postavy, teda Mosbyho ze sitcomu Jak jsem potkal vaši matku. Tím je brankář Mexika Guillermo Ochoa. Víc už nám prozradí Tadeáš Skalický. Tadeáši, dobrý večer.
1: Hezký den. Guillermo Ochoa opravdu může z fleku dělat dublera americkému herci Joshi Rednerovi, který v kultovním seriálu hraje hlavní roli. Však taky na internetu v minulosti kolovala spousta koláží, kde jsou při troše představivosti fotbalista a herec k nerozeznání.
0: Guillermo Ochoa známý je nejen kvůli své vizáži, ale také díky počtu účastí na mistrovství světa. Kolikrát už byl na šampionátu?
1: Tohle bude jeho šesté mistrovství světa, má tedy nejvíc nebo stejný počet účastí jako legendy Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Tedy samozřejmě Lionel Messi a Cristiano Ronaldo teď budou mít šestou účast na mistrovství světa, stejně jako Ochoa. A s nadsázkou můžeme říct, že to každé čtyři roky vypadá, jako by se šetřil jen právě na mundial. Na šampionátu skoro vždy zachytá skvěle a pak o něm moc neslyšíme. Nikdy nehrál za žádný evropský velkoklub. Působil v týmech, jako je španělská Granada, italská Salernitana nebo francouzská Ajaxio a se všemi zažil sestup.
0: Ale například na minulém světovém šampionátu se blízkl, když chytil penaltu polské hvězdě Robertu Lewandowskému. Památné jsou i Ochoovi výkony z let 2014 a 18, kdy vynuloval Brazilce nebo Němce. Bude chytat Tadeáši i proti Čechům?
1: Bylo by to velké překvapení. Ochoa je čtyřicátník a jeho nominace přišla na poslední chvíli, protože se Mexičanům zranil brankář Luis Malagón, takže se nedá předpokládat, že by se v bráně objevil. Jeho reprezentační kariéra se chýlí ke konci a na klubové úrovni naposledy chytal za kyperský Limassol, ale ke konci sezóny už moc nenastupoval.
0: Ale taková legenda zkrátka nemohla v mexické reprezentaci a nominaci chybět, stejně jako třeba u Brazilců Neymar, i když tento také v poslední době moc nenahrál. Každopádně pojďme zpátky ke Guillermu Ochoovi. Ten svého času patřil k velmi spolehlivým gólmanům a zájem o něj měli i asi nějaké velkokluby.
1: Ano, v roce 2011 o něj usiloval francouzský gigant Paris Saint-Germain, ale Ochoa měl tehdy smůlu. On i jeho další spoluhráči z reprezentace totiž měli pozitivní test na doping. V jejich těle se objevil clebuterol, který používají kulturisti na růst svalu a spalování tuku. Sice se ukázalo, že za to mohlo kontaminované maso, pardon, ale i tak zájem PSG opadl.
0: U nás ale rozhodně neopadl zájem o další zajímavé sportovní informace. Teď ty o Guillermu Ochoovi nabídl v rubrice Zapomenutí hráči Tadeáš Skalický. Tádo, díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Který se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Stolen. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Romská zmocněnkyně Lucie Fuková zůstává na úřadě vlády, získá i novou pravomoc. Francie zakázala vstup do země dalšímu izraelskému ministrovi. Atlet Štefela si na mítinku v Kladně posunul letošní výškařské maximum a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadě vlády, potvrdila to Radiožurnálu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout na ministerstvo práce. Na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskuzí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s rezortem práce, dodává Fuková.
3: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započatá více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
1: Fuková taky získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. Vláda o přesunu některých rad rozhodla v polovině května. Odboráři z úřadu vlády kvůli tomu v pátek stávkovali. Obávají se oslabení agend, kabinet to odmítá. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
4: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je toto celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
1: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za Motoristy v pondělí. Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá taky Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Prvním se na konci května stal ministrem národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Dvě mláďata Orla Mořského má nově v péči záchranná stanice Harachov na Příbramsku. S mláďaty se minulý týden nedaleko Plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, vysvětluje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
5: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
1: Sport. Bronzový atlet z posledního mistrovství světa, výškař Jan Štefela, si na mítinku v Kladně vylepšil letošní maximum. Ani 225 cm mu ale nestačilo na vítězství, když ho díky menšímu počtu oprav porazil Němec Potý se stejným výkonem. To ale Štefelu nemrzelo a byl naopak rád, že už se v sektoru tolik netrápil jako v úvodu venkovní sezóny.
6: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil. Ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
1: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici u Hulína a zavřená silnice z Plzně na Klatovy. Na dálnici D55 z Otrokovic do Přerova pozor na překážku u Hulína. Ve sjezdu na Hulín a Holešov na 17. kilometru leží na vozovce sražený srnec. Na D1 se pracuje u Brna ve směru na Ostravu. Před sjezdem na Mikulov a Vídeň na kilometru 193,5 silničáři opravují svodidla. Levý pruh je uzavřený. Na D4 z Prahy do Strakonice zvyšte pozornost za Obořištěm. Na kilometru 37,5 pojedete kolem porouchaného vozidla. U Plzně překáží nehoda na silnici 27 do Klatov. Mezi Liticemi a Radobičicemi osobní auto narazilo do svodidel. Jsou tam záchranáři a policie teď silnici uzavřela. Objíždí se přes Litice. A uzavřená je také silnice 191 z Klatov do Janovic nad Úhlavou. U Novákovic havarovalo osobní auto a začalo hořet. I tam pracují záchranáři. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, občas s deštěm. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
8: Dobrý úterní večer. Ve vysílání Radiožurnálu Sportu jste slyšeli o tom, že tenisová hvězda Serena Williamsová se po čtyřleté pauze vrátila vítězně na kurty, a to v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla ve čtyřhře po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Dá se očekávat, že Serena Williamsová se velmi brzy představí i v singlu, ve kterém se teď zase ukázal po půlroční pauze na kurtech Australan Nick Kyrgios a vrátil se vítězně. Vyhlášený bouřlivák porazil v prvním kole turnaje ve Stuttgartu podobně excentrického Francouze Corentina Muteta ve dvou sadách. 31-letý Kyrgios aktuálně ani nefiguruje ve světovém žebříčku. Pro start ve Stuttgartu získal divokou kartu a jeho cílem je příprava na Wimbledon, kde se v roce 2022 blízkl postupem až do finále.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: 22 hodin 10 minut. Vaším rozhlasovým společníkem je v úterý večer Radiožurnál Sport. Přímo z monacké velké ceny Formule 1 přijel do Česka na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Muhammad bin Sulaym. Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Mluvili třeba o tom, jestli je možné dostat do Brna na Masarykův okruh mistrovství světa vozů Formule 1.
1: F1 spolu probíráme po každé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
2: Vysvětluje po jednání v budově autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze Muhammad bin Sulaym, prezident Mezinárodní automobilové federace.
1: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
3: Pan prezident říká, že nic není nemožné, že samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
2: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
3: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. Jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku, ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kde vlastně je to v centru té střední Evropy. To by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na to ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí, no, takže to je ještě otevřená záležitost.
2: Pomoci získat pořadatelství Grand Prix Formule 1 by Česku mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2 a nyní Super Formule v Japonsku Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
4: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné, protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
2: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Na soupiskách 48 týmů pro fotbalové mistrovství světa, které odstartuje už za dva dny, je přes 1200 fotbalistů. No a 8 z nich je starších 40 let. A to je o jednoho víc než na všech předchozích 22 šampionátech dohromady. Upozornila na to agentura Reuters. Nejstarším účastníkem turnaje bude 43-letý skotský brankář Craig Gordon. Pokud nastoupí, zařadí se na druhé místo v historickém žebříčku za egyptského brankáře Isama Hadáriho, kterému bylo 45 let, když v roce 2018 chytal v Rusku proti Saudské Arábii. Gordon by o

třicátníka nemá, věřme, že to tedy nebude žádný problém, spíš tedy se dá říci naopak. A hlavně, aby tedy svěřenci trenéra Miroslava Koubka dobře začali. V pátek nad ránem našeho času i v přímém přenosu radiožurnálu Sport nastoupí v mexické Guadalacháře proti Jižní Koreji.

0: Už za necelé 4 hodiny, tedy po 2. hodině raní našeho času, začne v Las Vegas 4. utkání finále Stanleyova poháru, tedy finále playoff hokejové NHL. Domácí Golden Knights nastoupí proti Caroline. Hurricanes jsou v situaci, kdy potřebují vyhrát, protože kdyby ztratili tenhle duel číslo 4, tak by prohrávali sérii s Vegas už 1-3 na zápasy. No a v historii se stalo pouze jedinkrát z 39 případů, že tým, který prohrával v sérii ve finále Stanley Cupu 1-3 na zápasy, tak by potom dokázal ještě otočit a triumfovat. Ale tak daleko ta série ještě není, Hurricane samozřejmě věří, že srovnají na 2-2 na zápasy a série se bude stěhovat zase zpátky do Severní Karolíny za vyrovnaného stavu. Tak tedy Vegas Golden Knights i se stavě s útočníkem Tomášem Hertlem po 4. proti Caroline Hurricanes. V našem zítřejším ranním vysílání vám povíme, jak to celé dopadlo.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Vrtulník Apache, který se v noci zřítil nedaleko Hormuzského průlivu, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa sestřelil Irán. Spojené státy na to budou muset odpovědět, řekl Trump s tím, že ho o sestřelení informovala americká armáda. Ta přitom veřejně uvedla jen to, že se stroj zřítil. Trump odvetnými akcemi hrozí Iránu jen několik dní poté, co mluvil o blížící se mírové dohodě. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi v reakci na incident na sociální síti X vyzval zahraniční síly, aby opustili oblast Hormuzu. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a mají být necelá stovka po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Radiožurnálu řekla, že i když termín pro podání připomínek už vypršel, lidé je posílají dál. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléř. A Brno chce v mateřských školách zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V městských částech Brno sever a střed proto od června funguje nový terénní program. Počítá s náborem pracovníků, kteří budou vytipovávat konkrétní rodiny, navazovat s nimi kontakt a vysvětlovat jim výhody předškolního vzdělávání. Sport. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po čtyřleté pouze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo čtyř hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melichorová-Martinézová-Rutliffová porazili 2-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D11 za Břístvím a taky na D1 za Lipníkem nad Bečvou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí nouzově osobní auto. Na D1 z Přerova do Ostravy podobná překážka za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 pojedete kolem stojící dodávky. U Karlových Varů zpomalte na silnici 6 do Prahy. V okolí Andělské hory vytekl na vozovku olej. Skvrna má asi 2 kilometry, teď tam budou pracovat hasiči. Čekejte proto omezení. U Plzně je zavřená silnice 27 do Klatov. Zasahují tam záchranáři u nehody osobního auta. Policie odklání dopravu směrem z Plzně přes Lidice a směrem od Klatov po dálnici D5. A u Klatov už opět projedete na silnici 191 do Janovic nad Úhlavou. U Novákovic hořelo osobní auto, stále na místě zasahují hasiči, už se ale kolem dá projet kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

22 hodin 36 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud třeba už nechcete jít spát a vydržíte i po 11. hodině večerní, tak se můžete těšit na reprízu dnešní dopolední čisté hry Martina Procházky. Olympijský šampion z Nagana, čtyřnásobný mistr světa, si po hokejové sezóně bude zvát zajímavé hosty každé úterý do studia. No a tím prvním byl tedy letos v létě Tomáš Horna, jeho bývalý chvíli i spoluhráč z kladenského dresu. Takže určitě bylo dost vzpomínání na to, co společně Tomáš Horna a Martin Procházka prožili, ale dostalo se samozřejmě i na jiné záležitosti. Reprízu si tedy můžete dát po 11. hodině večerní a nebo ji kdykoliv najít, tedy záznam čisté hry Martina Procházky v podcastových aplikacích a třeba i té naší s názvem Můj rozhlas. No a co si dáme za chvíli? Tak jak jste zvyklí po půl 11. večer, velký sportovní přehled.

0: Příprava českých fotbalistů na blížící se mistrovství světa, finální desítka ankety Zlatá hokejka nebo návrat 23násobné grandslamové šampionky tenistky Siriny Williamsové. Nejen o tom budeme mluvit teď ve velkém sportovním přehledu, který připravil Adam Procházka. Adame, dobrý večer.
1: Krásný večer. Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
2: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: České fotbalistky prohrály souboj o první místo v kvalifikační skupině pro mistrovství světa na stadionu Walesu v Cardiffu 1-3. Národní tým tak skončil ve své skupině druhý. Baráž o šampionát má ale jistou.
1: David Pastrňák nechybí ve finální desítce hráčů ankety Zlatá hokejka. Útočník Bostonu a obhájce vítězství získal ocenění už 8krát v kariéře.
3: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL. Jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tipsport extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Tenistka Marie Bousková zvládla utkání prvního kola londýnského turnaje v Queen's Clubu, ve kterém porazila Kuděrmětovou z Uzbekistánu 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboschi se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičance Zarozové pustila jenom 3 gemy. Sára Bejlik naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 na sety a vypadla.
1: Americká tenistka Serena Williamsová se po 4 letech vrátila na elitní okruh WTA vítězně. V úvodním kole 4 hry na turnaji v Queen's Clubu porazila s Kanaďankou Bokovou americko-novozélandskou dvojici Melicharová Martinezová Rutlifová 2-0 na sety.
0: Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladnohází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. Tomáš Staněk byl ze svého výkonu mile překvapený.
4: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně. Pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
0: Soutěž o štěpařek ovládla v Kladně Petra Syčaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. A mezi kladiváři uspěl Volodymyr Myslivčuk. Výškař Jan Štefela byl druhý, přitom předvedl své letošní venkovní maximum 225 cm.
1: Na jubilejním 65. ročníku atletické Zlaté tretry se představí aktuálně nejlepší světová půlkařka švýcarka Audrey Wehrová. 22letá závodnice přijíždí po tom, co zaběhla ve Stockholmu třetí nejrychlejší čas z historie v běhu na 800 metrů. Na mítinku se představí i elitní sprinteři Američan Lyles a Australan Goat, nebo česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová. Pravidelné vstupy ze Zlaté tretry uslyšíte příští týden v úterý na Radiožurnálu Sport.
0: Rychlobruslař Metodí Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
5: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
1: Středoevropská rally letos v programu mistrovství světa po třech letech chybí, ale brzo by se mohla do Česka vrátit. Na dvoudenní pracovní návštěvě Prahy to řekl prezident Mezinárodní motoristické federace Muhammad bin Sulaim.
3: Ano, je velmi dobrá šance, že se do Česka vrátí. Momentálně dotahujeme smlouvu s novým promotérem. Mám z toho dobrý pocit. Věřím, že se to povede, protože tenhle region, tato část světa si takovouhle akci zaslouží. A i proto, že se středoevropská rally nejede jen na území Česka, ale i v dalších okolních zemích.
0: Tak to byla poslední zpráva dnešního, posledního velkého sportovního přehledu. Toho, který připravil Adam Procházka. Adame, díky.
1: Naslyšenou.

0: Necelých 11 minut před 11. hodinou večerní je na Radiožurnálu Sport čas na náš pravidelný seriál. Na Radiožurnálu Sport si v 50 dílech připomínáme cestu československých fotbalistů k evropskému zlatu. Jdeme den po dni až k finálovému zápasu, který se hrál v Bělehradu 20. června roku 1976 a stále víc už se přibližujeme. Máme tak jako dnes 9. června. Jen se vrátíme v rozhlasovém archívu a kalendáři přesně o 50 let zpátky.
1: V Mladé Boleslavi pokračuje dnes už třetí den první ročník festivalu rozhlasové hry Prý Bohemia s mezinárodní účastí rozhlasů socialistických zemí.
2: Pro soustředění fotbalistů Československa platí to samé. Také to pokračuje třetím dnem a jeho hlavní náplň prozradili trenéři Václav Ježek a Josef Vengloš hned na začátku. Do léčení drobných šrámů ze závěrečných ligových bojů a otužení kolektivu. Ale jinak to byla také obvyklá rutina, vypráví tehdejší útočník bratislavského Slovanu Ján Švehlík.
3: Ta atmosféra byla taká uvolněná, otrénovali jsme, co jsme mali. Potom jsme nějaký aj přípravný zápas tam odohrali, potom jsme trénovali po něm ty penalty.
2: Československý tým už se ale také velmi pečlivě a s konkrétními úkoly připravuje na semifinálového soupeře mistrovství Evropy Nizozemsko. Informací mají hráči hodně i díky trenéru Ježkovi, který na začátku 70. let 3 roky působil v Hágu. Ale co z zajímavého si mohou přečíst i sami. Československá tisková kancelář vyspovídala kouče Holanďanů Knobela. Tento celkem obsáhlý rozhovor vydává 9. června roku 1976 na své poslední straně Večerní Praha a uvádí jeho titulkem holandský trenér o ČSSR. 54letý Knobel řekl, že je těžké si na této úrovni vybírat soupeře, přesto přiznal, že je radši, že los dopředu přisoudil jeho týmu vítěze dvojzápasu Československo-Sovětský svaz, a tedy Čechoslováky. Podle něj sice jde o výborný celek, ale přeci jen není tak nepříjemně tvrdě hrajícím soupeřem jako Jugoslávie nebo Německá spolková republika. A celkem otevřeně také mluví o taktice nebo i kladných a záporných stránkách československého týmu.
4: Slovenští hráči jsou vesměs velmi dobře technicky vybaveni, hrají dobře na malém prostoru s pomocí krátkých přihrávek, potíže mají s dlouhými pasy, rychlým přenášením hry. V obraně jsou přesní a výborní ve hře hlavou, v poli herně trochu pohodlní. Bojový duch se mně zdá nižší než u našich hráčů.
2: Odpověděl nizozemský trenér Knobel, který také vysvětloval, proč není v nominaci gólman mistrovského Eindhovenu Van Beveren. Ten se prý kvůli značným rozporům s Krajfem nakonec sám reprezentace vzdal.
5: Si ho přebírali dva hráči.
2: Právě na největší hvězdu Nizozemců Krajfa je také zaměřena příprava československých fotbalistů na soustředění v Tatrách. Trenéři vymýšlejí způsob, jak ho na hřišti bránit, a hráči také dostávají další individuální úkoly.
5: Samozřejmě my jsme znali každou kličku holandských hráčů, jak se umí uvolnit. Ti chlapci tenkrát na Štrbském plese, když jsme měli soustředění, tak je studovali, chodili sami. Mně se podařilo sehnat videokazety ze zápasů.
2: Vyprávěl kdysi trenér Václav Ježek, který také sázel na to, že nizozemský celek k přípravě tak pečlivě nepřistoupí. Přece jen šlo o největšího favorita, který měl v hlavě hlavně odvetu za finále světového šampionátu v Mnichově v roce 1974, ve kterém byli úspěšnější fotbalisté domácí Německé spolkové republiky. A Holanďané jim tak chtěli porážku vrátit.
5: Poněvadž oni si v 76. roce chtěli vyřídit účet za Mnichov, za mistrovství světa, za finále. My pro ně měli roli trpaslíka.
2: Do finále mistrovství Evropy zbývá 11 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
6: Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Za požárem elektrické rozvodny a následnými výpadky proudu na jihu Německa podle policie pravděpodobně stáli žháři. Hokejisté Vegas budou ve čtvrtém finálovém duelu NHL hostit Carolinu a zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebastiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebastiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
7: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
6: Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
8: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
6: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je tak platné. Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa podle vyšetřovatelů nejspíš stáli žháři. Výpadek elektřiny zasáhl na 20 000 domácností. Policie nevylučuje, že mohlo jít o extremistický čin. Vyšetřování proto vede středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Německo několikrát čelilo podobnému útoku už v minulosti. Například v lednu tak zůstalo bez elektřiny na 40 000 domácností v Berlíně. K činu se pak přihlásila krajně levicová skupina Volkan Gruppe. Při hraniční kontrole v Harachově dnes policisté v polském autobuse objevili tři Jihoameričany bez povolení vstupu na území Česka nebo řidiče s falešným průkazem. Kontroly na harachovském přechodu potrvají do zítřka. Kromě policistů řidiče kontrolují v rámci cvičení i vojáci. Ochrana státní hranice sice spadá pod policii, v případě mimořádných událostí ale vláda může schválit i nasazení armády. Podle ředitele krajské policie Libora Špráchala je tak důležité, aby vojáci znali policejní postupy.
9: Nacvičuje se třeba, že přijede vozidlo plné migrantů, ti se rozeběhnou a my je musíme pochytat. Pak to jsou různí lidé, kteří můžou být v pátrání a když ho zastavíte, tak se dá někde na útěk nebo bude se snažit teda vozidla mujet. Probíhá kontrola i státní hranice mimo hraniční přechod, kde používáme naši terénní techniku, drony a tak dále.
0: Sport.
6: Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem nastoupí za necelé 3 hodiny k čtvrtému finále NHL proti Karolíně. Vegas vedou sérii 2-1 na zápasy. Hraje se na 4 vítězná utkání. A středoevropská rally letos v programu mistrovství světa po 3 letech chybí, ale brzy by se mohla do Česka vrátit. Na dvoudenní pracovní návštěvě Prahy to řekl prezident Mezinárodní motoristické federace Mohamed Ben Sulaim.
10: Ano, je velmi dobrá šance, že se do Česka vrátí. Momentálně dotahujeme smlouvu s novým promotérem. Mám z toho dobrý pocit, věřím, že se to povede, protože tenhle region, tato část světa si takovouhle akci zaslouží. A i proto, že se středoevropská rally nejede jen na území Česka, ale i v dalších okolních zemích.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Chodci na silnici u Benešova a uzavřené tunely v Praze. Na silnici 3 z Prahy do Tábora velmi opatrně u Benešova. Na vozovce se pohybují dva chodci. Nejsou označeni a jsou vidět až na poslední chvíli.
13: Na vjezdu do Benešova na první turbo křižovatce i osoby. Málem jsem je srazil.
12: Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. A v Praze už je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. A noční údržba zastavila průjezd také Strahovským tunelem směrem od Blanky na Smíchov. Nehoda blokuje provoz na silnici 27 u Plzně. Na výpadovce na Klatovi zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Směrem z Plzně to objedete přes Litice. Směrem od Klatov po dálnici D5. U Prachatic je zavřená silnice 143 do Chrobol. U Leptače se uklízí po nehodě kamionu. Objíždět se dá po silnici 141 přes Libínské sedlo a 165 přes Zbytiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
14: Krásný den, milí posluchači, Čistá hra Martina Procházky začíná. Byť byste si mysleli, že jsme v dovolenkovém módu, tak jsme tady. Martin Procházka připraven. Martine, vítej.
15: Hezké dopoledne.
14: Je tady taky hokejový komentátor, reportér, muž, který se vrátil nedávno ze skončeného mistrovství světa ve Švýcarsku, Petr Kadeřábek, vítej.
16: Dobré dopoledne.
14: A Petra poprosím, aby představil muže, který tady s námi dneska sedí, výjimečně, a je to náš host.
16: Je to mistr světa do 20 let, v roce 2000, současný kondiční trenér hokejistů Rytířů Kladna a má za sebou opravdu velmi povedenou kariéru, kde procestoval podle mě celou Evropu. Tomáš Horna.
17: Hezké dopoledne, dobrý den.
2: Čistá hra Martina Procházky.
14: Tomáši, já si teda dovolím na úvod nejapný dotaz z muzikantského světa. Víte, co máte společného s Lesním rohem?
17: Vím, hudební nástroj.
14: Jsi tomu taky říká horna. Ale on je to jako spisovně Lesní roh. Vy jste hrál někdy na jaký nástroj?
17: Ne.
14: Jenom hokejku prostě.
17: Přesně.
14: Jo, dobře, tak já nevím, Petr Kadeřábek na ně kouká, že jsem se zbláznil, mě to tak jenom napadlo, že jsem ještě takhle neměl možnost se
17: zeptat. Jsem vás překvapil, že to vím, co?
14: No, výborně, jo. Já jsem za to moc rád. Každopádně Petr Kadeřábek vás představil jako mistra světa z juniory z roku 2000, to je 26 let. Nejlepší vzpomínka kariéry?
17: No, to vlastně to už bych musel hodně, to už je hodně dlouho, ale asi jo.
14: Krásné časy, jste to zahájili tehdy pod Jaroslavem Holíkem.
17: To byl vlastně hlavní trenér byl Jaroslav Holík, asistent tomu dělal Radim Rulík.
16: A Radim Rulík, takže tady se ty cesty zbíhají. Ale je pravda, to byl vlastně předposlední titul české reprezentace na mistrovství 20. Pak se to podařilo ještě o rok později a od té doby se na zlato čeká.
17: Ano, se čeká, ale medaile teďko v poslední době vozíme pravidelně.
16: Kde vy jste se potkali s Martinem Procházkou poprvé?
17: My jsme se potkali na Kladně, vlastně Prochy se vrátil, myslím, z Ruska.
15: Jo.
17: A já už jsem tam nějakou dobu působil, a takže naše první setkání bylo na Kladně.
14: Tomáš Horna v extralize 509 zápasů, ve druhé nejvyšší soutěži 111 zápasů, takže dlouhá úctyhodná kariéra. Martine, Kladno, když se zvracel, můžeš to trošku posluchačům přiblížit třeba, v jaké bylo situaci?
15: Já myslím si, že bylo Celkem v pohodě, byl to rok 2003, já jsem se vracel z Voskresensku, kde jsem předčasně ukončil angažma po vynikajícím angažma, kde to opravdu bylo opravdu famózní, už jsem také o tom jednou vyprávěl, možná se k tomu ještě dneska jednou dostaneme. Po 3 zápasech ve Voskresensku jsem to zabalil a vrátil jsem se do Kladna. V podstatě let z Moskvy, když už jsem letěl domů, tak už vlastně novinář Míra Horák v podstatě mě našel už na Moskvě na letišti a říkal, kam jedeš, já říkám, no na chvilku domů, a on říkal, jo, takže do Kladna, takže to je jasný. A já jsem říkal, to já nevím ještě kam, a začal jsem se mlžit a on říkal, mě to stejně jasný, že jdeš do Kladna, protože se nabízela Sparta, ale Sparta byl další klub, který samozřejmě asi po té naší aféře s Pavlem Paterou a Soutou Vyvodou na začátku v roce 1996, kdy jsme podepsali vlastně tu předsmlouvu panu Charouzovi, tak to asi padalo, nepřipadlo v úvahu, takže jedině je Kladno. A já jsem se vrátil do Kladna a tam si myslím, že jsem měl velice slušný sezóny na začátku. Já si myslím, že tam nám to fungovalo. A já jsem dokonce podepsal nějaký 2letý kontrakt s panem Jágrem starší ještě v té době a cítil jsem se dobře, no, až pak do toho špatného závěru, no, když už to pak nebylo ono a postupně jsem přestával hrát, když už tam byl trenér pan Vyvoda starší, no a tam už jsem byl víc pod dekou než na ledě, takže to už byl ten konec té kariéry. To si Tomáš pamatuje určitě.
17: No, tak já si pamatuju ty hezčí věci.
15: No, já si zase pamatuju trošku ten závěr. Ten teda nebyl moc hezký.
17: Taky párkrát jsem měl na sebe tu Larisu.
15: No,
17: ale jo, já si myslím, že to bylo vlastně, když tam byl Martin s Pavlem Paterou ještě, tak já jsem vlastně jeden čas nastupoval s nima. A vlastně ty jako vzpomínky na ně jsou skvělý, že jo, tak já třeba, když jsme hráli přeslovku, tak Patím říká, stůj jenom upraví tyče, já říkám, Patý, ale tam to budeš dávat přes 6 hokejek, to jako nemůže v životě projít, stůj tam, ti říkám. Tak a dal jsem asi tu sezonu 10 gólů do prázdní brány, takže to samozřejmě ty vzpomínky tady na ty hráče jsou jako skvělý a vlastně i spousta věcí se člověk od nich naučil.
18: Patý, tedy Pavel Patera, říkal, stůj u levé tyče, co říkal Martin Procházka Tomáši Hornovi tehdy, vracej se, já se vracet nebudu.
17: Ne, tak Prochy ten že hrál levý křídlo, takže tu dobu se ještě hrál vzhledem dozadu, takže Prochy že výborně brusil, takže tento odbrusil, nebyl vepředu i vzadu a jak jsme se bavili o té přesilovce, tak Prochy ten měl mezi těma kruhama, ten tam měl své místečko, tak já jsem tam trošku dělal volavku u té levý tyče a párkrát jsem to tam dostával, více mi to dostával vždycky, že jo, Prochy, takže těch gólů taky dával spousty, takže jako tady to bylo skvělý.
15: Já jsem měl výhodu, pamatuju si tady, když jsme hráli spolu, že vlastně Tomáš, on zmiňoval mě, že jsem byl výborný brusař, ale Tomáš Horna byl také vynikající, fakt opravdu výborný brusař, takže tam to bylo super, že Pavel Patera měl 2 rychlí hráče, že i vlastně Tomáš na pravé straně. A já jsem většinou vždycky, když už jsem dojížděl tím do třetiny, tak už tam bojovali po rohách o ty puky a já jsem si přijel přesně jako rád si tam stoupnout Deňka mezi ty kruhy a čekal jsem, kdy oni to vybojují, kdy mi jde na hráku a kdy budu střílet. Takže to byla pro mě ideální pozice, ale pak jsem za ně zase musel trošku zbránit, no, protože Patý sen už pak dozadu moc nejezdil.
17: Ne, tak vlastně Prochy, jak jsem říkal, Prochy hrál levý, já jsem hrál pravý a vždycky si kustodi ze mě dělali srandu, že mám vlastně ty kalhoty byly, že jo, z takového materiálu, který vlastně já jsem měl tu pravou nohavici úplně jako se škvařil vždycky od těch mantinelů. Takže z toho se dělali srandu, že my museli často my měnili ty návleky.
14: Když jezdíme teď různě po Česku s našimi pořady, ať je to třeba desítka Pavla Horváta živě v tom stávajícím formátu, anebo jsme jezdili s Martinem Procházkou a nějakým hokejistou, tak byli jsme na Kladně loni září a tam jsme docela, Martine, zaspomínali na to, jak si začínal na Kladně vlastně i měl si před sebou ty velké vzory, ty velikány. Měl to Tomáš Horna taky podobně, že na Kladně prostě před sebou vydal ta slavná jména a že takhle tam vyrůstal. Vy jste přímo odkojený v Kladeňák.
17: Ano, já jsem chodil na hokej, tak to byla ta Blue Line, jo, ještě s Otou Vejvodou. Samozřejmě i další jako hráči, kteří tam byli, takže jako já jsem, teda musím si přiznat, že asi největší vzor pro mě byl tu dobu Peterton, který tam taky hrál vlastně a pak odešel. Ale těch hráčů, že jo, skvělých, tam bylo na tom Kladně hodně.
14: Z tohoto pohledu ten Odchovanec, často se k tomu dostáváme, že prostě nevždy má úplně na růžích usláno. Tak jak to bylo? Martine, ty možná to už říkal, ale přece jenom u tebe to bylo tak, asi jiné.
15: Já jsem to měl jiný, jako, no, tak jako Odchovanec, já jsem to vlastně začal někdy v tom 18. 17. roku, když ale já měl výhodu tom, že byl to rok, kdy spousta těch starších hráčů mohlo jít poprvé do zahraničí, takže tam spousta kluků šlo hrát do Německa, ať to byl Vladimír Kameš, ať to byli další hráči a nám se otevřela cesta pro ty mladší kluky, takže jsme to měli celkem jednoduchý dostat se do toho Ačka, ale neříkám, že to zase bylo úplně, že by jsme to stali zadarmo, ale museli jsme mít nějaké možnosti předpoklady. A mě vlastně pan František Kabrle starší s Vencou Sýkorou, trenérem Kladna, tak ty si mě vlastně vybrali možná i díky tomu bruslení, takže já jsem se hned dostal vlastně do nějakého třetího útoku a pamatuju, že jsem začínal úplně na začátku, jsem začínal s Vladimírem Kamešem a s Eberlem, hráč, který byl pravý křídlo jako Tomáš, a to se ještě hrálo na červenou čáru. To ještě nebylo vlastně, nebylo to hřiště rozšířený, byla tam ještě se hrálo na červenou čáru. A to si pamatuju taky, že vlastně oni, jak jsem okamžitě mezi ně nějak se dostal, tak jsem měl ty pokyny, byly jasný. Mladý, budeš bránit a odpředy se moc nestarej. Ale i tak v té první sezóně, myslím, že s nima jsem měl pár zápasů a dali jsme nějaký góly. A pak jsem se vlastně dostal do dalšího útoku, kde jsme hráli s Davidem Černákem a s Radkem Gardoněm. A Radek Gardoň byl center, který byl středním útočník, který nám to tam rozdával. Takže já jsem vlastně hned, já si říct, to Ačka jako zapadl lehce a neměl jsem takový ty nějaký ty první problémový roky, kde jsem si nějak tak čekal na nějakou šanci, já jsem hned hrál.
17: Vlastně, jak říká Martin, tak já jsem přišel do Ačka vlastně na první trénink, to tam trénoval pan Novotný a on mi říkal po tréninku, co jsem byl v dorostu, tak mi bylo nějakých 16 let, tak mi říkal, hele, vem si věci a přestěhuj si to do Ačka. Jo, tak mě bylo 16 let, myslím, tak já jsem čekal, až všichni z té kabiny odejdou, protože jsem jako samozřejmě měl velký respekt tomu. A tak jsem si to přesunul a vlastně ráno jsem přišel a to si pamatuju, že tak to byla úplně jiná doba než je teď, že než dneska ty jako mladí hráči mají samozřejmě trošku větší jako sebevědomí, ale my jsme, že tak já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den. Teď samozřejmě tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil? A říkám, jo, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou a pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám, dobrý den, jo, to už bylo lepší. Jo, takže, a pak vlastně jsem šel na ten první trénink a vlastně z dorostu hned jsem skočil mezi ty chlapy už vlastně tu dobu, že jo. Takže já jsem byl zvyklý na něco, na tvrdost přihrávky, že tam prostě ty detaily hrály taky velkou roli. No, takže první trénink, pak jsem tam si šel natočit pití do toho barelu, kam si chodili všichni a najednou jako zezadu slyším, to bude špatně. Říkám, ne, proč? Ačkej, tak takovýhle přihrávky slaboučky si dávala posled. Jo, takže to bylo prostě, jako začátky byly fakt, ale vlastně způsobem času na to koukáš tak, že vlastně ta kabina jako si tě vychovala sama, že jako ten respekt tam byl a vlastně nebylo moc možností jako nějakým způsobem si na něco stěžovat, nebo že vlastně já jsem to bral tak, že to, co je v kabině, jak tam zůstane a vlastně takhle mě to nějak formovalo dál.
18: Honza říkal vlastně, že odchovanec nemá na růžích ustláno, ale v té době, kdy vy jste přicházeli do Ačka, tak tam nebylo moc lidí, kteří by nebyli odchováni tím kladenským hokejem. Jak to bylo vlastně i pro vás, pro oba v těch následujících letech, protože na Kladně jste hráli prostě s Kladeňáky. Tam, já nevím, jestli ty si pamatuješ, Martine, nebo i Tomáš, to jestli v té vaší sestavě, kdy jste přicházeli, tak vůbec někdo byl, dejme tomu, já nevím, z Vítkovic.
15: Já začnu, přesně říkáš, posledně jsem přišel do toho týmu, kde byli všichni odchovanci. Tomáš řekl, že nebo vyprávěl o tom, že říkal dobrý den, když přišel na ten první trénink. Já jsem přišel do kabiny, jsem byl předvedený a já nebyl schopný říct ani dobrý den, ani ahoj, protože jsem prostě nevěděl vůbec, co mám říct, takže jsem tam jenom stál jak roura a jenom jsem tak jako kejval a hlavu dolů, oči nevím kam. Ale jak přesně po svém času ta kabina nějak tak byla funkční a hlavně to byli všechno hráči, který jsme vlastně spolu trávili veškerý ten čas volný potom. Neříkám všichni dohromady, všichni, ale většina. A postupem času se to vlastně jako nabalo. A nepamatuji si, možná že jsme tam měli potom jednoho hráče během těch začátků, během toho roku 1989 až 95, když jsme potom šli do Švédska, taky jsme tam měli jednoho, dva hráče, že by třeba přišel z Malý Boleslavy. Já pamatuju, že jsme tam jednoho měli, myslím, že obránce, já už se teď nevím o toho jméno, ale to byl jediný hráč, který přišel vlastně jakoby nějakou výměnou nebo nějakým příchodem. A jinak to opravdu šlo všechno o hráčích z Kladna. Takže nevím, jak to měli jinde v jiných týmech, ale prostě nakonec to bylo opravdu o té velké partě, o tom, když se nedařilo, tak prostě jsme to nějakým způsobem řešili potom všichni dohromady a nebylo to, že se hned po tréninku všichni někam rozjedou a uvidíme se až druhý den na tréninku. Tam to prostě bylo tak, že to bylo všechno pohromadě.
17: Jo, tak já jenom doplním Martina, ono to bylo vlastně jako i ty hráči, já si myslím, že to bylo třeba rok 2-3, úplně si nejsem jistý, tak vlastně na to Kladno přišli pak ze Sparty, tam byl Jirka Korčák, myslím ještě. Pavel Geffer tam přišel, Cinibul Gol.

0: a pak jste šli do zahraničí. A teď třeba se zastavím u toho jednoho angažmá, které jste měli podobné, byť trošku úplně jiné, a to bylo Kazachstán, Tomáš Horna, Martin Voskresenk, předtím Omsk. Tak jaké tohleto porovnání je a vlastně jaké jsou ty zážitky vaše z tohoto, protože když ty si promluvil o Voskresensku na začátku dnešní čisté hry, tak se tady Tomáš ale hodně vousmál.
1: Já to jenom řeknu zkráceně a pak nechám Tomáš, ať nám řekne o Kazachstánu, protože já už jsem o Voskresensku mluvil, ale když netrefíte dobrý tým, jako byl třeba ten Omsk, který měl, byl tam spoustu reprezentantů, byli tam zkušení hráči, byl tam kapitán v té době nároďáku ruského, výborný brankář Maxim Sokolov v té době, vynikající kluci, a to byli normální hráči, tady nás vzali do té kabiny a bylo to všechno v pohodě. Bylo to sice trošku mezinárodní kabina, ale byla v pohodě. A potom, když jsem přišel právě do toho týmu, do toho Voskresensku, kde to byl nový tým, to znamená, že to byl někde jakoby sebraný z nějakých těch, jako co už nikde moc nechtěli a snažili se udělat nějaký tým, tak tam byla od začátku vidět obrovská jako taková jako netýmovost, každý hodně všechno na sebe, že jo, trenér, totální diktátor, který co řekl, tak to prostě všechno bylo. A ta atmosféra v začátku prostě nebyla dobrá. Byl tam se mnou Petr tenkrát a Martin Štěpánek ještě obránce. A my jsme se snažili nějak tak jakoby jim dát nějaký takový ten nádech té pohody nebo trošku i při tom trénování prostě nějakým způsobem pozvednout. A oni to ani nechtěli, ty Rusové. Oni to prostě byli takový, jako měli ty klapky na očích svoje, nechtěli si ani jako připustit, že by tam mohla být pohoda. Oni byli nacvičení v takovým tom režimu, v takovým tom prostě, že se to musí, plus těch x dalších podmínek, které jsme tam měli, jsem vypadal, že jsme si museli prát prádlo a věšet ho venku na šňůru a aby jsme vůbec jako ho měli druhý den čistý a nem hory doli šílený. Takže tohle to bylo špatně, no. Takže já jsem samozřejmě po těch tři zápasy, které jsme prohráli, tak jsem z tohohle angažma vycouval i za tu cenu, že prostě ten příjem nebude za ten celý rok. Zabil jsem to, jak se říká, utek se botat, dokud to šlo. Petr tenkrát tam zůstal a vím, že po, nevím, jestli to bylo po sezóně nebo po nějaký době, odešel taky z toho týmu a říkám, že se pak z toho musel 3 měsíce nějak dostat psychicky, že měl velký problém psychický, protože říkal, že ho tam tak, jakoby ho to tam dostalo, tak ho to tam semlelo, že ty podmínky, které byly, které tam vydržel, takže byly naprosto ukrutný a dneška mi, jako, my, když jsme se o tom bavíme, tak mi říká, trochu jsem za to mohl i já, že jsem mu odešel, že vlastně, jakoby on to tam vytrpěl a já ne, a jsem říkal, hele, Petře, to už já jsem to prostě nebyl schopný dávat, tady to, já jsem už měl za sebou Omsk a teď se to mohl porovnat, protože v Omsku ty podmínky byly naprosto exkluzivní.
0: Tak tam byli čeští trenéři.
1: A tam potom byli čeští trenéři, že jo, Radim Bulík tam právě byl s Ivanem Hlinkou, atmosféra v jiný město, prostě tady to bylo, no, hokej na vesnici ještě armádní, no, tak jako to prostě byly neuvěřitelné podmínky, takže já jsem utekl tam tady dřív. No, Petr tam vydržel tenkrát, no, ale nemyslím si, že z toho nebyl dobrý. Tak teďka ten Kazachstán.
2: No, tak ono to je jako vlastně dost podobný. Já když jsem tam poprvé přišel...
0: No podobný. Tomáš Horna tam vydržel celou sezónu.
2: No, to musel se, já to dopovím, ale vlastně já když jsem tam poprvé přišel, tak jsem měl smlouvu podepsaná 2 roky a přišel jsem do kanceláře toho hlavního trenéra, který byl Rus, a když jsem se tam koukal po těch stěnách jako a tam všude visel trenér Tichonov, tak jsem říkal, no, to asi bude úplně dobrý. A my jsme vlastně měli vždycky soustřední v Rize, tam jako ráno 6 hodin budíček, 45 minut jako před snídaní se proběhnou, pak jsme šli na snídaní a po snídaní jsme šli vlastně, myslím si, že od 9:30 byl ten trénink a končili jsme v 1 hodinu a vlastně všichni jako dělali stejné jako věci a vlastně stejné váhy a bylo to prostě jako šílený. Já jsem říkal, vlastně to jako není možný, přece je to takhle ještě jako funguje vůbec. A pak jsme teda šli na oběd, byla asi hodina pauza a jeli jsme na trénink, na led. A teď si pamatuju, že jsem byl rozdělen na 2 skupiny a pak vlastně ta první skupina, že pak šla do poslední, pak se to vyměnilo, vlastně nebylo nic jako nestandardního, ale pak jsme teda přišli z toho ledu a říkáme, že už je teda konečně konec. A ten říká, no, tak jsem ten medicimbali a pojďme ještě. Takže my jsme v 9:30 večer ještě na náměstí házeli medicimbali. Tady v tom to bylo jako těžký, hlavně to bylo těžký na hlavu. Jak říkal Martin, že já jsem jako neměl problémy s bruslením, ale já vlastně po měsíci v té Rize, co jsme byli, já jsem měl pocit, že jsem jako na chudách, že vlastně jako nemůžu vůbec bruslit, já byl tak jako přetrénovaný. Takže to bylo jako zajímavá zkušenost. Nicméně jsem tam vydržel jenom rok, protože jsem si jako řekl, že si mám nějakou úctu k sobě trošku, tak jako už to nemůžu jako vydržet. Vlastně tam jako byl absolutní nerespekt k lidem od toho trenéra, nedával pokuty. Jako na rozcvičení jsme měli společnou, tak jako tam dával $500 pokutu, že neumíte chodit po patách a tak. Takže to bylo jako šílený a vlastně bylo ještě vtipný. Já když jsem pak přijel domů,

0: A my jsme každý ráno, vlastně ten trenér šel z kanceláře zapíska na píšťalku, tak my jsme jako vyběhli jak ovce a ty jsme se tam počítali, jako, kolik nás jako na tom tréninku je, bylo nás tam celý rok stejně, jako, ale každý den jsme se počítali.
1: Aby to měl pořádek.
0: Aby měl v tom pořádek a já jsem vlastně pak jako přijel domů po té sezóně. A furt jsem jako čekal, jestli někdo zapíská, jestli jako mám něco udělat, jestli se mám jako spočítat, nebo co mám vlastně jako dělat. Jako zkušenost to byla skvělá a já vlastně to tělo si potom na to samozřejmě jako zvyklo a já když jsem se pak vrátil do normálního v ozovkách světa, tak já jsem vlastně se pak jenom udržoval, já jsem z toho jako těžil, jo, ale ty začátky byly jako těžký.
2: To říká Tomáš Horna, který je dneska hostem Čisté hry Martina Procházky. Velmi zajímavá zahraniční zkušenost.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
2: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, je sice po hokejové sezóně, ale Martin ve svém pořadu rád přivítá hosty během té letní pauzy, která slouží taky jako fyzická průprava pro účastníky nejvyšších soutěží, nicméně k té se ještě dostaneme. Jsme teď s Tomášem Hornou, naším hostem v zahraničních angažmá. Martin Procházka přizem, když zmiňoval, tak v Rusku to je tradiční hokejová velmoc, ale jako vysloveně, že by zhrál nějaké až exotické hokejové zemi, to asi ne. V Německu, tak tam to taky asi mají zavedené, že jo? Tam Německo, to je tradiční taky hokejová bašta.
1: Bylo na pohodu Regensburg, jo, tam bylo skvělý. Ještě s Martinem Ančičkou, toho jsme ho tady taky měli jako hosta, bylo to parádní. Já jsem tam, že jo, dojížděl kousíček, 2 hodinky autem, 2,5 hodinky autem, paráda. Ale já jsem žádný tady ty exotický, jako vlastně ty destinace netrefil. Přál jsem si hrát ve Švýcarsku v závěru kariéry, ale to se mi nepovedlo, i když jsem vlastně v Omsku nehrál pod trenérem Hlinkou a Ivanem a bylo nás tam vlastně, co tam předl Jirku Šlegra a v půlce sezóny se dohadovalo s Davosem, jestli si Davos mě neveme do týmu. Já jsem na jednu stranu říkal svému agentovi, že bych to asi bral, protože jsem si říkal, že Švýcarsko je velmi dobrá destinace, skvělý hokej, že Davos, krásné prostředí, no, ale nějak z toho sešlo a tak jsem tam nakonec tu sezónu, jak se říká, doplácal v tom Omsku. Tam už jsem moc nehrál a právě proto po téhle sezóně jsem šel nakonec na toho angažma, jsem vzal do toho Voskresensku a tam to bylo jenom o 3 zápasech, takže já žádné jako už jiný destinace nemám. A kde já teda samozřejmě už, že všichni už jsme o tom mluvili, jedna z nejlepších, která byla vždycky byla, říkám, ve Stockholmu, IK Stockholm. Tam si myslím, že to bylo první naše takový to startovací, to zahraničí a to musím říct, že na to rád vzpomínám a to bylo za mě nejlepší angažma.
2: Ano. No, tak Martin Procházka zmínil taky to angažmá Regensburg, tak když budeme u toho Burgu, tak můžu říct Edinburgh. Já jsem teda hodně, to se omlouvám, fotbalově zatížený a prostě teď se k tomu možná dostaneme. Prostě teď jsme sledovali třeba boj o skotský titul mezi Celticem a Hearts, kteří pochází právě z Edinburgu. Tomáš Horna tam nastupoval za hokejový tým, ale říkám si, kolik lidí třeba v tom městě to ví, že se tam hraje hokej, nebo jak to bylo za vás tehdy? To byla sezona 2012-13, myslím.
0: Ano, já jsem vlastně tam šel. Jak jsem říkal, že jsem měl 2 roky v tom Kazachstánu,
2: 2013,
0: tak jsem tam vydržel vlastně jenom sezónu a můj kamarád, který hrál už jako několik let v té Anglii nebo v tom Skotsku, říkal, hele, já jsem teď tady, tak nechceš jít sem, jako, říkám, mě se jako úplně do té jako Anglie jako nechce, no tak nakonec mě jako přemluvil, tak jsem tam šel, ale vlastně hned, jak jsem tam jako přijel, tak člověk, jak byl něco jako zvyklý, tak vlastně tady...
4: Tam nikdo nepískal?
0: No, jak lidi jako chodili na ten hokej, to bylo fajn, bylo to vlastně hned vedle toho stadionu, kde hráli vlastně skotský národní tým rugbystů, takže to jsem byl párkrát se podívat i na rugby, tak to bylo jako skvělý, to prostě, že jak všichni zpívají tu hymnu a tak to byla jako úžasná atmosféra, bylo nějakých 70 tisíc lidí, jestli se nemýlím. Ten stadion, takže to bylo jako skvělý, jako na ten hokej nechodil 70 tisíc, ale bylo to jako zajímavý, já jsem tam teda vydržel jenom 2 měsíce, protože vlastně já, kdybych tam byl jako nějakou delší dobu a jak se tam úplně jako netrénoval, jak to nebylo úplně na takový úrovni, jak jsem byl jako zvyklý, tak jsem teda pak jako tam odsaď odešel a zamířil jsem do Herningu někdy v lednu a tam to teda jako bylo skvělý, akorát vlastně jak se tam ty 2 měsíce netrénovalo, tak já jsem přijel na ten první trénink tam a byl jsem tam vlastně nejstarší hráč v tom týmu, tenkrát mi bylo myslím 31 let nebo 32 a vlastně druhý nejstarší byl kapitán vlastně Paulsen, tomu bylo vlastně nějakých 20 let, 21 let tu dobu, on vlastně do dneška ještě hraje za dánský jako národní tým, takže jsem jako kolem mě ty mladí kluci, jak to tam jako lítalo, měli jsme jako amerického trenéra, jsem si říkal, co tady jako budu dělat. Teď pak naštěstí teda byla reprezentační přestávka, kde těch 14 dní se jako trénovalo dost, takže já jsem se pak do toho dostal a vlastně ve finále jsme prohráli až 7. zápas se Sanderiskem, myslím, tu dobu. Takže jako tady to angažmá už jako dávalo smysl a už to bylo jako ze všem všudy příjemný.
1: Já se ještě vrátím k tomu angažmá v tým, do tý, do, ne, do toho. Jo, jak se říká.
2: Skotsku.
1: Jo, tak já si pamatuju, že jako, když už právě jsem pomalu končil tu kariéru, takže tam spousta hráčů začalo chodit, ale že říkají, že tam vlastně je hodně Kanaďanů a Američanů, že se tam hrozně mydlí, že to prostě byl hokej, který byl hodně tvrdý, nepříjemný, někdy až zákeřný, takže si tohle zažil?
0: Jo, tak vlastně tu dobu, jak jsi říkal, tam chodili vlastně ty hráči, který se nedostali, že do těch ani do AHL, takže z těch nižších amerických soutěží tam všichni chodili, měli pocit, že přijeli jako do Evropy a že to jako budou hrát s prstem v nose a pak samozřejmě já jsem zažil jako zápas, myslím si, že to bylo v halu, jsme hráli a tam prostě jako, když jsem se podíval na konci zápasu kolem sebe, tak nás tam bylo na střídejce asi 8, ne, všichni dostali jako do konce zápasu, to bylo někdy jako o zdraví, takže člověk, jak už byl trošku zkušenější, tak jako úplně do těch soubojů, nebo když věděl, že fakt jde o zranění, tak člověk se tomu trošku jako vyhýbal, ale protože fakt jako to bylo, neměli vůbec žádný zábrany ty hráči. Jako bylo těžký tam.
2: No ale Tomáš Horna tam za tu krátkou dobu tedy nazbíral podle Elite Prospects 15+15, takže 30 bodů za nějakých 630 zápasů, to vám to tam padalo?
0: Jo, tak bylo hodně přesilovek, no. Bylo hodně přesilovek, takže tam jako byli i šikovní hráči, to ne, že ne, ale...
2: Třeba vy.
0: Ale nějaký body jsem tam měl, ale říkám, jako víceméně to bylo, my jsme třeba... Si pamatuju, že jsme jeli, já nevím, myslím, že Belfast to bylo, já myslím, že tam letos hrála i Sparta nějak Ligu mistrů, myslím si nějak...
2: Do Severního Irska možná teda.
0: Nějak tam prohráli, myslím, právě s tím Belfastem. A to bylo jako zajímavé, myslím si, že tam úplně první byl Theo Fleury tenkrát, že tam šel do té anglické ligy. No jasně. A vlastně my jsme jeli trajektem na ten zápas a pamatuju si, že jsme hráli zápas, teď jsme přijeli jako nákupní centrum, ono to bylo nákupní centrum, ale vlastně v tom byla udělaná ta hala, takže to bylo jako taky zajímavý, že tam bylo vlastně šli lidi jako nakoupit a normálně si šli jako na hokej a bylo tam tenkrát jako tu dobu třeba 4000 lidí, že tam jako nebylo úplně málo. A pamatuju si, že tam byly jako zvláštní střídačky. Vlastně, když jste si šel sednout na střídačku a pak, když chcete jít na led, tak tam ten schod byl asi metrovej. Takže to se muselo jako pomalu slejzat, aby jako skočit nešlo, že jo? Protože to jako metrovej, z metrový vejšky, to úplně jako nešlo. Takže to byly jaký zajímavosti, který jsem v té Anglii zažil, no.
2: S Tomášem Hornou jsme v čisté hře Martina Procházky. Nevím, jestli ještě něco, pánové, chcete z té hráčské kariéry, anebo se přesuneme k tomu aktuálnímu, co naplňuje Tomáše Hornu a třeba co předcházelo tomu aktuálnímu angažmá.
5: No, určitě bychom se mohli posunout, protože teď jsme se bavili o trénování v Kazachstánu, netrénování v Edinburgu, dohánění v Herningu, tak jak to vypadá teď na Kladně? Je to spíš Rusko, Edinburg anebo Herning?
0: Ne, tak vlastně jako záleží samozřejmě i na těch lidech, který tam jsou na tom Kladně. Já myslím, že dneska už je taková doba, že se hodně dbá na to, aby ty tréninky měly hlavu i patu a já myslím, že se to děje i na Kladně teďko.
5: Píská kondiční trenér na Kladně, aby spočítal hráče, jestli jsou v kabině.
0: Ne, to nepíská. Myslím si, že do svého repertoáru to nikdy nezavedu tohle.
2: Abychom to jenom dovysvětlili, Tomáš Horna je opravdu teď kondičním trenérem hokejistů Kladna. Nicméně, když to zkusíme hodit do porovnání, tak vy jste působil taky ve fotbalovém prostředí a to ne na ledajaké adrese a možná tedy na Kladně jste se úplně nechlubil, ale byl jste ve fotbalové Spartě, je to tak? Já, že ta rivalita v hokeji hodně,
0: Je to tak. Já vlastně, jak jsem skončil s hokejem, tak přes pana Hřebíka, vlastně já jsem byl vždycky takovej, že jsem jako si nedobře představit, že budu něco někomu jako vysvětlovat. Já jsem ty chyby vždycky hledal jako spíš u sebe, takže jsem jako ani si nějak netroufnul nikdy nějak moc jako někomu radit. Takže vlastně pan Hřebík mi říká, hele, jak tě jako znám, kdyby si se na to celkem jako hodil, jsi takový jako loáně, s těma dětma jako, tak nějak to jako umíš. Já říkám, hele, to je, jako pan Hřebík není úplně jako parketa pro mě, si myslím. A on, ne, hele, tak my teď jedeme jako z 19. jede na soustředění do Třeboně, tak se tam pojď podívat a bude to jako dobrý, uvidíš. A vlastně ten kondiční trenér, který tam byl, Tomáš Hašler, který mimochodem jako skvělý kondiční trenér, tak jsme jeli jako výtahem nahoru těch pokojů v té Třeboni, tak jsem se jako, a on říkal, hele, bude trénink dneska, ty se do toho zapojíš jako hned, nebo já vlastně do té doby jsem vlastně nic jako nedělal, že jo. Říkám, jo, když jsem tady, jak se do toho jako zapojím, on říká, super, jak uděláš cvičku 20 minut, říkám, dobrý, jak jsem přišel na to hřiště, že jo. No ale do té doby nebyli jako kondiční trenéři moc ještě jako u toho hokej, že jo, jak jsme působili. Takže to si udělat takovou tu rozcvičku, tu klasickou, že jo, ruce za hlavu, no, tak udělat pár jako věcí. No a teď jako těch 20 kluků, že jo, který vlastně jako nemůžeš prostě před nima dát, nebo že jako to nevíš, protože ty by tě jako semleli. Takže po těch jako třeba 5 minutách říkám, co tady jako si mám udělat, že jo. Takže jsem nějak to jako zvládnul. No a vrátil jsem se, vlastně potom týdnu říkám, pane Řebík, já jako to nejde, vlastně já to dělat jako nemůžu. A to, ne, vydrž ještě 14 dní, uvidíš, to bude jako dobrý. Takže vlastně on mě to jako takhle nasměroval, tak a vlastně jak jsem tam byl už delší dobu a teď člověk jako vnímá ty věci, které třeba měl dělat ještě při té svojí kariéře a nedělal je, takže vlastně to nějak jsem se o to začal víc zajímat, pak jsem vlastně šel i na fakultu si udělat vlastně kondičního trenéra. No a vlastně vydržel jsem tam nějakých 7 let, myslím na té Spartě, jako vlastně od mládeže až vlastně po Bčko, takže to bylo jako skvělá zkušenost a vlastně hlavně bylo skvělý, že tam těch kondičních trenérů bylo víc, takže člověk se jako od nich nějakým způsobem učí, čerpá, samozřejmě má pak svoji nějakou jako cestu, ale tady to bylo jako zásadní proto, že mě to nějakým jako způsobem formulovalo a jsem za to jako vděčný, že jsem tam mohl vlastně takovou dobu jako působit.
1: No já to řeknu úplně na začátku ještě, tak jako právě to byl ten rok, když už já jsem končil nakladně, tak si pamatuju, že Tomáš právě rád se věnoval té kondici, trénování prostě sám pro sebe a když jsem ho viděl si v kabině, jak to měl propracovaný ty cvičení všechny a my jsme byli právě úplný opak, já a Pavel Batera, my jsme chodili okolo posilovny a jenom jsme ji viděli, už jsme s tím radši moc nechtěli chodit, ale Tomáš tam právě byl a teďka tam ty břišáky a furt mi ukazoval, jak je má jako vysekaný, jo, a jak prostě je nabouchaný a jsme říkali, no, ale my už končíme a ty máš ještě dál před sebou. Ale co mě potom překvapilo, já jsem skončil, že s tím hokejem toto, my jsme se dlouho nějak tak jako neslyšeli, neviděli a pak mě překvapilo to, že najednou jsem se dověděl, že Tomáš Horna dělá kondičního trenéra ve fotbale na Spartě. Tak mě to překvapilo, že jsem říkal, tak když už dělá hokej, tak jak je možný, že se dostal k fotbalu, protože to je úplně něco trošku jiného. Jsem si říkal, tak hokej si většinou jsou jako svalový věci, takovýhle potřebují nějaké jiné přednosti, ale že se dal do Sparty na fotbal, že vlastně se hodně běhá. Ale zase, já říkám, Tomáš byl skvělý i běžec, jo, takže určitě si jim to mohu ukazovat, všechny ty běhy a ty starty a takový ty, co tam určitě to obnášelo, ty cvičení.
0: Jo, tak samozřejmě jako člověk, když dělá tady tu práci, tak já to mám vlastně jako do dneška, tak já si ty tréninky nejdřív jako zkusím na sobě, jo, a pak vlastně jako člověk vnímá to, že už mám taky nějaký jako věk, ale tak jako i přesto jako vnímá, jestli těm klukům jako samozřejmě většinou jim dávám víc, protože jsou samozřejmě jako mladší a jsou na tom fyzicky líp, mnohem líp, než jsem já teďko momentálně. Ale jako jde o to si to fakt jako vyzkoušet a pak jako zvolit tu cestu, jestli přidat, nepřidat a hlavně s těma klukama musíte jako mluvit a musíte prostě se jich ptát. Jako mám to tak, že když mám na ten den něco připraveného, tak to neznamená, že to musíme dělat, protože samozřejmě někdo může být víc unavený, někdo míň. Takže takhle vlastně s těma hráčema komunikuju. A ještě jestli můžu se vrátit, jak říkal Martin, do té přípravy. Tak já si pamatuju, že tu dobu jsme jezdili ještě hodně na kolech. To se jezdilo jako minimálně dvakrát v týdnu 50-60 km na kole. A my jsme s Prochym jezdili v té jako první skupině, v té nejlepším jsme jezdili jako, nebo Prochy, jak byl jako lehkej, že ho šlachovitý, prostě měl jako ten, z toho ledu se to přeneslo na to kolo, takže prostě jezdil a já si pamatuju tenkrát, my jsme jeli nějakou etapu a Prochy si pořídil nějaký nový kolo, i nový ty nášlapy, že jo, a vlastně ten cyklistický dres se všem všude i s těma ponožkama, ale on jak vlastně si ty ponožky natáhl, jak má jako, vlastně nemá téměř žádný lejtka.
1: No tak to na rovinu, tak, je to tak. Dráty do betonu, jak se říká.
0: Tak ty ponožky mu nedržely na těch chodníkách, mu to furt jako slejzali dolů, tak to si jako fobatu, to bylo jako vzpomínka takhle, jak jsme jezdili ty etapy. Ale
5: z ponožek na vleky na boty.
0: Přesně tak, tak bylo jako přesně, aby neměl špinavý boty, když pršelo, pak
1: já
0: to tak.
1: Já to ještě doplním, jak říkal Tomáš, tu první skupinu, jak jsme jezdili, ono to bylo takhle. Vždycky vyjížděla ta v vozukách nejhorší skupina, ta byla první.
0: To byli golmani.
1: To byli golmani, a opravdu ti, co se jim moc nedařilo na kole, tedy byli těžší. Pak vyjížděla taková ta střední skupina po intervalu, nevím, jestli to bylo třeba 5 minut.
0: To si myslím, že ten interval byl delší.
1: Možná i delší. A pak právě jsme jezdili my, to nás trenéři rozdělili do těch skupin a my jsme vyjížděli jakoby poslední. Jenomže samozřejmě tím, jak my jsme měli teda kvalitní kola, byli jsme nějak tak na trénování, měli jsme dobrou tu předpoklad pro tu cyklistiku, tak třeba za 20 kilometrů jsme už dojeli tu střední skupinu. Takže ty nám dávali už v podstatě, jakože jedeme rychle, že jsme vyjeli dřív, takže že jsme je předjeli, takže s tím se to nelíbilo, protože samozřejmě oni vypadali tak, že jedou pomalu. A když jsme pak za těch dalších 20 km dojeli třeba, no, možná i dřív, jsme dojeli ty brankáře, tak jsme se rázem právě dostali jako do toho vedení a dojeli jsme dřív, takže my jsme potom už byli v kabině, už jakoby, když to řeknu, ve sprchách a přijeli ty skupinky potom, jakoby, které vyjeli o 20 minut před náma. A vím, že kolikrát v kabině potom fakt docházelo k hádkám, jako jo, ať nás pořádně hlídají, ať nevyjíždíme třeba za 5 minut, ale i za těch 10 minut, aby jsme je nedojeli, aby oni nevypadali špatně. A vím, že to pak jako nedělal úplně dobrotu v kabině.
5: Úplně vidím ten kopec ze Zbečna nahoru.
1: No jasně, z Kořice, tady to šlo vyhlášený. Ale pamatuj to.
0: Jo, já si tady to, jako to byli...
1: Jsme přijeli, hádali jsme se tam.
0: A to byly, ale přesně tak, ale to byly skvělý jako tréninky, že jo. My jsme jako jezdili fakt dvakrát v týdnu třeba 50-60 kilometrů, do toho byly roztoky, ještě které byly většinou v pátek, to byla královská etapa, to bylo nějakých kolem 80 km. Metrů si myslím, ale vlastně...
5: Tam je 12% stoupání.
0: Přesně, ale vlastně to bylo i to, že vlastně ta soutěživost jako pořád jako v nás byla, že vlastně i když jsme vyjeli ve třetí skupině, no, tak jsme prostě jako do toho hamteli, aby jsme prostě dojeli všechny, aby jsme jako dojeli první. Takže to tam pak byly samozřejmě i hádky těch starších hráčů, že jo, který to úplně neměli rádi to kolo, tak vlastně tam byly kolikrát jako i rozepře. Takže tady na tu dobu, jako, když se jezdil na tom kole, jak to bylo skvělý.
2: Říká Tomáš Horna, host Čisté hry Martina Procházky. Máme tady prvního z volajících do našeho pořadu. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Petr Vervák. Teď si tam tak říkám, když jsem byl na telefon další dobu, tak jestli náhodou brankáři nebyli v plný polní, jakože jezdili takhle jako dopředu pro jistotu. Nejezdili s celou výbavou, ale tam se samozřejmě jenom vtip. Na pana Hornu rychlej dotaz a taková obligátní moje otázka, jak se mu hrálo proti Litvínovu. A pak druhá otázka je, jaký gol si nejvíc ze své paměti vybavuje, jako na který je opravdu hrdej, nebo respektive, co mu zůstalo moutkého v paměti. Posláně, děkuji, pánové.
2: Také vám děkujeme, přejeme hezký den. Tomáši, povídejte, jak se vám hrálo proti Litvínovu, pan posluchač je fanoušek Vervy.
0: Dobrý den, zdravím vás, tak já vlastně ještě k té otázce, jak jste říkal, že golmani jezdili v plný polní, tak měli jsme tam jednoho brankáře, který měl na kole vlastně blatníky, odrazky, měl tam vlastně i snad zrcátka, myslím, a ještě do toho takovou tu...
1: Ještě na nákup.
0: No, a takovou jako ještě tu šustákovou bundu, která vlastně, i když jako si mohl svou kopce pomoct, tak se mu to nafouklo, takže měl jako i padák ještě jako za sebou. Takže to jako měli, ten konkrétní teda měl jako plnou polní. K té druhé otázce proti Litvinovu se mi hrálo skvěle, takže oni hráli takový jako i útočný hokej, což jako bylo skvělý, že se hrálo nahoru dolů, takže bylo i celkem hodně šancí a vlastně i na tom zimáku v Litvinově já ho mám jako vlastně hrozně rád, protože ten stadion jako tak působí ještě vlastně, jak jsme zažili tu dobu ještě, když se začínalo. Takže vlastně na vás tady ty stadiony, je to i vlastně nakladně, když je trošku jako předělaný i v Litvínově teďko, ale pořád vlastně je to fakt jako zimák, jo? Že to není nějaká moderní aréna. A takže mi se proti Litvinovu hrálo skvěle a vlastně teďko mám jako vtipnou ještě historku z letošní sezóny, jsme tam hráli vlastně s Kladnem a ta zima byla tak ukrutná, že já jsem si jako vzal ten jeden sušák, co mají kustodi na rukavice a byl jsem omotaný normálně okolo toho sušáku, aby mi nebyla zima. Ale jak říkám, jako ten zimák mám jako rád a proti Litvinovu jsem mi hrál skvěle. A ta třetí...
2: To bylo jaký gól, třeba si vzpomínáte, rád?
0: No, jasně, tak asi vlastně jak jsem, já nevím, který to byl rok, 27, 28 si myslím, tak já jsem vlastně i za ten gól vyhrál zlatou helmu za tu sezónu. Myslím si, že to byla 2-8 sezóna, tak to byla vlastně to otočka na tenkrát golmana Vojtka Střince. Myslím, že to bylo proti Martin Vojtek. Za to jsem vlastně dostal tu zlatou helmu, no, za tu sezónu jako...
2: 2-7-8, no, souhlasí
0: no,
2: to.
0: Tak to bylo vlastně asi tady ten gól, no.
2: No tak to jsou krásné vzpomínky, tak děkujeme posluchači, že vám je taky mohl takhle připomenout, můžete ještě zavolat, přece jenom nějaká čtvrthodinka zbývá z našeho pořadu. Každopádně ještě k tomu porovnání, říkali jsme, jste kondičním trenérem aktuálně rytířů Kladno, ale v tom fotbalovém prostředí se občas tak nese určitá myšlenka, že někdy ty kondičáci mají trošku větší vliv třeba než dřív i na to skládání sestavy, že prostě trenérům řeknou, hele, tenhle může hrát 60, tenhle 30 minut. Nevím, jestli chcete mluvit o tom, co jste zažil třeba na Spartě, ale zda tohle se dá porovnat třeba s tím hokejovým prostředím. Zda takovýhle vliv třeba můžou mít i kondičáci v hokeji.
0: Ne, tak tady to vlastně trošičku jako rozdílný v tom, že jak jste říkal, že těch 60 minut taky záleželo na situaci, jestli ten hráč se vrací po zranění nebo jestli měl nějaký jako zdravotní výpadek, takže potom se samozřejmě řešilo, kolik minut zvládne v tom zápase, což se dělo ve fotbale a vlastně v hokeji to tak jako nefunguje, že jo, tam vlastně ty kluci jdou prostě 4 lejny na zápas a záleží pak na trenérovi, jak často je nasazuje.
1: A teď jsem samozřejmě, že jo, ta doba je teďka někde úplně jinde, moderní a když se bavíme o letní přípravě, tak já jsem teďka zaregistroval někde, jak Pavel Patera uváděl nového kolegu Hořavu v Karlových Varech do týmu a v podstatě řekl jenom, tady mám představuji nového kolegu Miloše Hořavu, všechny otázky v letní přípravě na kondičního trenéra, když něco vám bude vadit, tak nejdřív za ním jděte, potom teprve až za náma a my to budeme řešit. To znamená, že teď, když je ta letní příprava, tak veškerou tu přípravu děláte v podstatě vy. A co tam teda dělají ty trenéři, kteří tam jsou v tom týmu? Ty se chodí dívat na vás jenom, nebo vám říkají, co mají dělat, nebo vlastně to opravdu všechno nechávají jenom čistě na vás? Že vůbec se tomu, jenom se chodí dívat na tu poctivost hráčů, jestli jak to plní?
0: Jo, takhle, jak jsi vlastně řekl, Prochy, tak takhle to víceméně funguje. A já si myslím, že i ta doba je dneska jiná v tom, že ty hráči prostě už vidí, že si nemůžou dovolit nějaký jako výpadek nebo nějaký jako ošizení té přípravy, to by byly jako sami proti sobě. A vlastně, jak se říká už jako léta, že ta vlastně letní příprava je základ pro tu sezónu, tak si myslím, že dneska to platí dvojnásob pro toho hokejistu, protože fakt ten hokej je jako extrémně rychlej a vlastně ty prostě musíš být připravený, jak nebudeš připravený a budeš přemýšlet, jestli jako uděláš krok navíc, no tak prostě nemáš jako šanci.
2: Máme tady dalšího posluchače do čisté hry Martina Procházky, jejím hostem je dnes Tomáš Horna. Dobrý den, kdo se dovolal?
7: Roman, zdravím pánové všechny. Já se omlouvám, že jenom malinko odbočím, ale já jsem se pokoušel dovolat po šampionátu, když jste tam měli pana Kadeřábka jako hosta. A bohužel se mě to nepovedlo a jenom volám vlastně kvůli tomu, že jsem mu chtěl hrozně poděkovat za ty přenosy. Stejně tak panu Kunovi. Byli úplně neuvěřitelný, bylo to skvělý. Byl tam drive, atmosféra, nádherný úplně. Já nebudu zapírat, já jsem se díval na televizi samozřejmě. Ale někdy mě bylo líto počasí, takže jsem vzal kolo, jel jsem na zahrádku, tam jsem si pustil to rádio a kdo neskusil, neví. Neuvěřitelný, tak jsem vlastně poslouchal víceméně skoro všechny přenosy u vás, takže klobouk dolů, velká poklona, jenom takhle, chtěl jsem opravit, i panu Kváčovi chtěl jsem všem poděkovat, bylo to úžasný.
2: Moc vám děkujeme za zavolání a tady připomínku toho, jakou práci odvádí Petr Kadeřábek s Františkem Kunou pro naše rádio.
5: Děkujeme moc za pochvalu a přeji, ať při příštím mistrovství světa je více krásných dní a tvář trávíte jen a jen na zahradě s rádiem.
2: Ano, tak užijte si den, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
7: Taky děkuju, naschle.
2: No vlastně pan posluchač nás trošku už dostal k tomu tématu, které provazuje mistrovství světa, na kterém byl Petr Kadeřábek a také tam byl v kontaktu často v posledních letech s trenérem, který teď je v kontaktu i s Tomášem Hornou, protože se nakladně mění realizační tým.
5: No s trenérem, s trenéry. Aha. Protože přichází nakladno Radim Rulík, Ondřej Pavelec, Tomáš Plekanec už tam je, dobře, a Marek Židlický, což je pro mě největší překvapení, že se Židla vrací z Ameriky a bude na tréninku. Ono vlastně Tomáš Horna s nimi přišel se všemi do styku během té kariéry. Radim Rulík, asistent trenérů mistrů světa, Martin Procházka v Omsku pod Radimem Rulíkem, trošku nám ten Radim Rulík tady leze do všeho. Jaké to bude teď, protože přichází nový realizační tým a byly nějaké požadavky třeba právě od Tomáše Plekance nebo od Marka Židlického na obránce na jejich kondiční přípravu?
0: Vlastně, tak já jsem, že všechny ty kluky znám velice dobře, jsou to vlastně všichni téměř kladeňáci, že jo, Radima Rulíka jsem vlastně několikrát taky potkal v té kariéře a já si myslím, že jak jsem říkal před chvilkou, ty požadavky vlastně ty hráči vědí sami a byli by sami proti sobě, kdyby se nepřipravili, kdyby tomu nedávali 100%. A myslím si, že příchodem tady toho nového realizačního týmu na Kladno vlastně teďko pod panem Drastilem, novým vlastně majitelem Kladna, se všechno jako posouvá, všechno jde jako nahoru a já si myslím, že ty lidi, co teďko tam přijdou nebo přišli, tak je to jako další krok dopředu k tomu, aby se zase Kladno vrátilo vlastně tam, kam patří a trošku oživilo tu historii, kterou má.
1: Mě by to ještě zajímalo, samozřejmě v dnešní době je velmi populární v každém týmu minimálně 7-8 cizinců. A jaký to je teda trénovat, když to řeknu teda, nebo připravovat ty letní přípravy i ty cizince? Jo? Říká, že jsou všichni vědí, co mají dělat, ale ne každý má k tomu třeba úplně takový stejný přístup, jo? Co se týká třeba tréninkové dávky nebo souziky na něco jiného. Jaký to je s nima komunikovat, nebo jak je přesvědčit to, aby to dělali, nebo to, co po nich chceš, aby to dělali?
0: Vlastně ty kluci, kteří tam jsou, kteří tam vlastně jako zůstali po té minulé sezóně, tak to nejsou jako žádní mladí kluci, kteří by nevěděli, jako co, jak se mají připravovat. Vlastně máš tam hráče, kteří jako prošli zahraničníma klubama, jako prošli si vlastně výbornýma kariérama, takže vlastně oni jako vědí, takže vlastně na tu sezónu si myslím, že budou nachystaní jako dobře. Pak samozřejmě v sezóně jako nějakým způsobem, když je reprezentační přestávka, tak jako potrénovat samozřejmě můžeš nebo musíš, to tak je jasný, aby si dobil ty baterky. Ale vlastně dneska už je to tak, že ty kluci tam mají každodenní jako program napsaný, takový jako doporučení, že máš tam třeba, já tam píšu víceméně 8 až 12 věcí a vlastně těm klukům jako řekneš, hele, tady máte jako doporučení, ty víš, jak se cítíš, udělej si z toho 4-6 věcí, někdo si udělá jako všechny věci, takže je to o tom, že fakt ty kluci jako nad tím i přemýšlí, většina z nich teda, ne všichni, ale většina z nich nad tím přemýšlí a vědí, co jako potřebujou a jsou vlastně připravení na to, aby vlastně byli úterý, pátek, neděle připravený na ty zápasy co nejvíc.
5: Je tam Mikolo teď v létě? Ne, pojede tam Dominik Pavlác a Adamem Brýzbelou z Jikořické
0: Jubice. To tam bohužel není už. Myslím si, že to je jako i velká škoda, protože ty fakt tréninky byly jako skvělý a vlastně nikdo to tam nemohl jako ošidit. Jo? A i když ten kopec si jako vyjel, někdo ho vyjel za 20 minut, no, ale někdo ho musel vyjet za 40, ale prostě z toho kola jako nesměl slíst, takže to vlastně bylo to jako pro všechny stejný a všichni tu etapu museli dojet. Jako já si pamatuju kolikrát, že už jsem jako odjížděl ze zimáku domů a potkával jsem právě ty golmany poslední, který jako zrovna dojížděli jako na zimák do cíle. Ale ty tréninky byly skvělý a kolo bohužel už není, pak byly vlastně
5: začala. A proč to tam není?
0: No, protože vlastně začala chodit ta mladší generace. A ty už prostě na tom kole moc jako jezdit neuměli nebo neměli nějak jako zábrany půd sebezáchovy, protože si pamatuju, že v jedné etapě ještě se vlastně jako říkalo, že tam byla fakt jedna jako nepříjemná zatáčka, jsme ten kopec jeli dolů, vlastně tu Sýkořici, jak jsi zmiňoval. No a prostě jako najednou z 18-letý kluk vlastně z toho kopce, já nevím, jakové rychlostí, no tak zapomněl to, že tam je zatáčka, tak to tam jako projel jako lesem, zlomená klíční kost samozřejmě. A těch věcí pak jako bylo přibývalo daleko víc, takže pak vlastně ty etapy se prostě zrušily, začalo se jednu dobu se chodilo na spinning, to jsem právě říkal, že jak to nikdo na tom kole venku nemohl ošidit, tak na tom spinningu tam bylo pár jako vlastně lidí, kteří to samozřejmě jako ošidili, ale to už tak úplně nevohlídáte jako prostě fyzicky, když jste na té silnici.
1: Když jsme ještě u toho kola, jak Tomáš říkal, že všichni museli dojet tu etapu, tak si taky pamatuju, že někteří právě z té první skupinky, kterým to moc nešlo to kolo, tak s námi ještě jezdil doprovodný vůz. Jo? Ten prostě je s náma velké auto, kam se ty kola vešly a samozřejmě, když někdo třeba po cestě píchnul nebo se mu stalo něco s kolem, no tak odstoupil a čekal Ukrajince, až přijede ten doprovodný vůz, ono naložil, jo? A do kabiny krásně přijel, až na zimách přijel tím vozem. Takže se podezírá, dali některý hráči, že si sebou vozili i hřebíčky, špendlíky, že prostě jako když už nemohli, nebo prostě čekali nějaký velký kopec, takže si píchli kolo, tu galusku, jak si to píchli, a čekali před kopcem dole, až je dobrovolný vůz, aby vezel ho nahoru. Je to
0: já,
1: tak.
0: Já vlastně tady to doplním, mám jako skvělou historku. Vlastně Prochybuje zná velice, velice dobře vy taky Tomáše Mikuláška.
1: Jo, no.
0: Vlastně já jsem ho tam zažil, že ho nakladně, když jsem přišel jako mladý. A to jsem ještě jezdil právě v té skupině, ještě jako trenéři nevěděli, jak jezdím na tom kole, tak jsem měl jednou ve skupině s ním. Teď vlastně máte nějaký jako, takže se, jsme se střídali po nějaký jako době, že jo, ten balík. A vlastně jsem měl za tím Mikim a on se taky na mě otočil asi po 500 metrech a říká mi, jeď, a za chvilku píchnu.
1: Takže to byl ten názorný příklad.
0: Takže jsem ho vlastně jako předjel, že jo, a jak to byli, a ještě jako doplním, my jsme vlastně měli tam pana Výboru, staršího trenéra, a my jsme jezdili každý rok, nějakých 8 let na soustředění na Zadov na Šumavu. A pan Výbora přišel a říká, letos pojedeme na tu Šumavu na kole. Říkáme, skladna, teď je to nějakých 170-180 kilometrů. Říkáme, si dělá srandu, jako to. Tak se to jako blížilo, ten termín, a on říká, no tak zítra v 9 hodin vyjíždíme. A teď ty starší hráči, že jo, ty přijeli prostě, mé džínový kraťasek byl v létě, že jo, to, my jsme tam byli jako nastartovaní, říká, co ty tady děláte, jako, lidi jdeme na tu Šumavu na těch kolech, my fakt jedeme, jo. Takže si pamatuju, že jsme i kousek u Dobříše jeli jako po dálnici. To si pamatuju, že jsme jeli jako po dálnici kousíček na kole. Ale tak jsme tam jako dojeli a mě to jako nevadilo. Samozřejmě vás trošku bolí jako zadek, nejste zvyklí na ty kilometry, ale jsme to jako dojeli, dojeli jsme tam víceméně všichni. Někdo sednul do toho auta, jak říkal Prochy. A teď jsme tam dojeli a teď říkáme, no tak doufáme, že už tady kolo jako neuvidíme na tom soustředění a tak. No, takže jsme se sešli na večeři a pan Vybora přišel na večeři a říká, tak zítra si dáme jenom kopce, jo?
2: Ne, tak
0: takže vlastně jako, jo, těch zážitků jako je spousta. A
2: Tomáš Horna ukazuje, že by vlastně mohl být i hostem třeba jiného pořadu kilometru Jiřího Ješka, protože i o cyklistice by si rozuměl s naším expertem, stejně jako s Martinem Procházkou. Tomáši, moc děkujeme, že jste přišel do Čisté hry a držíme palce, ať tedy se daří i nakladně, ať to tam dobře, řekněme, fyzicky budujete. Třeba ať se vám pod rukce dostane ještě jako jedno slavné 68 číslo, které by se třeba mohlo vrátit ke kariéře.
0: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme.
2: Ano. Děkujeme moc taky Petru Kadeřábkovi, který byl v rámci Čisté hry dnešním dramaturgem a bude pro vás chystat i ty letní díly. Petře, měj se hezky.
5: O Martina mi vždycky ctí.
2: A Martina Procházku samozřejmě musím zmínit na závěr. Martine, moc děkujeme. A když jsi tady takhle usmíval při vzpomínkách na tu jízdu na kole, tak věřím, že si možná nějaký ten kopec uzbečná třeba brzy dáš na elektrokole třeba.
1: Já bych se ho dal bez toho elektrokole, já bych se ho dal rád normálně, tak budu na tom pracovat. Děkuju.
2: Ano, Martine, měj se hezky. I vy, milí posluchači, Čistá hra končí zase za týden, si můžete poslechnout a ze záznamu pochopitelně v našem archivu nebo aplikacích. Mějte se hezky.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
6: Vládní poslanci předložili změnu Lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy členů vlády. Německo vloží do české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině přes 7 miliard korun. Čeští fotbalisté odletí do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů. Je středa 10. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Spojené státy zahájily nové údery na Irán. Uvedlo to americké velitelství CENTCOM s tím, že je to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Exploze hlásí na jihovýchodě Iránu a ostrově Kemš. Americký prezident Donald Trump před zahájením nových úderů na Irán řekl, že Spojené státy na sestřelení vrtulníku musí reagovat. Teherán ale tvrdí, že za poslední den neprovedl žádné vojenské operace. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Nově by mohli ministři čerpat dotace pro své firmy, pokud by nesouvisely s resortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené se členy vlády pobírat žádné dotace.
7: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
8: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
7: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
9: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetence, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
7: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších zhruba 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius.
10: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2 měsíce kvůli odporu Maďarska. Tam se ale vláda mezitím změnila.
11: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v Tallinnu na summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Francie, Velká Británie a další země zakázaly vstup na svoje území izraelskému ministru financí Becelelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu k Izraeli. Zákaz platí také pro 21 extremistických izraelských osadníků.
13: Izraelský ministr financí Becelel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Becelel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázaly mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Vláda v pondělí zveřejní, jak bude od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování měla oznámit už po včerejším jednání s řediteli veřejnoprávních médií. Podle opozice jsou kroky kabinetu chaotické.
14: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
15: Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančního médií veřejné služby už si opravdu nedošlo.
14: Opozice avizované změny ve financování skritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
16: Zbývá se zatím jediné snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
14: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě můžou návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
17: Mně se líbí hodně.
18: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
19: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
20: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
19: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští fotbalisté dnes odcestují do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Za necelé 2 hodiny odstartuje čtvrté utkání finále NHL. Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem vedou v sérii nad Carolinou 2-1 na zápasy. A atlet Tomáš Staněk ovládl soutěž koulařů na mítinku Kladno, hází a výrazně si vylepšil letošní maximum. Zvítězil výkonem 21 metr.
2: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér říkal, na to kašlu a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
6: Soutěž o štěpařek vyhrála v Kladně Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D1 před Brnem i na D5 za Berounem. Na dálnici D1 se vyhněte překážce před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203 leží na vozovce u středových svodidel nárazník. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Divišov na kilometru 37,5 uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam porouchané nákladní auto, vybočuje se doleva. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. V Praze dnes neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila provozy ve Strahovském tunelu. Ten je uzavřený pouze jedním směrem z Břevnova na Smíchov. A u Plzně je opět průjezdná silnice 27 do Klatov. U Litic už uklidili následky nehody osobního auta a projíždí se opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
23: Co znamená rozhodnutí nejvyššího soudu, že nárok na kompenzaci od státu mají i lidé, kteří trpí lehčími následky komplikací po vakcíně proti COVID-19? Jak se zvýší počet těch, kteří dosáhnou na odškodnění, a jak se v takových případech prokazuje příčina souvislost? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví, místopředseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze po 11. hodině. Nejvyšší soud vynesl přelomový rozsudek, rozšířil prostor pro odškodnění lidí, kterým vakcína proti COVID-19 poškodila zdraví. Co se mění?
24: Tak ta diskuze byla poměrně intenzivní, protože podle stávající normy docházelo k tomu, že naprostá většina, prakticky všechny žádosti byly vyřešeny negativně, což nepochybně dobře nebylo a bylo nutné tu normu nějakým způsobem precizovat. Nejvyšší soud původně chtěl zrušit po ústavním soudu to, aby tam nefigurovalo zvlášť závažné, což podle mého nebylo úplně šťastné, protože potom by se posuzovaly skutečně jakákoliv poškození, která by tam byla. Myslím, že ústavní soud to vyřešil velmi správně, že ponechal to původní vyjádření, které v té legislativě je, ale nicméně výrazně rozšířil jeho výklad. To znamená, dnes je opravdu možné podstatně detailněji posuzovat jednotlivé případy poškození a v podstatě na základě soudně znaleckých posudků potom každý individuálně hodnotit.
23: V médiích se mluví především o následcích po očkování proti covidu. Neplatí ale rozsudek pro případné následky jakéhokoliv očkování?
24: Já myslím, že platí, protože tam byla diskuze nad oběma zákony a my máme vlastně dvě normy, které v tuto chvíli jsou platné. Jsou to zákony z roku 2020, jak ta 116, která obecně hovoří o odškodnění po povinném očkování, tak pak specifická norma, která se říká lex covid a která vlastně zákonem číslo 569, která hovoří specificky o tom covidu. A obě tyto normy používaly slovo zvlášť závažné a proto vlastně ten dopad toho vyjádření ústavního soudu jde na obě tyto normy.
23: A nepřiznává tím soud, že očkování prostě není nikdy zcela bezpečné?
24: Určitě ano, je to naprosto korektní, protože my nemáme 100% bezpečnou vakcínu, to znamená, vždy se můžeme potkat s nějakými nežádoucími příznaky, které tam jsou, a na druhou stranu soud jednoznačně definuje, že u těch lehkých není důvod pro nějaké odškodnění, to znamená, pokud má člověk lokální problémy ve smyslu třeba svědění, zarudnutí nebo krátkodobé teploty, tak to určitě nespadá do toho režimu odškodnění, ale naopak, pokud tam jsou závažné dopady ve smyslu třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, omezení společenského uplatnění, tak tady jednoznačně přichází v úvahu nějaký kompenzační mechanismus a ten by měl být individuálně definován.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodnutí Nejvyššího soudu vítá právě proto, že nárok na odškodnění budou mít tady pacienti se slabšími následky. Vy to vidíte podobně?
24: Já to vidím podobně. Ono samozřejmě už bylo možno postupovat podle té původní legislativní normy, která se vlastně nezměnila, ale ten úzus byl takový, že to vlastně posuzovala komise, která byla poměrně striktní. Teď ten nález Ústavního soudu a potažmo Nejvyššího soudu vede k tomu, že každý ten případ by měl být individuálně posouzen a mělo by být stanoveno, jestli tam prostě došlo k nějaké závažné újmě, a to odškodnění by takto mělo být stanoveno.
0: A dá se to vyložit tak, že od nynějška mohou být lidé odškodňováni jaksi férověji?
24: Myslím si, že ano, protože asi není úplně správná norma, která by vedla k tomu, že všechny ty nároky jsou zamítnuty. Vždy by tam měla být samozřejmě nějaká možnost, aby ta norma byla reálně uplatněna. To se tady nestávalo doposud, takže myslím si, že toto otevírá možnost opravdu spravedlivého posouzení těch případů, kde opravdu k nějakému poškození došlo.
0: A co znamená, že dosud měli nárok na odškodné pouze lidé s extrémními následky? Co je tím míněno?
24: Tím extrémním následkem je v podstatě úmrtí nebo takový stav, kdy ten člověk je doživotně handicapován, nemůže se adekvátním způsobem společensky uplatnit, nemůže vykonávat svoji práci, a to v podstatě téměř v trvalém režimu. To znamená, to byly extrémní případy, které jsou naprosto zřídkavé i po covidu.
0: Tušíte, kolika případů se může odškodné nově týkat?
24: Tak já si myslím, že to spektrum zas nebude o tolik širší, než v podstatě je, to znamená, jsou tady nějaké 200 žádostí, které byly zatím naprosto dominantně negativně posouzeny.
0: No, ne. Doslova zatím žádné odškodné nebylo vyplaceno.
24: Já to nemyslím tak, že by byla nějaká odškodněna, ale že některé ještě nebyly dokonce vyhodnoceny, to znamená, asi 10 jich ještě je v nějakém řízení, ale pravdou je, že skutečně pozitivně nebyla vyhodnocena žádná, a to asi korektní není. To znamená, z tohoto důvodu to je určitý průlom.
0: Máte představu, jak by mohly být ty kompenzace vysoké? Jinými slovy, jak to může podle odhadů zatížit státní rozpočet?
24: Tak já si myslím, že to budou jednotky milionů. V podstatě tak se ty různé kompenzace pohybují, nebo i ty žádosti. Mohou to být samozřejmě i statisíce, pokud to bude méně závažná záležitost, a těch případů za stolik nebude. Je pravdou, že si myslím, že tato nová v podstatě dikce zákona, nebo lépe řečeno vyjádření Nejvyššího soudu výkladové, povede k tomu, že někteří lidé, kteří byli v podstatě lehce handicapováni tím, že viděli, že to odškodnění je velmi obtížné získat, tak možná to z toho důvodu nepodali, takže tady k určitému nárůstu žádostí může dojít, ale nemyslím si, že to bude nějak extrémní.
0: Žadatel bude muset nadále prokázat příčinnou souvislost mezi očkováním a vznikem škod. Jak složitě se to prokazuje?
24: Je to záležitost poměrně komplikovaná, protože my nikdy nejsme 100% schopni říci, že tam je klasická příčina a následek. Na druhou stranu, na těch milionech vakcín, které byly vyočkovány, tak už samozřejmě máme představu, jaké komplikace se tam vyskytují, a existuje jakýsi frekvenční přehled komplikací, které mohou nastat. To znamená, v případě toho člověka, který vlastně spustil tu kaskádu,

0: A co už je újma zakládající nárok na odškodné?
1: Tak my se na to musíme dívat trochu z individuálního hlediska, protože pro někoho není velký problém, že bude mít 2 dny vysokou horečku a bude muset zůstat v posteli. Pro někoho je naopak újmou, že bude mít vpich a i když tam nebude naprosto žádná reakce, tak už ten vpich je pro něj míra nepohodlí. Takže toto určitě bude posuzováno individuálně, ale myslím si, že ten dopad bude takový, že to posouzení bude z hlediska nějakého déledobějšího poškození. To znamená, pokud ten člověk nebude moci vykonávat třeba práci 1 měsíc, tak tady by měl být nějaký mechanismus odškodnění. A skutečně tady záleží na tom, jestli je to očkování povinné. Tady si musíme uvědomit, že oba tyto zákony se vlastně věnovaly problematice, kterou garantoval stát a garantuje, to znamená povinná očkování v dětství zejména a specifické očkování proti covidu. To znamená, pokud stát toto vyžaduje, byť u covidu to nebylo povinné, tak logicky by měl nést břímě případné odškodnění.
0: Čili týká se to výhradně případů, kdy očkování bylo povinné?
1: Ano, a covidu. To znamená, ty varianty, kdy my očkujeme třeba proti pneumokokům nebo proti HPV, případně jiný plošným očkováním, které je sice hrazeno státem, ale není povinné, tak tady se to v potaz nebere, protože tady člověk má šanci se svobodně rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. A u toho covidu je to specifické, že tady v podstatě byl nepřímý tlak vyvíjen, byť to nebylo povinné, ale lidé, kteří se nenechali očkovat, tak byli výrazně handicapováni přístupem na různé aktivity a tak dále, takže proto to stát bere, že tady to odškodnění je také na místě.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Vrátím se k tomu, že v tomto konkrétním případu, kterým se zabýval nejvyšší soud, se v roce 2022, 2 týdny po třetí dávce očkování proti koronaviru, u muže rozvinula už zmíněná myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Jak častá to bývá komplikace spojená s preventivní vakcinací?
1: Ono to není zas tak častá komplikace, v podstatě v tom celosvětovém měřítku jsou popsány 100 případů, ale samozřejmě vyskytnout se může a pokud se vyskytne, tak zatím literárně je popsáno, že většina těch případů byla mírná a spontánně v podstatě po nějaké době vymizely, ale jsou tam případy, které toho člověka handicapují dlouhodobě a to je jeden z nich. To znamená, tady je opravdu na místě posouzení, jak trvale ten člověk handicapován je, ona to není jenom otázka akutní myokarditidy, ale v podstatě doprovodných procesů, které tam mohou být z hlediska různých autoimunitních dopadů a tady ten člověk očividně poškozen byl, já nicméně nechci předbíhat další řízení, která budou následovat, protože si myslím, že bude vyžadováno expertní posouzení celého toho případu a získání soudně znaleckých posudků, zejména z oblasti imunologie, vakcinologie, tak, aby bylo vidět tu bezprostřední příčinu a následek. A
0: s jakými komplikacemi jste se tedy v době covidové setkávali nejčastěji?
1: Tak těch komplikací byla samozřejmě celá řada, na druhou stranu ta jejich frekvence nebyla nějak dramatická vzhledem k tomu, že tady bylo vyočkováno téměř 20 milionů dávek a my tady máme obtížné srovnání s jinými vakcínami, kterých je používáno řádově 100 000, to znamená tady poměrně krátké době bylo vyočkováno obrovské množství těch vakcín a samozřejmě ty komplikace byly různé, většinou mírné a nezávažné. To, že tady někdy může být i anafylaktická reakce, je pravdou. Ty bezprostřední alergické reakce na druhou stranu nijak nebezpečné nejsou a já si nemyslím, že tady by mělo docházet k nějakému odškodnění, protože ten člověk je ohrožen v řádu minut a samozřejmě zdravotnický personál musí být připraven na to, aby to zvládl. To znamená, po podání medikace ten člověk se vrací v naprosto nepoškozeném stavu zpět do běžného života a je obrovský rozdíl, jestli to je nějaká dlouhodobá reakce ve smyslu té autoimunity, tam už to odškodnění je na místě, protože to postižení může být dlouhodobé a jsou tam třeba příznaky, jako je syndrom Guillain-Barré, kdy tam jsou různé přechodné obrny a tak dále, to znamená, to samozřejmě podléhá odškodnění.
0: No, jak četné jsou takové případy zdravých lidí, kteří si po očkování třeba proti koronaviru nesou trvalé následky?
1: Já myslím, že to je naprosto raritní a když se na to podíváme, tak ta frekvence

0: populace je zhruba 1 na 100 000 a ono to koresponduje v podstatě s počtem vyočkovaných dávek a počtem těch stížností, které u nás zatím jsou.
1: Nejvyšší soud konstatoval, že tam, teď cituji, kde obtíže vyvolané očkováním přivodí dotyčnému lékařsky diagnostikovatelnou újmu na zdraví dosahující takové intenzity, že lze klasifikovat jako intenzivnější vytrpěnou bolest či závažnější trvalé následky v podobě stížení společenského uplatnění. Případně, že vyvolá delší pracovní neschopnost, či se vyžádá nezanedbatelné náklady léčení, nastupuje kompenzační povinnost státu. Je to pro vás formulováno dostatečně srozumitelně a precizně?
0: Do určité míry ano, to do určité míry mám na mysli tu bolest, protože definovat bolest je velmi subjektivní záležitost. My máme různé stupnice bolesti, ale někdo může definovat bolest na stupni 4 jinak než jiný na stupni 1 a odškodnění čistě za bolest, která by byla velmi krátkodobá, si myslím, že na místě úplně není, ale samozřejmě může dojít k nějakému stavu, kdy tady vznikne jakási chronická bolest a tady naopak to odškodnění už na místě je.
1: Může to mít za následek větší obezřetnost, možná až nedůvěru části veřejnosti k preventivnímu očkování?
0: Já doufám, že ne, byť my jsme v situaci, kdy tady vidíme různé tlaky na to, že očkování je zpochybňováno určitou částí společnosti. Máme tady teď poměrně přesná data, kdy těch odpůrců očkování je kolem 16% v populaci a to je číslo, které je výrazně vyšší, než tomu bylo třeba před 20 lety, kdy se pohybovalo někde na úrovni 7%. Na druhou stranu, my jsme v současné době společnost velmi otevřená, takže chceme vědět přesná data, chceme vědět, kolik těch komplikací je a v tomto slova smyslu si myslím, že je to krok správným směrem. Na druhou stranu i vidíme vlastně účinnost toho očkování a když vezmeme teď úplně poslední data, která vlastně publikoval ÚZIS, které se týkají třeba spalniček, tak oni analyzovali případy, kdy se to onemocnění tady vyskytlo a víme, že spalničky tady v minulosti prakticky nebyly, teď je tady už máme. A zjistili, že vlastně naprostá většina těch případů, které se vyskytly, nebyla očkována a v podstatě na tom spočítali účinnost té vakcíny 98%. To znamená, i tato data jsou k dispozici a každý by se individuálně měl rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. Na druhou stranu tady stále máme u těch základních dětských onemocnění, u těch 9 povinnost a tady samozřejmě je třeba říci, že my nikdy nepostupujeme tak drakonicky, že bychom někoho chytili a s prominutím ho násilně očkovali. Ta povinnost je trochu formální, je tady nějaká sankce, ale ta sankce je v podstatě směšná 10 000 korunová a v praxi je minimálně aplikována.
1: Jak si osobně vysvětlujete to, že se vlastně počet těch odpůrců očkování, jak říkáte, víc než zdvojnásobil?
0: Tak my jsme se dostali do nějaké situace, kdy v té společnosti je řada postulátů zpochybňována, začínáme věřit různým konspiračním teoriím a jedna z takových složitějších věcí byla covidová doba, protože tady jsme zrovna narazili na nutnost používání vakcíny proti respiračním chorobám, které obecně jsou výrazně méně účinné než ostatní vakcíny, když to srovnáme třeba s těmi spalničkami nebo s vakcínou proti hepatitidě A, tak ty respirační mají účinnost někde kolem 60-70% a u toho covidu byl ještě jeden velký problém a to ten, že ta vakcína dokázala vlastně navodit protilátkovou odpověď na poměrně krátkou dobu. To znamená, ti lidé byli kryti spolehlivě 3 měsíce, nespolehlivě 6 měsíců a to se ne každému líbilo, že by se měl takto frekventně očkovat. To znamená, to byl jeden z důvodů a pak to byl důvod obecně zpochybňování technologie mRNA, kdy někteří tvrdili, že to může ovlivnit jejich v podstatě genetickou výbavu a tak dále. Takže to všechno vedlo k tomu, že tady narůstal počet lidí, kteří vlastně se stávali odpůrci očkování.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Personalizované mRNA vakcíny mohou pomáhat v boji proti rakovině. Už je to dostatečně prokázáno?
0: Ano, ta vakcína primárně byla vyvíjena jako vakcína proti nádorům, to znamená, ten její mechanismus byl velmi nadčasový a je to záležitost, která samozřejmě usnadní boj proti rakovině. Během té covidové éry se ukázalo, že stejný princip lze použít i preventivně proti různým infekcím a je třeba říct, že ten princip je uplatnitelný u řady jiných vakcín a pracuje se na nich. Problém je, že třeba ve Spojených státech v tuhle chvíli je diskuze a tak, jak vlastně ministerstvo zdravotnictví ve Spojených státech není úplně nakloněno očkování, tak v podstatě omezilo zdroje na výzkum těch mRNA vakcín, ale já si osobně myslím, že princip mRNA vakcín je správný. Je samozřejmě nutné dořešit nějaké situace z hlediska stimulace třeba protilátek IgG4 a pokud my tu vakcínu používáme velmi frekventně po sobě, tak můžeme trpět tím, že ty hladiny jsou příliš vysoké, ale to se netýká běžných vakcín. To znamená, pokud budu aplikovat klasickou vakcínu v podobě mRNA vakcíny, tak já tam nevidím skutečně žádné riziko a u těch covidových bývá dobré po několika dávkách mRNA vakcíny použít třeba proteinovou vakcínu a pak to riziko samozřejmě tady nějak dramatické není.
1: Kombinace personalizované vakcíny a imunoterapie snížila riziko návratu melanomu skoro o 50%. Jak to funguje? Jak vzniká očkovací látka na míru?
0: Tak my se skutečně posunujeme tak, že chceme tady dělat personalizovanou medicínu, ale tady je třeba si uvědomit, že to je cesta poměrně nákladná. My musíme zmapovat ideálně genom toho člověka, musíme najít vlastně riziková místa, která tam jsou, ty se pokusíme nějakým způsobem opravit a snažíme se připravit v podstatě látku, která pro toho člověka může znamenat jasný efekt. Je tady řada terapií protinádorových, které jsou v podstatě velmi blízké imunizaci, kdy vlastně třeba z toho daného organismu si půjčíme jeho lymfocyty, nějakým způsobem je označíme, naučíme je, aby bojovali s tím konkrétním antigenem, s tou poškozenou buňkou a zase vracíme do toho organismu. Takže je opravdu snaha jít cestou individualizované medicíny a my už tady teď vidíme trend v řadě těch různých longevity klinik, které se snaží tento princip využívat jaksi preventivně, ale i z hlediska terapie těch nejzávažnějších onemocnění, to je cesta, která má budoucnost.
1: Když jsme mluvili o této konkrétní vakcíně, probíhá už třetí fáze klinického testování, zatím tedy se lék jeví jako bezpečný.
0: Zatím si myslím, že ta data nesvědčí pro nic, co by bylo nějakým způsobem handicapující z hlediska bezpečnosti jeho použití. Dále si musíme uvědomit, a to je ten problém trochu, který vznikl u těch mRNA vakcín, že my máme jiné jaksi požadavky na vakcínu u těch terapií protinádorových, protože tam je člověk bezprostředně ohrožen na životě, takže tolerujeme nějaké i závažnější reakce, které tam mohou být, protože ta vakcína svým způsobem má být záměrně toxická pro ty buňky, které se snaží zničit. Než to u těch čistě preventivních postupů, ta vakcína musí být zcela bezpečná, protože tady nehubíme nějakou buňku v těle, ale snažíme se navodit imunitní reakci, která pro toho člověka znamená v podstatě to, že je ochráněn před agens, který se tam vyskytuje a v žádném případě ho nesmí poškodit, jak si preventivně.
1: Teď je aktuální otázka eboli. Existuje už účinné očkování proti této nemoci?
0: Proti ebole existuje účinné očkování, byť my nemáme ještě úplně spolehlivá data z klinické praxe, protože ta poslední epidemie, která byla v Africe, která postihla asi 28 tisíc lidí, tak vedla k tomu, že se začaly zkoušet různé kandidátní vakcíny a v uvozovkách bohužel ta epidemie i díky tomu poměrně rychle skončila. To znamená, nepodařilo se prokázat, protože těch subjektů nebylo dostatek, jestli ta vakcína je statisticky významně dostatečná dostatečně účinná, ale má se za to, že ano. Problém je, že ta stávající epidemie je na bázi jiného viru a ta původní vakcína proti tomuto viru účinná není, ale protože už se vědci naučili nějakým způsobem v této problematice se pohybovat, tak se ukazuje, že schopnost připravit tu účinnou vakcínu přímo proti tomuto kmeni je zhruba vzdálená někde kolem 6 měsíců, takže si myslím, že poměrně rychleji budeme mít a teď se pracuje i s umělou inteligencí, to znamená, je snaha vlastně nalézat takové sekvence, které budou mnohem více univerzálnější a u té eboli by to znamenalo, že bychom měli vakcínu, která bude fungovat vlastně proti všem variantám té eboli, která tady je.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl epidemiolog profesor Roman Prymula, místopředseda České vakcinologické společnosti, někdejší minister zdravotnictví. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: A tím dalším pořadem bude vysílání nočního radiožurnálu. Začneme zprávami. Je středa 10. června, 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová je u mikrofonu.
3: V uplynulém roce podle OSN dál rostlo násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaných územích. Tvrdí to závěry Mezinárodní vyšetřovací komise Spojených národů. Osadníkům se podle ní navíc dostává přímé i nepřímé podpory ze strany izraelských úřadů a armády. Za loňský rok osadníci zabili 6 Palestinců a více než 800 jich zranili. To je ve srovnání s předchozím rokem nárůst na více než dvojnásobek. V bratislavské univerzitní nemocnici se narodila siamská dvojčata. U porodu byli taky experti z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. Siamská dvojčata jsou jednovaječní sourozenci, kteří se během vývoje v děloze neoddělí a po narození zůstávají spojení. V moderní historii Slovenska jsou známé jen 3 případy narození siamských dvojčat. U soudu v kauze Dozimetr v úterý vypovídal pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Právě on na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Scheinherr taky řekl, že na něj byl vyvíjen nátlak. V kauze čelí obžalobě například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček a zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. A brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Podle ní jde o největší záchyt v historii Česka. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěla mluvčí kvůli pokračujícímu vyšetřování říct. Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví v současnosti 100 firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej látky zpřísnit. Sport. Tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turnaje v Queen's Clubu. Kuděr Mětovovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenbosche se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sára Bejlek naopak na turnaji končí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 před Humpolcem a za Štarnovem a nehoda v Chebu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Větrným Jeníkovem. Na 96. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše. Blokuje tam odstavný pruh, na místě už je i dopravní značení. Na D1 do Prahy pak čekejte překážku i za sjezdem na Divišov. Na kilometru 37,5 stojí v pruhu pro pomalá vozidla porouchané nákladní auto. Místo je označené světelnou šipkou. V Praze je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila průjezd také Strahovským tunelem směrem od Blanky na Smíchov. A v Chebu zasahují záchranáři na silnici 606. V Pražské ulici u obchodního centra havarovala 2 osobní auta v křižovatce s Volkerovou ulicí. Průjezd ve směru do centra je proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Tak já už jsem první kávu dneska v noci dopil. Doufám, že i vy máte dostatek energie, pokud vás čeká noční služba nebo už jste na noční službu nastoupili. No a v případě, že nemůžete dneska v noci usnout, tak doufám, že brzy usnete. Středa 10. června, 8 minut po půl jedné. Zdravím vás. V případě, ať děláte dneska v noci cokoliv, tak hlavně, ať je to v klidu a v pohodě.

0: Posloucháte Radiožurnál, dnešní noc začneme sportem. Fotbalista Lukáš Hortníček prožil nejlepší sezonu v kariéře. S Bragou skončil za nejbohatšími kluby Portugalska Portem, Sportingem a Benficou čtvrtý v lize. V evropské lize s ní český brankář došel až do semifinále a teď se v americkém Texasu připravuje s národním týmem na začátek mistrovství světa.
1: Kluci mi jenom gratuloval, že jsem se dostal do národního týmu, protože přece jenom je to velká věc zase na mistrovství světa.
2: Jenom tři kmenoví hráči Bragy. Švéd Lagerbielke, Rakušan Grilič a Lukáš Hortníček budou portugalský klub reprezentovat na letošním mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: Oni to znají a vědí, že to prostě jednoduchý a jsem za to jen jako rád, že takovýmhle způsobem, že jsem se dostal ty závěrečné nominace a užal stej s každým to, jak můžu.
2: Hučelo to na portugalských stadionech, kde Lukáš Hortníček přiváděl soupeřovi střelce k šílenství. Na jeho západním cípu Pyrenejského poloostrova patřil Hortníček k nejlepším brankářům. I proto si ho Braga cení v přepočtu na 750 milionů korun. Tak vysoká je výstupní klauzule. Kdo ji zaplatí, je Hortníček jeho. On ale na otázku, jestli bude v Braze i v příští sezóně, říká.
1: Budu. Jo, počínám s tím, po skončení mistrovství světa vrátím se do Bragy, začínám před sezónu a potom samozřejmě uvidíme, co se jako stane v následujících dnech.
2: V těch nejbližších Hortníčka čeká nejprestižnější turnaj na reprezentační úrovni. Mistrovství světa, kde bude krýt záda Matějovi Kovářovi. V hierarchii za nimi je Jindřich Staněk. Na tréninku se čeští brankáři zžívají s novým míčem, určeným pro světový šampionát. Jaký je, popisuje Lukáš Hortníček.
1: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou, takže se na to musíme připravit a ty míče prostě, no, musíme se s nima sežít.
2: Nadmořská výška, to je téma, které se řeší prakticky neustále. V mexické Guadalajáře, kde bude národní tým hrát úvodní zápas šampionátu proti Jižní Koreji, leží stadion v kilometru a půl nad mořem. V takových podmínkách může míč výrazněji měnit směr, jak říkají fotbalisté, může plavat. A to je pro golmany nepříjemné.
1: Určitě, když ten balon poletí na jednu stranu, jestli já ten krok a v jednu v druhou chvíli to změní směr, tak to je pro nás náročný, ale i s tím prostě musíme počítat a musíme se na to připravit a být prostě ready na tu situaci.
2: Dodává Lukáš Hortníček, brankář české reprezentace. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 1 hodina. Tady jsou noční zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný, oznámil to ministr školství. V severoirském Belfastu propukly násilnosti po útoku nožem na ulici. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika a dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadu vlády, potvrdila to Radiožurnálu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout. Na ministerstvo práce a sociálních věcí ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskusí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s resortem práce, dodává Fuková.
3: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započatá více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
1: Fuková taky získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálily auta a autobus městské dopravy. Záběry televize Sky News zaznamenaly taky jeden hořící dům. Úřady a policie v severním Irsku násilnosti odsoudili a vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Nový atletický ovál otevřel Sokol Královské Vinohrady v pražských Rýgrových sadech. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan v béžové barvě. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18 milionů korun. Polovinu zaplatil pražský magistrát, říká starosta České obce sokolské Martin Chlumský.
4: Ten atletický ovál dlouhá léta potřeboval výraznou rekonstrukci, nesplňoval parametry pro soutěže a my jsme moc rádi, že vlastně Sokolové, ale i veřejnost má dneska odpovídající podmínky pro tréninky, pro sportování.
1: Sport. Čeští fotbalisté se během dneška přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
5: V Mexiku žije 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D4 za Miroticemi a na D1 před Humpolcem. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce za odbočkou na Mirovice a Tábor. Na 72. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 96. kilometru nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla. Musí se vybočovat, místo je ale označené. A velmi podobná situace na D1 do Prahy i za sjezdem na Divišov. Na kilometru 30 37,5 stojí v pomalém pruhu nákladní auto. I tam se vybočuje do prostřed. Na D1 počítejte s omezením za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem od Brna na kilometru 204 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Blanka je mimo provoz obousměrně mezi Letnou a Břevnovem. Strahovský tunel je zavřený směrem od Blanky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a společnost vám dělá Jiří Štefl.
0: Velmi rád. A to v 1:05 ve středu 10. června. Přeju vám klidnou noc a díky za to, že nás posloucháte. V Česku mimochodem startuje festivalová sezóna. Jako první přivítá hudební fanoušky Rock for People. Začne právě dnes a navštívit tenhle festival můžete až do neděle. Kdo v Hradci Královém ve Festival Parku 360 vystoupí, tak i to vám řekneme v nočním radiožurnálu ještě do 13:45.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Pět dnů plných výraznějších rockových tónů, ale i nových objevů. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. 31. ročník láká třeba na skupiny Iron Maiden nebo Gorillaz. Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především čtyři virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
1: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage jídelního koutu.
0: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Zpěvačka Miley Cyrus tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli bude půl druhé a další téma. Podle odborníků je to začarovaný kruh. Závislosti často vznikají kvůli složité sociální situaci a naopak špatné zázemí může vést k závislostem. Právě pro lidi s závislostmi a psychickými problémy teď vzniklo v Praze nové centrum duševního zdraví. Přináší komplexní léčbu, která jim pomůže s návratem do běžného života. Nejprve ale musí pochopit, v čem je jejich problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu, kdy jsem užíval až 120 gramů denně. Vlastně to neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim. To všechno neslo takové komplikace, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny doklasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska mé rodiny, způsobu mé výchovy, jak vlastně mě to pak ovlivnilo v životě, konkrétně dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých jako bedrech.

0: na to, aby se tohle s pacienty mohla řešit dohromady.
1: Ale právě na to je prostor v novém centru, které je určeno pacientům s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy individuálně řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut. Komplexní způsob léčby zvyšuje pravděpodobnost, že se člověk vrátí zpátky k běžnému životu.
0: Prostě ten člověk uvnitř toho léčebného procesu v momentě, kdy narazí na ten sociální problém, tak ho to velmi často skopne doslova vlastně o to patro zpátky. A pokud nemáte šanci ho tam podržet, pomoci mu s tím, tak v zásadě vlastně zhodíte všechny ty peníze, které stojí ta léčba, ta práce všech těch lidí, kteří se na tom podílejí, to všechno jde vníveč bez té sociální části.
1: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme tady na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
2: Ano, ono samotná, ta zeleň, vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmom. Jsme tam všetci rádi a vlastně aj to je součást také jako zaměstnáte ruky, vypněte hlavu. Takže to pacienti hodně kvitují a některé terapeutické aktivity, relaxace, psychoterapeutické skupiny bývají taky venku.
1: Takže těch možností, jak pomoci lidem s duševními chorobami, je opravdu hodně.
2: Je to hodně, vlastně my se fakt jako snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, jo, zdravé stravování, zdravé vzťahy, zdravé fungovanie v tom životě. Někdy nie je cílom len ta abstinencia, vlastně ta léčba je k tomu prostředok, ale respektujeme vlastně potřeby individuálně klientů a si myslím, že každý si tu přijde na svoje a každý si tu nájde to, co sám potřebuje nejvíc a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
1: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Užijte si díky Radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: A teď je půl druhé. Zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Spojené státy provedly několik úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM je označilo za sebeobranu v reakci na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je reakce americké armády silná. Sestřelení vrtulníku ale Teherán odmítá. Iránská státní televize po amerických úderech hlásí výbuchy v jižním Iránu nebo na ostrově Kašm. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi na sociální sítě X napsal, že žádný americký útok nezůstane bez odezvy. Jih evropské části Ruska i anektovaný poloostrov Krym se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Před čerpacími stanicemi se kvůli tomu tvoří kilometrové kolony. Způsobuje to taky nedostatek základních potravin v obchodech na poloostrově. Zasažená oblast pravidelně čelí ukrajinským úderům, které cílí taky na silniční tahy a železnice. Podle ukrajinských dronových vojsk se provoz nákladních aut z Ruska na Krym za 2 týdny snížil o 70%. Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat úterní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc. A Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V 8podlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a taky z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé.
3: Sport.
2: Hokejisté Vegas budou za necelou půl hodinu hostit Carolinu ve čtvrtém utkání finále NHL. Domácí Golden Knights vedou v sérii 2-1 na zápasy a v jejich dresu taky hraje český útočník Tomáš Hertl.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Větrným Jeníkovem. Na 96. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, je to ale označené a dobře viditelné. Na D1 čekejte omezení za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 a silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, je to teď plynule průjezdné. A v Praze dnes v noci neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila provoz i ve Strahovském tunelu, ten je dnes v noci neprůjezdný směrem z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Vláda v pondělí projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Na záměru převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet nic nezměnila ani včerejší schůzka koaličních politiků s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Detaily kolem 3/4 na 2.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Joan Osborne ve vysílání středečního nočního radiožurnálu za půl minuty bude 13:45. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to ze včerejší schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. Těm by měl kabinet v pondělí říct, s jakými částkami budou od příštího roku hospodařit. Detaily už řekne redaktor Josef Číš z domácí redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den. Oba ředitelé uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě podle nich ale nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by měla dál hospodařit, říká ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí. A já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
1: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po schůzce uvedl, že veřejnoprávní média by po změně financování neměla finančně utrpět. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
0: Koalice chce ty změny prosadit od příštího roku. Josefe, je podle koalice reálné, že se to podaří stihnout?
1: Podle ministra Klempíře ano, stejně se vyjádřil taky ministr pro sport a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. Podle něj totiž ten nový zákon už připomínkovým řízením projít nemusí.
3: Už není potřeba, protože ten stav původní zákon připomínkovým řízením prošel, čili teď už půjde přímo do vlády a pak nedosněmovně. A jediné, co musí vyřešit vláda jako celek, je výši toho financování.
1: Doplním, že původní návrh zákona o médiích veřejné služby se vláda rozhodla nevyužít na konci května. K předloze ministra kultury Klempíře se totiž sešly 400 připomínek a kritizovala ho média, odborná sféra nebo ministerstva.
0: Jak se na avizované změny dívá opozice?
1: Ten postoj opozičních poslanců je neměný. Podle Pirátů se snaží vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
4: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický.
1: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda starostů Vít Rakušan nebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
0: Vláda tedy v pondělí projedná změnu financování veřejnoprávních médií. I tohle budeme ve vysílání radiožurnálu sledovat. Teď jsme detaily a další vývoje řekli s Josefem Čižem z domácí redakce. Děkuju, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny.
4: Monika Chmelová a zprávy.
5: Koaliční poslanci navrhují změnu zákona o střetu zájmů. Slovenští novináři zakládají novou profesní organizaci, má je mimo jiné hájit před útoky politiků. Cenu Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu v úterý vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
6: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
5: Kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou například redakce deníku N a SME, serveru Aktuality.sk nebo televizí Markíza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
7: Organizace má podle svých zakladatelů navázat na několikaletou debatu o vytvoření společné platformy pro slovenské novináře. Řekl to místopředseda Lukáš Diko z investigativního centra Jána Kuciaka.
8: Sazení organizace, která bude mít větší hlas a bude moct, povedzme, připomínkovat zákony.
7: Vznik organizace nezávislé žurnalistiky přichází v době diskuzí o stavu médií na Slovensku. Její zakladatelé kritizují například změny ve veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlase a připomínají i častější slovní útoky některých politiků na novináře. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Řidiči můžou v centru Pelhřimova využívat nové záchytné parkoviště. Kromě více než 70 parkovacích míst jsou k dispozici například i veřejné toalety a uzamykatelné cykloboxy. V brzké době přibude ještě nabíječka na elektromobily a kola. K cestě do historického centra je připravený i netradiční brod přes říčku Bělou s kamennými nášlapy, říká starosta Ladislav Mec, ODS.
9: Je to spíš takový zpestření, já bych řekl, jako normální využití pro přechod řeky je přes vedlejší mosty samozřejmě a ten brod je k využití, jak kdo bude chtít.
5: Minimálně do konce roku nebude parkování na místě zpoplatněné.
2: Sport.
5: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. 19-letý český reprezentant ovládl juniorský světový šampionát. Na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
10: Tak už jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na D1 v Brně i na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 opatrně při průjezdu Brnem ve směru na Prahu. V dlouhodobém omezení u dálnice D2 na kilometr